Dnes budou znít na vlnách Českého rozhlasu Olomouc písničky tramské, často říznuté swingem. Celý pořad Na cestě bude totiž naplněný tvorbou brněnského muzikanta, kytaristy, zpěváka i autora Petra Schneweise mezi kamarády zvaného Pedro. Je totiž ročník 1956 a nedávno tedy oslavil 70. Klidný poslech přeje Jarka Nosková.

Úvodní skladbu Braziliána zahrála brněnská karabina a solovou kytaru ovládl právě Pedro Schneweis. Začínal hrát jako spousta jiných muzikantů na vandrech u ohňů mezi jeskyňáři. Od 15 let byl součástí brněnské country kapely Express a pak už zakotvil v karabině, která je dodnes jednou z jeho domovských kapel. Hraje s ní už dlouhou řádku let. Podílel se i na CDčkách, která karabina vydala. A z těchto nahrávek jsem vybrala dvě skladby. První je autorská Pedrova Zlatý déšť a stala se hitem nejenom v Brně a okolí. Tou druhou bude Padá láska Babiho Rivoli, ovšem v podání Pedra Schneweise a karabiny.

Dnes v pořadu Na cestě vzdávám hold brněnskému muzikantovi Petru Schneweisovi zvanému Pedro, který oslavil 70. Další z kapel, kde působí, je Trump Evergreen Band. V jejich podání vám nabídnu instrumentálku George Gershwina s Pedrovou kytarou.

0: Taky s kapelou TE Band natočil Pedro nějaká CDčka. Z těch jsem vybrala další dvě skladby, obě jeho autorské. První bude Chladný klíč a ta druhá se jmenuje A jedem.
1: Kolik zežloutlo trav, kdo ví, a já jsem zůstal sám. Nikdo mi s láskou nepoví, o čem doufám. Životem táhnu sem a tam, tak jako starý kůň. Od nikoho nic nečekám, jen hledám.

do kořa. Já město plný neonu klidně dávám. Za hrstku hvězd, co nad hlavou od jak živa mám rád. A přidám

0: Zpovědem.
1: T.E. Band spolu s Karabinou, kapelou Ruty Shooters a Pedro Family Bandem byly součástí narozeninového koncertu, který proběhl už v květnu v Brně na Musilce. Bylo to skvělé, bylo nás hodně a bylo dobře. Koncert uspořádal Pedrův syn Vítek a byl to moc pěkný dárek a mám pocit, že dokonce oslavenec byl dojat. Poslechneme si teď na vlnách Českého rozhlasu Olomouc další jeho písničky.

jsou mraky všech vojetejch tratí. Svezli nás, kam každý chtěl, a mraky všech písní, co nikdo snad nezapomněl.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Mě tenkrát v noci nešlo spát, já zíral, jak velký vůz tiše odjíždí cestou, co jenom on tak dobře zná. Viděl jsem ho už tolikrát, je pořád stejnej a tisíce kiláků od něho odjet nic neznamená. A ráno je bílý, jen kafe za černou kůži dnes má. Jak dívka z nočního dancingu, která ví, co se mnou, to

zněla tak vlídně a do spěchu za ní začínal podobácký forte hrát. Na každej kámen jsem si sáhl, chvějící rukou či hladovým pohledem, nebo jen tak ve svých představách. A noc ta je sdílná, když slzy z očí vypadají.

jak zní harfy deště a jak poznat plačtivý hlas větrných šalmají. Stmoucích se oblak naslouchat všem jejich slovům a dychtivým souzněním, které dál se už nezahrají. Jen touha v nich svíra otěže cesty, co má dobrý směr. Když jich chceš získat, musíš ji hladit, však pamatuj, vždycky s ní musíš hrát fér. Ukrojil jsem kus ze svýho nebe, tak to mělo být.

0: někdo položit na futrál torsa všech za léta rozbitejch bod. Jak dým vylétnou z ohňů ven, story tak dlouhý, co můžeme vyprávět, ještě až s osudem dohoří knot. Víš, jitro se blíží, padají víčka a chce se jít spát. Tak půjdem, ať můžem do žhavých uhlíků dále svou zběsilou kroniku psát. Tak půjdem, ať můžem do žhavých uhlíků dále svou zběsilou kroniku psát.
1: Písničky Mraky a Kronika jsou ze solového alba, které vydal Petr Pedroš Nevajs s názvem Kronika. Ovšem je to už dost dlouhá doba, už by to chtělo nějaký další nosič. A protože Pedro oslavil jubileum, posloucháme dnes pořadu Na cestě především jeho písničky, anebo skladby, ve kterých hraje a zpívá. Až jsou to taky rivolovky, které umí výborně. Jednu si teď poslechneme.
0: Sekou vyhouplo se slunce, už se víčky prodírá. Na řasách má kap.

0: Jak už jsem říkala, narozeninový koncert uspořádal Pedrův syn Vítek, který Pedrovi gratuloval se svou kapelou Ruty Shooters. S tou byl i u nás v Českém rozhlase Olomouc na koncertu živě. A stejně tak byl naším hostem i Pedro Family Band. A z tohoto živáku jsme slyšeli Vabiho kouřové signály. Pokračovat budeme opět písničkami Pedro Schneweise.
1: Poslouchej. Poslouchej kola starých vlaků, co roztáčí se za soumraku a domů vracejí tě zpět z nedělí. Dávno víš, kam všechny dlouhý štreky vedou, jak ženský falešný tě

ještě v dobách jinačí. Potkal jsem kluky v maskáčích, co mlčky na peronu plným vajglů stály. Pak jsme v povahách svých možností se zarputilou vážností svý songy na fleku hned za hitlákem hráli. Ty songy táhly se mnou dál, já je vždycky prožíval, po strunách zkoušel prsty dost mizerně hnát. To ještě vandr, vandrem byl, já svý nitro naplnil jiskrama letícíma kránu.

a vidět, že jsem je znal a že jsem s nima chvilku žil. Teď píšu fráze jalový, ty mi však sotva napoví akordy, kterými bych svůj svět zachránil. Čas nikdy nechci obrátit, jenom svůj vandr nestratit a klíčem prázdný kytary uzamknout mříž.

0: Obě písničky Poslouchej i Melodie smutné dálky jsou autorským dílem Petra Schneweise. V té druhé vzdává hold právě trampským bardům, bratrům Rivolům nebo Tony Linhartovi. A jejich písničky umí skvěle podat. Dáme si teď v pořadu Na cestě Wabiho málo známou, Hic sunt leones.
1: Je to už dávno, co mi zmizeli v dálí stromy, pro mě už zastavil se čas.

Pedro Family Band tvoří kromě dnešního oslavence Petra Schneweise, taky jeho syn Vítek s kytarou a kontrabasista Petr Pospíšil. Celý koncert Pedro Family Bandu si můžete najít na YouTube nebo na stránkách Českého rozhlasu Olomouc. K mým oblíbeným Pedrovým písničkám patří ta s nejdelším názvem, kde každý k svýmu štěstí kousek dal. Poslechneme si ji v podání právě Pedro Family Bandu, kde Pedro ovšem jen zpívá, protože prý ji neumí zahrát, přestože ji napsal. A pak to bude ještě symbolicky vyznání.

Když květen kráčí kouzelnými kroky, máš v očích ještě září krokusů. V tu chvíli nikdo nedbá na úroky a rozpustilá louka zase škemrá v opusu. Když přijdeš na to, která bota tlačí, já dobře vím, kam chodíváš se zout. Je lepší někdy rovně jít, i když se cesta stáčí, dej pozor, aby

jak rozmařilé je chtít po něm víc. Zní špatně píseň od poslední sloky, ten starý dobrák.

kde končí kusí koleje a kam už nesmí vlaky, kam od rána až do tmy táhneš svoje saky paky, kde krosny aspoň v duchu ještě mají barvu khaki, kde každý k svýmu štěstí kousek dal.

Když květen táhne, tak já musím taky. A možná bych s ním na kytaru hrál o tom, kde končí kusy koleje a kam už nesmí vlaky, kam pod rána až do tmy táhneš svoje saky paky, kde krosny a

Mít ráno kroky ospalí a jak po flámu dech a plány stejně troufalí jak břímě na zádech. Mít horu, co tě v plném lesku vtáhne do svých venat, jak dáka, který za rozbřesku vlétne do tenat. Mít na rtech slova prokletí i klidné pokory a neskrývat svý dojetí, nic není navzdory. Mít kousek pravdy v tom, že je i přízeň potřebná, a když se jí lokalizuje,

vrcholů a nést na ně svůj kříž, mít srdce v hrdli až dolů, pak snadno pochopíš, mít v očích touhu chlapů, co jsou staří nezbytní.

0: poslední.
1: Dnes jsme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslouchali Petra Schneweise v různých podobách, jako jednoho z mála současných trumpských autorů, charismatického zpěváka, skvělého kytaristu. Pro dnešek máme před sebou poslední skladbu. A kromě času bohatýru bohatých přeju Pedrovi k té 70. pevné zdraví, dobré lidi kolem sebe a nové CDčko. Ročník 1956 je totiž zvlášť vydařený. Od mikrofonu pořadu na cestě se loučí a na další setkání se těší Jarka Nosková.

vlaků, co zmizí někde v cárech světel měst. A když stichnou zborů kroky, zazní starých písní hlas. Jo, býval to dřív bohatýru čas. A když stichnou zborů kroky, zazní starých písní hlas. Jo, býval to dřív bohatýru čas.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jsme rádi, že jste tady, připraveni, doufám, že i nabité telefony, protože ty jsou potřeba v našem pořadu, kdy se vybírají ukázky z humorného archivu. Do toho sáhne a vytáhne první ukázku už za malou chvíli také náš dnešní host, a to je Libuše Švormová. Libuško, hezký den.
2: Ahoj Patriku, někdo napsal, že lidé a věci mají být na svém místě. Tak to jsme asi tady dobře.
1: Zůstaňte i vy s námi.
0: Humoriáda.

0: První ukázka mluveného slova před námi, vybírá Libuše Švormová, od toho je tady Humoriáda, od toho tu je dnes jako host. To je tvoje úloha, Libuško, tak
1: já
0: co to bude?
1: Já vyberu jednoho výborného herce a komika, u kterého obdivuju jeho rodiče, protože mu dali jméno Petr a on se jmenuje Petr Rychlý.
0: Věra za sebou, ano.
1: To už samotný o sobě je jazykolám trošku. Tak jo.
0: Tak jeho vtipy, nebo v jeho podání vtipy.
1: Ano.
2: Dcera přiběhne s velkým monoklem za matkou.
3: Mami! Mami! Kde jsi?
4: No tady, v kuchyni.
3: Podívej, co mi udělal.
4: Ježišmarja, to je moňo.
3: No a to není všechno. Podívej, i dva přední zuby mi vyrazil.
4: Hrůza, a kdo ti to udělal?
3: No kdo? Můj manžel.
4: Prosím tě, vždyť ten je přece na služební cestě.
3: No, to jsem si původně taky myslela.
2: Potkají se na chodbě dva sousedé.
5: Ah, dobrý den, pane Rambous.
6: Dobrý, pane Čech.
5: Prosím vás, pane Rambous, co se to u vás včera večer dělo? Takovýho řevu?
6: Ale to nic, sousedé. Jenom manželka měla vztek na psa, tak na něj ječela.
5: No jo, ale to vám povím, pane Rambous, ten váš pes, to musí být strašně inteligentní zvíře, viďte.
6: Proč myslíte?
5: No, že jsem zaslech, jak mu vaše paní vyhrožovala, že jestli se nebude slušně chovat, tak mu veme klíče od bytu.
2: Jedna bohatá paninka si chce pořídit domů nějaké zvířátko. Zajde tedy do specializovaného obchodu. Dobrý den.
6: Dobrý den, přejete si něco?
2: Ano, chtěla bych nějakého domácího mazlíčka.
6: Ale jistě, máme tady psy, kočky, nebo snad morče?
2: Ne, to je pro mě moc obyčejné. Chtěla bych něco lepšího. Třeba tahle žába? Proč stojí 80 tisíc?
6: No, víte, madame, tento žabák prošel řadou velmi složitých cvičení a díky nim se stal nejlepším milovníkem na světě.
2: Opravdu?
6: Ano, je lepší než Kasanova.
2: No tak toho beru. Toho okamžitě beru. Paní si žábu koupí, odnese si ji domů, vykoupe se, vklouzne navoněná do župánku, otevře krabici a nic. Žába udělá jenom kvek.
6: Volá tedy rozhořčeně do obchodu a prodavač už za pár minut zvoní u dveří. Tak co pak je za problém, madam?
2: No ten žabák nefunguje. Koukejte, sedí a nic nedělá.
6: Kvek. Ach jo, to je mrzuté.
2: Proba, proč si sundáváte kalhoty? A teď už je trik, jo?
6: Klid, madam.
7: Tak a teď se dívej pořádně, žabáku, protože dneska ti to ukážu už opravdu naposled.
2: Ve 3 hodiny ráno volá hotelovému recepčnímu opilý muž.
8: Ano, recepce.
9: Halo, tady je host z pokoje 237. Prosím vás, kdy se otevírá hotelový bar?
8: V poledne, pane.
9: Děkuji.
2: O hodinu později volá tentýž muž.
8: Ano, recepce.
9: Halo, tady je host z pokoje 237. V kolik se otevírá bar?
8: Už jsem vám to říkal, otevírá se v poledne.
9: Děkuji.
2: O hodinu později volá opět ten týž muž.
8: Ano, recepce.
9: Halo, tady je host z pokoje 237. A já nevím, ale ten, co už mám volal. Kdy jste říkal, že se otvírá ten bar?
8: Už jsem vám to říkal dvakrát, otevírá se v poledne, pak vás pustí dovnitř.
9: No ale já nechci dovnitř, já chci z toho baru ven.
0: Mám pocit, že tuhle scénku pro televizi, v podstatě ten vtip jako scénku, natočil tehdy natočil. Jan Kaniza s Dášou, tehdy Veškrnovou, mám pocit,
1: jo,
0: že to tak
1: jo,
0: natočili.
1: Jo, myslím, že jsem to i viděla.
0: No. Ano, ano.
1: Hele, tak já přidám rovnou anekdotu, ne, když
0: dobře.
1: Už tady sedím. Ptá se manžel manželky, co bys chtěla k našemu výročí. A ona říká, no to víš, co bych chtěla, no autíčko bych chtěla. No to je teda. A nějaký jiný přání nemáš? A ona říká, no abys konečně přestal chlastat. A on říká, a jakou barvu chceš toho auta? Červený nebo zelený?
2: Humoriáda.
0: Ty božka nesklamala. Mimochodem, jakou máte barvu auta vy?
1: My máme, jakou máme barvu auta?
0: No
1: takový jako šedozelený, takový.
0: A kdo vybíral barvu?
1: No můj muž, ježiš, já kolem aut vůbec nic.
0: No tak aspoň barvu na tebe mohl nechat, ne?
1: Ne.
0: To taky
1: to on,
0: ne.
1: On vybíral podle toho, co chtěl, a to bylo jenom v té jedné barvě takový neutrální, taková šedozeleň. Krásná. Toyota.
0: Kam jste s ní?
1: Ježiš, to se nesmí říkat reklama, viď?
0: Tak jestli jste ho neměli zadarmo, tak je to dobrý. Prosím tě, a kam jste s ním jeli nejdál s tím autem?
1: No teď zrovna převčírem jsme byli v Třeboni, protože můj muž říkal, že by měl chuť na kapří hranolky, tak jsme jeli do Třeboně, což je asi 2 hodiny cesty. My si občas takhle vyjedeme a pak si tam uděláme procházku nebo něco takové.
0: Tak to jestli já dostanu chuť třeba na sachra nebo něco, tak vám taky zavolám a pojedeme do Víně.
1: No a víš, že tam jsme byli a že mě ten sachr vysloveně zklamal. Teda
0: on je poměrně suchý, ten klasický sachr.
1: Je to suchý, stály tam fronty, protože každý si myslí, že musí jít na sachra, tak jsme čekali, jako až si budeme moct teda sednout, a ty lidi, co vstali, tak odešli a my jsme si tam sedli. Víš, to není pro mě jako sezení v kavárně, takový to pohodový. Zase jsme museli s ní z toho sachra zase vstát, protože už tam stála fronta, víš. No to není kavárna, to je hrozný.
0: Když jsme u toho vážní, a to je vlastně pozvánka i pro tebe a tvého muže, tak do kavárny pod širým nebem můžete i tuhle sobotu 29. srpna do Kostelce nad Orlicí, kde budeme slavit 10 let pochoutkového roku a budeme tam mít takovou rozhlasovou velkou kavárnu s lehátky, se sezením, s kávou i se zmrzlinou, i s Naďou Konvalinkovou, můžeš si tam pokecat třeba.
1: Tak se zeptám.
0: A vy jste taky zváni, samozřejmě velká akce, velké vyvrcholení oslav právě 10 let pochoutkového roku. Na to ještě upozorníme, ale teď k humoriádě, tedy Libuška vybrala Petra Rychlého a jeho vtipy. Můžeme s nimi pokračovat s další várkou, anebo si třeba vyberete na mé doporučení Miloše Kopeckého, jeho vzpomínku na trapas s panem Prouskem. Vybíráte si ale na čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 01 04. Humor, mezera A nebo B je nutno vepsat do SMS-ky a poslat na to uvedené číslo, aby to k nám dorazilo. K tomu skupina Olympik a jejich otázky. Ať vám i ty udělají radost.
10: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Zámecké léto jde do finále. Už zítra se budou losovat tedy ty hlavní výhry, zámecké pobyty. Taky zjistíme, kdo dál vyrazí na tu prohlídku s Františkem Kinským. A poslední šance se ještě zařadit do toho slosování. To jen připomínám. Teď je to humoriáda a vy si vybíráte mezi Petrem Rychlým a Milošem Kopeckým. Který pán to u vás vyhraje? Ptáme se Slibuší Švarmovou, která je dnes ve studiu. Dobrý den.
4: Dobrý den. Hezké dobré den.
3: Ano.
4: Zdravím Angeliku. Jako já, jasné, zdravé, pod mou mladým, Kopeckovice.
3: Dobře.
4: Richard Vyroubal. Tak, a dávám Kopeckýho.
3: Dobrá, děkujeme za ten hlas pro něj.
5: Děkuju za
3: Mějte
5: Angelik.
3: Se moc pěkně. Kdo další?
6: Dobrý den, Patriku, Karel z Bojkovic. Zdravím Rybušku Švarmovou.
5: Dobrý den.
6: Jo. I vás, Patriku.
3: Děkuju.
6: A já bych si přál Kopeckého.
3: Dobře, varianta B. Děkujeme za to. 731 800 900, náš telefon. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady měla ovšem ne z Prahy 8, ale z Přehlovním výjimečně. Zdravím vás oba. A paní Švormový, jak jsem říkal, těch barvách toho auta, to je nepodstatný. Hlavní je, že na ty hlavní věci máme politiky a ty za nás ty velké věci řeší. A my řešíme ty barvy auta a tak, že jo? Protože to hlavní v podstatě stejně nemůžeme ovlivnit, tak co? A byl bych tím párem pro Petra Rychlýho, už máme a poslouchaný. Pan Kopecký, ten mě vždycky fascinuje tím, jak je přes svoji nemoc, co byl, jak je fantastický. Takže jestli můžu pana Kopeckýho. Děkuju.
3: My taky, děkujeme za to hlasování. Děkujem. A kdo ještě? Dobrý den.
8: Dobré odpoledne. Standa Země vás, Patriku, zdraví a jí paní Švarmovou.
5: Dobrý den.
8: Ale anekdot není nikdy dost, ale já myslím, že jsem byl převálcován panem Kopeckým.
3: Tak pozor, teď jste mi v tom trochu dělali pořádek. Tak hlasujete pro anekdoty, ale myslíte si, že vyhrál Kopecký?
8: Anekdoty.
3: No, ono to tak vypadalo v poslední době, že ty tři poslední hlasy, jestli se nepletu, byly pro Miloše Kopeckého, ale dvě třetiny z nich i během písničky byly pro ty anekdoty, pro Petra Rychlého, takže vítězí. Poctivě to tady počítáme. Ano, takže můžeme pustit další várku jeho vtipů.
0: Sedí mladá a hezká slečna v autobuse a na klidně má štěně krátkosrstého loveckého psa. Osloví vedle sedící mladík.
9: Slečno?
10: Ano?
9: Promiňte, že vás obtěžuje, ale mohl bych vám něco říct?
10: No, už mi stejně něco říkáte, tak pokračujte.
9: Víte, když koukám na to štěňátko ve vašem klíně,
10: no,
9: tak si říkám, že bych chtěl být na jeho místě.
10: Tak to si raději nepřejte.
9: Proč?
10: Protože ho vezu k veterináři, aby mu zkrátil ocásek.
0: Probíhá taneční zábava. A jeden tanečník se nakloní ke své partnerce a praví do ouška.
11: Slečno, mohu vám něco říct?
10: No prosím.
11: Vy jste jako z pohádky.
10: Ale nechej toho, ty lichotníku, jsi vymýšlíš.
11: Nevymýšlím.
10: A vymýšlíš.
11: Nevymýšlím.
10: Vymýšlíš.
11: Ne, opravdu nevymýšlím. Vaše vlasy.
10: A?
11: Váš nos.
10: A?
11: Vaše zuby.
10: A?
11: No prostě celá Baba Jaga.
0: Lord sedí u krbu ve svém sídle, kouří dýmku a pomalu upíjí whisky. Když v tom se ozve z vedlejší místnosti. Za chvíli potom přichází sluha.
11: Žán? Ano, lorde. Co to bylo za hluk? A proč v ruce držíte ten zakrvácený nůž?
5: Splnil jsem váš příkaz, pane.
11: Ach, Žán, už byste s tím sluchem měl něco dělat. Říkal jsem seříznout tušku, ne zaříznout služku.
12: Jde tatínek se synkem na houby a milý Jiříček najde prudce jedovatou mochomurku zelenou.
10: Tatínku, tatínku, podívej se, jakou jsem našel houbu.
11: Ukáž? No, ty jsi šikovný chlapec. Pěknou houbičku si našel. Tu dám do houbové omáčky.
10: Do houbové omáčky?
11: Ano, tam bude velmi dobrá.
10: Ale tatínku, proč ji nedáš do polévky?
11: To je jednoduché, ty můj chytrolínku. Polévku jíme všichni, ale omáčku má ráda jenom tvoje babička.
12: Žena volá muži do práce.
13: Ano?
10: Ahoj, tady je tvoje Květunka.
13: No, ahoj, co chceš?
10: Hele, já jsem se dozvěděla teďka od tvojí sekretářky, že jedeš na tu služební cestu do Paříže. To mě vemeš sebou, viď?
13: No, ty jsi se zblázila, ne? Je to, no prosím tě, to je služební cesta, rozumíš? Já tam povedu různý obchodní jednání, jo. Budeš otrávená, rozumíš? Ty budeš zavřená někde na hotel.
10: Ne, počkej, ne. Já bych nebyla zavřená na hotelu. Já bych si udělala program, já bych se prošla tou Paříží, víš? Koupila bych si ty kozačky, co scháním, taky ten kožich, rozumíš?
13: Prosím tě, Květu, no. Ty jsi úplně vygumovaná, nebo co? Ty to si u nás můžeš koupit taky, ne?
10: No, děkuju, a to já jsem chtěla slyšet.
12: Manželé vychází po nedělní mši z kostela a žena je viditelně rozlobena.
10: Teda, Pepo,
12: jak si mohl ty, takový věřící v kostele, tak nadávat na Pána Boha? No, vysvětli mi to.
5: Víš, Maruško, před léty jsem ho prosil o kytku a zdědil jsem zahradu.
10: No, ti to je hezké.
5: Počkej, nepřerušuj mě. Pak jsem ho prosil o malou chatku. Zdědil jsem statek. Ale to taky není všechno. Pak jsem chtěl něco do té zahrádky k tomu statku, tak jsem prosil o kontakt, kde bych sehnal levně krávu.
10: No a?
5: A dostal jsem tvoje telefonní číslo.
12: Kamarád si stěžuje v hospodě kolegovi.
11: Proviče, když se opilej, vracím domů. Žena mě nechce pustit dovnitř. Co s tím mám dělat?
14: No, to je jednoduchá rada. Dělej to jako já. Když přijdu, opilej domů, přede dveřma se svlíknu. Zbalím šaty do uzličku, zazvoním, žena otevře a já s kulinkou hodím šaty dovnitř. No, a aby nebyla ostuda podobně, žena pak otevře, chápeš?
12: Po čase se oba sejdou.
14: Tak co, vole, jak zdopad?
15: Ty brdo teda, ty jsi mi dal.
14: Jak to?
15: No teď nedávno, hele, jsem přišel domů opilej. Podle tvý rady jsem před dveřma se svlíknul do náha. Najednou se dveře sami otevřely. Já tam hodil šaty a slyším.
16: Ukončete prosím
15: na výstup
16: anonsu, dveře se zavírají.
15: A celý barák mi
17: uje. Humoriáda.
3: Další série anekdot. Já jsem dneska slyšel taky jednu anekdotu.
18: No,
3: jak se vrátí opilý muž z hospody domů, vrací se v noci a tak jako vrávorá tam těch dveří a teď tam přijde ten pejsek jejich ho přivítat a on tak jako na něj kouká, dejchá na něj. Ten pes nic, tak kouká. Tak na něj ještě jednou koukne, dejchá na něj, nic. Jde do ložnice, tam je manželka, dejchne na ní a 4 hodiny na něj štěkala.
18: Tak mám tak ještě jednu přidat?
3: Můžeš.
18: Taxikář říká svému klientovi, který sedí vzadu, prosím vás, do vašeho hotelu je to ještě 2 kilometry, ještě se nesvlékejte. A on říká, ježiš, já už jsem si dal boty za dveře.
17: Humoriáda.
3: Libuško, co ty a léto, jaké bylo, jak ho vnímala, co jste dělali,
18: ale,
3: prožili?
18: Jo, já takový ty veliký vedra teda opravdu nemusím, takže jsme většinou, když bylo přes 30 stupňů, tak jsme seděli prostě doma. Ale jinak my chodíme dost často, protože bydlíme teď v Berouně, jestli to ještě někdo neví. A my tam je opravdu pěkný okolí, takže my chodíme každý dopoledne ještě se projít a tam jsou opravdu místa, lesy a je to moc hezký okolí, než se člověk z Prahy někam vyhrabe, tak to trvá při té dopravě, co teď tady je. Ale tam to máme hned blízko a za chvilku jsme, za 10 minut jsme někde v pěkný krajině. Takže chodíme každý den. Já nic jiného, žádný jiný sporty, kromě občas zaplavat, to jo, ale jinak žádný sporty, jak říkal Churchill. Churchill, to ano, jsem říkal, ano. No sports.
3: Libuše Švormová, náš dnešní host, jsem rád, že je tu s námi a za malou chvíli bude vybírat další ukázku hned po písnice, kterou pro vás máme.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jedeme dál, ukázka číslo 3 je na řadě, vybírá je dnes a v tuto chvíli tedy Libuše Švormová, střídáte se s posluchači, tak co to bude?
2: Tak dáme Jaromíra Hanzlíka a to se jmenuje Návrat domů z kabaretu U dobré pohody.
1: A bude tam i Ilja Prachař.
3: Zdá se mi, že zřím ty tahy znám a že zřím ty oči plné slitování, že osmělá se skonost.
4: Co tu děláte?
5: Je, ahoj, tati.
4: Cože?
5: To jsem se tak změnil za tu dobu, co jsme se neviděli. Já jsem Borek, tvůj syn.
4: Promiň. No to je taky doba, co jsme se spolu neviděli, to víš. My herci jsme v jednom luftu. Divadlo, film, rozhlas, televize a hlavně v noci. A co ty, jak se pořád máš?
5: Jo, děkuju, a ty?
4: Děkuju, jde to. A co je nového ve škole? Poslouchej, už dávno jsem neviděl tvoji žákovskou knížku.
5: Ale to ti promiň, tě jsem loni promoval.
4: Odpust. No gratuluju, to si vlastně doktor, Borku, to by se si mohl podívat do krku, mám něco s levou hlasivkou.
5: Ukáž?
6: No jo, podívej se. No, vidíš to, no, já tomu nerozumím. Já jsem stavební inženýr, to my se neučíme takovýhle věci.
5: Taky dobrý.
6: Víš, taky jsem pořád v tě, no, věčně v terénu, potom mám schůze, funkce, porady, doškolovací kurzy. Pořád tam jsem si dal.
4: Hele, Borku.
6: Co?
4: Dítě.
6: Jo.
4: Čím to je?
6: Je, to je moje dcera.
4: Ty jsi ženatý?
6: No 3 roky už, Alenko, place, podívej se, kdo píše.
5: To je tvoje.
4: Takže já jsem, Borku, já jsem vlastně dědeček.
6: Já jsem dědeček. Pojdem, holčičku, já jsem dědeček. Co pak se pod...
4: Je. Ono se tomu plejce cůlat, ale jako krásně řekla to čo a... To je talent, no jo, po dědečkovi. No ale jak se to dělá, já
6: myslím, no, počkej.
4: Počkej, dědeček sám, sundáme hezky. Kalhotinky?
6: Tak, tady je nočníček.
4: Dědeček, chceš dát kalhotinky? Dědeček, pojď sem, Borku. To je nějaký Renault. Ta Alenka to bude spíš syn, teda kluk.
6: Kluk?
4: Hmm.
6: No jo, je to možný, no. Ale už ne, jak já to mám vědět. Vždyť je to přes týden v jeslích.

0: Hanzlíkem jsem se potkala, protože jsme točili něco tehdy s Václavem Borlíčkem a on říkal, no moc jste si tam nevydělali, bohužel, tak já vám dám ještě možnost na svátky, že vám ještě k tomu přidám takovou nějakou malou krátkou scénku, kterou zahrajete. Já jsem tam hrála jenom takovou paní, která jede taxíkem a on tam hrál to. Takhle jsme se potkali, jinak ne, bohužel. To.
1: A s Iliou Prachařem?
0: Ne, nikdy taky jsem se nepotkala. Dívala jsem se na to ráda, na ty poudačky krkonožský, ale ne, osobně ne.
1: Dobrá, no tak nabídneme posluchačům tedy hlasování. Mm-hmm. Vybíráte mezi Jaromírem Hanzlíkem s Iliou Prachařem a Janem Libičkem.
0: Janem Libičkem, no, prima.
1: Tak tahle část, další souboj začíná na telefonu 731 800 900 v SMS-kách na čísle 90 01 04 humor mezera A či B a ještě jednou připomínám Ačko Jaromír Hanzlík, Ilja Prachař, Bčko Jan Libíček.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Už jenom dva dny nás dělí od těch oslav.

0: V tedy narozeninových pochoutkového roku v Kostelci. Připomínám, že kromě těch věcí, které byly zmíněny v naší upoutávce, na vás bude čekat ještě třeba kouzelník Michal Nesveda, bude tam rychlo karikaturista, bude tam bubenická show. Představíme i docela výrazně a významně naši poslední knižní kuchařku Sladké Česko, nabídneme ji za speciální festivalovou narozeninovou cenu a taky k tomu přidáme nějaký sladký výrobek. Budete moci ochutnávat, vyhrávat spoustu cen. Čekají vás hudební soutěže s Petrem Salavou. Je toho dost a dost v naší otevřené kavárně pod širým nebem i se zmrzlinárnou a s pódiem, na kterém se bude střídat řada hostů a malé talk show. To všechno 29. v Kostelci nad Orlicí v zámku u Františka Kinského, který bude také naším hostem, a začínáme v 11 hodin. Tak jste všichni zváni, moc se na vás těšíme. Teď i na ty, co volají do Humoriády a vybírají si mezi ukázkou s Jaromírem Hanzlíkem a Jou Prachařem a na druhé straně bojuje o vaši přízeň Jan Libíček. Kdo tedy volá, kdo vybírá? Dobrý den, přejeme Buškou Švormovou.
1: Dobrý deň, Brano z Martina. Hlasujem za Ačko a môžem niečo pani Švormovej povedať?
2: No, prosím.
1: Tak, pani Švormová, vy ste nahrala pieseň Lilie s Romanom Holím.
2: S Romanom Holím, no.
1: Chcem vám povedať, že ten váš hlas je poriadne magický. Dobre sa to počúva. Takže nech sa darí, buďte v pohode.
2: To vám moc ďakujem a ste taky hodný, že takú krásnu vec ste poslúchal. Ďakujem.
1: Pravda, že ja počúvam hudbu a Romana Holého. Dobre, majte sa pekne.
2: Vy také.
0: I vy, ďakujeme moc za zavolání i hlasování a přidáváme dalšího. Dobrý den.
3: No ja vás teraz zdravím konečne. Tady je Milan, mladý Boleslavý kuchař.
0: Ano, a pro co zdravím, hlasujete, Milane?
3: Zdravím paní Švormovou.
2: Dobrý den.
3: Chtěl bych jim poděkovat za Angeliku, protože to je nekonečná a nejlepší.
2: A děkuji.
3: Chtěl bych ještě pozdravit kluky Sacky, pana Šlejhara, pana Ševčíka.
0: Já se omlouvám, Milane, ale čeká hodně dalších lidí na hlasování. Ačko nebo Bčko?
3: Ačko.
0: Dobře, děkujeme moc. Rychlé střídání za dalším, ať to stihneme, kdo tam je.
4: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy. Já vás zdravím ve studiu a přála bych si pana Líbíčka.
0: Píšeme mu bod a děkuju za to zavolání. A poslední hlas od koho?
5: Dopoledne, dáma pane.
0: Ano.
5: Eva z Petr z Hloty. A přál bych si pana Libíčka.
0: Píšu mu bod, ale rovnou říkám, bohužel na vítězství to nestačilo. Více hlasů získal Jaromír Hanzlík, Ilja Prachař a jejich návrat domů z kabaretu U dobré pohody.
6: Uzina je lékařka, znáš to. Přes den ve středisku, potom má taky funkce, schůze, porady,
7: no, ale dnes noční
6: služby. No, to má noční službu.
7: Aha.
6: Nebej toho, že se to škvrně narodilo už za studentské dob, tak vůbec nemělo, kdy se to narodit. Já jsem viděl Jiřinu od svatby třikrát, prosím tě.
7: Tolikrát?
6: No.
7: A o čem si spolu porovat povídat?
6: Jo, ježiš, ne. Povídáme, teď já ani nevím, jak se jmenuje můj syn. Ale já bych měl zatelefonovat.
7: Počkej, ne? Nemáš její fotku?
6: Co, ty jsi ještě neviděl naše svatební fotografie?
7: Zajímě, že neviděl.
6: No, pojď. No prosím.
7: Kaže, rozmery se vdává. Poslouchej, Borku, tuhle ženskou já od někud znám.
6: Co?
7: No jo, já ji znám, to ti musím vyprávět. To jsem se ti asi před 14 dny vrátil domů, nevím odkud, vejdu ti do haly a najednou vidím na schodech kýbl, nějaká ženská umývá schody. Intuitivně mě napadla ta písnička, na poříčí dítě, křičí ženská.
6: Myslel
7: jsem si, že je to naše uklízečka, víš, tak jdu blíž a zanotuju, musky, to nejsou lidi, ty Borku. A jak byla takhle, rozumíš, tak já plác. No, ale ona taky plác, facka jak barák a těch řečí.
6: No tak to byla určitě moje žena, jo. Jiřinka. Jiřinka, takhle my jsme se poznali podobně. No hlavně, že se znáte. No kdybyste se byl zeptat maminky, tak ti ona ti řekla, že jsem ženatej.
7: No a když jsem se jí na to měl zeptat, nevíš? No. Když jsem se jí měl zeptat, já se maminku neviděl ani nepamatuju. Poslouchej, ví ona vůbec, že je babičku, řek Zítu?
6: No dovol, kdy jsem jí to měl říct?
7: To je taky pravda, ano.
6: Ale snad to ví, když jsem jí nechal v kuchyni lístek na stole.
7: Lístek na stole, to si nemohu říct, víš? Víš, jak jsou ženský na tohleto háklí?
6: Osobně.
7: Ty
6: to tak řekneš, osobně. Když jsem jí to měl říct, když jsem jí nevěděl, ani nepamatuju. Když se náhodou sejdeme, tak na starý věci není čas. Chudák máma, taky to máš na hlavu. Vyprat, vyžehlit, uvařit, nakoupit, zašít. A pak teprve do služby v tiskárně se dělá jenom v noci, no.
7: To vím, ty Borku, ale upřímně, mezi náma, co je s mámou, není.
6: nemocná.
8: Co, ona je nemocná?
6: Tam se tě, jestli není nemocná.
8: No, kdyby byla nemocná, tak by byla doma, ne?
6: Aha.
8: Já jsem jí naposledy viděl, když jsem jel vejtahem dolů a ona šla s nákupem do třetího patra a poschodě nahoru.
7: Ježíš, 10 hodin! Chlapče, já musím do zkoušky, Děkuji ti za ten chlebíček, tak to je zase první krajíc po 20 letech.
8: Co, 10?
7: Ano.
8: Ježíšmarja, já mám kurz bezpečnostního mimina. A co budeme dělat s tím minimem?
7: S jakým minimem, jo, s tímhle? Je to moje minimum, je to tvoje minimum. Hele, kdybys něco potřeboval, Borku, tak lísteček za hodinama, ano?
8: Pá, chlapečku, za rok se vrátím,
6: Ty, tati, kdybys náhodou viděl moji ženu, znáš ji přece, taky ode mě snad pozdravuj.
7: A kdybys to... A, maminku, taky za mě. Pusu, pá, chlapečku.
6: Pusu,
8: pá, chlapečku. No, vidíš, no, a ty kdyby si měl hlad, tak si ohřej páreček, ano? Máš ho v lednici, tak pa. No, pa.
9: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak Ilja Prachař odcházel do zkoušky. Byla zkouška vždycky v divadle od 10, nebo byly jiné časy?
2: Bývalo to o 10 hodin, no. Hezká byla Merinka Rosulková, která přišla vždycky pozdě, o 30 minut. A režisér, myslím tehdy Radok, že jí říkal, paní Rosulková, jestli vám to nevychází na tu 10, budeme zkoušet od 10:30. Ale to bych prosil teda přesně. A ona přišla zase pozdě, tak mu říká, tak prosím vás, paní Rosulková, jestli vám to takhle nevyhovuje, budeme začínat v 11. Ale prosím vás, to bych prosil přesně. Hodí se vám to tak? A ona říká, já nevím, pane režisére, já přijdu stejně pozdě.
0: Mimochodem vzpomínky na Merčku Rosulkovou najdete od Libušky Švormové i v její knížce Děkovačky Libuše Švormové k dostání na radioteka.cz, nebo se tam dostanete přes stránky našeho pořadu humoriada.cz, nebo knížku vydal Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Tak na to asi člověk často vzpomíná, možná
2: já
0: chybí Merčka.
2: Přestože ona byla o 30 let starší než já, tak my jsme byli výborní kamarádky. My jsme se měli rádi a všude jsme spolu jezdili, jsme i tehdy se, když se člověk dostal do Jugoslávie, že ona příslib devizový, tak jsme tam spolu byli a ona byla úžasná. Ona je s ní jedna krásná historka, když bylo Vinohradské divadlo, divadlo České armády tehdy,
0: ano.
2: Tak tam si museli všichni se oslovovat soudruzi a soudružky. Tak soudružka, ta soudružka, tak jí volali soudružka Rosulková. Ona nic, seděla v šatně, soudružka Rosulková na scénu. A ona zase seděla a ten inspicient volal zoufale. Soudružka Rosulková, milost paní, pojďte.
0: Vážení, vy teď pojďte na hlasování. Do hry vracíme Miloše Kopeckého, taky Jana Libíčka, stojí proti sobě a vy hlasujete na telefonu 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Humor mezera A nebo B.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Miloš Kopecký, Jan Libíček, dvě jména proti sobě v posledním dnešním souboji. Do hry se vrátili díky předchozímu hlasování a vy jste teď na telefonu 731 800 900. Mluvíte s Patrikem Rozehnalem a Libuší Švormovou. Vítejte.
2: Dobrý den, já vás zdravím, pane Patriku, a především paní Libušku Švormovou.
3: Dobrý den.
2: Jste šikovná, opravdu dokonalá. Čistina je bohatá, nemám slov. Chtěla bych pana Libíčka.
1: Dobře, já zapisujem, děkujem, ať se vám daří, mějte se krásně, kdo dál?
4: Miroslav Karviné, dobrý den, paní Švormová.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, vám Patriku, a taky dávám hlas Janu Libíčkovi.
1: Taky, dobře, tak děkuju za to, ať se vám daří samozřejmě, a telefonní číslo ještě pro někoho z vás, kdo se dovolal, dobrý den.
5: Dobrý den, tady Petr ze Zdolny, zdravím Libušku a vás, Patriku.
3: Děkujem.
5: A já jsem musel odběhnout, kdo je tam s panem Libíčkem?
1: Sám je, je to monolog.
5: Sám? Monolog, ne, jako proti.
1: Proti je Miloš Kopecký. Taky sám.
5: Tak asi toho pana Libíčka taky.
1: Dobře, on to vyhrál, takže díky vašemu hlasu. Děkuju za to a můžeme se ho pustit.
6: Dobrý večer, vážení přátelé. Dovolte, abych se vám představil, říkají mi Jeníček Libíček. Je mě 33 let a mám 33 kilo přes váhu. Ovšem jedno kilo hezčí než druhé. Je to vidět zádu, prosím? Ovšem, pánové, má to svý výhody. Já když jsem kritizovaný, tak jdu do sebe a pak jsem 14 dní nezvěstný. Proč jsem vlastně tady? Já bych klidně mohl předvést nějaký monolog, třeba Hamleta nebo cokoliv. Mám na to kvalifikaci. Taky bych mohl tančit. Tančit bych mohl, ovšem, já jsem to řekl pozdě a nesehnali na mě trikot. Potom jsem měl větší roli, to jsem chodil slečenej s číslem na zádech a ohlašoval jsem program. To bylo číslo. V té době jsem si vydržoval profesora hudby a zpěvu. 3 roky ze mě tahal peníze, já ho zase na revanš připravil o nervy. A když jsem byl takhle vyzbrojený, říkal jsem si, zkusíš to někde v divadle. Tak jsem šel na zábradlí, zrovna tam ti kumštíři seděli u stolu. Jak jsem stoupil, hned poslali pro pivo, hned ho taky vypili. Tak jsem je tady třeba chci dělat, jsem říkal hrát, zpívat, tančit. Tak jsem zpíval árii od toho nejmladšího syna Bacha, Offenbacha. Jak jsem dospíval, všichni mi podávali ruce, abych se jako nezdržoval a tak. Sám ředitel ke mně přišel a dal mi ruku do obličeje a doporučil mi menší divadlo. On konkrétně říkal Loutkovi. Tam prý se po představení každý herec pověsí na drát. Taky bych mohl zpívat. Já už na škole o mě říkali, že když zpívám, tak maně připomínám nejslavnější chvíle českého národa. Husitské doby. Oni husité, když zpívali, nepřátelé prchali a volali, zachraň se, kdo můžeš. Zpívám dvojhlasně, špatně a falešně. Výšky nemám, to bych se chlubil, ale za to hloubky ty mám mizerny. Taky bych mohl vyprávět o své lásce. Ono to sice s tím nesouvisí, ale je to jaksi pro doplnění celé mé charakteristiky. Já jsem měl dívku hezkou, opravdu pěknou, takovou božskou pusu, malinkou, mohla říct akorát čočka. Že, jak řekla hrách, tak si snědla uši. A uši to měla, to když stála v průvanu, tak to jí liskali. Já když jsem si ji namluvil, tak si na to pamatuju jako dnes, měla na punčoše takovou mrňavou dírečku na pátě, takovou roztomile malou, že mezi těma ostatníma vůbec nebyla vidět. A čistotná žena to byla, 2 kartáčky na zuby, na každý zub jeden. Jak ní chodil na jídlo, na obědy, na večeře, tam mi podstrojovala. Nejradši jsem měl rybí polévku, to nabírala vodu přímo z akvária. Jednou jsme měli zajíce, na černo, střeleného. Zem našel kolem SNB, tak jsem to spolkla i s brokama. A na přilepšenou moučník podle receptu z televize. Ovšem lidi, to jste nejedli, to musí být poruchy, to je možný. To bylo hrozný. A já to snědl, já s ním všechno měl. Láska veliká tam byla. Hrali jsme tu hru, jestli to neznáte, na Kamna. Ona byla rozpálená, já byl trouba. Jednou taky v roztoužení jsme šli na Petřín. Ona si sedla na lavečku, já jsem jí sedl na klín. Dodnes leží v nemocnici. lavečku vůbec nedali dohromady.
0: Humoriáda.
1: Já doufám, že jste si odpočinuli stejně jako my s Libuší Švormovou.
3: Paráda to byla. Libiček nesklamal a my doufám taky ne. Takže pa, naschle.
1: Ať se daří, hezký zbytek léta, Libuško. Těším se zas příště. Na vás se těším v zítřejším vydání Humoriády. Toto jako host bude Aleš Cibulka, který bude vybírat, třeba taky vzpomínat a předávat své historky. Do té doby se mějte krásně a poslouchejte další pořady Českého rozhlasu i s muzikou, kterou pro vás máme.

0: hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Odpoledne dorazí do Česka silné bouřky. Plzeň zlevňuje parkování v Atomu. Stání bude o polovinu levnější. Čekejte polojasno až oblačno, odpoledne postupně zataženo, místy přehánky i silné bouřky a teploty do 32 stupňů. Pěkné ráno přeje Štěpánka Zíková. Český hydrometeorologický ústav na dnešek vydal výstrahu před silnými bouřkami. Platit začne ve 14 hodin a potrvá do sobotní 4. hodiny raní. Varování se týká celých Čech a také částí Moravy a Slezska. Podle meteorologa Františka Šopka bude bouřky doprovázet i přívalový déšť, silný vítr a kroupy.
2: V bouřkách se budou vyskytovat nárazy větru kolem 20 metrů za sekundu, což je 70 km za hodinu, menší kroupy a přívalový déšť kolem 35 mm. V noci bouřky mohou přicházet v trvalejší déšť.
0: Bouřky a přívalový déšť mohou způsobit například komplikace v dopravě. Voda také může zaplavit podchody nebo sklepy. Město Plzeň od 1. září zlevní parkování v novém parkovacím domě Atom v Sokolovské ulici, a to o polovinu. Změna se dotkne nejen dlouhodobého stání, ale také krátkodobého parkování a předplatného pro kola. Stávajícím předplatitelům město automaticky prodlouží platnost parkovací karty podle nových cenových podmínek. Na svém zasedání to schválila Rada města Plzně. Největší český pivovar Plzeňský Prazdroj straží od října pivo. Cena za půl litr stoupne v průměru o 70 haléřů. Půjde nejen o čepované pivo, ale i o plechovky nebo lahve. Potvrdil to mluvčí pivovaru Zdeněk Kovář. Podle něj je za zdražením hlavně krize v Hormuzském průlivu.
3: Jde především o cenu nafty, to se promítá do výdajů na dopravu, a také rostoucí ceny hliníku. Ty mají zásadní dopad na stále oblíbenější segment plechovek. Konečná cena pro spotřebitele je vždy na rozhodnutí toho, kdo pivo prodává. Za hospody ani obchody mluvit nemůžeme.
0: Pivovar změní cenu ležáku Pilsner Urquell poprvé od roku 2023. Zdražení se ale dotkne i značky Gambrinus, Velkopopovický Kozel nebo třeba Radegast. Lidé v Africe, Asii, Americe i Evropě mohou dnes brzy ráno pozorovat částečné zatmění měsíce. V Česku jev začal krátce po půl páté. Krátce před čtvrt na sedm země svým stínem zakryje až 93% měsíce. Nejlepší podmínky pro pozorování maximální fáze zatmění mají být na jihozápadě země. Měsíc tam bude možné spatřit za jasného rozbřesku ještě nad obzorem. Příští a úplné zatmění měsíce bude v Česku možné pozorovat na Silvestra roku 2028. Plzeňští fotbalisté slaví postup do základní fáze Evropské ligy. Po prohře v Bělehradě 0-3 porazili v odvetě závěrečného předkola Červenou zvezdu 5-1 po prodloužení. Šťastný byl záložník Západočechů Lukáš Červ.
4: Jeden z největších zážitků, asi možná určitě největší, jsem tady zažil za ty tři roky. Ale já už jsem vám říkal před týdnem, že to je možný. Že když změníme vlastně asi úplně všechno, tak je to možný, a ty emoce, co vypukly, jak už na hřišti, tak pak v kabině, tak fakt krásný.
0: Los ligové fáze Evropské ligy je na programu dnes po 13. hodině. Jablonec prošel přes skotský tým Rangers do konferenční ligy, v odvetě vyhráli Severočeši na penalty. Naopak Hradec Králové nepostoupil, Panathinaikosu Atény podlehl 1-2 po prodloužení. A české volejbalistky na závěr základní skupiny mistrovství Evropy v Brně porazili Bulharsko 3-0 na sety. V tabulce skončili druhé za favorizovaným Srbskem. V osmifinále se utkají se Švédskem. Zápasy na programu v pondělí večer v Brně.
1: Počasí.
0: Čekejte polojasno až oblačno, odpoledne postupně zataženo, od západu se na většině území přidají přehánky a místy i bouřky, které mohou být i silné. Nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů a na horách 26 až 29. Vítr povane slabý, proměnlivý nebo z východních směrů, postupně se bude měnit na mírný západní a v bouřkách přechodně zesílí. Odpoledne mohou být bouřky i silné, doprovázené nárazy větru kolem 70 km v hodině, přívalovými srážkami a malými kroupami. Biozátěž je na Trojce, tedy vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na silnici třetí třídy na trase Vstiš Dobřany na jižním Plzeňsku počítejte s uzavírkou, opravuje se komunikace a objízdná trasa je vyznačena. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Zpravodajskou relaci vám nabídla Štěpánka Zíková a za chvilku už otevíráme další téma. Pro někoho už nepotřebný nábytek, pro jiného vybavení pokojíčku třeba pro malého školáka. Zachovalé a funkční věci nabízejí nábytkové banky na 6 místech v Česku. Použitelné vybavení pomáhá lidem v nouzi, třeba osamělým rodičům. No a za pár okamžiků uslyšíte podrobnosti.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.
5: Pátek 28. srpna, na hodinách 5 minut po páté. Hezké ráno.
1: Český rozhlas Plzeň.

0: co je to hypotéka?
1: Banka? Že tam nejsou žádný poplatky?
2: Bankovní účet.
3: Něco od banky. Můžem si půjčit peníze.
4: Spoření od Lišky.
5: T-Mobile.
6: Že tam třeba dělají nějaký telefony, půjčujou.
7: Musíme jim dát peníze nějaký, když jim dlužíme.
8: Můžeme si něco půjčit, ale musíme to zase zpátky splatit.

0: Dneska ráno ve 4:45.
1: Počasí.
0: V regionu dneska bude polojasno až oblačno, odpoledne postupně až zataženo a od západu se na většině území přidají přehánky a místy i bouřky, které mohou být i silné. Nejvyšší denní teploty mezi 29 a 32, na horách do 29 stupňů Celsia. Vítr povane slabý proměnlivý nebo z východních směrů, postupně se bude měnit na mírný západní, v bouřkách a na frontě přechodně zesílí. Odpoledne a večer mohou být bouřky i silné, doprovázené nárazy větru kolem 70 km v hodině, přívalový srážkami a malými kroupami. Biometeorologická zátěž ta je dneska vysoká na stupni číslo 3.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Rádio vašeho kraje vám přeje příjemné páteční ráno, máme 5 hodin a 20 minut. Nevíte, kam se zachovalým psacím stolem po školákovi? Darovat ho můžete do nábytkových bank, kde vybírají i židle a knihovny, police nebo stolní lampičky. Tyto banky fungují na 6 místech v Česku, mimo jiné v Libereckém, Plzeňském nebo Jihomoravském kraji a v Praze. Tam nedávno získali vyřazený nábytek z vysokoškolských kolejí nebo z filmových ateliérů a nábytek si tam vybírají i samoživitelé.
1: Ve skladu Pražské nábytkové banky jsem s vedoucím Miroslavem Novotným. Je to tady rozlehlý prostor?
2: No, momentálně máme k dispozici 700 metrů čtverečních.
1: Je to sklad, velká hala.
2: Přesně tak. Máme to rozdělené na dvě části. Jedna je vlastně, kde přijímáme materiál a veškeré bytové vybavení, kde dochází vlastně k jeho evidenci, třídění a dále to jde vlastně na showroom. To je druhá polovina haly a tam se provádím klienti a vybírají vlastně potřebný bytový vybavení.
1: A za vámi právě teď jsou tady věci, které bychom mohli zařadit do té skupiny jakoby školních, psací stoly, skříňky malé, takže tohle by se hodilo třeba do pokoje nějakého školáka.
2: Určitě, míváme tady počítačové stolky, poličky, pak máme vlastně klasické menší stoly s úložným prostorem. Teď máme tady nasmlouvanou zrovna jednu soukromou společnost, která vlastně renovuje koleje studentský a dodávají nám vlastně veškerý bytový vybavení, který používali. A musím teda říct, že je ve velmi dobrém stavu, takže takovýhle věci jsou pro studenty úplně ideální.
1: Kdyby někdo měl doma třeba použitý psací stůl pro dítě, židli, berete to?
2: Určitě. Snažíme se mít pouze jedno jediné omezení a to čelouněné věci. Tam se tomu bráníme z hygienických důvodů.
1: Vidíme židle, můžeme se projít dál.
2: Ano.
1: Tady je přímo rostoucí stůl, rostoucí psací stůl. Jsou tady páčky, kterými jde zvýšit ta deska.
2: Míváme, dostáváme i takovýhle věci.
1: Vy máte pojistku, aby si brali opravdu ten nábytek jenom ti potřební. Jaká je ta podmínka?
2: Ta podmínka je vlastně taková, že ten člověk by měl být v nějaké sociální situaci, která to zrovna vyžaduje. Pro nás se stávají trošku garanti ty sociální pracovníci, kteří vlastně vyplňují formulář s tím daným klientem.
1: Máte tady i třeba magnetické tabule, ty se hodí do dětského pokojíku. Co ještě pro děti, které jdou do školy nebo už jsou ve škole?
2: Potom, co se týká jakoby školáků jako takových, lampičky, tam vzadu máme vlastně elektro.
1: Tady je černá kancelářská židle otočná, pak jsou tady běžné židle, jdeme okolo regálu s nádobím a míříme zase k nábytku pro děti, tady vidíme takovou fialovou postel k tomu menší skříňku.
2: V tom případě to byl vlastně holčičí dětský pokoj.
1: Tady je zrcadlo, zase různé druhy skříní.
2: Máme tady i pro ty úplně nejmenší třeba i přebalovací pouty.
1: Vy tady máte zrovna klientku Boženu, která už tady asi 10 minut prochází nábytek. Co konkrétně potřebujete?
3: Přišla jsem se teda podívat na šatní skříně, psací stůl, noční stolky k posteli a komodu pod televizi.
1: Máte tady malého syna, potřebujete ještě ten psací stůl třeba pro školáka?
3: Ano, ano, pro školáka.
1: A vybrala jste si zatím?
3: Ještě ne, koukáme teď na ty psací stoly.
1: Takže možná i židly?
3: Jo, jo, jo, určitě.
1: A jste samoživitelka?
3: Ano.
1: Jak je těžké vít jako samoživitelka? Využíváte různé služby, jsme v nábytkové bance.
3: Ano, využívám a asi bez rodiny by to taky nešlo.
1: My jsme tady teď narazili na paní samoživitelku. Jsou solo rodiče častými klienty?
2: Ano, musím říct, že ano.
1: Říká Miroslav Novotný z nábytkové banky. Všechny díly seriálu najdete na webu irozhlas.cz. Veronika Hlaváčová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Je půl šesté.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Policisté budou na poslední prázdninový víkend posilovat hlídky. Kvůli návratům lidí z dovolených a výletů očekávají silnější provoz. Lidé by měli podle policie a BESIPu řídit opatrně a nepospíchat a měli by se plně věnovat řízení a nedržet za jízdy mobilní telefon. Kvalita vody ve většině z 30 kontrolovaných venkovních koupališť v Plzeňském kraji je i koncem prázdnin dobrá. Nevhodný ke koupání je dlouhodobě pouze rybník Babylon u Domažlic. Zhoršenou jakost vody zaznamenali v koupališti Bušek ve Velhartici na Klatovsku a na přehradě Hracholusky. Na základní škole Holíšov na Jižním Plzeňsku budou mít dnes zaměstnanci bezpečnostní školení. Naučí se postupy při mimořádné události spojené s aktivním útočníkem v prostorách školy. Školení bude mezi 8 a 17 hodinou. Škola na svých sociálních sítích upozorňuje, aby lidé nevolali na místo policii. Jde o předem naplánovanou akci. V dnešních ranních hodinách se na obloze odehraje částečné měsíční zatmění. Stín země podle vědců zakryje více než 90% měsíčního kotouče. Největší zatmění nastane v 6 hodin a skoro 13 minut. V té době už ale bude měsíc zapadat za obzor. Fotbalisté Plzně postoupili do hlavní části Evropské ligy. V odvetě závěrečného předkola smazali třígolovou ztrátu z Bělehradu a Crvenou zvezdu porazili 5-1 po prodloužení. Fotbalisté Slavie Praha se dozvěděli soupeře pro hlavní fázi Ligy mistrů. V Edenu se český mistr utká s Arsenalem, Aston Villou, Villarealem a Lán. Venku Pražany čekají Bayern Mnichov, Porto, Fenerbahce Istanbul a Sabah Baku. Určil to los v Monaku. A dnešní počasí bude polojasno až oblačno, odpoledne zataženo, na většině území se přidají přehánky a místy i bouřky, které mohou být i silné. Nejvyšší teploty do 32 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 ve směru na Rozvadov kilometr 45 u Kařezu na Rokycansku dejte pozor na odstavené porouchané nákladní auto. Projíždíte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 500.

0: Slovíčkaření Romana Stupky. Slova známá, neznámá.
1: Kampaň. Slovo, které se pravidelně vynoří před volbami a jsou ho plná média. Etymolog Jiří Rejzek v nejnovějším slovníku kampaň charakterizuje jako veřejný boj za něco nebo proti něčemu. Pokud tam cítíte francouzštinu, nepletete se. Francouzské kampaň znamená pole, v tomhle případě pole bitevní. Dříve totiž vojáci v zimě nebojovali, bylo bláto nebo sníh, koně neměli dostatek potravy. Na válečné tažení se vyráželo výlučně od jara do podzimu a právě tahle doba bojování se nazývala kampaň, polní sezóna, tažení za vytčeným cílem. Mimochodem z kampaně vychází i francouzské šampaň, v tomhle případě polevinařské. Skoro se chce završovat, máš-li dobrou kampaň, otevírej šampaň. Možná lze ještě zmínit kampaň reklamní, která vytáhne do boje za lepší prodej nějakého výrobku.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Tady rádio vašeho kraje, ještě pár sekund a bude 6:45.
1: Počasí.
0: V Plzeňském kraji dneska bude polojasno až oblačno, odpoledne postupně až zataženo a od západu se na většině území přidají přehánky a místy i bouřky, které mohou být i velmi silné. Nejvyšší denní teploty mezi 29 a 32, na horách do 29 stupňů Celsia, vítr povane slabý proměnlivý nebo z východních směrů, postupně se bude měnit na mírný západní, v bouřkách a na frontě přechodně zesílí. Odpoledne a večer můžou být bouřky i silné, doprovázené nárazy větru kolem 70 km/h. Přívalovými srážkami a malými kroupami. Biometeorologická zátěž, ta je dneska vysoko, na stupni číslo 3.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Naučíme vás stříhat levanduly, aby na jaře krásně obrazila. Pustíme se do chovu čmeláku a poradíme s dotacemi na zateplení a na fotovoltaiku.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Čím se baví tenhle ten svět?
1: Tipy pro volný čas.
0: Řekneme. Plzeňská náplavka na Mži pořádá festival Literatura na Mži. Dnes od 18 hodin vystoupí básnířka Marie Šťastná a básník, prozaik a učitel Jan Sojka, který je také autorem 3 divadelních her. Písničkář Pokáč vystoupí ve 20 hodin na ostrově Santos v Sušici. Ve svých textech obvykle s humorem a nadsázkou zpracovává témata obyčejného života za doprovodu kytary nebo ukulele. Legendární plzeňská kapela Znouzecnost zahraje od 20 hodin v Lihovaru v Janovicích nad Úhlavou, od 22 hodin pak bude pokračovat kapela Zvláštní škola. Na nádvoří Městského muzea a galerie v Nepomuku vystoupí od 20 hodin Ester Kočičková a Dominik Heřman-Lev. Závěr prázdnin na malé letní scéně bude patřit nekompromisnímu a moudrému humoru v podání předních českých stand-up komiků. Státní zámek na Bílově zve na představení Oko tygra, komedie jednoho herce o krizi středního věku z Komorního divadla Kalich, tam začíná v 19 hodin. No a na komentovanou prohlídku Plzeňské radnice na náměstí Republiky se můžete vydat dnes od 16 hodin, v případě naplnění kapacity i od 17 hodin. Tak přejeme hezkou zábavu, za chvilku Štěpán Kazíková a zprávy.
1: Český rozhlas Plzeň. Tuhle

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Přijeďte na dožínky Plzeňského kraje na hrad Švihov.
2: Zažijete den plný tradic, dožínkový průvod, folklor, hudbu i tanec.
1: Ochutnáte regionální potraviny, objevíte tradiční řemesla, užijete si oživené prohlídky hradu i plavbu kolem hradeb.
2: A na závěr koncert Blue Cymbál s Magdou Malou.
1: Více na plzeňský-kraj.cz.
3: Přesný čas vám přináší matrace Zahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
4: 6 hodin.
5: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
4: Plzeňský kraj vyhlásí dotační program na opravy hasičských zbrojnic. Začala příprava demolice budovy centrální výrobny jídel v Korandově ulici v Plzni. Dnes bude polojasno až oblačno, odpoledne zataženo, čekejte přehánky, bouřky a teploty do 32 stupňů. Hezké ráno přeje Štěpán Kazíková. Na opravy hasičských zbrojnic bude možné získat peníze od Plzeňského kraje. Krajští radní schválili vyhlášení dotačního programu, na který z rozpočtu vyčlenili 13 milionů korun. Žadatelem o dotaci může být obec, která zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů. Pokračuje mluvčí kraje Natálie Vajnarová.
6: Dotaci je možné využít na modernizaci a stavební úpravy hasičské zbrojnice i na její okolí. Cílem dotačního titulu je odstranění stavebně technických závad, snížení energetické náročnosti budov a vytvoření odpovídajícího zázemí pro výkon služby.
4: O dotaci bude možné žádat od 24. září do 8. října. Centrální výrobnu jídel v Korandově ulici v Plzni nahradí nový bytový komplex. Budovu z roku 1989, která původně sloužila jako vývařovna plzeňské společnosti Škoda, teď stavbaři vyklízejí a na začátku září ji začnou bourat. Pokračuje projektový manažer developerské společnosti BC Real Roman Krátký.
7: Demolice tedy jako taková začne 1.9. Do konce roku by mělo být demolováno. Mezi dobí vlastně už na podzim by měl začít probíhat výkop hlavní stavební jámy, to znamená nejenom, že tady bude vlastně postupně mizet ta nadzemní část, ale začneme i vlastně s výkopama se zemními pracemi, které by měly být hotové do března příštího roku.
4: Developer plánuje bytový dům dokončit do roku 2030. Silničáři začali opravovat hlavní silnici v Mrákově na Domažlicku. Na zhruba půlkilometrovém úseku vymění povrch vozovky a ve spolupráci s obcí Mrákov upraví chodníky i veřejné osvětlení. Pokračuje mluvčí krajských silničářů Helena Frintová.
8: Celková investice do rekonstrukce průtahu Mrákovem je 27 milionů korun. Plzeňský kraj ze svého rozpočtu uhradí 18,5 milionu, zbývajících 8,5 milionu korun zaplatí obec Mrákov. Dokončení všech stavebních prací a plné ujezdnění komunikace plánujeme na leden roku 2027.
4: S rekonstrukcí průtahu Mrákovém souvisejí i dopravní omezení a uzavírky, které potrvají několik měsíců. Loňský rok byl podle BIS z hlediska bezpečnosti nejzávažnější od studené války. Ve výroční zprávě to uvedl ředitel kontrarozvědky Michal Koudelka. V roce 2025 se zabývala hlavně ruskými hybridními aktivitami vůči Česku. Zpravodajci se zaměřili také na vliv Číny. Ta se dlouhodobě snaží navázat spolupráci s českými akademiky nebo využívá tuzemská dezinformační média.
9: Sport.
4: Fotbalisté Viktorie Plzeň si zahrají hlavní část Evropské ligy. V závěrečném předkole smazali na svém hřišti tříkolovou ztrátu ze Srbska a nakonec porazili Červenou zvezdu Bělehrad 5-1 po prodloužení. Do základní fáze konferenční ligy prošel Jablonec, ten v základní hrací době dohnal jednobrankové manko s Glasgow a nakonec zdolal skotský tým Rangers v penaltovém rozstřelu. Naopak Hradec Králové si konferenční ligu nezahraje. Panathinaikosu Athény podlehl v odvetě na svém stadionu 1-2 po prodloužení. Česká výprava rychlostních kanoistů může mít dnes na mistrovství světa v Poznani první medaili. Favoritem na ní je kanoista Martin Fuchsa na kilometrové trati. Jeho jízda začne v 15 hodin a 25 minut. Ten následující bude také na kilometru, ale mezi kajakářkami Barbora Betlachová.
9: Počasí.
4: čekejte polojasno až oblačno, odpoledne postupně zataženo, od západu se na většině území přidají přehánky a místy i bouřky, které mohou být i silné. Nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů a na horách maximálně 29. Vítr povane slabý, proměnlivý nebo východních směrů, postupně se bude měnit na mírný západní a v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž je na Trojce, tedy vysoká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
9: Sponzorem pořadu je
10: Auto.cb, váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.auto.cb.cz.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
4: V Klatovech ulici Domažlická počítejte s uzavírkou. Důvodem jsou stavební práce. Objízdná trasa je vyznačena. Přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Hezké páteční ráno, jsme rádi, že jste s námi i 5 minut po 6. hodině. Fotbalisté Plzně v odvetě play-off Evropské ligy po skvělém obratu porazili Červenou zvezdu Bělehrad a zahrají si ligovou fázi Evropské ligy.
12: Ale já už jsem vám říkal před týdnem, že to je možný, že když změníme vlastně asi úplně všechno, tak je to možný a ty emoce, co vypukly jak už na hřišti, tak pak v kabině, tak fakt krásně, krásně.
11: Dojmy záložníka Viktorky Lukáše Červa, nejen s ním se ke včerejší senzaci vrátí za několik okamžiků. Dneska je 28. srpna. Hezké ráno.
0: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Plzeňském kraji je zatím skoro zataženost, teploty od 14 do 19 stupňů Celsia. Co to počasí udělá přes den, to od nás uslyšíte za chvilku. Teď v 6 hodin a 11 minut je tady Kalendárium.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes,
2: we can. Pátek 28. srpna. Svátek má vznešený Augustín a o svatém Augustínu léto opouští krajinu. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Slavné francouzské autíčko Renault 4 byl představen před 65 lety. V roce 1961, zatím jen novinářům. O měsíc později měl premiéru na autosalonu ve Frankfurtu. Renault 4 se stal nejpopulárnějším francouzským autem. Vyráběl se víc jak 30 let, vyrobeno bylo přes 8 milionů kusů. Prince Charles a princezna Diana byli po dlouhém řízení rozvedeni před 30 lety v roce 1996. Znova nabitou svobodu si princezna srdcí užívala jenom rok. 31. srpna 1997 zahynula v Paříži na úprku před paparazzi. Památeční zvon hashtag 9801 připomínající osud zvonů, které za druhé světové války odvezli nacisti z protektorátu do Německa, byl odhalen v Praze před 4 lety. Zvon vyrobili mistři v rakouském zvonařství v Innsbrucku, měří 187 cm a váží 9801 kg, tedy přesně stejně jako počet odvezených zvonů. V roce 1551, to je 475 let, se v Červených Janovicích narodil významný český šlechtic, českobratrský politik a spisovatel Václav Budovec z Budova. Popraven byl s dalšími vůdci stavovského povstání na Staroměstském náměstí. 45 má bývalý hokejista, rodák z Třebíče, Martin Erat. A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.

0: 6 hodin a 17 minut.
1: Počasí.
0: V regionu dneska bude polojasno až oblačno, během odpoledne a večera očekáváme postupně až zataženo a od západu se na většině území přidají přehánky a místy i bouřky, které můžou být i silné. Později večer budou srážky přecházet v občasný déšť. Nejvyšší denní teploty mezi 29 a 32, na horách do 29 stupňů Celsia, vítr slabý proměnlivý nebo z východních směrů o rychlosti do 4 se bude během dne měnit na mírný západní o rychlosti do 6 metrů za sekundu, v bouřkách a na frontě přechodně zesílí.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu Zlatá láska.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Lenka Filipová, 6 hodin a 22 minut. Kouzlo nového trenéra Radoslava Kováče zafungovalo a fotbalisté Plzně předvedli v odvetě play-off Evropské ligy s Crvenou zvezdou fantastický obrat. Po prohře v Bělehradě 0-3 porazili srbský celek doma 5-1 po prodloužení, které rozhodl David Krčík. Nejdůležitější moment ale přišel v nastaveném čase řádné hrací doby, kdy proměnil penaltu Christoph Kabongo.
1: Věřme mu, že penaltu dá, on si určitě věří. Moment, který tenhle zápas může poslat do prodloužení. Kabongo nebo Mateus. Kabongo, gól! Viktoria Plzeň dává gól z pokutového kopu ve čtvrté minutě nastavení. Christoph Kabongo pravděpodobně zařizuje prodloužení tohoto neuvěřitelného zápasu.
2: Vždycky je to o těch hráčích, jako jaký mají sebevědomí, co a jak, a Kabo to zvládl skvěle na to, jak je mladý kluk a už vlastně ty zápasy předtím vlastně proměňoval a ten hráč, který o tom moc nepřemýšlí, jde prostě dát gól a to je na tom to krásný.
3: Chválil klid Kabonga při klíčové penaltě trenér Viktorie Radoslav Kováč. Po prvním poločase to přitom nevypadalo na žádné drama. Zvláště když pak po návratu z kabin autor první branky zápasu Princ Adu nedal penaltu. Poté ovšem Bukary udeřil doskyho úrohového praporku do obličeje a červená karta byla pro Viktorii vítaným dárkem.
2: Pomohla nám samozřejmě červená karta, ale dokonce jsme věřili, že to zvládneme a jak jsme dali ten třetí gól, tak jsem viděl z kluku jako obrovskou energii, že prostě cítili krev, že to chcou zvládnout.
3: Další penaltu už proměnil Vyšinský a po trefě Hrošovského Plzeň mohutně tlačila oslabeného soupeře. Faul na golmana Vígeleho přinesl třetí penaltu a vytoužený gól Kabonga, který zařídil prodloužení.
4: Všechny ty tři penalty byly úplně jasný za mě a to, že Princátko tu jednu neproměnil, tak to je škoda, ale jsme tahali prostě všichni jeden za druhýho a to, že ty penalty byly tři, je odměna za to, jak jsme v tom vápně do toho šli a jak jsme tahli za jeden pro vás, jaká energie tam byla, jak už od nás, tak už z tribun, který fakt se chytli snad nejvíc, co jsem tady asi jako zažil.
3: Chválil plzeňské fanoušky záložník Lukáš Červ. Díky hlavičce střídajícího Krčíka v prodloužení Plzeň poprvé v historii obrátila pohárový dvojzápas, ve kterém prohrávala 0-3.
4: Jeden z největších zážitků, asi možná určitě největší, jsem tady zažil za ty tři roky. Ale já už jsem vám říkal před týdnem, že to je možný. Že když změníme vlastně asi úplně všechno, tak je to možný a ty emoce, co vypukly, jak už na hřišti, tak pak v kabině, tak fakt krásně, krásně.
3: Usmíval se po výhře 5-1 nad srbským mistrem Lukáš Červ. Viktoria si tak po třetí v řadě zahraje ligovou fázi Evropské ligy. Z Plzně Vladislav Jenouškovec, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.

0: půl sedmé.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Češi dnes nad ránem mohli pozorovat zatmění měsíce. Mezi půl pátou a půl sedmou raní se mezi něj a slunce dostala země a zastínila ho, a to více než z 90%. Nejlépe byl jev vidět na jihozápadě Česka. Zatmění měsíce je častější než nedávné zatmění slunce. Je možné ho pozorovat dvakrát až třikrát do roka. Úplné zatmění měsíce bude možné pozorovat v poslední den roku 2028. Do té doby Česko čekají ještě dvě částečná. Plzeň zahájila přístavbu 21. základní školy ve čtvrti Slovany. Za 165 milionů korun vznikne 9 učeben pro 270 žáků, sportovní sál se zázemím a šatnami. Rozšíří se také kapacita školní jídelny. Stavba potrvá do léta 2028 a škola během ní zůstane v provozu. Plzeňský Prazdroj od října zdraží čepované i balené pivo. Cena za půl litr stoupne průměrně o 70 haléřů. Za růst cen může podle největšího českého pivovaru hlavně krize v Hormuzském průlivu, kvůli které stouply ceny nafty a hliníku. Pivovar Prazdroj změní cenu ležáku Pilsner Urquell po třech letech. Zdraží i jiné značky, například Gambrinus, Velkopopovický Kozel nebo Radegast. České humanitární organizace spouští sbírky na pomoc lidem v Nepálu. Zemi ve středu zasáhly ničivé povodně. Podle nepálských úřadů při nich zemřelo nejméně 469 lidí. Člověk v tísni už například poslal na pomoc první milion korun. Sbírky pro Nepál má také ADRA, Český červený kříž nebo Český výbor pro UNICEF. Fotbalisté Plzně postoupili do hlavní části Evropské ligy. V odvetě závěrečného předkola smazali třígolovou ztrátu z Bělehradu a Červenou zvezdu porazili 5-1 po prodloužení. Čeští basketbalisté podlehli v úvodním utkání skupiny G před kvalifikace o postup na mistrovství Evropy v roce 2029 v Ostende domácí Belgii 81-92. V neděli přivítají svěřenci trenéra Luboše Bartoně v Praze na Královce Norsko. A dnešní počasí bude polojasno až oblačno, odpoledne postupně zataženo, přidají se přehánky a místy i bouřky. Nejvyšší teploty do 32 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na silnici třetí třídy na trase Vstiž Dobřany na jižním Plzeňsku počítejte s uzavírkou, opravují se komunikace, objízdná trasa je vyznačena. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Tolik Štěpán Kazíková a další ranní zprávy. No a za chvilku už nám doktorka Kateřina Cajd-Hamlová a kolega Patrik Rozehnal řeknou, jaké zdravotní neduhy

0: Pojďte všichni dovnitř, pozvěte si všichni známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vydáme, svatr chcete, tak to máme, co nemáme, obětáme, všechno dáme, všechno víme, poradíme, posloužíme.
1: 6 hodin 39 minut, po 13. hodině opět otevřeme naši poradnu o zdraví a zdravém životním stylu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajthamlovou, které zdravím a ptám se, jaké téma se tentokrát bude probírat.
2: Dnešní téma se dotkne křehkých kostí.
3: Hezký den, je to tak? Možná jste si poslední dobou víckrát zranili ruce nebo nohy a léčili si zlomeniny.
2: Máte bolesti zad? Postupně se zmenšuje vaše tělesná výška nebo se začínáte hrbit?
3: Říká se tomu vdovská hrbatost. Může to být následek toho, jak se vám mění kostra a kosti křehnou.
2: Bojíte se osteoporózy? Bolí vás kosti při zvedání těžkých balíků nebo beden? Při pádu se často zraníte?
3: Popište nám své problémy tohoto druhu ve formuláři, který najdete na stránce veseleazdravie.cz nebo se ptejte na našem Facebooku.
2: Se svými obavami se můžete svěřit také na telefonním záznamníku s číslem 221 553 770.
3: Opakuji ještě jednou telefonní číslo 221 553 770.
2: Křehkým kostem se budeme věnovat živě už dnes odpoledne po 13. hodině v pořadu Vesele a zdravě.
3: Reprízu si můžete poslechnout dnes večer po 20. hodině.
4: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 28. srpnový den roku 2026, 6 hodin a 44 minut. Češi podceňují revize elektroinstalací ve svých domech nebo bytech. Z průzkumu agentury Ipsos pro společnost EPET vyplývá, že pravidelné kontroly nedodržují skoro 2/3 z nich. Revize jsou přitom důležité nejen pro správné fungování elektroinstalací, ale i případně pro pojišťovnu, pokud vznikne nějaká škoda. Detaily připojíme za chvilku, ještě do 7. hodiny.
1: Počasí.
0: Podle nejnovějších dat od plzeňských meteorologů dneska bude v regionu polojasno až oblačno, během odpoledne a večera očekáváme postupně až zataženo a od západu se na většině území přidají přehánky a místy i bouřky, které můžou být i silné. Později večer budou srážky přecházet i v občasný déšť. Nejvyšší denní teploty mezi 29 a 32, na horách do 29 stupňů Celsia. Vítr slabý proměnlivý nebo z východních směrů se bude během dne měnit na mírný západní o rychlosti do 6 metrů za sekundu. V bouřkách a na frontě přechodně zesílí. Odpoledne a večer můžou být bouřky i silné, doprovázené nárazy větru o rychlosti kolem 70 km v hodině, přívalovými srážkami kolem 30 mm a také malými kroupami.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitele. A v neděli vás pozvu na svůj zámek, v Kostelci nad Orlicí, který zachránili červené cihly.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: prožívat svět.
1: 10 minut schází do 7 hodiny. Víte, kdy k vám domů naposledy přišel technik, aby zkontroloval zásuvky, elektrické dráty nebo třeba jističe? Pokud ne, tak možná patříte mezi téměř 2/3 Čechů, kteří zanedbávají revizi elektroinstalace. To vyplývá z průzkumu agentury Ipsos pro společnost EPET, kterého se v červenci zúčastnilo 1000 lidí. Zanedbání kontrol přitom může vést k přetížení elektroinstalací a tím pádem i k požárům nebo úrazům elektrickým proudem.
2: My děláme i pohotovostní službu a díky tomu, že ty revize lidi neprovádějí, máme spoustu práce, protože samozřejmě jsou nedotažený vodiče, špatný jističe, dochází tam k přechodovým odporům, pak samozřejmě jsou to zásuvky.
3: Říká Petr Schiller, jednatel pražské firmy Elektro Elefant. Problém je podle Elektrotechnické asociace České republiky v tom, že domácnosti mají kontroly elektroinstalace povinna jen při kolaudaci a poté, pokud byt nebo dům rekonstruují, případně do něj instalují solární panely nebo tepelné čerpadlo. Problém ale může vzniknout i špatným používáním spotřebičů, třeba pokud je lidé vypínají tak, že je vytahují ze zásuvky, říká prezident Elektrotechnické asociace České republiky Jiří Holoubek.
4: Tam probíhá nějaký spínací oblouk elektrický, který vyhřívá kontakty v té zásuvce a pokud takováto zásuvka je často využívaná tady k tomuto, tak může dojít k nějakému požáru nebo k nějakému vyhřátí okolí té zásuvky a úrazu například elektrickým proudem a podobně.
3: Podle obchodního ředitele společnosti EPET Romana Šmída můžou lidé způsobit komplikace i při běžném používání elektroniky, třeba přetížením zásuvky, když do ní zapojí více spotřebičů. To se podle Šmída může projevit tak, že při zapojení spadne jistič.
5: To je primární jako důkaz toho, že nějaký okruh je velmi zanedbán, případně hodně přetížen, anebo vyskočí fáze, to znamená, že vám například svítí jenom půlka domu a vy tu závadu odstraníte tím, že tu fázi znovu nahodíte, ale tyhle problémy by určitě neměl člověk přecházet, zavolat si nějakého revizního technika.
3: Právě proto by si lidé měli nechat zkontrolovat elektroinstalaci aspoň jednou za 4 roky. Podle České asociace pojišťoven zanedbání revize zvyšuje riziko škody, zejména u starších nemovitostí. V případě požáru nebo úrazu elektrickým proudem pak pojišťovny požadují ke kontrolám dokumentaci, upozorňuje mluvčí České asociace pojišťoven Tomáš Pavlík.
6: Pokud se totiž prokáže, že škoda vznikla v souvislosti s dlouhodobě zanedbaným technickým stavem nebo nesplněním povinnosti vlastníka, může to mít vliv na posouzení pojistného plnění. Každý případ je však zcela individuální.
3: Podmínky se u jednotlivých pojišťoven můžou lišit, proto Pavlík doporučuje řídit se smlouvou. Průzkum agentury Ipsos pro společnost EPET zároveň ukázal, že pravidelné revize neprovádí ani 1/5 majitelů fotovoltaik. Ze zákona jsou přitom kontroly povinné každé 4 roky. Podle solární asociace by ale měly být častější, protože počasí může například na solárních panelech poškodit spoje. Vít Andrle, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: zase vrátit se o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
3: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
4: Sedm hodin.
5: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
4: Policisté varují před silnějším provozem o posledním prázdninovém víkendu. Lidé mohou přispět Diakonii Západ nákupem kabelek v internetové aukci. Bude polojasno až oblačno, odpoledne zataženo, čekejte přehánky, bouřky a teploty do 32 stupňů. Dobré ráno přeje Štěpánka Zíková. Policisté chystají na poslední prázdninový víkend bezpečnostní akci. Očekávají totiž silný provoz. Lidé se budou vracet z dovolených nebo z výletů. Řidiči proto musí počítat s tím, že u silnic bude v příštích dnech více hlídek, říká mluvčí policie Violeta Siřišťová.
6: Naše zkušenosti z terénu ukazují, že největší hrozbou je únava a mikrospánek, hlavně na konci dlouhé cesty. Proto tento víkend posilujeme kontroly na hlavních tazích i v okolí rekreačních oblastí. Každému řidiči připomínáme, domů je potřeba dojet v klidu, není důležité dorazit o pár minut dřív, ale dorazit bezpečně.
4: V letošním benefičním bazaru kabelek získala Diakonie Západ 30 tisíc korun. Kabelky prodávala na festivalu na ulici v Plzni a peníze zajistí psychiatrickou péči pro děti v náhradních rodinách. Lidé mohou sbírku podpořit i v internetové aukci, a to až do konce srpna, říká mluvčí Diakonie Západ Martin Bečan.
7: Letos nám lidé do bazaru darovali i poměrně unikátní kousky, jako designovou kabelku nebo dvě kabelky z hadí kůže, které si paní přivezla z Indie. A my jsme se rozhodli tyhle kabelky nabídnout online aukci na platformě Dobrobot. Takže pokud nás někdo nestihl na stánku a rád by přispěl na dobrou věc, tak teď má příležitost.
4: Na základní škole v Holíšově na Jižním Plzeňsku budou mít dnes zaměstnanci bezpečnostní školení. Naučí se postupy při mimořádné události spojené s aktivním útočníkem v prostorách školy. Školení bude v době od 8 do 17 hodin, kdy může být v okolí školy zaznamenáno nestandardní chování osob, zvýšený pohyb zaměstnanců nebo neobvyklé zvuky související s nácvikem. Škola na svých sociálních sítích upozorňuje, aby lidé nevolali na místo policii. Jde o předem naplánovanou akci. Vinaři na jihu Moravy začali sklízet úrodu na vinicích. Hrozny kvůli horkému počasí dozrávají asi o dva týdny dříve než obvykle. Výnosy letos vinaři očekávají nižší, hlavně vlivem extrémního sucha. Na některých vinicích počítají se ztrátami na úrodě v desítkách procent, vysvětluje předseda Asociace nezávislých vinařů Jiří Maděřič.
8: Už ty první odhady nebo výnosy těch kolegů, kteří sbírali na vinicích, kde ta závlaha možná nebyla, tak naznačují, že nejenom teda výnosy, ale taky i výlisnost jsou někde na polovině toho, co jsme zvyklí.
4: Nejvíce zastoupené odrůdy začnou vinaři sklízet začátkem září.
9: Sport.
4: Fotbalisté Plzně si zahrají základní část Evropské ligy. V domácí odvetě s Trvenou zvezdou smazali ztrátu 0-3 z Bělehradu a srbského mistra porazili 5-1 po prodloužení. Trenér Radoslav Kováč tak prožil úspěšnou premiéru na lavičce Západočechů.
10: Hodně jsme tomu věřili, samozřejmě viděli jsme, že to všechno musí se sejít a pomohla nám samozřejmě červená karta, ale dokonce jsme věřili, že to zvládneme a jak jsme dali ten třetí gól, tak jsem viděl z kluku jako obrovskou energii, že prostě cítili krev, že to chcou zvládnout.
4: Jablonec prošel přes skotský tým Rangers do konferenční ligy. V odvetě vyhráli Severočeši na penalty. Naopak Hradec Králové nepostoupil, Panathinaikosu Athény podlehl 1-2 po prodloužení. Český fotbal bude mít i díky Plzni a Jablonci celkem 4 pohárové zástupce. Sparta už má jistou Evropskou ligu a Slavia ligu mistrů, ve které se mimo jiné utká třeba s londýnským Arsenalem anebo německým Bayernem Mnichov.
9: Počasí.
4: Bude polojasno až oblačno, odpoledne postupně zataženo a od západu se na většině území přidají přehánky a místy i bouřky, které mohou být i silné. Nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů, na horách maximálně 29. Povane slabý proměnlivý vítr nebo vítr z východních směrů a postupně se bude měnit na mírný západní, v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž je na trojce, tedy vysoká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
4: V Mrákově na Domažlicku začala rekonstrukce průtahu. Práce se budou dělat postupně v jednotlivých úsecích a je nutné několik měsíců počítat s dopravním omezením a uzavírkami. Přejeme šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Příjemné ráno. V Česku bylo dnes ráno možné pozorovat částečné zatmění měsíce. Stín země ho měl podle vědců zakrýt z více než 90%. Jev pozorovali i lidé v Plzni a veškeré podrobnosti od nás uslyšíte za několik okamžiků. Na hodinách 5 minut po 7.
2: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

Co dělají jeptišky? Za chvilku nám to řeknou děti v rubrice Ahoj rádio. Pěkně v klidu, žádný vzruch, rozhlídni se, kde je Bůh? Kam se díváš? Do výšky? Dělají to jeptišky? S tím nestrácí vůbec čas. Vědí, že je v každém z nás.

0: Co dělají jeptišky?
1: Nosí černobílý obleky.
2: Zpívají. Uctívají Boha.
3: Modlí se a chodí na modlitby.
4: Chodí do kostela.
5: Nesmí dělat nic jiného, než se modlit, nebo budou nějak potrestány.
6: Chodí po kostele.
7: Starají se o faráře a o sirotky třeba.
8: Celý den chodí po klášteře a mají jako ruce nějak u sebe.

0: 7 hodin 16 minut.
1: Počasí.
0: Hlásí se plzeňský meteorolog Ivo Bauman, tak jak to vypadá s počasím? Dobré ráno.
2: Dobré ráno, máme většinou oblačno, na jihozápadě v této chvíli oblačno zmenšená, teploty vysoké na ranní hodiny od 16 do 19 stupňů.
0: Jak bude vypadat pátek v regionu?
2: Tak nejčastěji bude oblačno, ale bude to takové strakatější, protože v nejbližších hodinách, hlavně na jihu regionu, bude zmenšená oblačnost i polojasno. Pak se ta oblačnost zase bude zvětšovat odpoledne a večer až zataženo. Přidají se přehánky, přidají se také bouřky, které mohou být i silné. Později večer už místo bouřek spíše občasný déšť. Teploty vystoupí na hodnoty okolo té tropické hranice 30 stupňové od 28 do 32 stupňů. Teplej bude tam, kde je více slunce, to znamená na jihu plzeňského kraje, na horách bude maximálně k 28 stupňům. Slabý vítr, který bude proměnlivý nebo východní, se odpoledne změní na západní a ten už bude citelnější od 3 do 6 metrů za sekundu, v bouřkách navíc přechodně zesílí.
0: A jestli bude strakatý i víkend, to budeme zjišťovat v příští hodině. Zatím děkujeme, naslyšenou.
2: Díky, naslyšenou.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: zase žen.
1: 7:21 lidé v Česku mohli dneska ráno pozorovat částečné zatmění měsíce. Stín země mohl podle vědců zakrýt víc než 90% měsíčního kotouče. Otevřené proto byly například hvězdárny v Rokycanech nebo v Plzni a právě u plzeňské hvězdárny byla i reportérka Martina Klímová. Teď změnila stanoviště a už je ve studiu. Hezké ráno.
2: Pěkné ráno. Tak my jsme nejdřív pozorovali zatmění měsíce z pozorovatelny hvězdárny. Ta je v nejvyšším patře, byla otevřená střecha a ven vysunutý zrcadlový dalekohled. Bohužel v Plzni bylo zataženo, což tedy od začátku kazilo výhled. Nicméně chvilkami bylo možné zahlédnout, jak stín země zakrývá část měsíce a jak se zvětšuje. Ale i hvězdář na místě chvílemi tápal, zda to jsou mraky nebo ne. Po chvíli se pozorování přesunulo ven s běžnými dalekohledy, ale zhruba po hodině celá akce skončila, protože oblohu, tedy i měsíc, kompletně překryly mraky.
1: Martino, jaký byl o pozorování zájem? Nebyla jsi na místě sama ty a hvězdář?
2: Bylo nás trochu víc. Na plzeňskou hvězdárnu přišla i jedna maminka s dcerou, protože dcera nestihla srpnové zatmění slunce a chtěla vidět aspoň to zatmění měsíce. Vstávali kvůli tomu dnes v 15:30. Já o něco později, ale i tak musím říct, že to byl velký nezvyk.
1: Že je to peklo.
2: No, není to příjemný. A ta maminka, nebo my všichni jsme tady stihli aspoň krátké okno v tom zamračeném nebi, takže jsme částečné zatmění měsíce viděli. Jinak podle ředitele hvězdárny v Rokycanech a v Plzni Michala Rotemborna stojí za zmínku, že když se podíváte na měsíc, tak ten stín země není rovný, ale je zahnutý do obloučku. No a je to samozřejmě proto, že země je kulatá, proto i ten stín je zaoblený.
1: Tak ti gratuluju k tomu, že to vstávání nebylo zbytečné. Ještě jedna věc, kterou asi čekáš. Kdy bude možné pozorovat další zatmění měsíce?
2: Podle Michala Rotemborna bude v Česku menší částečné zatmění měsíce v lednu 2028. To bude zakryto ale asi jen 5%, takže si lidé moc nevšimnou. Potom další bude 6. července 2028. Tam má být zakryta už zhruba 20% té plochy. Ovšem to nejlepší, příští úplné zatmění měsíce budeme moct pozorovat v Česku na Silvestra roku 2028, takže když vyjde počasí, mohlo by to být hodně zajímavé.
1: Toho bychom se dokonce mohli i dožít, tak držím palce. Tolik Martina Klímová, děkuji, naslyšenou.
2: Příjemný den a naslyšenou.
1: 7:24, aktuální čas, za chvilku další zprávy a Štěpánka Zíková.
3: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Chcete nás poslouchat v lepší kvalitě a kupujete nové rádio? Tak vybírejte rádia s funkcí DAB+. Digitální rozhlasové vysílání DAB+ nabízí kromě čistého zvuku a snadného ovládání i další funkce, například program vysílání nebo předpověď počasí na další dny. DAB+, to je kvalitní vysílání a o to nám jde v rádiu především. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
2: Když ráno zvednete hlavu k obloze, my už víme, jestli bude pršet nebo svítit slunce.
3: Povane mírný jihozápadní až jižní vítr.
2: Když jedete do práce, máme pro vás aktuální dopravní zpravodajství.
3: Hlášená překážka na vozovce, projíždějte s maximální opatrností.
2: Když se něco děje v regionu, jsme vždy u toho.
4: Hlásíme se živě, a to s otevřením dětského dopravního hřiště.
2: Český rozhlas Plzeň. Zpravodajství, které dýchá s regionem. Aktuálně, přehledně, spolehlivě. Od rána do noci. A když vy spíte, my hlídáme, co se kolem děje. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi u všeho důležitého.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Do Česka dnes odpoledne dorazí silné bouřky. Přes Čechy budou postupovat dál na západ Moravy a Slezska. Výstraha platí od 14 hodin až do sobotních 4 hodin ráno. Bouřky může doprovodit přívalový déšť, menší kroupy a nárazy větru kolem 70 km za hodinu. Město Plzeň od 1. září zlevní parkování v novém parkovacím domě Atom v Sokolovské ulici, a to o polovinu. Změna se dotkne nejen dlouhodobého stání, ale také krátkodobého parkování a předplatného pro kola. Stávajícím předplatitelům město automaticky prodlouží platnost parkovací karty dle nových cenových podmínek. Na svém zasedání to schválila Rada města Plzně. Obec Tlučná na severním Plzeňsku zmodernizovala plochou střechu školní jídelny. Nová krytina má v souladu s ekologickou technologií vysoce reflexní bílou barvu, která v horkých letních dnech zabraňuje přehřívání budovy a snižuje její energetickou náročnost. Plzeňská historická linka vyjede o víkendu naposledy. Jízdenka vyjde na 100 korun a lidé ji mohou využít na neomezený počet jízd. Linka jezdí po Plzni od konce června vždy o víkendech a svátcích a od začátku provozu ji využilo téměř 500 cestujících. Český fotbal bude mít 4 zástupce v evropských pohárech. Plzeň postoupila přes Trvenou zvezdu Bělehrad do Evropské ligy, Jablonec přes skotský tým Rangers do konferenční ligy, Slavia má jistotu ligy mistrů a Sparta Evropskou ligu. Hradec Králové do konferenční ligy přes Panathinaikos Athény neprošel. Česká dvojka bez kormidelnice Šantrůčková-Flamíková nastoupí dnes v Amsterdamu do finále veslařského světového šampionátu. O medaile pojede i dvojskiv Podrazil neděle. A dnešní počasí bude polojasno až oblačno, odpoledne zataženo. Na většině území se přidají přehánky, místy i bouřky, které mohou být i silné. A nejvyšší teploty do 32 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na dálnici D5 ve směru na Rozvadov u Svojšína na Tachovsku se pracuje na silnici a pravý jízdní pruh je uzavřený. Jeďte tam opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Ve Strážově opět mají svého praktického lékaře. O výstavbě multifunkční sportovní haly ve Stříbře rozhodne až nové zastupitelstvo a na místě parku u Plzeňské brány v Rokycanech býval hřbitov. Všechno další povíme v rubrice O čem se píše, kde připojíme podrobnosti k daným tématům.
0: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: 7 hodin 38 minut.
1: O čem se píše?
0: Strážovský lékařský obvod byl od ledna roku 2020 bez praktického lékaře. Od letošního srpna je opět obsazen. Ordinuje tam místní rodačka doktorka Radka Vítovcová. Jak informuje strážovský občasník, město zajistilo celkovou rekonstrukci ordinace a vybudování nové výtahové plošiny. Na přístrojové vybavení poskytlo dotaci ve výši 280 tisíc korun. Přičemž podmínkou je zajištění ambulantní zdravotní péče po dobu nejméně 10 let. V občasníku se také dočtete o nové veterinární ordinaci v bývalém hospodářském pavilonu mateřské školy ve Strážově. Teprve nové zastupitelstvo Stříbra bude schvalovat realizaci výstavby nové sportovní haly v areálu Baníku Stříbro. Úvěr na ní už je schválen a jedná se přibližně o 100 milionů korun. Případná budoucí multifunkční sportovní hala bude mít hrací plochu 40x20 metrů, využitelnou pro široké spektrum sportů.

Zázemí tam najdou stříbrské sportovní kluby, skupiny žen věnující se kondičnímu cvičení i žáci a studenti škol. Součástí projektu je také přilehlý objekt se 4 atletickými drahami. Podrobnosti hledejte ve stříbrském zpravodaji. Historii parku u plzeňské brány v Rokycanech připomínají Rokycanské noviny. Jeho základem je původní městský hřbitov, který sloužil od začátku 17. století do roku 1931. Nacházejí se tam lípy, které patří k nejstarším v Rokycanech. Výraznou dominantu prostoru představuje kostel Nejsvětější Trojice, dostavěný zřejmě v roce 1615. Současnou podobu Rokycanský park u plzeňské brány získal v letech 2011 až 12. Najdete tam pochozí fontánu ve tvaru stuhy a dřevěný labyrint pro děti.

0: Tady je Český rozhlas Plzeň na hodinách 7 hodin a 43 minut. Jestli máte rádi žánr true crime, jste tady správně a rozhodně zůstaňte napříjmu. V telefonické soutěži si ještě do 8 hodiny můžete zahrát o knížku Františka Millera Skutečné zločiny na Plzeňsku. Počasí. V plzeňském kraji dneska bude polojasno až oblačno, během odpoledne a večera očekáváme postupně až zataženo a od západu se na většině území přidají přehánky a místy i bouřky, které mohou být i silné. Později večer budou srážky přecházet i v občasný déšť. Nejvyšší denní teploty by dnes měly být mezi 29 a 32 stupni, na horách do 29 stupňů Celsia. Vítr slabý proměnlivý nebo z východních směrů se bude během dne měnit na mírný západní o rychlosti do 6 metrů za sekundu, v bouřkách a na frontě přechodně zesílí. Odpoledne a večer můžou být bouřky i silné, doprovázenými nárazy větru kolem 70 km v hodině, přívalovými srážkami kolem 30 mm a také malými kroupami.
1: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Marika Gombitová, 7 hodin a 47 minut. Teď už mám v rukou knížku, na jejíž obálce čtu. Poznejte současné krimi případy z Plzeňska přímo očima detektiva. Jak došlo k objasnění brutální vraždy seniora, ke které pachatel neměl motiv? Proč vraždili dva bratři bez sebemenšího záznamu v trestním rejstříku? A co případ vraha, který rozčtvrtil svého šéfa? Okolnosti nechvalně proslulých případů i zákulisní detaily z vyšetřování vám představí kapitán plzeňské kriminálky František Miller. Naskočte na vlnu True Crime a nahlédněte do autentických policejních postupů. Ta kniha se jmenuje Skutečné zločiny na Plzeňsku, jejím autorem je zmíněný František Miller, mimochodem nedávno byl naším hostem, k rozhovoru se můžete vrátit na webu plzeň.rozhlas.cz. Teď si ale na čísle 221 554 222 zahrajte o zmíněnou knížku. Zveme tedy k poslechu a hlavně k účasti všechny fanoušky True Crime. Z těch knížek Františka Millera vzniká šestidílná televizní série, která by měla být na obrazovkách uvedena někdy v příštím roce. A měla by se jmenovat buď Mord, Krev, anebo Zločin. Tak vás zdravím, přeju hezké ráno, koho tam máme? Halo, halo.
1: Dobrý den, tak Bohouš.
0: Ještě jednou, Miloš, slyšel jsem dobře?
1: Bohouš,
0: zdravím vás, to telefonické spojení nám úplně nepřeje, tak to rychle vyřešme, ideálně s fanfárou a správnou odpovědí z vaší strany. Co jste si vybral?
1: Já bych dal to za B.
0: Za B, krev.
1: Jo.
0: Co vás k tomu vede? Je to vysloveně jenom tip?
1: Tip je to.
0: Bohouši, tipujete skvěle. Máte rád True Crime? Jde tahle ta knížka do správných rukou?
1: Určitě.
0: Tak si hezky užijte, mějte se pěkně, naschledanou.
1: Naschledanou.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Příběhy nejen šumavské. Není místa na Šumavě, které by nemělo svůj příběh, legendu nebo pověst. Některé přežívají mnohá staletí, jiné jsou staré jen desítky let. Některé mají ke skutečnosti daleko, mnohé se ale opravdu staly. Příběhy, nad kterými se usmějete, ale i takové, ze kterých mrazí. Příběhy nejen šumavské. Seriál s Janem Dvořákem ze Správy Národního parku Šumava. Každou středu před 11:30 v našem vysílání.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Zatímco rodiče jedou na nákupy do NDR, Honza se o svaťáku snaží učit na maturitu. Seriál Vyprávěj. ČT2. Geniální pomsta s noblesou. Robert Redford a Paul Newman v oscarovém retrofilmu Podraz. A ČT Art uvede v premiéře výroční koncert slavného rockového zpěváka a muzikanta a jeho výjimečných hostů. David Koller, oslava 20 let kapely. Páteční večer s Českou televizí.
3: Chcete vědět víc než jen to, co slyšíte ve vysílání? Chcete se podívat do zákulisí studií nebo potkat naše moderátory tak, jak je neznáte? Přidejte se k nám na sociálních sítích. Český rozhlas Plzeň najdete na Facebooku a Instagramu. Čeká vás přísun zajímavostí, fotky, reportáže, rozhovory nebo se můžete zapojit i do diskuze a soutěží. Stačí vyhledat Český rozhlas Plzeň na Facebooku a Instagramu a začít nás sledovat. Sledovat. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i online.
4: Přijeďte na dožínky Plzeňského kraje na hrad Švihov.
5: Zažijete den plný tradic, dožínkový průvod, folklor, hudbu i tanec.
4: Ochutnáte regionální potraviny, objevíte tradiční řemesla, užijete si oživené prohlídky hradu i plavbu kolem hradeb.
5: A na závěr koncert Blue Cymbal s Magdou Malou.
4: Více na plzeňský-kraj.cz.
6: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
7: Osm hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
7: Česko dnes ráno zažilo částečné zatmění měsíce. V Plzni končí první etapa rekonstrukce náměstí Republiky. Bude polojasno až oblačno, odpoledne zataženo, čekejte přehánky, bouřky a teploty do 32 stupňů. Pěkné ráno přeje Štěpánka Zíková. V Česku bylo dnes ráno možné pozorovat částečné zatmění měsíce. Zemský stín zakryl až 93% jeho průměru. Zajímavý ukaz mohli lidé pozorovat například na hvězdárně v Plzni.
8: Pojďte se podívat, je to jak dalekohledu těch očima, že opravdu to zatmění poprvé vidíme.
9: Komentuje na hvězdárně v Plzni Lukáš Winkler.
8: Bohužel pozorování bylo hodně narušeno v oblačností a poslední záchvěvy měsíce jsme viděli v 5:30 ráno.
9: Na pozorování se svojí dcerou přišla paní Zuzana.
10: Jsme tady úplně poprvé.
9: Kolik jste vstávali?
10: V 5:45.
9: Přišla i 9letá Klárka. Tak jaký je to pro tebe zážitek?
11: Takové, že to vidím poprvé, takže je dobrý.
9: Další, tentokrát úplné zatmění měsíce bude možné pozorovat na Silvestra 2028. Z Plzně Martina Klímová, Český rozhlas.
7: Vysazením vzrostlých jilmů končí první etapa rekonstrukce náměstí Republiky v Plzni. Stromy začaly včera odborníci sázet do řady betonových van, které jsou v prostoru mezi katedrálou a biskupstvím. Celá tato část náměstí má nově dlažbu v jedné úrovni a zůstane už natrvalo uzavřená pro auta s výjimkou dopravní obsluhy. Úpravy přišly na bezmála 61 milionů korun. Pokračuje primátor Roman Zarzický z hnutí ANO.
12: Je to historický milník. Tady jsme zasadili první ze 14 vzrostlých chilmů. To náměstí je komplexně revitalizované. V té první etapě jsou zde mlžítka, pítka, nový městský mobiliář. Do 1.9. tohoto roku samozřejmě se ještě osadí ty prvky, které tady dneska chybí.
7: V rámci druhé etapy, která začne zřejmě v roce 2028, přibudou stromy i za katedrálou. Zmizí také parkoviště před radnicí. Náměstí zůstane plně průjezdné pro auta už jen na straně za katedrálou. Nedostatek peněz i letos řeší některé české soudy. Oznámily to třeba krajské soudy v Brně a Ostravě. Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO je letos v rozpočtu na případné doplnění soudních kas více peněz než loni. Tejc připravuje i reformu soudní mapy a rušení menších soudů. Třeba Karel Haas z opoziční ODS ale navrhuje zrušit soudy vrchní. V Karlovarském kraji funguje nový portál pro paliativní péči. Má usnadnit orientaci pacientům, jejich rodinám i lékařům. Provozuje ho Česká lékařská komora ve spolupráci s krajskou koordinátorkou paliativní péče, říká správce projektu Václav Joza.
10: Je to pro cestník poskytovatelů, to znamená jak vlastně té specializované, tak té obecné paliativní péče. S tím, že i ten pacient, i konkrétně třeba ten praktický lékař, tam prostě najde základní rozcestník těch kontaktů plus kontakty třeba na krajskou koordinaci.
7: Na webu je kompletní adresář 9 poskytovatelů paliativní péče v kraji, a to včetně poradenských odkazů nebo edukačních videí.
3: Sport.
7: Evropské pohárové soutěže si v této sezóně zahrají 4 české fotbalové kluby. Ke Slavii v Lize mistrů a Spartě v Evropské lize se přidali Viktoria Plzeň a Jablonec. Plzeňští smazali v domácí odvetě play-off Evropské ligy 3-brankovou ztrátu a Červenou zvezdu Bělehrad porazili 5-1 po prodloužení. Jablonec se dostal do hlavní části konferenční ligy. V odvetě nejprve dohnal jednogolové manko ze Skotska a nad Rangers pak zvítězil v penaltovém rozstřelu. Hradec Králové nepostoupil, v odvetě prohrál s Panathinaikosem Athény 1-2 po prodloužení.
3: Počasí.
7: Dnes bude polojasno až oblačno, odpoledne postupně až zataženo a od západu se na většině území přidají přehánky a místy i bouřky, které mohou být i silné. Nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů a na horách 26 až 29. Povane slabý proměnlivý vítr nebo vítr z východních směrů a postupně se bude měnit na mírný západní a v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž je na trojce, tedy vysoká.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
7: Na silnici 1/26 u Líní na Plzeňsku se opravují vozovky, platí dopravní omezení, jeďte tam opatrně.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
13: Jak se rostliny brání škůdcům? To je otázka, na kterou nabídne odpověď dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. A to už za chvilku s Martinem Písaříkem. Přejeme hezký pátek, 28. srpna.
3: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.
14: Teď už nejsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že se rostliny umí účinně bránit proti škůdcům, a to různými strategiemi? Za prvé je to chemická defenziva. Mnoho rostlin obsahuje takové látky, které jejím přirozeným škůdcům nevoní nebo jsou pro ně jedovaté. Tyhle strategie ale fungují zaručeně jen proti konkrétním útočníkům. Dobrým příkladem je třeba zelí. Mnoho škůdců se jim vyhýbá, proti housenkám běláska ale nemají hlávky šanci. Stejně tak brambory produkují solanin, kvůli kterému jsou zelené části nejedlé. Mandelinky se ale na jejich konzumaci adaptovaly. Zároveň některé rostliny dovedou při útoku škůdců zalarmovat své soukmenovce. Když je napadeno obyčejné rajče, začne produkovat toxiny a zároveň uvolní oblak chemických látek, aby varovalo sousední rajčata, aby se také začala bránit. Následně rajče produkuje jiné vůně, tentokrát aby přilákalo užitečný hmyz k obraně. Rajče dokáže rozpoznat, že je napadeno, a biochemicky identifikuje i kdo ho napadá. A jakým způsobem to určí? Dokáže analyzovat útočníkovy sliny.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: V hudebním programu za chvilku taky Eva Farná a Miraj. Máme 8 hodin a 17 minut. V Plzni Skvrňanech mají nový ekopark a my vám o něm řekneme více za chvilku.
1: Počasí.
0: V regionu dneska bude polojasno až oblačno, během odpoledne a večera očekáváme postupně až zataženo a od západu se na většině území přidají přehánky a místy i bouřky, které mohou být i silné. Později večer budou srážky přecházet i v občasný déšť, nejvyšší denní teploty by měly být mezi 29 a 32 stupně Celsia, na horách do 29 stupňů. Vítr slabý proměnlivý nebo z východních směrů se bude během dne měnit na mírný západní o rychlosti do 6 metrů za sekundu, v bouřkách a na frontě přechodně zesílí. Odpoledne a večer můžou být bouřky i silné, doprovázené nárazy větru kolem 70 km v hodině, přívalovými srážkami kolem 30 mm a také malými kroupami. No a jaký bude víkend? To se od nás dozvíte přibližně ve 8:45.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň.

0: Ještě 8 minut a bude 8:30. Novým ekoparkem se pyšní plzeňská čtvrť Skvrňany. Najdete ho v Proluce v Lápkově ulici podél železniční trati. Pohodlně tam dojdete z tramvajové zastávky Karla Steinera. Ekopark vznikl na přání místních obyvatel, byl mezi vítěznými projekty prvního ročníku participativního rozpočtu městského obvodu Plzeň 3.
1: Na každý ten projekt jsme měli vyčleněný 1 milion korun a tady se v současné době proinvestovalo něco přes 800 tisíc, ale ještě vlastně nám tady zbývá pár věcí dodělat, ještě nám tady přibydou hmyzí domečky, dovysadí se cibuloviny na podzim, dovysadí se nějaké další rostliny.
2: Tohle tady ještě přibude, co už v novém ekoparku najdeme?
1: Najdeme tady ovocné stromy, ze kterých si budou moci návštěvníci nebo kolemjdoucí pak v době sklizně utrhnout ovoce. Máme tady jablka, hrušně, švestky, třešně, máme tady zasazené maliny, borůvky, takže také až budou plodit, tak si můžou kolemjdoucí ochutnat. Pak tady máme spoustu zajímavých informačních cedulí, kde se návštěvníci dozví, co všechno tady žije za zvířátka, jak se o ně můžeme starat, jak třeba zacházet ekologicky s přírodou a vlastně ji poznávat.
2: Ekopark je hned vedle cyklostezky, takže sloužit bude nejenom místním obyvatelům.
1: Kolem vede cyklostezka, která spojuje přední a zadní Skvrňany. Dojet se sem dá už z centra města Plzně, pokračovat dál na Vejprnice, takže věříme tomu, že se tady zastaví i někteří cyklisté.
2: Nový ekopark v Plzni Skvrňanech nám představila tisková mluvčí úřadu městského obvodu Plzeň 3 Michála Adámková. Z Plzně Soňa Weitzbachrová, Český rozhlas.
0: No a nový ekopark v Plzni Skvrňanech si projdeme odpoledne krátce po 14:30, kdy bude naším turistickým tipem. Za chvilku další zprávy a s ním Štěpán Kazíková.
3: Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

Září se blíží a s ním i náš tradiční pochod rozhlasová 25. Vyberte si trasu dlouhou 12,5 nebo 25 km a vyražte s námi v sobotu 12. září. Startujeme mezi 8. a 10. hodinou. Registrovat se můžete před budovou Českého rozhlasu Plzeň na náměstí Míru 10 od 8 do

0: vámi 12. září. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Je 8:30.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Na opravy hasičských zbrojnic bude možné získat peníze od Plzeňského kraje. Krajští radní schválili vyhlášení dotačního programu, na který z rozpočtu vyčlenili 13 milionů korun. Žadatelem může být obec, která zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů. O dotaci je možné žádat od 24. září do 8. října. V letošním benefičním bazaru kabelek získala Diakonie Západ 30 tisíc korun. Kabelky prodávala na festivalu na ulici v Plzni a peníze zajistí psychiatry péči pro děti v náhradních rodinách. Lidé mohou sbírku podpořit i v internetové aukci až do 31. srpna. Barokní fara v Nových Mitrovicích na Jižním Plzeňsku bude mít nové věžní hodiny. Obec tak pokračuje v opravách poloroubené stavby ze 17. století, kterou má ve svém vlastnictví. Po sanaci základu a položení nové šindelové střechy s věžičkou je odborná firma osadí dálkově řízenými hodinami, které budou ovládat zvony nedalekého kostela. Nové věžní hodiny by měly kostelní zvony rozeznít poprvé ve středu 2. září. Na řidiče bude o víkendu na silnicích čekat více policejních hlídek. Policisté totiž kvůli poslednímu prázdninovému víkendu očekávají silný provoz. Největší hrozbou je podle policie únava a mikrospánek, hlavně ke konci dlouhých cest. Plzeňští fotbalisté slaví postup do základní fáze Evropské ligy. Po prohře v Bělehradě 0-3 porazili v odvetě závěrečného předkola Červenou zvezdu 5-1 po prodloužení. A dnešní počasí bude polojasno až oblačno, odpoledne postupně zataženo. Na většině území přehánky, místy bouřky, které mohou být i silné. A nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na silnici 1/22 na trase Lipkov Nová Víska na Klatovsku se opravují vozovky. Počítejte s dopravním omezením a jeďte tam opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Podřimujícímu znuděnému publiku může umělec naservírovat vlastně cokoliv. Takový závěr by mohl vyplývat z vyprávění, které vám za chvilku nabídneme. Počkejte si na ně.
0: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: 8 hodin 38 minut na začátku května na oslavu svátku práce Mávátka, v listopadu na výročí Velké říjnové socialistické revoluce pro změnu lampiony. I tak to vypadalo za minulého režimu. Kdo zažil tehdejší průvody jako dítě, patrně nevnímal jejich ideologický podkres. Ti starší ale neunikli ani jiným akcím. Na jedno z nich v našem zábavném pořadu vzpomínal herec Vítězslav Jandák.
1: Zažil jsem jednu krásnou věc, Nebožští Chvebiček Chvalina se dělali vždycky takový pořady i na tom zábradlí, takový avantgardní scéně k tomu ruskému výročí, jak se slavila ta revoluce, ona byla v říjnu nebo v listopadu, já nevím. A vždycky se tam pozvali ty soudruzi, oni nepřišli, dali to řidičům a takovým lidem a ty usnuli. A my to dělali, protože jsme byli takové vzdorné divadlo, tak jsme nechtěli jít pod pás, tak jsme recitovali Puškina, já nevím co všecko. A vždycky jsme stáli na takových různých praktikáblech a recitovala se skutečně ruská poezie. Krása. Samozřejmě, když to děláte hodinu a půl, tak to nikoho nebaví. Zvlášť ty, kteří na to přišli, takže ty usnuli. A ten Pepa Chvalina, který byl excelentní recitátor, stál, že byl vypíchnutý, ten stál vepředu a teď se na ně koukal a viděl, že tam bylo taky ty diváci takhle blízka, viděl, jak chrápal, tak teď doslova cituju, recitoval, na stole stál samovar a v místnosti bylo ticho a šero, jděte už do hajzlu, takhle vám, a teď on to furt jel tou melodikou a my jsme říkali, pro Krista pána, a teď jsme začali vybuchovat. Představte si, on skončil, uklonil se, ty se probrali, zatleskali, nikdo to nevěděl.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: 8 hodin 43 minut.
1: Počasí.
0: A už je to s námi opět meteorolog Ivo Bouman. Přeji vám hezký den a ptám se na aktuální počasí.
2: Hezké dopoledne, tak aktuálně máme málo oblačnosti jen v samotném jižním cípu Plzeňského kraje, kde svítí sluníčko, jinde je oblačno až zataženo a na severu přechází pásmo přeháněk od západu k východu. Teploty máme kolem 18-19 stupňů.
0: Co na té obloze bude přes den a co z ní případně spadne?
2: Tak už jsem říkal v předchozí hodině, že to bude takové strakatější, takže teď nám bude oblačnosti ubývat v nejbližších hodinách. Až přejde to srážkové pásmo, tak bude polojasno až oblačno. No a to všechno proto, aby odpoledne oblačnosti zase přibývalo. Postupně se dočkáme zatažené oblohy a přidají se přehánky a místy i bouřky, které mohou být i silné. Později večer už bouřky ustanou a srážky přejdou v občasný déšť. Teploty stihnou vystoupit na 27 až 30 stupňů, na horách do 26 stupňů a vítr bude vát postupně od západu, mírný 3 až 6 metrů za sekundu, v bouřkách přechodně zesílí.
0: No a ještě nás zajímá, čeho bude přibývat a ubývat o víkendu?
2: Tak spíše ubývá to oblačnosti, teplot trošku přibude, během noci budou srážky ustávat a bude ubývat i oblačnosti. Zítra očekáváme polojasnou až oblačnou oblohu a srážky jen zcela výjimečně, pouze ve formě slabých lokálních přeháněk. Přibývat oblačnosti bude opět zítra večer. Teploty zítra v noci 15 až 12, odpolední maxima 22 až 25 stupňů Celsia. No a v neděle ta bude ještě poklidnější. Očekáváme takovou slunečnou, z větší části slunečnou oblohu, polojasno, jestli nějaká přehánka, tak pouze na horách. No a teploty v noci 17 až 13 a přes den letních 24 až 28 stupňů.
0: Sluší se už jenom poděkovat, tak to činím a přeju hezký den, naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: Zasmějte se s námi. S humorem a nadhledem zpovídáme herce, zpěváky, sportovce a další atraktivní hosty. Neočekávaný dýchánek s Petrem Jančaříkem. Aby řeč nestála s Jirkou Bláhou. A otázky Tondy Procházky. Zasmějte se s námi každou neděli po 9. hodině na vlnách rádia vašeho kraje.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

8 hodin, skoro 49 minut, Vladimír Šťovíček se loučí, po 9. hodině Michaela Vondráčková, která vás provede dnešním rozhlasovým dopolednem. Tak přeju hezký poslech, teď od nás Anaka.

Věděli jste, že u Chlumčan na jižním Plzeňsku mají kamenný kruh? Nachází se na vrcholu kopce Hujáb. Jde o moderní megalitickou stavbu, která stojí na energeticky bohatém místě. Kruh je složen z 16 velkých kamenů po obvodu, jedním středovým menhirem a je doplněný o 4 menhiry dotvářející keltský kříž. Z nich jsou nejvýznamnější dva vysoké, zhruba 7-tunové menhiry na křídlech kruhu a dva vstupní menhiry. Ke kamennému kruhu se lze dostat po naučné stezce vedoucí z náměstí v Chlumčanech.

Zažijte den nabitý adrenalinem a leteckou vášní. Nezapomenutelná show na západě Čech. Letecký den Cheb ve dnech 29. a 30. srpna na chebském letišti. Těšit se můžete na nejlepší akrobatickou skupinu na světě The Flying Bulls Aerobatics Team. Legendární československý proudový letoun L-29 Delfín v dynamické ukázce předvede Josef Dodovaško. Vystoupí také mistr světa v Red Bull Air Race Martin Šonka. Z Německa přiletí akrobatická skupina rodiny Nieberga na italských strojích Markety. A k vidění bude i celá řada historických skvostů. Legendární stíhač z druhé světové války North American P-51D Mustang, jako v Levce 11 nebo ikonický Corsair Devotion. Účast přislíbila i armáda České republiky. Letecký den Cheb 29. a 30. srpna. Jednodenní vstupenka právě teď od 400 korun na www.leteckýdencheb.cz. Za významné podpory města Cheb akci připravují Ultralight Club Cheb a agentura Pro.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Plzeňský kraj poskytne dotace na opravu jezuitského semináře v Klatovech. Lidé se mohou o víkendu naposledy projet historickou linkou plzeňských městských dopravních podniků. Čekejte polojasno až oblačno, odpoledne zataženo, přehánky, bouřky a teploty do 32 stupňů. Dobrý den, přeje Štěpánka Zíková. Plzeňský kraj poskytne dotaci na rekonstrukci bývalého jezuitského semináře v Klatovech. Krajští radní rozhodli, že město Klatovy by mělo dostat 100 milionů korun. Dotaci musí ještě schválit krajští zastupitelé. Pokračuje mluvčí kraje Natálie Vajnarová.
2: Projekt počítá s rekonstrukcí bývalého jezuitského semináře, který je kulturní památkou. V objektu má vzniknout společensko-kulturní centrum s multifunkčními prostory pro přednášky, promítání, kongresy nebo výstavy. Součástí budou také prostory pro galerii, dílny, kavárnu, restauraci nebo ubytování.
1: Plzeňská historická linka vyjede o víkendu naposledy. Jízdenka vyjde na 100 korun a lidé ji mohou využít na neomezený počet jízd. Linka jezdí po Plzni od konce června vždy o víkendech a svátcích a od začátku provozu ji využilo téměř 500 cestujících, říká mluvčí dopravního podniku René Vávro.
3: Předpokládáme, že o závěrečné jízdy bude velký zájem a proto bude během tohoto víkendu do provozu nasazen také náš jediný kloubový historický trolejbus Škoda 15R z roku 1987. Jedná se o nejstarší dochovaný vůz tohoto typu na světě s délkou přes 17 metrů a kapacitou až 144 cestujících.
1: Česko zažilo jedny z nejteplejších letních měsíců v historii měření. Meteorologové zatím napočítali celkem 53 tropických dnů a 34 tropických nocí. Vyšší počet tropických nocí byl už jen v letech 2024 a 15. Podle Evy Holtanové z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy bylo letošní léto extrémní. V dalších letech je ale podle ní potřeba počítat s tím, že takhle to bude vypadat stále častěji. Navíc bude stále častější situace, kdy se tropické dny spojí s tropickými nocemi.
4: Těch dní se vyskytne více a že se jich vyskytne více za sebou, kdy vlastně opravdu opakovaně nebudou mít lidé možnost vlastně odpočinout ani v noci, protože ty tropické noci vlastně nedávají spát.
1: Na hranici mezi Čínou a Nepálem začalo přetékat jezero, které se vytvořilo po sesuvu části ledovce. V oblasti tak hrozí další povodeň, informuje o tom čínská státní televize CCTV. Čínské úřady proto dočasně přerušily záchranné operace. Středeční ničivá povodeň zabila téměř 470 lidí. Další stovky záchranáři pohřešují, včetně zahraničních turistů. Podle informací Českého ministerstva zahraničí mezi nimi nejsou žádní Češi.
0: Počasí.
1: Čekejte polojasno až oblačno, odpoledne postupně zataženo, na většině území přehánky, místy i bouřky, které mohou být i silné. Nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů a na horách maximálně 29. Vítr povane slabý, proměnlivý nebo z východních směrů, postupně se bude měnit na mírný západní a v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž je na trojce, tedy vysoká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na silnici u Nového Klíčova na Domažlicku havaroval motorkář, na místo letí i vrtulník záchranné služby. Dejte pozor i na lidi na vozovce a jděte tam opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu s Českým rozhlasem.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Pěkné páteční dopoledne, teď krátce po 9. hodině přejeme. Dnes máme 28. srpna a děti tak mají před sebou poslední dny prázdnin. Ovšem třeba učitelé, školníci a nebo školní kuchařky, ty už jsou zpátky ve školách. Jak probíhá takzvaný přípravný týden na 22. základní škole v Plzni, tak na to se dnes podíváme zhruba tak za půl hodinky. Ještě předtím dorazí třeba Mirka Kuncmanová se svým receptem, tak přejeme, ať vám páteční dopoledne s námi příjemně ubíhá. Pěkný poslech.
0: Dobré dopoledne a Michaela Vondráčková.
6: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se.

večer by zněla od Mojzese melodie dávnověká. Bylo by léto 1910.

0: a těšínské nebe, ještě že člověk nikdy neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Český rozhlas Plzeň, písni

0: vaříte s Českým rozhlasem Plzeň.
1: Českým rozhlasem, ale také s Mirkou Kocmanovou, která už je ve studiu. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Je to taková naše páteční jistota, když nevíme, co uvařit o víkendu. Tak jaký tip pro nás máte tentokrát?
2: Dneska je to ragu z vůní dálek, jsem to nazvala. Pochází teda tento recept z francouzské kuchyně, která je vynikající, oplývá kvalitním masem, kořením, vínem a také znamenitými sýry. Nesmím opomenout ani ryby a mořské plody, ale ty v naší relaci vynechávám, přeci jenom na ně nejsem expertem. Mm-hmm. Tak je tedy z našeho úvodu jasné, pojmenování ragu pochází z francouzštiny. Ve volném překladu by se dalo říct, že znamená povzbudit nebo nadchnout chutí. Připravuje se z různých druhů masa, drůbeže či zeleniny, ale také z luštěnin. Pro dnešní recept jsem vybrala ragu z hovězího masa, ozvláštěný olivami. Doufám, že i tentokrát si na našem ragu všichni pochutnáte.
3: Mm-hmm, takže použijeme dobré víno do tohoto receptu.
2: Ano, no, já mám takovou vsuvku, nepoužijeme ho moc, to, co je třeba, no a se zbytkem vína určitě víme všichni, co udělat.
3: Neschovávat hlavně.
2: Neschovávat, přesně tak.
3: Takže bude takové veselé vaření. Takže pojďme na to ragu s vůní dálek, co budeme potřebovat.
2: 600 gramů hovězí klišky, mohou to být i líčka. Dále jednu cibuli, 3 lžíce oleje, 3 stroužky česneku, 50 gramů rajčatového pyré nebo protlaku, suché červené víno, 1 bobkový list, několik snítek čerstvého tymiánu nebo 1 kávovou lžičku sušeného, 1 větší karotku nebo mrkev, plátek celeru, mletý pepř, sůl a 50 gramů zelených oliv bez pecek.
3: Tak já to zopakuji, 600 gramů hovězí klišky, mohou být i líčka, poté 1 cibule, 3 lžíce oleje, 3 stroužky česneku, 50 gramů rajčatového pyré pro tlaku, pak tedy suché červené víno, 1 bobkový list, několik snítek čerstvého tymiánu a nebo lžička sušeného jsme řekli, dále 1 větší karotka nebo mrkev, plátek celeru, mletý pepř, sůl a 50 gramů zelených oliv bez pecek. Tak tohle všechno jsme si schromáždili a můžeme vařit.
2: Očištěné maso nakrájíme na nudličky a spolu s najemno nakrájenou cibulí opražíme na oleji. Přidáme česnek nakrájený na tenké plátky a zalijeme vínem tak, aby maso bylo potopeno. Jak už jsme říkali, na tom použitém víně velmi záleží, použijeme kvalitní suché víno. Prudce přivedeme k varu, přidáme rajčatové pyré nebo protlak, sůl, koření a pod pokličkou velmi pomalu dusíme. Během dušení podle potřeby podléváme vínem a mícháme. K téměř měkkému masu přidáme na hranolky nakrájenou karotku a celer a dusíme, až je maso úplně měkké a zelenina al dente. Na závěr přidáme olivy, které můžeme ponechat celé nebo nakrájené na kolečka. Ragu není třeba zahušťovat. Hodnou přílohou je dušená rýže, pečivo, brambory v různých úpravách, vařená pohanka a podobně. A samozřejmě i čerstvá zelenina. Já jsem použila rýži, ke které jsem při vaření přidala malé množství mleté kurkumy. Nejenže báječně lahodila kragu, ale také se svojí barvou krásně na talíři vyjímala. Kromě polníčku jsem na zeleninovou oblohu použila skaramelizovanou jarní cibulku. Ta celková doba přípravy ragu je zhruba 1,5 hodiny a z tohoto množství máme 4 až 6 porcí.
3: Mm-hmm, tak pokud někdo nestihl si všechno zaznamenat, tak i tento recept najde opět na našem webu. Když jsme tak poslouchali, jak tam je ta kurkuma a jarní cibulka, tak ono to asi bude i krásně vypadat.
2: Já si myslím, že to bude poznat také na té fotografii. Mm,
3: takže nejenom, že to chutná, i to přesně lahodí oku, krásně ano, to vypadá. Ano. No tak je to báječný tip na víkend, ragu z vůní dálek, tedy z Francie úplně konkrétně.
2: Přesně tak.
3: Moc děkujeme a pokaždé, když vaříme tento recept, tak myslíme na Mirku Kuncmanovou, která nám ho přinesla.
2: To mě těší, děkuju.
3: Děkujeme a těšíme se na příště.
2: Já se také těším.
3: Klasická otázka, můžeme naznačit,
2: můžeme,
3: co to
2: můžeme
3: bude?
2: Můžeme naznačit, nebudeme příliš vařit, budeme zavařovat.
3: Zavařovat a zbytek si necháme až za týden. Ano. Tak se těšíme a moc děkujeme. I dnes s námi byla Mirka Kuncmanová. Naslyšenou.
2: Hezký víkend.

0: prosím. Humor na vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
1: A teď už slovo dostanou Iva Janžurová a Petr Nárožný.
2: Janíku, bude za 5 minut 7.
3: No a co?
2: No, já jen, že v 7 přijde pan Jouza. Nějak jsem ti to zapomněla říct.
3: Jouza. To bude otravovat i na Silvestra.
2: Totiž, Janíku, on, pan Jouza, já nevím, jak bych ti to řekla.
3: Ale mě nic nemusíš, prosím tě, říkat. Bude otravovat. Já ti něco povím, Maruško. Kdyby to nebyl tvůj kamarád Stanečník, tak jsem s ním už dávno vyrazil dveře. Co u nás pořád chcete, Jouza? No jenom otravuje, no není to tak?
2: Ano, totiž ne.
3: Blbeče, je to blbeče. 10 let v týdle domácnosti jenom otravuje. Proč se sakra ten Jouza nevožení?
2: Ale to on právě chce.
3: Ale prosím tě, děti, která by si ho vzala? Já když vidím ten jeho vepřový ksicht...
2: Janíku, muž má i jiné přednosti, víš? Například jemné chování.
3: Jemný chování, Jouza, jemný chování. Když ho vidím, tak si říkám, že by mohli napomádovat i vepře. Pokaždý na sebe vyleje celou flašku pitralu, no prosím tě, Jouza, já to nemůžu ani slyšet, to jméno.
2: Janíku, totiž on, pan Jouza, a já...
3: Ale já to znám, je to stará historie, ano, jste kamarádi Stanečných, prosím, dobře. Jednou jste spolu vyhráli soutěž v mazurce.
2: V tangu.
3: No tak dobře, Janíku. V tangu nebo v mazurce, to je jedno, ale od těch dob uplynulo 15 let a pokud vím, tak jste od té doby spolu na parket ani nevlezli.
2: No, na parket jsme s panem Jouzou nevlezli.
3: S panem Jouzou? Prosím tě, proč mu vykáš? Když jste přece kamarádi. Poslíš, že ty mu vykáš jenom přede mnou?
2: Ano.
3: Prosím tě, čeho se bojíš? Co pak ti urvu hlavu, že ti před 15 lety kupovali limonádu?
2: Totiž, Janíku, on, pan Jouza a já... On se chce oženit.
3: Ale to už jsi říkala, že se chce oženit, tak ať se ožení.
2: Já vím. Jenomže, Janíku, ta jeho je vdaná.
3: Ale no výborně, pro Krista pána, co chce ještě víc? Ať mlsá, když to druhej platí.
2: Janíku, tvé názory, ten cynismus, no, to je strašný. Oni se přece milují a chtějí spolu začít nový život.
3: Tak proč na Silvestra leze k nám? Proč si to nevyříká s jejím manželem?
2: Je. No schválně, proč? Co myslíš?
3: Aby nás otravoval.
2: Janíku, takhle. Podívej, Janíku, říkají ti něco Červánky nových dnů?
3: To je nějaká básnička nebo co?
2: Ne, to je stav duše. Prostě člověk najednou prohlédne a uvidí, že musí jít jinam a s jiným. Vyjasní se mu to.
3: No jistě ano, hele, já tohle znám. Jinám s jiným. Vzpomínáš si na Vencu Krajanka? Jezdili jsme spolu tandem na Slavoj, rozumíš, jo? A mně se to taky projasnilo. Venca přestal makat, začal honit ženský, tak jsem se dal dohromady s Pepíkem Buříču a přestoupil jsem do té jebáně.
2: Janíku, dobře, když to takhle bereš, tak já bych chtěla přestoupit a jezdit tandem s panem Jouzou.
3: Neblbni, Maruš. Prosím tě, neblbni. Přestupovat nemůžeš, když nejsi žádným oddíle. Kam by si přestupovala?
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Tipy pro volný čas.
1: Pátek 28. srpna a několik tipů od nás. Český písničkář Pokáč dnes vystoupí ve 20 hodin na ostrově Santos v Sušici. Legendární plzeňská kapela Znouzecnost, tak ta zahraje od 20 hodin v Lihovaru v Janovicích nad Úhlavou. Od 22 hodin pak bude pokračovat kapela Zvláštní škola. Na nádvoří Městského muzea a galerie v Nepomuku vystoupí od 20 hodin Ester Kočičková a Dominik Heřman Lev. Ano, závěr prázdnin na malé letní scéně bude patřit nekompromisnímu a moudrému humoru v podání předních českých stand-up komiků. Státní zámek Nebílovy zve na představení Oko tygra, komedie jednoho herce o krizi středního věku z komorního divadla Kalich, tam začíná v 19 hodin. Loučení s prázdninami v podobě fotosoutěže na téma Disney připravili od 14 do 17 hodin v Ostrovské městské knihovně. Stačí přijít do městského parku ve stylovém kostýmu a nechat se vyfotit. A nebo si jen tak užít soutěže, koncerty, podívat se do mobilního planetária a nebo si zaskákat v hradu. A poslední tip, dvoudenní akce Moser Crystal Fest začíná dnes v poledne a potrvá do 19 hodin před karlovarským Grand Hotelem Pub. Na místě bude i sklářský mistr Rytec, který předvede své umění.

0: To byl Olympik v našem dopoledním vysílání. Máme 9 hodin 34 minut. Zatímco školákům zbývá ještě několik posledních dnů prázdnin, učitelé už jsou zpátky ve školách. Sestavují rozvrhy, zdobí třídy a dokončují poslední přípravy na nový školní rok. Například ve školní jídelně na 22. základní škole v Plzni na Doubravce musí před začátkem roku školního umýt veškeré nádobí a doplnit zásoby pro zhruba 650 žáků a jejich učitele.
1: Holky, tak jdeme ještě domy, tam to poslední nádobí. Hrnce na ty polívky, kýble a prosím vyleštit, jo, ať je to jako od babičky.
2: Ve školní jídelně na 22. základní škole v Plzni se právě domývají poslední kusy nádobí.
1: Jelikož tady vaříme hnedle 700 obědů, takže jako nádobí je požehnaně, drhne se podlaha, okna, je toho dost, no.
2: Říká vedoucí kuchařka Iveta Gabrielová.
1: Teď už to jenom tak dolaďujeme, no a můžeme začít vesele vařit v úterý.

0: Paní učitelka Marcela Kliková.
1: Jako každý rok, už 38 let, co jsem na téhle škole, tak zdobíme třídy a hlavně připravujeme hezké prostředí pro děti.
0: Já vidím tady na magnetické tabuli žirafy s číslicemi 10, 20, 30 a tak dál.
1: Ano, já se snažím, aby to bylo tematicky k výuce, ale přitom, aby to bylo příjemné. Takže používám i obrázky, zvířátek, vždycky se to snažím oživit.
2: Na nový školní rok škola chystá i lepší zabezpečení žáků a učitelů, potvrzuje ředitel 22. základní školy v Plzni Josef Hřičica.
3: Novinky se budou týkat nového čipového systému. Máme tady takové brány do každého pavilonu, jsme pavilonová škola. To znamená, kdokoliv, jakákoliv cizí osoba se dostane pouze do vestibulu a do kanceláře školy a dál už se přes ten čipový systém nedostane. Takže chtěli jsme posílit bezpečnost a posunout školu taky trošku do budoucna, to byl náš záměr.
2: Poprvé ve škole otevřou taky 4 první třídy s menším počtem žáků.
3: Bude tam ve třídách přibližně 19 žáků. Rozhodli jsme se v souvislosti se zrušením odkladů. To znamená, že v té třídě bude paní učitelka a bude tam asistent pedagoga, aby vlastně tu různorodou skladbu třídy dokázali zvládnout a nějak dotáhnout úspěšně do druhého ročníku.
2: Nový školní rok začne v úterý 1. září. Z Plzně Martina Klímová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Sámecké léto.
1: Pěkný den, hezký pátek. Už 45krát jsme se setkali a vlastně setkáváme u našeho zámeckého léta. Ano, nedávno jsme začali a dnes budeme končit. Čeká nás poslední den, poslední soutěž a losování, velké finále. Tak já si teď, jak se říká, odbydu všechny ty povinnosti na začátku. Řeknu, že hrajeme o zámecký cestovatelský balíček, to bude v první řadě. Pak vylosujeme jednoho z výherců tohoto týdne, ten získá soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. Pozor, potom přijde to hlavní, a to je vylosování tří výherců z celých prázdnin, ze všech dnů, které jsme vlastně absolvovali. Tam jsme akorát dvakrát byli neúspěšní. Mimochodem zatím se soutěžilo, nebo respektive vyhrálo 18 mužů a 24 žen. Dvakrát se dovolali z Prahy, dvakrát z Brna a jinak to bylo po jedné návštěvě z různých míst naší země. Docela to bylo zajímavě rozpoložené. Tak a my hrajeme o finále, o ty tři pobyty na zámku Třešť. Je to pobyt v zámeckém apartmá pro dvě osoby, je to na dvě noci s bohatou snídaní servírovanou formou bufetu, privátní nájem, wellness včetně lahve sektu, zábal z bahna z mrtvého moře, je to pro dvě osoby, parkování zdarma a pozor, tříchodová večeře při svíčkách pro dvě osoby. Tak to všechno je dnes ve hře, ale nejprve tedy poslední návštěva. František Kinský názve.
0: Zámecké léto.
2: Dnes navštívíme na Karvinsku trojkřídlé empírové šlechtické sídlo na půdorysu písmene U, zámek Frštát. Posledním soukromým majitelem byl hraběcí rod Lárych Mönichů, který byl spřízněn s císařovnou Alžbětou zvanou Sisi. Více nám už řekne Romana Kubicová.
3: Vstoupili jsme právě s kastelánem Petrem Zajíčkem do zámku v Karviné Frištátu.
4: Frištát byl založen ve 13. století jako knížecí město těšinských piastovců a na místě, kde stojí dnešní náš zámek, tak vlastně stál hrad ve středověku. Nebyl úplně bezvýznamný, některý ty těšinští piastovci sídlili dokonce tady, ale nevíme moc o jeho podobě, on zanikl v 16. století, vznikl tady zámek a ten různě jakoby měnil podoby a majitele a na dnešní podoba, kterou tady vidíme, tak je z konce 18. století, z doby, kdy ten zámek koupil s celým a empírově představil hrabě Lárych Mönich. Ten rod tady pak sídlil až do roku 1945.
3: A hned to začalo sloužit takhle jako návštěvníkům, nebo taky tady byl nějaký sklad?
4: Tady se zpočátku vystřídalo několik institucí, ale pak vlastně po většinu socialismu tady byl Městský národní výbor. Po roce 1990 to potom převzalo do majetku město. Vznikla tady idea památkové obnovy a zámek byl v podstatě od roku 92 nebo 93 rekonstruován. V roce 1997 se otevřel veřejnosti tady v té dnešní podobě. Podařilo se pro ty expozice získat částečně něco z původních mobiliářů. To tady dneska tvoří, dejme tomu asi 40% toho, co tu máme. Zbytek jsou různé zápůjčky, aby nám vlastně přiblížili to šlechtické bydlení, tak jak to bylo, ty jednotlivé komnaty. Potom v roce 2002 se otevírala druhý zámecký okruh, což je budova Lotty House, která stojí tady vedle. Vypadá sjednocená s tím zámkem, a ta je postavená ve 30. letech 19. století. Tady vlastně byl požár města, Larišové tady pak skoupili zničené domy a vystavili tady ten dům.
3: Tak pojďme se podívat na nějakou tu originální věc, které si tady cení. Tak vejdeme hlavním vchodem. Vstoupili jsme k reprezentativnímu schodišti. Já už se začínám zamýšlet nad tím, jak to tady mohlo vypadat v době, kdy ještě to bylo hlavní sídlo Lárych Mönichů.
4: To je na tom zámku právě krásné, to bych možná zdůraznil, že navzdory tomu, že tady byl ten městský národní výbor, tak spousta věcí se zakrývala a neničila. To znamená, když se pak v těch 90. letech přišlo k té památkové obnově, tak se třeba ukázalo, že pod nátěry je původních 2000 metrů čtverečních empírové iluzivní výmalby, kterou tady vidíme, vlastně na výmalba, která na podobu je iluzi prostoru. Stejně tak na různých místech se dochovaly původní parkety. Tady, jak jsme vystoupali po tom schodišti, tak vidíme mozaiku, ta je původní. Šlo to třeba tak daleko, že v některých místnostech se pod dřevěným ostěním stěn zachovaly útržky původních tapet. Takže my víme, jaké tam byly tapety. Vlastně tapety, které tady máme dneska nové, jak jsou látkové, ty původní byly papírové, ale některé z nich jsou dělány podle těch původních vzorů. Nebo vlastně, co tady máme velký reprezentační sál, kde se dneska konají svatby a podobně, tak on má vlastně původní klembu. Tam bylo za socialismu vlastně to bylo rozdělené zasypané příčkami na kanceláře a celé se to jenom zakrylo. Takže když se to sejmulo v těch 90. letech, tak vlastně ta klenba po těch několika desítkách let zazářila zase v té krásě, tak jak byla někde na počátku 19. století vymalována.
3: Možná by to chtělo pochválit karviňáky tehdy, protože jak jim mizely ty části Karviné vlastně před očima, tak o to více snažili uchovat to hezké, co tady zbylo. Třeba tak mě napadá.
4: Myslím, že to říkáte úplně přesně, opravdu jakoby v rámci toho, že ta Karviná má pověst, hlavně při pohledu zvenčí, města, kde je jenom uhlí a paneláky, a to říkám velmi nerad takhle, tak o to cennější je vlastně, že Fryštát je opravdu původně středověké město, má tu středověké jádro a máme tady ty památky a ten zámek byl opravdu jakoby obnovován s takovým optimismem, že tady něco historického je a že to stojí za to připomínat, že Fryštát jako historické centrum Karviné je historické sídlo. Ještě bych dodal, že vlastně tady v sousedství zámku je kostel Povýšení svatého kříže, který má gotické jádro a v něm se vlastně našly fresky z 15. století, to znamená opravdu se dotýkáme toho středověku a jsme na místě srovnatelném s jinými historickými sídly v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.
2: Zámecké léto. Zámek Fryštát si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
5: Tak to byla poslední soutěžní návštěva, jinak ještě v sobotu, v neděli nás čekají zámecké návštěvy. No já jsem, přiznám, jsem taky trochu nervózní, aby to všechno dobře dopadlo, aby losování proběhlo tak, jak má, a musím říct, že teď tedy budu držet hodně palce našemu soutěžícímu nebo naší soutěžící. Kdo to bude? Kdo změní tu naši statistiku? No jdeme do finále, já jsem si nemohl odpustit a musel jsem si půjčit tu klasickou písničku z Kouzelníka. No prostě je to finále.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: tou naší partou je spousta lidí, kteří pro vás chystali to zámecké léto po celé 2 měsíce a ještě chvíli mají před sebou. No teď má před sebou soutěžní otázku paní Dana ze Staré Střelné. Paní Dano, dobrý den.
1: Dobrý den, já vás zdravím.
0: První pokus, nebo už jste zkoušela volat?
1: První pokus.
0: Tak vám držím palce. Ta soutěžní otázka zní, kdy získal svou dnešní podobu zámek ve Frištátu? Za A na začátku 18. století, za B v polovině 18. století, za C na konci 18. století.
1: Já budu typovat, protože jsem neslyšela celou reportáž, takže zkusím zlatou střední cestu Bčko.
0: Bčko. Mějte se krásně. Naschledanou, paní Dano.
1: Taky děkuju moc. Naschledanou.
0: Pan Ladislav z Brna plakal do telefonu, že je vždycky náhradník. Dobrý den, pane Ladislave. Klaplo to, vidíte?
2: Dobrý den. Dobrý den. Tentokrát to vyšlo.
0: Ano, slyším krásný moravský přízvuk brněnský. Tak povídejte. Začátek, polovina, konec.
2: Konec.
0: Je to tak? Ano, jste v našem finále. Já vám přidám tu pětku do losovacího osudí. Ano, to trochu z výšky. A teď vám budu držet palce, abyste třeba vyhrál zrovna tu prohlídku na zámku Františka Kinského. Pane Ladislave, nebudu vás zdržovat, čeká nás velké losování. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Tak já už roztáčím to naše osudí a vytáhl jsem pětku pana Ladislava. Takže pan Ladislav z Brna, gratuluju, pane Ladislave. Tak, pan Ladislav, vracím vlastně už třeba na příští rok nebo na nějakou jinou soutěž, ale ta nádoba tady zůstává, protože já tam přidal ještě 45, jsou tam lístečky se jmény, no a tahám 3, takže 1, 2 a 3, ještě 1, kde je spadl. Tak a já tady teď pro vás mám teď trocha napětí, vidíte, jak to všechno dopadlo a kdo vyhrává. Tak já vám to řeknu rovnou. S číslem 25 soutěžila 31.7. paní Martina Vašíčková z Bojkovic. Gratuluju. Číslo 40, další lísteček, 21. srpna paní Jana Pávková Radvanec Maxov a třetí lísteček s číslem 12, 14. července paní Karin Hambalíková z Nové Hlíny. Všem upřímně gratuluju. Ano, potlesk pro vítěze, takže paní Martina Vašíčková, paní Jana Pávková a paní Karin Hambalíková získávají ty úžasné pobyty na zámku Třešť s mnoha bonusy. Já se s vámi rozloučím, protože to bylo naše dnešní poslední soutěžní klání. V sobotu, v neděli nás čeká ještě zámek Lnáře a zámek Kostelec nad Orlicí. No a my se pak sejdeme, budete-li mít chuť při výletech další víkend po 13. hodině v sobotu i v neděli. Krásný den a hezký zbytek prázdnin vám všem přeje Pavel Kudrna. Mějte se moc pěkně.
3: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Plzeň rozšíří 21. základní školu, přibudou tam učebny a sportovní sál. Dopravci v červenci na mýtném zaplatili přes 1,5 miliardy. Čekejte polojasno až oblačno, odpoledne zataženo, přehánky, bouřky a teploty do 32 stupňů. Pěkné dopoledne přeje Štěpánka Zítková. Plzeň zahájila přístavbu 21. základní školy na Slovanech. Za téměř 170 milionů korun vznikne 9 učeben pro 270 žáků, sportovní sál se zázemím a šatnami. Rozšíří se také kapacita školní jídelny. Stavba potrvá do léta 2028 a škola během ní zůstane v provozu, říká ředitel školy Martin Prokop.
2: Získáme 9 moderních učeben, včetně klimatizace. Budeme mít dost prostor i pro učitele. Získáme multifunkční sál, kde bychom mohli pořádat nějaké kulturní akce. Vedle tělocvičně taky vzniknou nové šatny jako zázemí pro hřiště. A protože se bude navyšovat kapacita o 270 žáků, tak ještě vedle školní jídelny se bude stavět menší školní jídelna, která navýší kapacitu přibližně o 55 žáků.
1: Kvalita vody ve většině z 30 kontrolovaných venkovních koupališť v Plzeňském kraji je i koncem prázdnin dobrá. Nevhodný ke koupání je dlouhodobě pouze rybník Babylon u Domažlic. Hygienici tam nedoporučují koupání hlavně dětem, těhotným ženám, alergikům a lidem s oslabenou imunitou. Zhoršenou jakost vody zaznamenali v koupališti Bušek ve Vilharticích na Klatovsku a na přehradě Hracholusky. Stát v červenci na mýtném vybral přes 1,7 miliardy korun. Je to o 2% víc než ve stejném období v loni, informovala o tom společnost CzechToll, která mýtný systém v Česku spravuje. Výběr vzrostl i přesto, že měl letošní červenec o jeden pracovní den méně. Od začátku roku řidiči na mýtném zaplatili skoro 12 miliard korun. Zemřel norský král Harald V. Bylo mu 89 let, oznámil to Královský palác. Oblíbený panovník vládl Norsku přes 30 let. Před nástupem na trůn Norsko také opakovaně reprezentoval v jachtingu.
3: Ještě jako korunní princ získal v 80. letech několik medailí na jachtingovém mistrovství světa a svou zemi reprezentoval i na několika olympijských hrách. Zemi vládl od roku 1991 a mezi Nory byl velmi populární. Důležitá byla pro Nory jeho vystoupení po živelních katastrofách nebo po teroristickém útoku na ostrově Uteja. Oblibu si získal i svou neústupností při výběru manželky. Aby se oženil s nynější královnou Sonjou, musel svého otce přesvědčit, aby mu dovolil sňatek s ženou neurozeného původu. Na norský trůn nyní nastoupí jejich syn, korunní princ Hákon, který v posledních letech Haralda V. často zastupoval. Jakub Lucký, Český rozhlas.
0: Počasí.
1: Dnes bude polojasno až oblačno, odpoledne postupně zataženo, na většině území přehánky a místy i bouřky, které mohou být i silné. Nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr nebo vítr z východních směrů. Postupně se bude měnit na mírný západní a v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž je na trojce, tedy vysoká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na silnici u Nového Klíčova na Domažlicku havaroval motorkář. Je to nehoda se zraněním a pozor na silnici 1/27 u Javorné na Klatovsku na práce údržby. I tam jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Deset hodin a 4 minuty, páteční dopolední vysílání pokračuje a už za pár minut v něm přivítáme dnešního hosta. Už brzy se do Plzně sjedou pouliční umělci z celého světa. S dnešním hostem vás pozveme na akci zvanou Pilsen Basking Fest. Přejeme i nadále pohodové dopoledne.
0: Dobré dopoledne a Michaela Vondráčková.

0: Jak už možná víte i z našeho vysílání, začátek září bude v Plzni patřit akci zvané Plzeň Basking Fest a právě na ní nás dnes do našeho studia přišel pozvat organizátor a dramaturg Jan Šinko. Dobrý den.
1: Dobrý den, vám posluchačům.
0: Tak kdy přesně ulice Plzně tímto festivalem ožijí?
1: Takže 13. ročník festivalu Plzeň Basking Fest začne příští čtvrtek 3. září a bude až do neděle 6.
0: Už jsme několikrát řekli ten termín Basking Fest, možná bychom ho měli vysvětlit, oni zasvěcení určitě vědí, ale možná teď nalákáte i úplně nové publikum, tak o co jde?
1: Jo, nevadí mi to vysvětovat po každý, protože furt si myslím, že to ještě není tak zažitý termín, takže vlastně basking je spojený se slovem buscar, španělským slovem hledat, takže jsou to takzvaní hledači slávy a celkově jako o co v baskingu jde, tak je to vlastně pouliční umění, který se provozuje za účelem výdělku, takže tam je vlastně zásadní to, že jsou to vlastně profesionální umělci často, který cestují různě po světě, po městech, kde je to umožněný, máme různý pravidla v různých městech a vystupují na ulici, ať už je to hudební vystoupení, cirkusový, akrobatický, vlastně jakákoliv forma performance, tak vystupují také na ulici a nějakým způsobem pak očekávají i odměnu za to své vystoupení.
0: Která buď přijde, nebo nepřijde.
1: Přesně tak.
0: Kolikátý ročník to letos bude?
1: Jo, bude to 13. ročník. Vlastně začali jsme v roce 2014.
0: Tak budeme věřit, že to je šťastné číslo 13.
1: Doufám, no.
0: Vy jste stál na úplném začátku toho festivalu.
1: Já jsem vlastně tam jediný, který tam zůstal od začátku. A máme teď už asi 6. možná 7. rokem ustálený tým a takhle dál pokračujeme, ale jsem vlastně, nejsem sice ten, který to vymyslel, který s tím přišel, ale jsem tam od začátku.
0: Na ty úplné počátky, to jsem se právě chtěla zeptat, kde se vzal ten nápad v Plzni založit takový festival, byla tam, nevím, nějaká inspirace v zahraničí třeba?
1: Takže kolega vlastně, který taky je basker, nebo býval basker, tak byl jenom na takovém festivale v zahraničí v Makedonii a přijel úplně nadšený s tím, že jestli bychom něco podobného nechtěli dělat v Plzni. Jo, takže já jsem se nechci zeptat, jaký basking, nikdy jsem to v životě neslyšel, říkám, co to má, jako něco s autobusama, nebo o co ti jde. A tak jsem si vlastně o tom víc načet, sami jsme se pak vydali podívat se na různý festivaly, například do Lince na Flaster Spectacle, jestli to řeknu dobře, což je festival, který má skoro 40-letou tradici. A moc se nám to zalíbilo a říkali jsme si, proč něco neskusit v Plzni, tak jsme uspořádali takový testovací první ročník, kdy jsme měli na přípravu asi 2 měsíce. Ale probíhal ku podivu celý týden, takže vlastně nejdéle ze všech ročníků festivalu. A bylo to hodně taky punkový. Jo, neříkám, že teď není, ale myslím si, že už se to malinko posunulo. A začalo to fungovat, lidi na to začali chodit a tak v tom pokračujeme dál.
0: Čili když je to těch 13 let a vy jste byl na začátku, můžete se nějak ohlédnout a ohodnotit to období, čili z vašeho pohledu vidíte tam nějaký vývoj festivalu?
1: No já si myslím, že určitě, no. Hlavně jako už je to taky jako i pro mě osobně klidnější, protože nějaký ty procesy a systémy se nastavily. Vybral jsem si tým skvělých pomocníků, vlastně pořádáme to jako dobrovolníci po práci, jo, není to naše práce, aby každý věděl. A myslím si, že jsme se i dost posunuli a už to není takový hektický, protože ty počáteční ročníky byly spousta změn, úplně jsme nevěděli, jak postavit ten program, aby se to třeba jakoby úplně jako netřískalo, nebo stíhali se připravit všechny ty vystoupení, nesklouzávalo to, takže nám vypadávalo spousta vystoupení a podobně a bylo to taky hodně jako relativně stresující pro všechny. A tak jsme to postupně vychytali a je zajímavým faktorem, že spíš jsme ubrali počet vystupujících, aby vlastně byli všichni víc spokojení a myslím si, že už to má jakousi takousi úroveň.
0: Na ten konkrétní program letošní, to se zeptám za chvilku. Ještě jsem chtěla upozornit na vaše webové stránky, kde jsem se tak trochu začetla. Máte to tam krásně vysvětleno, spoustu fotografií i videa. A píše se tam dokonce, že mezi pouliční umělce patřili ve svých začátcích třeba i Edith Piaf, vlastně, nebo Eric Clapton. Můžeme možná jmenovat ještě někoho dalšího. To mě zaujalo, že vlastně tahle spojitost tady je.
1: Jo, určitě. Jakoby spousta muzikantů, jo, převážně vlastně muzikanti jsou takhle vyjmenovaní, protože ty jsou pak známí, ty cirkusáci moc nejsou, takže je to tak. Třeba i Ed Sheeran začínal na ulici, Glenn Hansard například a mnoha dalších, takže ono je to skvělá jako zkouška, takový test, a škola pro ty muzikanty a vlastně i jiný umělce. Takže
0: je to tak, také tady máte uvedeno, že pouze dostatečně kvalitní umění má šanci na úspěch.
1: Ano.
0: Tak na to letošní umění se zeptám za chvilku.

0: Hostem v našem dnešním dopoledním vysílání je Jan Šinko. Povídáme si o akci Plzeň Basking Fest, která se blíží, jak jsme řekli, Plzeň ožije hudbou, cirkusem, akrobací, tancem, přímo tedy v ulicích. No a na ten konkrétní program, na ten bych se teď ráda zeptala, respektive, kde všude Plzeň, ve kterých ulicích, na kterých místech ožije vaším festivalem.
1: Takže v letošním roce nás čeká velká změna, protože kvůli rekonstrukci náměstí, která byla teda plánovaná do konce srpna, a náš festival začíná teda 3. září, takže by to akorát vyšlo, tak jsme si řekli, že to radši riskovat nebudeme a zkusíme vlastně novou lokalitu. A možná to ve finále bude zajímavý a třeba se budeme pokračovat tímhle směrem, a abych se dostal k konkrétní lokalitě, tak hlavní zóna a vlastně jediné velké pódium festivalu vyroste v Mlýnský Strouze, vlastně takovém travnatém plácku, jak se tam jde směrem na stadion Viktorky, vedle vlastně hotelu Marriott, tak tam bude vlastně hlavní zóna, vlastně jednička, a ten celý festival vlastně se potáhne parkovou vlastně sadovým okruhem, takže tu půjde vlastně po té Mlýnské Strouze, přes Proluku, kolem muzea, k brance, pak budeme mít novou zónu, kterou jsme pojmenovali, to jsme taky se ptali fanoušků, Anglické schody, která byla vlastně za Komerční bankou, kvůli tomu, že říká se tomu plý tak nějak v Plzni, co jsme se tak zjistili, a zakončí se až u lokálu, takže vlastně to bude taková promenáda vlastně parkem, a i když jsme pouliční festival, tak pro ulice zůstanou jenom takzvané volné zóny, jo, protože na našem festivalu je rozdělen na hlavní program, který je vlastně nějakým způsobem kurátorovaný a vybíraný naší dramaturgií, a pak jsou volné zóny, které jsou taky specifikem našeho festivalu, kde může vlastně vystoupit každý, a ty budou v ulicích.
0: Takže jak to tak poslouchám, pokud někdo vyrazí mezi 3. a 6. zářím do centra Plzně, tak vždycky na něco narazí,
1: určitě.
0: Tam to prostě bude žít.
1: Spousta fanoušků chodí a ani třeba si nekontroluje program a prostě nechá se jen tak jako vcucnout s tím festivalem a užívá si, a pak až teprve zjistuje, kdo to tady vlastně hraje, kdo to tady vlastně vystupuje, což je taky jaký specifikum asi.
0: Já přemýšlím, jak těžké je pro pouliční umělce asi zaujmout publikum, zaujmout lidi, aby se prostě zastavili. Jsou podle vás Češi nebo konkrétně už Plzeňáci zvyklí na to venkovní, na ty venkovní produkce?
1: Já si myslím, že si zvykají, že nějakým způsobem už jsme je naučili, že ten konkrétní umělec si zaslouží tu odměnu, a vlastně je to na každém tom návštěvníkovi. A myslím si, že se to od začátku jakoby zlepšilo, určitě je tam velký prostor pro ještě další zlepšení, což by vlastně udělalo radost těm umělcům, a dále by to říkali do světa, že přijďte do Plzně, tady prostě si vyděláte, ale nechci zase říkat, že je to jenom o tom výdělku, protože tady u nás zrovna v České republice nejsme ve Francii, v Německu, na západě, kde to funguje ještě líp, že jsou zvyklí, co vím, že si vydělají o dost víc, ale myslím si, že na český poměry tady v Plzni to vůbec není špatný, a i díky stále vlastně fungující vyhlášce jsou puliční umělci v Plzni prakticky po celý rok, krom zimy, a vystupují hlavně třeba u branky.
0: Viděla jsem ale, že máte dokonce baskerský kodex, a to se mně líbí, že to takto máte vlastně regulováno. Můžeme připomenout některé ty body z toho kodexu, co musí baskeři dodržovat?
1: Takže baskerský kodex, ten se vlastně hlavně váže pro ty volné zóny, kde vlastně nemáme žádnou koordinaci programu nikoho, takže je důležitý, aby každý ten umělec, muzikant a podobně, tak dodržoval aspoň nějaký základní pravidla, který jsou v tom baskerském kodexu, je napsáno, že třeba to vystoupení musí být maximálně 2 hodiny, nesmí tím nějakým způsobem přehnaně rušit okolí, jo, musí to být nějakým způsobem v nějakých mezích.
0: Pak tady třeba máte, že se nemá postavit před zahrádku kavárny nebo restaurace a vlastně nedat posluchačům možnost volby, zda chtějí nebo nechtějí poslouchat. Tak mi se líbí, že to takto je regulováno. Že
1: já už jsem rád dlouho nečet, teď si mě malinko zaskočila.
0: No tak já vám to pak půjčím, máte tady na vašem webu. Také se tam píše, že vlastně pro umělce, a to i ty ostřílené, neexistuje snad větší výzva než právě přímá konfrontace jejich umění s návštěvníky přímo na ulici. Tak to je to, o čem jsme mluvili. Do Plzně se podle všeho sjedou pouliční umělci z různých koutů světa. Odkud přesně letos to bude?
1: Takže celkově, zrovna včera jsem to počítal, je to 19 zemí, a jsou to například třeba z Francie, z Japonska, Itálie, Argentiny, z Kanady, z Tajvanu, takže prakticky z celého světa k nám přijedou, a jsou další země, Německo, Slovensko, Maďarsko a další, takže prakticky z celého světa k nám přijedou.
0: Ten program je velmi nabitý, vy ho máte na vašem webu, bohužel nemůžeme samozřejmě takto všechno vyjmenovat. Vy tam máte takovou krásnou tabulku, kterou si každý může najít a vyzkoumat, co by chtěl vidět. Nicméně nějaký váš osobní tip, co si letos určitě nenechat ujít?
1: Já vždycky jako nerad úplně dávám, ale určitě, ale například bychom mohli doporučit maďarskou kapelu Sun City Brass, která míchá vlastně dechovou hudbu s moderními styly elektroniky, takže tam vlastně je tam asi 7 hráčů na dechový nástroje a mají spolu jako DJ a ten do toho hraje a míchá do toho klidně moderní elektroniku, drum and bass a dubstep a podobně a je to hodně taky živelný, taneční. Nebo například Quemadito Sound, což je argentinská kapela, která je známá, že vystupovala třeba s Manu Chaem, jestli někdo zná, a ty míchají zase kumby, latino, ska a rock. A třeba z té cirkusové scény, nebo divadelní, tak tam přijede polské divadlo Patch Theater, které bude hrát představení Sea Stories, mořské příběhy. A to bude určitě zajímavý například pro rodiny s dětmi.

0: Pilsen Basking Fest, tak to je akce, na kterou vás zveme v dnešním dopoledním vysílání. Naším hostem je dramaturg, organizátor Jan Šinko. Tak ještě jednou prosím zopakujme, kdy se tahle akce uskuteční.
1: Takže 13. ročník Pilsen Basking Festu se uskuteční od 3. do 6. září v centru Plzně, převážně v Sadovém okruhu.
0: Od kolika do kolika tak máme směrovat naše kroky do centra?
1: Takže každý den program bude mezi 12. a 22., což ta je ta hlavní část programu. A pak samozřejmě následuje oblíbená afterparty, která bude po 10. hodině a bude trvat třeba do 2, někdy do 3. Měli jsme ročníky, kdy se to protáhlo k mně do 4 do rána a ta bude na 2 místech u muzea, kde bude Silent DJs After Party ze sluchátky, takže nebudeme rušit noční klid.
0: Jsem si říkal, do 4 do rána, tak takhle
1: ano,
0: to je.
1: Přesně tak, to je díky tomuhle kouzlu, že máme připravených 100 sluchátek pro návštěvníky a budou hrát DJs vlastně před tím muzeem. A paralelně s tím proběhne ještě afterparty klub, jako v klubu, kde budou buď samostatní koncerty, nebo jam session složená z muzikantů z festivalu, takže spolu budou hrát muzikanti, kteří se třeba nikdy v životě neviděli, nikdy spolu nehráli. A to je taky kolikrát jako skvělý zážitek, si myslím.
0: Viděla jsem, že váš festival žije i na sociálních sítích, kde konkrétně?
1: Takže máme svůj profil na Facebooku, taky Instagramu a YouTube, který teda moc neobhospodařujeme, ale přidáváme tam, aspoň máme tam takový zajímavý mix, kdo by se chtěl podívat a zjistit, o čem náš festival je nebo na koho se těšit, tak tam máme playlist umělců na tom YouTube. Kdo má třeba Spotify, tak se může podívat na Spotify, kde je zároveň taky playlist, takže si může pustit vlastně randomizovaný výběr písniček z našeho festivalu od muzikantů a víc poznat, jako na co přijít.
0: A pokud chci hlavně prozkoumat program, kdy kam vyrazit, na kterého umělce, tak asi webové stránky nejspíš?
1: Nebo? Program je primárně na vlastně v rámci aplikace nebo na webu Clash Finder, píše to clashfinder.com, a tam si vyhledá náš festival, máme odkazy na webu, na sociálních sítích a všude. A jako takovou novinku letos připravujeme, ještě to teda není spuštěný, aby na to hned někdo se neskusil podívat, ale mělo by být vidět i na webu, když si rozkliknete každého umělce, kde vlastně prezentujeme takovou vizitku jeho, tak by tam mělo být vidět, od kdy a kde přesně hraje. A takže se nám vlastně snažíme se propojit ten web s tou aplikací Clash Finder a myslím si, že to taky hodně lidem pomůže, ptali se na to. A zároveň program teda buď se ho najdou v mobilu během festivalu, anebo bude i vytisknutý v papírové formě na našem infostánku. A to je ještě důležitá věc, infostánek bude v té mlýnské strouze u té zóny číslo 1. Takže kdyby někdo během festivalu ho něco zajímalo, přišel třeba například pro ten program, tak může zajít tam.
0: Ještě se musím krátce zeptat na váš letošní plakát, protože já jsem si klikla na web, ten na mě vyskočil a zaujal mě. Je tam takový žabák nebo žába, nebo co to je?
1: Ano, ano. To vybrala vlastně umělkyně, grafička Bára. Ptal jsem se na to, co je, jestli je zatím nějaký lore, nějaký příběh, nebo proč zrovna žabák, a bylo mi odpovězeno no reason, prostě SK žabák na jedno kolce.
0: Jo, no ale zaujíme na druhou
1: přesně,
0: stranu.
1: Přesně tak, rozhodli jsme se v Plzni pro největší rozměr plakátu, takže teď se omlouváme všem, který třeba vystrašil ten žabák, když šli třeba po ulici a podívali se na naše výlepové plochy. Ale naším cílem je takhle jakoby zaujmout a myslím si, že se nám to snad povedlo.
0: Tak teď už víme, že když vidíme žabáka, je to pozvánka na váš festival.
1: Ještě žabáka určitě uvidíte v jednom videu, kde bude žabák představovat všechny zóny, kdy proběhne všema zónama, takže až ho někdo nastříhá.
0: A poslední věc, možná byste chtěl z tohoto místa poděkovat, protože vím, že kolem vás je celá řada kolegů, asi i dobrovolníků, je to tak?
1: Určitě. Jo, my festival vlastně organizujeme, pořádáme a pracujeme na něm jako celoročně, ale to je úzká skupina třeba 4-5 lidí, ale zároveň na nás napojeno spousta dobrovolníků, takže během festivalu vlastně se zapojí až 30 dobrovolníků, máme i dobrovolníky ze zahraničí, takže se nám sami takhle jakoby hlásí a těm si myslím, že patří velký dík za to, že bez nároku na odměnu nám pomáhají organizovat, koordinovat a připravovat tento za mě úžasný festival.
0: Tak věřím, že jsme nalákali, ještě jednou zopakujeme, že Pilsen Basking Fest proběhne ve dnech 3. až 6. září. Program bude nabitý, jak jsme slyšeli, a pozvat nás dnes přišel osobně dramaturg, organizátor Jan Šinko. Tak ať se festival vydaří. Děkujeme za návštěvu, naslyšenou.
1: Díky moc, naslyšenou.

0: Jan Nedvěta dospíval a teď v našem dopoledním vysílání zamíříme do Chebu. Chebský hrad v letošní sezóně totiž připravil pro návštěvníky novinku. Pokud si nechtějí vzít papírového průvodce a nebo využít komentovanou prohlídku, je pro ně připravená ještě jedna možnost. Na pokladně po zakoupení vstupenky si zájemci naskenují QR kód, třeba do mobilu, a průvodce mají před sebou. Lidé o takovou prohlídku zájem mají. Kromě textu jsou pro ně totiž připravené i zajímavé fotografie.
1: Něco tam je, ale nevím, jak je ten výsledek.
2: Tak.
1: Přeji na webovou stránku a vítejte.
2: Vítejte na Chebském hradě, takže ano. Vám se to povedlo přes ten QR kód načíst a tady paní vedle češtinu si dáte a můžete si projít.
3: A nemusím si číst.
2: A můžeš to zvětšit
3: a nemusím si číst ty cedulky. Je to super.
2: Jane s Josefem si právě načetli tady QR kód na jedné z cedulí. Vy jste se dostali vlastně na webové stránky Chebského hradu a teď si vlastně můžete ten hrad tímto způsobem projít. Můžeme se jít podívat ven? A co tam máte prvního?
1: Slovanské hradiště 19. až 10. století.
2: A tady stojíme u Černé věže, tak si zkusíme tak. Si otevřít Černou věž, co nám tam...
1: Černá věž.
2: Co se tam dozvíme?
1: Černá věž.
2: Máme tam historii.
1: Ano.
2: Vidíte tady fotografii. Jano, co říkáte tomu systému?
3: Mně se to líbí, protože bych si tady mohla sednout na lavičku a nemusela bych šlapat ani ty schody. Je to krásný, takhle když se dívám, tak si to můžu všechno obnovit třeba i doma, jo?
2: A když tady se podíváte na tu kapli? Tak tady vidíte vlastně, i z vrchu jsem viděla ten obraz.
3: Jo, vidím, že jsem si tam i vlastně na těch místech dělala fotky. Jo, je to fajn.
2: Na pokladně pracuje Herbert Kovařík. Pane Kovaříku, skenují si lidé QR kód, využívají to?
4: Několik lidí si to tady nasnímalo.
2: Markéta Šedivá, zástupce Kastelána Chebského hradu. Vy jste autorkou toho projektu?
5: Tak nápad to byl můj, ale samozřejmě chceme se držet moderních trendů v cestovním ruchu. Myslím, že mobilní průvodce textový byl jasným krokem, kterým bychom chtěli vlastně návštěvníkům zase zpříjemnit návštěvu Chebského hradu. A zároveň je to vlastně způsob, jak přiblížit mladší generaci vlastně historii naší Chebské falce, protože pro mladší generaci, pro mladší návštěvníky je to úplně přirozený způsob, že se podívají do chytrého telefonu, mají tam tu informaci a mnohem blíž, mnohem lépe se jim tato informace zprostředkuje, protože dneska je chytrý telefon pro mladé komunikátorem.
2: Hrad navštíví každý rok průměrně až 60 tisíc návštěvníků. Z Chebu Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Česko bylo dnes ráno možné pozorovat částečné zatmění měsíce. Invazní druh asijské včely našli při výzkumu na Šumavě vědci z Jihočeské univerzity. Bude většinou oblačno, odpoledne zataženo, přehánky, místy bouřky a teploty do 30 stupňů. Dobré dopoledne přeje Štěpánka Zíková. Nad Českem bylo dnes brzy ráno možné pozorovat částečné zatmění měsíce. Zemský stín zakryl až 93% jeho průměru. Na rozdíl od zatmění slunce je možné je sledovat pouhýma očima. Dnes ale pozorování na některých místech komplikovala oblačnost, jak popisuje Lukáš Winkler z Hvězdárny v Plzni.
2: Pozorování bylo hodně narušeno oblačností, bylo tam krátké okno, kdy to vidět bylo někdy okolo 4:45 a poslední záchvěvy měsíce jsme viděli v 5:30 ráno.
1: K jevu dochází, když se Země dostane mezi slunce a měsíc. Úplné zatmění bude v Česku možné vidět na Silvestra 2028. Obec Tlučná na severním Plzeňsku zmodernizovala plochou střechu školní jídelny. Nová krytina má v souladu s ekologickou technologií vysoce reflexní bílou barvu, která v horkých letních dnech zabraňuje přehrývání budovy a snižuje její energetickou náročnost, pokračuje starosta Tlučné Jan Opl z ČSSD.
3: Celkové náklady akce činily 2 milióny 52 tisíc korun. Střecha o ploše 360 metrech čtverečních byla v havarijním stavu a bylo nutné ji opravit. Zatékalo nám na několika místech. Věříme, že tato akce přinese i úsporu za energie.
1: Při výzkumu na Šumavě narazili vědci z Jihočeské univerzity na invazní asijskou včelu. Takzvaná čalounice jerlínová se dosud v Česku vyskytovala jen na Jižní Moravě. Tam je vědci poprvé zaznamenali loni v létě, říká mluvčí Jihočeské univerzity Edita Kadlecová.
4: Letošní nález této včely je ale z druhé strany naší země, kdy ji naši vědci zaznamenali na východním okraji chráněné krajinné oblasti Šumava. A to v nadmořské výšce kolem 700 metrů, což není pro tento druh typické. K výskytu druhu v takových podmínkách patrně přispěla extrémní vedra na začátku letošního léta.
1: Odsouzený válečný zločinec a někdejší velitel vojsk bosenských Srbů Ratko Mladič bude pohřbený s nejvyššími vojenskými a státními poctami. Podle agentury AFP to řekl srbský ministr spravedlnosti. O místě pohřbení rozhodnou pozůstalí. Mladič zemřel včera ve vězení v nizozemském Hágu. Bylo mu 84 let. Odpykával si doživotní trest za genocidu a válečné zločiny, kterých se dopustil během války v Bosně v 90. letech. Sport. Sobotní utkání 6. kola první ligy mezi fotbalisty Bohemians Praha 1905 a Mladou Boleslaví bylo odloženo. Hostující tým postihlo hromadné infekční onemocnění, informovala Ligová fotbalová asociace. Náhradní termín zatím neurčila. Počasí. Čekejte oblačno, postupně zataženo, přidají se přehánky, místy i bouřky. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů. Západní vítr v bouřkách přechodně zesílí a biozátěž je na Trojce tedy vysoká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: V Mrákově na Domažlicku začala rekonstrukce průtahu. Práce se budou dělat postupně v jednotlivých úsecích a je nutné několik měsíců počítat s dopravním omezením a uzavírkami. Přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Také po 11. hodině je s vámi dopolední vysílání rádia vašeho kraje. Znáte obec Kovčín na Klatovsku? O původu názvu této obce dnes budeme mimo jiné pátrat v dalším dílu seriálu Místopis západních Čech. A to už za chvilku i nadále přejeme pohodové dopoledne.
0: Dobré dopoledne a Michaela Vondráčková.

0: počasí.
1: Víkend je na dohled, poslední prázdninový, tak tady je předpověď počasí, pokud ještě plánujete výlety. V sobotu by mělo být polojasno až oblačno, na horách se s malou pravděpodobností může vyskytnout slabá přehánka. Večer očekáváme přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, na horách 17 až 20. Mírný jihozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu bude večer slábnout. A předpověď na neděli, také v neděli bude většinou polojasno a večer opět očekáváme přibývání oblačnosti. Nedělní nejnižší noční teploty 17 až 13 stupňů Celsia, nejvyšší denní teploty 24 až 28. Slabý během dne až mírný jihozápadní vítr 2 až 5 metrů za sekundu.

0: chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Naučíme vás stříhat levanduly, aby na jaře krásně obrazila. Pustíme se do chovu čmeláku a poradíme s dotacemi na zateplení a na fotovoltaiku.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Listopis západních Čech. Seriál o životě v obcích se zajímavými názvy.
1: Když se vydáte z Nepomuku po úzkých silničkách anebo vlakem směrem na Horažďovice, projedete obcí s poutavým názvem Kovčín. S naším seriálem tam vyrážíme právě teď.
2: V Kovčíně na Klatovsku se setkávám s kronikářkou obce Marií Fialovou. Když se zaměříme na název obce Kovčín, věděla byste, kde se vzal?
3: Traduje se, že ta obec byla založena někdy za cisterciáků, kteří působili v Nepomuku, tam měli nějaký kláštery. A když se tady začalo těžit zlato a cín v tom Kovčíně, ještě tady nebylo nic pochopitelně, tak tady postavili asi 10 chalup jako do kruhu a tak se to začalo pomalu potom tedy rozvíjet. No. A od toho údajně, mě ve starých mapách to tak ještě je, se ta vesnice jmenovala Kovčín, někde je Cozo, ještě po Německu a takhle. Jo. Pak to někdo ozvučil, to se taky nedalo zjistit, na Kovčín.
2: Na webových stránkách obce jsem se dočetla, že název mohl vzejít také od slova koska, což měla být kůže či malá koza. Vy jste mi také prozradila, že do názvu obce se dostalo písmenko Z a byl z toho Kosčín.
3: Jak to vzniklo, to taky nikdo neví. No ale když potom byla revoluce, tak nám z okresu nabídli sami, že bychom ten název původní, ten Kovčín, mohli bezplatně získat. No tak od té doby jsme Kovčín.
2: Akorát stojíme mezi zastávkou a kulturním domem. Ano. Tak když bychom zmínili ten kulturní dům, co se tady pořádá za akce?
3: Byl ten covid, tak od té doby se toho tady moc nepořádá, ale byly tady akce pro děti, posvícenský zábavy nebo silvestrovský, různě. No.
2: Teď se zaměříme na tu autobusovou zastávku. To je taková dřevěná chaloupka.
3: Děti tady můžou se schovat, kdyby přišel, nebo tak děti tady čekají na autobus.
2: Zmínila jste děti? Máte školu v obci?
3: No, byla tady škola, já jsem sem chodila až do 4. třídy a potom do 5. třídy už jsme chodili do Myslíva. No a tady z té školy se stala škola v přírodě pro Plzeňský kraj. Teď tam není prakticky nic, je tam obecní úřad, to je tam jedna místnostka, kam lidi chodí si vyřizovat věci a tak.
2: U vás se také nachází největší rybník v Plzeňském kraji.
3: Vždycky, když je sudej rok, tak ho loví. A vlastně ten lichý rok loví myslivský rybník, to je kousek vodu, teď je o něco menší. No.
2: Vy tady máte také kapličku a my se na ní půjdeme podívat.
3: To budu ráda.
2: My jsme došli ke kapličce, ano. A vedle ní stojí dominantní lípa. Vy jste mi prozradila, že byste ráda v budoucnu tady to okolí kapličky něčím obohatila.
3: Můj dědeček zemřel na první světové války, byl jediný z Kovčína, kdo byl zabit. Bylo mu asi 30 let, takže můj tatínek se v té době narodil a vůbec ho nepoznal. Takže já usiluju a jsem s paní starostkou domluvena, že bych tady chtěla malinký pomníček.
2: Přibližuje své plány s vybudováním pomníčku u kapličky kronikářka obce Marie Fialová. Z Kovčína na Klatovsku Anděla Blašková, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Lambert.
1: I have a dream.
2: It's been a hard day's night.
3: Aby zvítězila pravda a láska.
4: Yes, we can.
5: Pátek 28. srpna. Svátek má vznešený Augustín. A o svatém Augustínu léto opouští krajinu. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Slavné francouzské autíčko Renault 4 byl představen před 65 lety, v roce 1961, zatím jen novinářům. O měsíc později měl premiéru na autosalonu ve Frankfurtu. Renault 4 se stal nejpopulárnějším francouzským autem. Vyráběl se víc jak 30 let, vyrobeno bylo přes 8 milionů kusů. Prince Charles a princezna Diana byli po dlouhém řízení rozvedeni před 30 lety v roce 1996. Znova nabitou svobodu si princezna srdcí užívala jenom rok. 31. srpna 1997 zahynula v Paříži na úprku před paparazzi. Památeční zvon hashtag 9801 připomínající osud zvonů, které za druhé světové války odvezli nacisti z protektorátu do Německa, byl odhalen v Praze před 4 lety. Zvon vyrobili mistři v rakouském zvonařství v Innsbrucku, měří 187 cm a váží 9801 kg, tedy přesně stejně jako počet odvezených zvonů. V roce 1551, to je 475 let, se v Červených Janovicích narodil významný český šlechtic, českobraterský politik a spisovatel Václav Budovec Budova. Popraven byl s dalšími vůdci stavovského povstání na Staroměstském náměstí. 45 má bývalý hokejista, rodák z Třebíče,

A ty se ptala, co bude dál, co podnik.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím? A já jen krčel rameny.

jsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: mi poslední.
1: Babské rady. Rčení padá do trb platí v případě lodiček, které nás tlačí, ale milé dámy, přiznejme si, že často se nám slavnostní boty líbí, takže se jich nechceme vzdát. Nejdřív místa, která nás intenzivně tlačí, potřeme zevnitř lihem, potom si oblečeme mokrou bavlněnou ponožku a chodíme v nových botách ideálně pár minut několikrát denně. Pokud ani tenhle fígl nezabral, vyzkoušet můžete nahřívání ústně teplým vzduchem z fénu. Botu mějte na noze a prohřívejte hlavně místa, kde vás obuv nepříjemně tlačí. I na ty největší tyrany z říše bot by měl zafungovat nenáročný postup. Naplňte igelitové sáčky vodou, vložte do bot a dejte do mrazícího boxu. Jakmile voda zmrzne, vyndejte boty ven a vyčkejte půl hodiny. Zmrzlá voda zvětší svůj objem a těsné botky jednoduše roztáhne. Pokud byl čas strávený na podpatcích delší, namočte chodidla do teplé vody s octem nebo použijte gel z listů aloe vera, který kůži na chodidlech sklidní a hydratuje.
2: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
3: Tak to byly dnešní Babské rady, no a páteční dopolední vysílání jde pomalu do finále. Po 12. hodině už písničky pro vás, tak zůstaňte s námi. Krásný pátek přeje Michaela Vondráčková.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Náměstí Republiky v Plzni doplnili stromy. Do prostoru před katedrálu už nesmí auta. Plzeňské hejtmanství přispěje obcím na pečovatelské služby. A dnes bude oblačno, postupně zataženo, přehánky místy bouřky, teploty do 30 stupňů. Pěkné páteční poledne přeje Andrea Samešová. Na téměř 61 milionů korun přišly úpravy Plzeňského náměstí Republiky. V rámci první etapy zanikl na straně mezi katedrálou a biskupstvím průjezd pro řidiče. Dlažba je v jedné rovině a prostor doplnily vzrostlé stromy. Na náměstí přibyly i nové prvky, jako mlžítko nebo kamenná lavice. Podle ředitele odboru památkové péče Karla Zocha může i to přilákat do centra více lidí.
2: Když bylo město založeno, to náměstí nevzniklo samoučelně. Tady se odehrával veškerý obchodní společenský život. A my jsme na něj tak trochu rezignovali a přenechali jsme ho těm autům. A ty změny, které jsou tady provedené, ale je to zatím jenom část, je to jenom ta západní strana, tak jsou důležitým krokem k tomu, aby to náměstí opět patřilo zpátky lidem.
1: Proměna čeká i zbývající část Plzeňského náměstí před radnicí a za katedrálou, kde vznikne další řada stromů. Druhá etapa by mohla začít do 2 let. Plzeňský kraj schválil další podporu v oblasti sociálních služeb. V programu na podporu pečovatelských služeb rozdělí mezi obce zhruba 6 milionů korun. O dotaci jich požádalo 18 a podporu získají všechny. Peníze mohou využít například na zajištění pečovatelské služby, na mzdy pracovníků anebo na potřebné vybavení. Kraj také ještě letos podpoří i obce, které zajišťují zvýhodněnou dopravu pro seniory a zdravotně postižené. Rozdělí mezi ně 1 milion korun. Očkování proti chřipce začne na podzim později než obvykle. Lékaři totiž nedostanou včas některé vakcíny. Českému rozhlasu to řekl předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek. Důvodem jsou komplikace ve výrobě.
3: Výpadek se týká i dalších evropských zemí. Podle Chlíbka by ale neměl narušit celou očkovací sezónu.
4: K dispozici budou ty vakcíny počátkem listopadu. No na druhou stranu my jako říkáme, že hlavní očkovací měsíce jsou říjen, listopad.
3: Chybět budou hlavně vakcíny pro děti a dospělé. Naopak seniorů by se výpadek týkat neměl. Podle předsedy Sdružení praktických lékařů Petra Šonky pozdější očkování neovlivní jeho účinnost během chřipkové sezóny.
5: Ohrožení by bylo, kdyby kvůli tomu, že ta vakcína nepřišla včas, pacienti to očkování úplně vynechali v té sezóně.
3: Proti chřipce se v Česku podle České vakcinologické společnosti nechává dlouhodobě očkovat jen 7 až 10% lidí. Anna Millerová, Český rozhlas.
1: Nepálské úřady nařídily přerušit záchranné práce v severních regionech zasažených záplavami. Na čínsko-nepálské straně hor se začíná přelévat zaplněné jezero, které vzniklo následkem obrovských skalních sesuvů. V ohrožení jsou obyvatelé i záchranáři.
6: Čína upozornila Nepál, že přetékající jezero aktuálně zadržuje 2 miliony kubíků vody a další 3 miliony podle propočtů přitečou v následujících 3 dnech. Záchranáři by potřebovali dál pracovat, protože pořád pátrají i po stovkách cizinců a na to, že přijdou další posily, se nemůžou spolehnout. Nepálská vláda totiž oznámila, že další záchranné týmy ze zahraničí už nebudou potřeba. Hlavní tíhu největší záchranné akce v dějinách země nese armáda a na její zvládnutí už nasadila prakticky veškeré technické kapacity. Z Nepálu David Jakš, Český rozhlas. Sport.
1: Moderní pětibojař Matěj Lukeš je na mistrovství světa v Číně ve finále. Obhájce bronzové medaile ovládl semifinálovou skupinu A. Ve skupině B bude startovat ještě Marek Grič. Boje o medaile se uskuteční na světovém šampionátu v neděli. Počasí. Dnes bude oblačno, postupně až zataženo, od západu přehánky, místy bouřky i silné s nárazy větru a přívalovými srážkami. Později večer občasný déšť. Teploty 27 až 30, na horách do 26 stupňů. Fouká mírný západní vítr a biotrojka, tedy vysoká zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Nehoda se došetřuje ve Starém Plzenci v ulici Jungmanová. Na dálnici D5 stojí kolona před Prahou od 5. kilometru u Rudné. A na kilometru 26 u Bavorině ve směru na Prahu blokuje provoz porouchaná dodávka. I tudy projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.
3: A teď už startují páteční písničky pro vás. Až do 13. hodiny nám můžete poslat mail a nebo také zavolat na telefonní číslo 221 554 222. Krásný poslech vám přeje Michaela Vondráčková.

0: A na telefonní číslo 221 554 222 nám teď a jako první dnes volá paní Helena. Dobrý den.
1: Dobrý den. Zdravím Český rozhlas Plzeň a jeho věrné posluchače. Dnes má moje švagrová Pavlína Vajmanová ze Stoda narozeniny a v pondělí oslaví svůj svátek. Celá rodina přejeme pevné zdraví a spokojenost osobní a děkujeme. A švagrová Helena přeje s Tomášem také a Českému rozhlasu Plzeň děkujeme za zahrání blahopřání.
0: Nemáte
1: a nashledanou.
0: Ano, písnička už je tady připravená přesně podle vašeho výběru. Bude to Katapult a Smutná nevěsta. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Jo, děkuji pěkně, paní Vondráčková, nashledanou.

0: A v pátečních písničkách pro vás teď přivítám také paní Mílu. Dobrý den.
1: Dobrý den. Zdravím všechny posluchače a nejvíc zdravím jednoho věrného posluchače Plzeňského rozhlasu, a to je Ondra Bráková, Ondra Kaše, který slaví 20 let. Ondrášku, víš sám, že tvůj příchod na svět nebyl úplně jednoduchý, ale ty jsi se s tím popral a teď je ti 20. A já ti přeju do dalších let hodně, hodně moc zdraví a přeju ti, aby si zůstal tak skvělým a bezvadným klukem, jaký seš. Moc se omlouvám, že nemůžu přijít na tvůj oslavu, ale mám práci. A moc, moc, moc pozdravuju celou vaši rodinu skvělou a těším se, že se někdy setkáme. Měj se fajn a vám děkuju. Není za tu krásnou zač. Písničku, kterou mu posílám.
0: Tak já s dovolením přidám také náš rozhlasový pozdrav i můj osobní, protože s Ondrou se také známe, tak zdravíme do Mrákova, všechno nejlepší a tady je písnička naslyšenou.
1: Děkuju vám, naslyšenou.

0: manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.

teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne, tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta, za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě

Dospívala Hana Zagorová, písničky pro vás pokračují. Máme tady další vzkaz, který nám přišel mailem. Dobrý den, právě dnes slaví své 91. narozeniny paní Zdenka Jindřichová z Přestavlk. Zastupitelstvo obce jí touto cestou přeje spoustu zdraví, dobré nálady, mnoho úsměvů do dalších let, hodně inspirace ke spokojenému a radostnému životu. A ještě tady máme zároveň druhý vzkaz. Prosíme, zahrajte pro naši maminku Růženku Pfeifferovou z Komárova u Toužimy, která právě také dnes 28. srpna slaví 80. narozeniny. Milá maminko, přejeme ti k tvým krásným 80. narozeninám hodně zdravíčka, štěstí, lásky a spokojenosti. To ti z celého srdce přejí Jarka s Jirkou, Růža s Jirkou, Jára s Alčou, také přítel Vašík, vnoučata s rodinami a milující pravnoučátka.

hned pokračujeme s dalším vzkazem, který nám do redakce dorazil. Dobrý den v rádiu, prosíme o zahrání písničky od Marcela Zmoška Nic nestává se náhodou. A to pro paní Zdeňku Rackovou z Příšova k jejím dnešním krásným 75. narozeninám. Milá Zdeňko, 75 let máš, stále skvěle vypadáš. Přejeme ti jasnou mysl, ať ti život dává smysl. Potom štěstí do zásob, zdravíčka dvojnásob. Pohodu a klid, to si nikým nenech vzít. Krásné narozeniny ti přejí kamarádky, konkrétně Anička.

Posloucháte páteční písničky pro vás, kde teď rádi vyřídíme další hudební vzkaz. Vážená hudební redakce, prosíme o zahrání písničky pro paní Anu Pajerovou z Klatov, která právě dnes slaví 75. narozeniny. Vše nejlepší k jejímu životnímu jubileu a do dalších let hodně zdraví, štěstí, lásky a životní pohody přeje manžel Václav, dcera Vendula a také syn Zdeněk s rodinami.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.

Do pátečních písniček pro vás dorazily další dva hudební vzkazy. Dobrý den, právě dnes slaví 56. narozeniny paní Zdenka z Plzně Slovan. Celá rodina jí touto cestou přeje spoustu zdraví, dobré nálady, pohody a ještě mnoho společných výletů. Za všechny písničku posílá syn Jirka. A druhý vzkaz. Vážení v redakci, prosila bych o zahrání písničky pro vás do rádia. Děkujeme a také všem posluchačům jen tak pro radost. Za zahrání děkuje a písničku posílá Marie.

12:40, skoro 8 minut, máme tady další vzkaz. Dobrý den, prosila bych o zahrání písničky pro mého manžela Jardu, který už brzy oslaví narozeniny. Oslava bude už o tomto víkendu. Hodně zdraví a stále dobrou náladu přeje manželka Jana.

Tak to bylo Laciný víno a písničky pro vás už pomalu končí. Po 13. hodině pořad Vesele a zdravě, dnes se na téma křehké kosti. Tak zůstaňte s námi a hlavně veselí a zdraví. Pěkný pátek i celý víkend přeje Michaela Vondráčková. Naslyšenou.

0: Servis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Plzeň, zprávy.
3: Výstraha před bouřkami se týká i západních Čech. V Plzeňském kraji vznikly nové stavby na udržení vody v krajině. Policie obvinila skupinu lidí, která dovážela z Egypta látky na výrobu drog. A dnes bude oblačno až zataženo, přehánky i bouřky, teploty do 30 stupňů. Pěkný den přeje Andrea Samešová. Meteorologové varují před bouřkami. Výstraha platí i pro Plzeňský kraj od dnešních 13 hodin. Silné bouřky mohou být hlavně na jihu kraje, říká plzeňský meteorolog Ivo Boman.
4: Nejsilnější bouřky očekáváme na jihu Plzeňského kraje a týkat by se měly zejména okresů Domažlice, Klatovy a také potom oblastí kolem Šumavy, Horažďovicko a podobně. Tyto bouřky mohou být doprovázeny nárazy větru kolem 70 km v hodině, malými kroupami a přívalovým deštěm lokálně až 30 mm v úhrnu.
3: Podle meteorologů by bouřky měly k večeru ustávat, výstraha ale platí až do 3. hodiny ranní. Lesy České republiky dokončily v Plzeňském kraji dvě stavby, které zpomalí odtok vody z krajiny a zvýší ochranu obcí před povodněmi. Opatření zhruba za 7,5 milionu korun zahrnuje vodní, mokřadní a břehové biotopy. Jak dnes uvedl Tomáš Rau ze správy toků pro povodí Berounky, v Mezholezech u Horšovského Týna se podařilo obnovit 1,5 km dlouhé koryto potoka. Vzniklo 7 tůní s mokřady a nová je i retenční nádrž. Vyčištění se pak dočkala nádrž Plachtín na Plzeňsku. Opravilo se odpadní koryto přelivu a přístupová lávka ke spodní výpusti. Kriminalisté zadrželi a obvinili 6 lidí, kteří z Egypta dováželi látky na výrobu pervitinu. Informovala o tom mluvčí Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová. Policie zajistila stovky gramů pervitinu a dalších látek.
5: Kufru podle kriminalistů letecky pašovaly kilogramy léků, ukrytých například v balení od kávy, v dozách od vlasové kosmetiky anebo pervitin rozpuštěný v lahvích od limonády.
3: Většině obviněných hrozí až 18 let za mřížemi. Minimálně jednu další členku skupiny zadržela policie v Egyptě, kde jsou zákony přísnější. Ženě hrozí až trest smrti.
2: Sport.
3: Fotbalisté Viktorie Plzeň vstoupí do nového ročníku domácího poháru na hřišti druholigové Jihlavy. Rozhodl o tom dnešní los. Slavia zahájí soutěž na půdě třetiligového Varnsdorfu a Sparta se představí na stadionu Žižkova. Úředním hracím termínem je středa 16. září. Pro účastníky Evropské ligy, Spartu a Plzeň se jedná o středu 9. září.
2: Počasí.
3: Dnes bude oblačno, postupně až zataženo, přehánky, místy bouřky i silné, později večer občasný déšť. Teploty 27 až 30 stupňů, na horách do 26 stupňů Celsia. Fouká mírný západní vítr a biotrojka, tedy vysoká zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Dopravní nehoda se stala na jižním Plzeňsku u Žinkov na silnici 230 mezi Kokořovem a Novotníky, bourala 3 osobní auta. A na Plzni severu je dopravní nehoda na silnici 232 u Kozojet, kde havaroval motorkář a zasahují tam všechny záchranné složky. Projíždějte i tímto úsekem s velkou opatrností.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
6: Posloucháte pořad Vesele a zdravě, Patrik Rozehnal
7: a doktorka Kateřina Seidhamlová a dnes si budeme povídat, Patriku, o
6: kostech.
0: A o všem, co se jich týká, o zlomeninách, o osteoporóze, o všem možné.
6: Jinými slovy hlavně o tom, když jsou křehké a ano, přichází s nimi nejrůznější zranění a problémy.
0: Přesně tak.
6: Po operaci. Pane doktore, budu ještě chodit? Ale jistě, pokud máte dost peněz na umělé nohy.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě. Křehké kosti a následkem toho občas přichází i zlomeniny. To vám připomneme právě v tom dnešním pořadu. Vydali jsme se s redaktorkou Eliškou Pilařovou i do nemocnice, kde s nimi mají bohaté zkušenosti.
1: Před Vrchlabskou nemocnicí nastartovaná sanitka.
2: Pan Hlušek, ambulance.
1: Chirurg, traumatolog, doktor Ondřej Mišík.
3: Dolní končetiny, různá poranění kolene, buď praskne kost nebo prasknou vazy. Nejhorší jsou vždycky politraumata, vysokoenergetické poranění, lyžaři, automobilové nehody, cyklisti.
1: Seniori.
3: Koukat se kam šlapou. Často pády na schodech, takže doma mít posypaný schody a chodit na lačno. Protože když přijde na jeden pacient, tak musíme nechat vylačnit a nemůžeme hned operovat.
1: V čem pokročila medicína, pokud jde o fraktury?
3: Jednoznačně máme skvělé implantáty, kterými zlomeniny můžeme léčit, řešit, operovat. Tam to jde neuvěřitelně kupředu.
1: Spočítal byste, kolik tak zhruba denně máte těch fraktur?
3: No, teď v plné sezóně, když vezmu pouze ambulanci, tak řekněme 70-80 pacientů a hrubým odhadem, jestli polovina z nich jsou úrazy.
1: Existuje nějaký takový dobrý chirurgický vtip?
3: V noci ve službě přijde pacient na chirurgickou ambulanci a tomu sloužícímu chirurgovi říká: pane doktore, já mám pocit, že jsem můra. A chirurg říká: no ale s tím byste měli jít na psychiatrii. A on říká: já vím, ale tady se svítilo.
4: Vesele a zdravě.
5: Krásné. Hleďte, Patriku, já bych jenom teda, vidíte, to je přesně ono, chirurg si přeje, aby lidi chodili na lačno, aby počítali s tím, že si zlomějí nohu. Zatímco my říkáme, jdete-li, tak běžte radši na jedení, protože jináč si můžete zlomit nohu. Ano. A tady se nám to dostává do konfliktu. Jinak, Patriku, jestli pak víte, kdy se častěji láme noha, když se jde do schodu nebo ze schodu?
0: Já si myslím, že ze schodu,
5: ano.
0: Protože se dokonce starým lidem radí, jezděte raději výtahem dolů,
5: ano.
0: Protože dochází víc ke zraněním a nahoru šlapejte schody pěkně, protože se trénujete.
5: Je to takový to, že člověku to připadá, že létá, když běží z těch schodů a tam právě mine schod. To se mi stalo a jenom chci říct, že rizikové faktory zlomenin je pozitivní rodinná anamnéza výskytu fraktur ve stáří, předčasná menopauza, příslušnost k bílé rase, představte si, a nesnášenlivost mléčných výrobků.
0: My jako bělši jsme náchylnější se lámat ruce nohy.
5: No ano, přesně tak.
0: To je dáno celou jako genetikou, že jsme válčili a ty nohy jsme si lámali a
5: Ne, bych řekla, že to máme po neandrtálcích, po nich máme spoustu věcí, aha. Bílou pleť, máme viscerální tuk a máme velký...
0: To je ten útrobník, který máme
5: ano,
0: na břiše.
5: Ano, a máme čelní lalok, který je pravděpodobně centrem telepatickým, protože oni nemohli mluvit. No a já si myslím, že oni toho Dčka prostě tolik v tom těle neuschovávali, protože my jsme na té severní polokouli, kde je tma.
0: Aha. Tomu, abychom předcházeli zlomeninám, pomáhá i vhodná strava,
5: ano.
0: Co by měla obsahovat.
5: Představte si, já tu mám takový droboulinký seznam 20 věcí. Mléko, sýry, jogurty, to ví každý. Tofu, to už tak každý neví.
0: Asi tam, tuší.
5: No, ale to jsou vlastně rostlinné původy a izoflavony vápníku jsou důležité pro podporu zdravých a silných kostí. Sezamová semínka obsahují vitamíny K a D a je potřeba denně, ale aspoň čtvrt šálku semínek v sušené nebo pražené formě. Další je zelená kapustová zelenina, to by člověka nenapadlo. Vápník, hořčík a omega-3 mastné kyseliny, špenát, fazole, pak losos, sardinky, to se ví, fíky, no to už se neví, ale je velmi zajímavé pomeranče. 74 mg vápníku.
0: Vápník a kromě, v pomerančí?
5: No,
0: tam je vitamin C, ne?
5: V jednom pomeranči je 74 mg vápníku. Pak jsou to taky ještě mandle, švestky, melasa. O máku se to ví, ve 100 gramech máku je, představte si, 1300 mg vápníku, kam se teda hrabou pomeranče. A potom ve vejcích, a máme to, a to je neuvěřitelný, kolik vlastně věcí nám zabrání tomu, abychom měli měli špatné lámavé kosti.
0: Říká doktorka Kateřina Cajdanlová v našem pořadu Vesele a zdravě.
4: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Veselé a zdravě dnes na téma křehké kosti posloucháte s doktorkou Kateřinou Cejdamovou a s Patrikem Rozehnalem. Když už jsme u těch zlomenin, jsou seniori, paní doktorko, opravdu náchylnější ke zlomeninám?
1: Tady bych řekla, že je to strašně nefér, protože my ženy jsme náchylnější, my jsme křehčí.
0: A ženy, nám, seniorky ještě víc?
1: No jasně, protože nám v polovině doby dožití vysadí pohlavní hormony a to jsou anabolické steroidy, které mimo jiné pomáhají novotvorbě svalové a kostní hmoty. Vy chlapi se máte, protože u vás ty poklesy jsou maličkatý a vám vydrží vlastně tvorba anabolických steroidů takřka do smrti. To znamená, že ženy opravdu si musí dávat větší pozor, měly by nějak cvičit a měly by jíst ten D vitamin. No.
0: Když mluvíme o křehkých kostech, tak kolik toho ty kosti vydrží? Je to nějak definováno?
1: Určitě ano. Samozřejmě záleží, která kost
0: existuje. Říká se, že nejpevnější je ta stehenní, je to pravda?
1: Správně. Ona totiž nese váhu celého těla a je to něco, co vlastně musí vydržet i různé nárazy. Je to zajímavé. Já jsem za svou kariéru vlastně slyšela o třech zlomeninách této kosti a ve všech případech se jednalo o dopravní nehody. To znamená, při běžném pádu prostě ona se nemá...
0: Se zlomí spíš něco jiného?
1: Ano, ano. Nejčastěji se lámou kůstky rukou, velmi často se lámou kůstky zánártní, docela často jsou nějaké problémy s klíční kostí, to samozřejmě jsou tenoulinké kosti se žebry, ale ta stehenní je opravdu silná, nejsilnější kost.
0: A čím nám křehnou? Tedy je to jenom těmi steroidy, o kterých jste mluvila, nebo i nějaký jiný důvod, proč s přibývajícím věkem vznikají tyto problémy, i pak osteoporóza a tak podobně.
1: Tam je velmi důležité množství vápníku a my jsme přírodní druh, který vlastně býval na slunci. A na to, aby se nám vápník dostal do kostí a nikoli do ledvin, kde by tvořil kameny, tak my potřebujeme vlastně být, a já to vždycky říkám, a lidi žasnou, 40 až 50 hodin týdně na slunci. A vzhledem k tomu, že člověk je druh, který pravděpodobně pochází z Afriky jako ta většina, tak my jsme na to slunce byli prostě zvyklí. A v současné době my trávíme většinu našeho bělého času ve vnitřních prostorách v umělém osvětlení, takže my musíme to Dčko brát. A aby se nám to Dčko dostalo do kostí, tak potřebuje rovnováhu s hořčíkem a s vitaminem K2. A to už jako to už lidé většinou nedělají. Řeknou, mám moc prášku a prostě nebudou to brát, no.
0: Kdy o tu křehkost začínáme přicházet? Kdy to startuje ten problém?
1: Ne, my ne, že o ní přicházíme, my ji získáváme. A startuje to u těch, kdo se nehýbou, prakticky tím, že se nehýbou furt, tak vlastně to začne startovat docela brzy.
0: Když máme sedavé zaměstnání, doma přijdeme,
1: sedíme orgán, se kterým nepracujeme a ono za tu kost musí tahat svaly. To znamená, že i mohou řídnout víc kosti, kde ty svaly nepracují.
0: Já bych řekl, když se budeme hýbat, že je budeme víc opotřebovávat. Ne, my jim prospíváme
1: těm
0: kostem.
1: Ne. To je stejné jako třeba svaly. V okamžiku, kdy my ten orgán používáme a ještě správně jíme, tak on se regeneruje a to, že my se hýbeme, zvyšuje prokrvení a zvyšuje vlastně regeneraci těch kostí. Čili my bychom se měli hýbat od rána do večera pořád, no.
0: Poznáme to laicky my, že ty kosti už dostávají zabrat, že už nejsou jako v mládí?
1: Poznáme. Ta osteoporóza, to znamená, nebo osteopenie, to začíná, vlastně to jsou ty první začátky, tak ono to začne bolet, protože jak ta kost vlastně začíná trošku řídnout, tak ona tlačí na svůj periost a začne nás to, je obal kosti, ve kterém jsou ty nervy a ono to začne vlastně jako tak divně pobolívat. Jsou to tupé bolesti, takové podivné, velmi často lidi to vlastně zamíchají s tím, že bolí sval, ale může klidně takhle bolet kost. Další, ten člověk si vlastně všimne toho, že najednou při úplně sebemenším nějakém drobném úrazu dochází právě k těm zlomeninám nebo nalomení. Takže všimnem si toho, ano.
0: Říká, prozrazuje ve vysílání doktorka Kateřina Cejdamlová v pořadu Veselé a zdravě. Už za chvíli se budeme věnovat i dotazům, které přišly dopředu, pak i těm vašim naživo položeným přes telefon. Teď ještě připomínka toho, co nás čeká společně zítra. Jste zváni na jednu velkou oslavu.
2: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punšochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě náš pořad o zdravém životním stylu na téma, které nám v tuhle chvíli připomene i náš posluchač Petr.
1: Zdravý Petr, stáří bývá občas k zlosti. Teď prý mi zas řídnou kosti, takže možná stojím před děsivou vizí, že má kostra časem beze stopy zmizí.
0: Je to možné.
2: Tak mohu uklidnit pana Petra, medúza se z něj nestane, takže kostra mu nezmizí, stále zůstane vlastně tvorem, který tu kostru má. Osteoporóza, to znamená to řídnutí kostí, se projevuje jenom jako redukce normálně mineralizované kostní hmoty s tím, že dochází ke snížení té hustoty pod hladinu skóre minus 2,5 směrodatných odchylek, což každý přesně ví, co znamená. Ano. Protože osteopenie, to je ten první vlastně předstupeň, ano. To je v pouhým rozmezí minus 1 až minus 2,5 směrodatných odchylek té skóre, takže to každý ví, co je. A já teda ne, ale určitě lidé, kteří se tím zabývají, vědí. A jenom chci říct, že primární osteoporóza je nejčastější formou a ta úplně nejčastější, typická pro ženy ve věku 55 až 65, to jsme my, že jo, souvisí se snížením hladiny estrogenu. Postihuje spíš ty to nebudu vám říkat, a ohrožuje pacienty zejména zlomeninami obratlů. Pak je senilní osteoporóza, to slovo senilní už by se fakt nemělo říkat, protože dnešní doba dožití je klidně 90 let a tohle se týká pacientů nad 70, přičemž za chvíli tohle budou ještě pracující, přičemž ženy jsou postiženy dvakrát častěji než muži. To je to, co jsem říkala. A tam dochází ke zvýšení parathormonu, kdy se snižuje vlastně vychytávání vápníku ve střevě tím, že klesá aktivní D vitamin. A jsme zas u toho, my ho musíme dodávat, protože daný typ osteoporózy jinak se projevuje zejména zlomeninami dlouhých kostí a krčku kosti stehení.
0: Vy jste se na problémy s kostmi, s křehkými kostmi a vůbec s tímto tématem mohli ptát dopředu. Přejdou přes stránky veseleazdravie.cz nebo nechat vzkaz na záznamníku, jako třeba tento.
3: Dobrý den, tady je Věra z Trutnova. Já jsem se chtěla zeptat, jaká je souvislost zubů a braní léku na osteoporózu. Prý to je docela takový nějaký začarovaný kruh, tak jsem se chtěla zeptat, já jsem to brala asi 8 roku a úplně se mě zhoršily kosti, protože na stomatologii potom na klinice mě řekli, že já jsem měla takovou prohlubeň v čelní kosti a v dolní čelisti a tam mě řekli, že to mám od toho, že jsem brala ty léky. Je mě 77 roku a beru na štítnou žlázu a na vysoký tlak.
2: Ano, já bych řekla, že existuje takzvaná sekundární osteoporóza, to znamená to, o čem jsme mluvili, je ta primární a ta sekundární vzniká v důsledku jiných onemocnění a právě bohužel nejčastější jsou onemocnění endokrinní povahy, čili ta hypertyreóza, to znamená zvýšená činnost štítné žlázy a potom taky hyperkortikalismus, nedá se to říct tak snadno. To znamená, že situace, kdy je zvýšeně, vlastně se vytváří kortikoidy. A to někdy, paní bohužel neřekla, které léky brala, ale to někdy může indikovat zubař jako protizánětlivý lék a výsledkem potom může být sekundární osteoporóza. Jinak další, může to být v důsledku chronických onemocnění jater, ledvin, cukrovky, nádorů, nebo další dlouhodobá buď imobilizace anebo braní glukokortikoidů. Čili já bohužel nevím, které léky ona brala, ale v některých případech to tak může být, že se akceleruje osteoporóza, bohužel.
0: Máte problémy, časté zlomeniny, trápí vás křehké kosti, osteoporóza, tedy definovali to takto lékaři, to onemocnění. Proberte jakýkoliv dotaz ohledně tohoto s doktorkou Kateřinou Cejdamovou právě teď živě v našem vysílání. Otevíráme naši telefonní linku.
4: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě, voláte, telefony se, jak se říká, netrhnou, tak další bereme do vysílání, už jsme na některé odpověděli. Týká se to křehkých kostí, osteoporózy. Na co se ptáte? Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je posluchačka z Hustopečska, Ivana. Já zdravím paní doktorku i
1: dobrý
2: pana
1: den.
2: Moderátora. Jste úžasní, sleduju každý pátek, nebo poslouchám.
1: Děkujeme.
2: Ale k otázce. Bude mě za rok 60 a chtěla bych se za všechny ženy zeptat, jaké vyšetření bychom měli tady v tomhle věku absolvovat, nebo kam nás má paní doktorka obvodní
1: ano.
2: poslat,
1: ano.
2: aby jsme se vyhnuli dalším problémům ve stáří.
1: Výborně.
2: Nebo jak to mám říct.
1: Tak,
2: jo?
1: Já budu předpokládat, že na gynekologii chodíte, to znamená,
2: ano?
1: že tam vědí, jestli už vás potkalo klimakterium nebo ne, neříkejte
2: ano?
1: nám to do vysílání. A může vám váš gynekolog, pokud nepatříte do rizikové skupiny, přidat estrogel a někdy i progesteron. Ten gel estrogel se maže, to znamená, že obchází játra a není rizikový, ale musí to indikovat gynekolog. A další se doporučuje vyšetření takzvané kostní denzity neboli hustoty kostí. Tam jsou ty čísla, jak jsem říkala na začátku. A další bych doporučovala hladiny hořčíku, vápníku a D-vitamínu. A v okamžiku, kdy máte tohle, tak máte podle mého kompletní vyšetření na to, abyste věděla, co máte dělat.
0: Tak jsme to doporučili.
2: Děkuji.
0: Víte všechno. Ať to dobře dopadne,
2: děkuji
0: to vyšetření.
2: Moc.
1: Taky děkujem.
2: Přeju hodně zdraví, jste úžasní.
1: Nápodobně. Kdo
2: děkuji
1: to říká,
2: moc.
1: Ten to je, na toho to pasuje.
2: Děkuji.
1: Naschledanou.
0: Dobrý den dalšímu po telefonu s číslem 731 800 900.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den, je to paní doktorka?
1: Je to.
3: Ano, tak tady Martinková Jaroslava.
1: Ano.
3: Rok narození 33.
1: Páni!
0: Gratulujeme.
1: Moc gratulujeme. To jste hodná, že nás posloucháte.
3: 18.8. mi bylo 93 let.
1: To je nádhera. Co děláte? Jak to děláte? Jak jste to?
3: Musím bohužel ležet, protože mám silnou, jak vy říkáte, tu osteoporózu.
1: Ano.
3: Potom klouby na obou kolenou.
1: No.
3: Tle.
1: Ano.
3: A teďka během 2 let jsem si zlomila, mám 3 zlomeniny.
1: Ajaj. Heleďte,
3: Bylo to vždycky doma.
1: Jo. Heleďte, a jestli pak vy berete nějaké preparáty s D-vitamínem a vápníkem? Berete něco?
3: Tak teďka mám na

0: bych doporučovala tohle všechno. A teda, teď se budete asi smát, ale já bych doporučovala takzvaná izometrická cvičení. Vy říkáte, že ležíte.
1: Pardon, chodí ke mně 3x za týden.
0: Výborně.
1: Péče.
0: Výborně. Výborně. Ano. A pak by mě ještě zajímalo, jestli jíte dost bílkovin, protože kostra se neustále obnovuje i ve vyšším věku, ale potřebuje bílkoviny. Zdrojem bílkovin je maso a další věci. Jíte?
1: Ano, paní doktorko, ale já jim hlavně kuřata teda.
0: Aha.
1: Mám dnu, tak nesmím ho vězit.
0: Rozumím.
1: A taky jednou za čas vepřové.
0: Jo.
1: Ale ošetřuje mě syn, který jako bohužel je taky trošičku nemocný, postižený na nohu a na to. Takže chodí jenom 2x za týden do obchodu, že jo?
0: Jasně.
1: Tak jsem mu nařídila, aby mě koupil vepřovou.
0: A taky sardinky. Papejte sardinky. Ty můžete...
1: Děláme pomazánku.
0: Pomazánku, ano. S tvarohem.
1: Ano,
0: ideální jídlo pro kosti. Ano. No tak vám přejeme, ať se to zlepší. Já bych neházela flintu do žita. Věřím, že při té rehabilitaci, že se to pomůže. Hmm. No, držíme palce.
2: Ať to dobře dopadne, ať se to nehorší. A budeme dál odpovídat na otázky, které souvisí s křehkými kostmi, s osteoporozou, se zlomeninami. Ptejte se na telefonním čísle 731 800 900 doktorky Kateřiny Cajdamlové.
3: Vesele a zdravě. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Vstupte do éteru pomocí linky 731 800 900. Ptejte se na křehké kosti, osteoporózu, na svou kostru. Ptejte se doktorky Kateřiny Zajdamlové. Dobrý den.
1: Dobrý den. Povídejte, zopakujte, co jste nám říkal během písničky. Je to strašně důležité. Říkal jste, že když jdete s manželkou, takže ona říká, že...
2: Já se bojím vám dopředu, jako napadám.
1: Kolik vám je let?
2: 73.
1: Ano, tak já moc děkuji, protože tohle je jeden z příznaků osteoporózy, na který

0: jsem zapomněla, protože tím, jak se vlastně snižují obratle, tak se jednak snižuje tělesná výška, ale jednak se člověk nahýbá dopředu. To znamená, doporučovala bych přesně to, co jsme říkali té dámě ze začátku, nechat si vyšetřit jednak kosti na kostní denzitometrii, nechat si udělat snímek třeba i té páteře, začít rehabilitovat a nechat si udělat hladinu vápníku, hořčíku a D-vitamínu a začít to brát. Dokud to jenom začíná, tak to ještě jde zrehabilitovat a vrátit zpátky.
1: Tak držíme palce, ať to dobře dopadne. A děkujeme za tu otázku.
0: A ještě, že máte manželku, to je zajímavá věc. Muži, kteří žijí ve vztahu, tak se dožívají dalšího věku, lépe berou léky a lépe chodí na různá preventivní vyšetření. My si toho všímáme prostě, my ženský.
1: A pouštíme do éteru dalšího s dotazem, kdo pak tam je.
0: Dobrý den.
2: Dobrý den, tady posluchačka Anna od Hezkého Hradiště. Paní doktorko, já mám osteoporózu, brala jsem, jak jsem měla osteopenii, nebo jak se to jmenuje, to nevím, jak už jsem nějaké brala v léky, ale teď, když mám tu osteoporózu, tak jsem vzala Gerousia jednou za měsíc a pan doktor říkal, jestli už to bylo 4 roky, tak už to brát nemusím, jo?
0: Ano.
2: Takže teď beru Dčko, vitamin, Vigantol.
0: Výborně. Kolik berete? Týdně, to jsou 2000,
2: jednou týdně 20 kapek. Jednou týdně 20 kapek.
0: Jasně. Kapka je 500 jednotek, to znamená, to berete 10 000 jednou týdně, ano.
2: A ten kalcišev mám. A chtěla jsem se zeptat, ještě jak chodím každým rokem na měření kosti, tak dřív jsem chodila na Lačno a teďka už nemusím chodit na Lačno.
0: No, oni se zlepšují se metody.
2: Zlepšilo se to, ano. A ještě to zlepšilo jako, takže to možná i pro toto Gerousia já už nemusím brát.
0: Může být, ale jenom chci říct, zajímalo by mě, jestli vám třeba nedali ještě nějaký fluoridy, natrium fluoridy.
2: Ne.
0: To zvyšuje novotvorbu kostní hmoty, takže když tak byste se mohla zeptat, no. Se současným podáváním teda kalcia. Léčba trvá od 2 do 5 let, takže uvidíme.
1: Dobrá, děkujeme za to.
0: Díky,
1: ať se všechno spraví
0: se
1: a
0: daří.
1: Další dotaz, další telefon, ptáte se na křehké kosti.
0: A máte puštěné rádio, prosím, vypněte ho, prosím.
3: No, pardon, omlouvám se. Dobrý den, tady je Frýsková, vážená paní doktorko, je mi 83 let.
0: Ano.
3: Mám plnou osteoporózu.
0: Ano.
3: Už mnoho let se léčím, beru na to teda ten Vigantol taky, ale já jsem sama, jo, takže já se starám o všechno sama. Všechno si musím nakoupit, vyřídit a tak dále. A už to nezvládám.
0: Aha.
3: A paní doktorka mě vyloučila, že nemám brát magnézium, tak jsem se chtěla zeptat, proč?
0: To já nevím, proč ona vám ho vyloučila. Je možné, že jeho hladiny v krevních testech byly vysoké. Jo? V tu chvíli, v okamžiku, kdy máme krevní testy a zjistíme, že něčeho už tam pacient má moc, tak doporučíme to vysadit.
3: Jo, takže dobře.
0: Jo, ale máte pravděpodobně paní doktorku, která je pečlivá, protože ne vždycky obvodní lékaři tohleto vyšetřují, čili gratuluju, paráda. A mohla byste se paní doktorky zeptat na nějaké sociální služby, aby vám někdo pomohl, protože řada zdravotních pojišťoven financuje třeba dovážení obědů nebo těch nákupů a další věci. Zeptejte se na to.
1: Tak to zkuste. Dobře. Další dotaz, další telefon 731 800 900. Kdo tam je?
4: Halo.
1: Ano, jste to vy.
0: A máte puštěné rádio.
1: Taky poprosíme
0: tak
1: stišit, vypnout.
0: Halo. Tak, povídejte.
4: No, chci se zeptat. Já měl jsem doporučený od pana doktora na ten D-vitamin brat Uperol, abych nemusel počítat kapky 40 kapek.
0: No, Já upřímně řečeno nevím, proč furt se dává Vigantol, což je lék pro děti. Pro dospělé existují preparáty, které obsahují v jedné kapsli 2000 jednotek. Jo? Čili to vlastně místo 4 kapek jedna kapsle a je to. A existují i kapsle, které obsahují daleko víc, třeba 10 000 jednotek.
1: Není to možná tím, že právě ten konkrétní přípravek hradí pojišťovny na rozdíl od ostatních? Kdo ví? Možná
0: já to nevím. To asi každá pojišťovna má jen. No
1: a dotaz zní tedy?
0: Dotaz zní, ano.
4: No a pak mám další dotaz. Může mě ten Uperol vliv na vidění, na oči?
0: Jo, tak to já nevím, nemyslím si, ale pokud chodíte k očnímu lékaři a ten zjišťuje kataraktu, to je šedý zákal, pravděpodobně.
4: No, to mám.
0: Ano, tak ten sám zhoršuje zrak, ale tam to Dčko jako s tím by nemělo souviset.
1: Dobrá. Tak snad jsme odpověděli i na tento dotaz. Ještě nás čeká malé shrnutí toho dnešního tématu. Ano. Tak rychlý je ten čas, ale to až za malou chvíli v našem pořadu.
0: Okay.
5: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
6: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
5: a Petr Kostka. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě, dnes na téma křehké kosti. Ještě jednou připomeňme, na koho se obrátit, o co požádat, když máme tyto problémy, paní doktorko.
1: Tak, včasná diagnóza osteoporózy je strašně důležitá. Jak jsme říkali, tak u žen je důležité vlastně na to myslet už kolem 50. roku věku. Čím déle udržujeme sportovní aktivitu a vůbec pohyb a pohybujeme se venku, tím lépe. Léčba by měla být komplexní, dlouhodobá. To vyšetření je osteodenzitometrie, to je rentgenové vyšetření. Další je vyšetření ultrasonodenzitometrie, to je ultrazvukové, anebo u těch složitějších typů kvantitativní výpočetní tomografie, ale tam je větší radiační zátěž. Z krve se vyšetřuje hladina vápníku, hladina fosforu, aktivita ALP, to je jeden z jaterních enzymů, a potom se zjišťuje, jestli člověk nemočí příliš mnoho vápníku, zejména když ho bere, aby vlastně ho nebral a nešlo mu to celé do moče. A pak se ještě zjišťuje alkalická fosfatáza, což je ukazatel kostní novotvorby, případně další látky nebo další věci. To, co je důležité, tak u žen se dělá, pokud je to možné, hormonální substituční terapie, ta trvá 5 až 7 let a pomáhá to, že ten estrogen stimuluje novotvorbu kosti. Berou se bifosfonáty, fluoridy, biologická léčba, vápník, D-vitamin, těch věcí je mnoho, takže prosím, obraťte se včas na své lékaře, ať už je to gynekolog, u mužů to může být obvodní lékař, rehabilitační lékař, lékař, který zná váš zdravotní stav a on vám poradí.
0: Když se vrátím k té zlomenině, kterou jsme začali, tak na co myslet, jak léčit třeba i po tom, co nám sundají sádru, nebo těsně předtím?
1: Dokonce i během té doby, co je ta končetina v sádře, tak my můžeme těmi izometrickými cviky, a jenom abych vysvětlila rozdíl, izotonický cvik je, kdy dochází vlastně k pohybu té končetiny, zatímco izometrický, tam jenom zvyšujeme vlastně tu svalovou sílu, ale k tomu pohybu nedochází. Ano, zatneme správně, Patriku. Takže tohle můžeme dělat už v té sádře a dochází potom k tomu, že vlastně ty svaly tahají za tu kost a pomáhají jí nějakým způsobem novotvořit, zlepšuje se vlastně ta regenerace a je důležité pravidelně dostatečně jíst, protože lidi, kteří jsou znehybnění, tak někdy přestávají dostatečně jíst, takže jináč všechno ostatní dělat podle doporučení doktora.
0: Jestli vám zbyl nějaký dotaz, klidně nám ho nahrajte na záznamník 221 553 770, my se k tomu někdy příště vrátíme. Pro dnešek děkujeme a ještě jeden vtip nakonec, paní doktorko.
1: Jsem s ním.
0: Povídá chirurg sestře. Pro dnešek s operacemi končíme. Odvezte pacienta na patologii.
1: Ne.
2: Veselé a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Plzeň začne už v nejbližších týdnech s renovací části kulturního domu Peklo. Plzeňský kraj vyhlásí dotační program na opravy hasičských zbrojnic. Fotbalisté Viktorie Plzeň znají už soupeře pro Evropskou ligu. A zítra bude polojasno až oblačno, teploty do 25 stupňů. Pěkné odpoledne, u zpráv vás vítá Andrea Samešová. V Plzni se začnou od září opravovat památkově chráněné části kulturního domu Peklo s historickým velkým sálem. Na první etapu má město vyčleněno 3,25 miliardy korun a potrvá zhruba 2 roky. Poté by měly práce pokračovat ve střední části, která zahrnuje moderní dostavby a náklady by měly být podobné. Uvedl to technický náměstek primátora Pavel Bosák z Pirátů. Peklo patří mezi nejvýznamnější kulturní objekty v Plzni. Cenný je hlavně velký sál s dobrou akustikou. Součástí první etapy budou stavební úpravy budovy s velkým sálem. Součástí jsou také šatny a schodišťové a vstupní haly. Na opravy hasičských zbrojnic bude možné získat peníze od Plzeňského kraje. Krajští radní schválili vyhlášení dotačního programu, na který z rozpočtu vyčlenili 13 milionů korun. Žadatelem o dotaci může být obec, která sbor dobrovolných hasičů zřizuje, pokračuje mluvčí kraje Natálie Vajnarová.
2: Dotace je možné využít na modernizaci a stavební úpravy hasičské zbrojnice i na její okolí. Cílem dotačního titulu je odstranění stavebně technických závad, snížení energetické náročnosti budov a vytvoření odpovídajícího zázemí pro výkon služby.
0: O dotaci bude možné žádat od 24. září do 8. října. Dopravní policie chystá bezpečnostní akci. V posledních prázdninových dnech se budou tisíce lidí vracet z dovolených a chat. Policisté se u silnic zaměří hlavně na používání telefonů za jízdy a dodržování rychlosti, pokračuje Jan Straka z dopravní policie.
3: Pro policii je to určitě jeden z těch nejhorších víkendů. Cesty budou plné a samozřejmě v okamžiku, kdy jsou plné cesty, předpokládáme kolony nebo další překážky a s tím spojené potom kritické situace v podobě například dopravních nehod.
0: Řidiči by proto měli sedat za volant od počatí a měli by dohlédnout na to, že jsou všichni v autě připoutaní. Nejbohatším Čechem je podle týdeníku Euro stejně jako loni Michal Strnad, majitel zbrojařské firmy Czechoslovak Group. Časopis odhadl jeho majetek na 470 miliard korun. Na druhém místě skončil podnikatel Daniel Křetínský s přibližně 430 miliardami korun. Oba od loňska zbohatli o několik desítek miliard. Na třetí místo týdeník umístil majitelku finanční skupiny PPF Renátu Kellnerovou s rodinou. Celkový majetek první stovky lidí v žebříčku mezirozně vrostl o pětinu a přesáhl 4 biliony korun. Sport. České fotbalové kluby znají už soupeře pro hlavní fázi Evropské ligy. Jak určil dnešní los v Monaku, Viktorie Plzeň čeká doma například Benfica Lisabon anebo Levski Sofia. Vycestuje naopak na stadiony španělského Realu Sociedad anebo maďarského Ferencvároše. Sparta přivítá Alkmaar nebo Ren a vyjede například na stadion anglických Crystal Palace.
1: Počasí.
0: V noci očekávají meteorologové velkou oblačnost s deštěm nebo přeháňkami, postupně ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Teploty 16 až 13, na horách až 11 stupňů. Zítra polojasno až oblačno, na horách ojediněle slabá přeháňka. Večer přibývání oblačnosti. Teploty 22 až 25, na horách do 20 stupňů. Povane mírný jihozápadní vítr, rozptylové podmínky většinou dobré a bio jednička mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na Plzni severu je dopravní nehoda na silnici 232 před Liblínem ve směru od Kozojet, havaroval motorkář. A na dálnici D5 počítejte se zdržením před Prahou, kde se vytvořila zhruba 4-kilometrová kolona. Přejeme řidičům šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Je pátek 28. srpna a pokud sledujete předpovědi počasí, tak asi víte, že se tam nahoře na dnešní odpoledne něco chystá a někde už to možná i začalo. Já jsem tu ale od toho, abych vám řekl, co pro vás chystá Český rozhlas Plzeň v té následující hodince. Takže takhle při pátku pravidelný turistický tip. Tentokrát vyrazíme do nového plzeňského ekoparku. Otevřeme rozhlasové tržiště pro vaše inzenáty a už za pár minut další díl seriálu Co v učebnicích nebylo, ve kterém se dozvíte, jak se rostliny brání proti škůdcům. Tak hezké odpoledne.
1: Český rozhlas Plzeň a Roman Stupka.

0: Poštěstí. Pozor, boty! Pochodem vchod!
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že se rostliny umí účinně bránit proti škůdcům, a to různými strategiemi? Zaprvé je to chemická defenziva. Mnoho rostlin obsahuje takové látky, které jejím přirozeným škůdcům nevoní nebo jsou pro ně jedovaté. Tyhle strategie ale fungují zaručeně jen proti konkrétním útočníkům. Dobrým příkladem je třeba zelí. Mnoho škůdců se jim vyhýbá, proti housenkám běláska ale nemají hlávky šanci. Stejně tak brambory produkují solanin, kvůli kterému jsou zelené části nejedlé. Mandelinky se ale na jejich konzumaci adaptovaly. Zároveň některé rostliny dovedou při útoku škůdců zalarmovat své soukmenovce. Když je napadeno obyčejné rajče, začne produkovat toxiny a zároveň uvolní oblak chemických látek, aby varovalo sousední rajčata, aby se také začala bránit. Následně rajče produkuje jiné vůně, tentokrát aby přilákalo užitečný hmyz k obraně. Rajče dokáže rozpoznat, že je napadeno, a biochemicky identifikuje i kdo ho napadá. A jakým způsobem to určí? Dokáže analyzovat útočníkovy sliny.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Zatímco rodiče jedou na nákupy do NDR, Honza se o svaťáku snaží učit na maturitu. Seriál vyprávěj. ČT 2. Geniální pomsta s noblesou. Robert Redford a Paul Newman v oscarovém retrofilmu Podraz. A ČT Art uvede v premiéře výroční koncert slavného rockového zpěváka a muzikanta a jeho výjimečných hostů. David Koller, oslava 20 let kapely. Páteční večer s Českou televizí.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitele. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Turistický tip vám už za chvíli představí nový ekopark v Plzni Skvrňanech. Teď mám pro vás...
1: Tipy pro volný čas.
0: Plzeňská náplavka na Mži pořádá festival Literatura na Mži. Dnes od 18 hodin vystoupí básnířka Marie Šťastná a básník, prozaik a učitel Jan Sojka, který je také autorem tří divadelních her. Český písničkář Pokáč vystoupí ve 20 hodin na ostrově Santos v Sušici. Ve svých textech obvykle s humorem a nadsázkou zpracovává témata obyčejného života za doprovodu kytary nebo ukulele. Legendární plzeňská kapela Znouzecnost zahraje od 20 hodin v Lihovaru v Janovicích nad Úhlavou. Od 22 hodin pak bude pokračovat kapela Zvláštní škola. Na nádvoří Městského muzea a galerie v Nepomuku vystoupí od 20 hodin Ester Kočičková a Dominik Heřman-Lev. Závěr prázdnin na malé letní scéně bude patřit nekompromisnímu a moudrému humoru v podání těchto předních českých stand-up komiků. Státní zámek Nebílovy zve na představení Oko tygra. Komedie jednoho herce o krizi středního věku z Komorního divadla Kalich tam začíná v 19 hodin. No a na komentovanou prohlídku plzeňské radnice na náměstí Republiky se můžete vydat dnes od 16 hodin, v případě naplnění kapacity i od 17 hodin. Tolik tedy dnešní tipy. No a teď bude chvíli skupina Činasky zpívat o jedné specifické generaci naší populace.

0: Je 5:30, tady je Český rozhlas Plzeň neboli rádio vašeho kraje a zase na chvíli vyrazíme do terénu. Nový ekopark pořízený na přání místních obyvatel oživil totiž zadní Skvrňany v Plzni. Nachází se v Proluce v Lápkově ulici podél železniční trati. Když si do něj uděláte výlet se svými dětmi nebo případně vnoučaty, můžete se tam vyfotit s ovocnými stromy za zády. Na místě byly vysazeny jabloně, hrušně, třešně a švestky.
1: Na začátku máme dřevěnou ceduli Eco Photopoint, na kterém je napsáno vypni stres a zapni Skvrňany.
2: Líbí se mi, jak je tady klid, to za prvé, a za druhé, že se tady můžou ty děti tak trošku jako vyřádit. A je to minimalistické, ale je hezké.
3: Co živého tady návštěvníci najdou?
1: Kromě stromů tady máme i různé keře, hlavně ty jedle asi budou lidi zajímat. Máme tady zasazené maliny, borůvky, pak jsou tady různé trvalky. Uvidí tady určitě spoustu i zvířátek, spíš těch menších, mezi který patří hmyz, motýly, brouci a také ptáci, pro které jsme tady zřídili 12 budek.
3: A aby lidé nejenom viděli, ale také věděli, je tady hned několik interaktivních zastavení.
1: Právě jsme dorazili k dřevěné věži Poznání, na které děti nebo i jejich rodiče se můžou dozvědět něco o hmyzu, savcích, rostlinách i houbách.
4: Já koukám, že ty houby jsou označeny, co se může, co se nemůže asi jíst.
3: Lasice hranosta je krásné zvíře.
1: Noční lovec. A dozvíme se tady, že je veden svým neomylným čichem a nedá spát malým savcům, ptáčkům, žabkám a v nouzi sní i hmyz.
5: Mě nejvíc zajímá savci, rostliny a potom mě tady nejvíc baví to skákání.
1: Teď jsme přišli k doskočišti, kde si děti můžou vyzkoušet, jak daleko doskočí a srovnat se zvířátky v přírodě. Například tady máme zobrazenou kobylku, která dokáže skočit 1 metr, nebo například lišku, která dá s přehledem 2,5 metru.
6: Teď tady skáčeme, zkoušíme, jak daleko doskočíme a zajímá nás samozřejmě, co se děje v lese, co se děje takhle v parcích, tamhle opylovači naší zahrady a tak.
3: Ekopark nabízí i možnost si přírodu osahat, a to nejenom rukama, ale také bosýma nohama.
1: My teď právě stojíme před smyslovým chodníkem, na který si můžou návštěvníci sednout a vlastně do různých materiálů si můžou také šáhnout rukou nebo si promasírovat svoje nohy a ten, kdo neposedí, tak o kousek dál se může po smyslovém chodníku projít.
3: Ekoparkem v Plzni Skvrňanech nás provází Michaela Adámková, tisková mluvčí úřadu městského obvodu Plzeň 3.
1: A smyslový chodník nám může nabídnout chůzi po kůře, po kamenech, po písku, takže svýma nohama můžete prozkoumat ty rozdíly, třeba se zavřenýma očima.
7: A děda se to zou, a my, a ještě jsme tu běhali.
8: Chodníček je zaujal asi ze všeho nejvíc.
3: Kolik jim je?
8: 3 a 5 let.
3: Potom v dohledu je tabule ptáci na krmítku.
1: Například u pěnkavy obecné. Je tady otázka, jaký

0: najdeme obrázek pneumatiky, správné kolečko s nápisem 1000 let a jednoduše ho přiřadíme. Tak.
1: Ekopark v Plzni Skvrňanech se nachází hned vedle cyklostezky. Může tedy být nejenom cílem procházek, ale také příjemným a zajímavým zastavením pro cykloturisty.
0: Vede tady kolem cyklostezka, která spojuje přední a zadní Skvrňany.
1: Z Plzně Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
2: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

stáří se blíží a s ním i náš tradiční pochod rozhlasová 25. Vyberte si trasu dlouhou 12,5 nebo 25 kilometrů a vyražte s námi v sobotu 12.

6. září. Startujeme mezi 8. a 10. hodinou. Registrovat se můžete před budovou Českého rozhlasu Plzeň na náměstí Míru 10 od 8 do 10 hodin. V cíli vás čeká zasloužená odměna. Opékání buřtů z řeznictví Dobřany. Rozhlasová 25. Projděte se s námi 12. září. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovy Šrot, Republice ocel.
2: Český rozhlas Plzeň, rozhlasové tržiště.
3: Ano, zase budeme chvíli tady po vlnách rozhlasu obchodovat, a to prostřednictvím telefonního čísla 221 554 222, kam už samozřejmě voláte, tak vyzkoušíme hned toho prvního. Dobrý den.
4: Dobrý den, já se slomím rádio, jestli můžu. A chtěla bych sem nabídnout posluchačům Heligonku, prosím vás, a je to i s kuprem, je červené barvy, delicie a je tříhlasá. Dále bychom nabídli různé věci, jako jsou hračky, prostě retro hračky a všechno možné, jako co tady všechno je. Na tele, jo, a ještě tam máme úplně nový kolo. Stálo 18 tisíc, asi 800, a bylo by za 5 tisíc. Nevhodný dárek pro staršího seniora. Na telefonním čísle 722 249 923. Opakuji, nebylo jetý to kolo, jo? 722 249 923.
3: Máme zapsáno.
4: Ano, děkuji, nashledanou.
3: Nashledanou. Tak číslo 2 už tam čeká, dávám mu slovo. Dobrý den.
5: Dobrý den, prodám Citroen C3, odběruji hned na číslo 606 230 424. Děkuji.
3: A kdeže to je?
5: Okres Merklínsko.
3: Píšu Merklínsko a číslo 606 230 424. Naschledanou.
5: Ano, naschled.
3: Jdeme dál, teď jste na řadě vy, dobrý den.
6: Dobrý den, tak my bychom měli na prodej drůbež a tohoto druhu je tu krocan, pak by byly kmání 5 krůt jako mladších na dokrmení, kdo by měl zájem, a jsou tam 2 bílý kachny, vše potom vysvětlíme případnému zájemci, a jako druhou položku 11-letého valacha, koníka s osobním průkazem, je takový puntíkatej, jako je pes, dalmatín, koník je velice hodnej, je šikovný jak pod sedlem, ve vozejku, tak i v tahu, chodil dřív na Moravě i ve Vinicích, takže práce mu není cizí. A vše by bylo na domažlický telefonní číslo mobilní 723 760 601. Děkuji, naslyšenou, hezký den, a vám děkuji za zprostředkování.
3: Nemáte vůbec zač, já to číslo zopakuji, 723 760 601, a poslouchám dalšího. Dobrý den.
7: Dobrý den, prodali bychom skleničky na víno, na pivo, hrnečky na kávu, je to po skončení cateringu, kdo by měl zájem. A bylo by to na číslo 607 255 154 a je to Rokycansko.
3: Takže
7: děkuji.
3: To, předpokládám, že to bude s velkou slevou.
7: No samozřejmě.
3: Tak jo, 607 255 154.
7: Ano, děkuji vám, nashledanou.
3: Nashledanou, 14 hodin a 52 minuty, někdo další v tržišti. Dobrý den.
8: Dobrý den, já mám na prodej 2 molitany, je to tloušťka 10 cm, jeden rozměr je 80x2 metry a druhý rozměr je 90x2 metry. Bylo by to velice levně. A za druhé bych koupil svádečku KS 200 a vše na telefonu 721 803 621. Opakuji telefon 721 803 621. Děkuji za služby, hezký den, naslyšenou.
3: I vám, zapsali jsme to a posloucháme dalšího, kdo je v tržišti. A to jste vy, dobrý den.
9: Dobrý den, já scháním pro kamaráda Martina Košťála vozík.
3: Vozík, invalidní vozík?
9: Ne, jako vlek za auto.
3: Jo, takhle, no, tak to musíte specifikovat.
9: Jo, pardon.
3: Vozík za auto scháníte, tedy chcete ho koupit?
9: Tak, jo.
3: Tak, a kdo by ho chtěl prodat, kam má volat?
9: Na číslo, 737 751 5570.
3: Mm-hmm. Tak kdo by chtěl pomoci Martinovi, ať volá na číslo 737 751 570. Řekl jsem to správně?
9: Ano, děkuju.
3: Nemáte vůbec zač, nashledanou.
9: Nashledanou.
3: Byl to také poslední telefonát v tomto rozhlasovém tržišti. Jako obvykle, kdo se nedovolal, nebojte, že to jednou nevejde, protože už například v pondělí, takhle odpoledne, budeme rozhlasové tržiště tady na vlnách Českého rozhlasu Plzeň otevírat znovu.
0: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovošrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Mířanech. Sudovi Šrot, Republice Ocel.

0: blahopřejeme písničkou. Legendární pořad, který s vámi slaví už od roku 1954. Plníme vaše přání a jsme součástí vašich oslav, narozenin, svátků i promocí. Naladíte, přejete, slavíte. Vaše rádio, vaše příběhy, vaše oslavy. V našem vysílání každou sobotu a neděli po 17. hodině. Jak objednat přání, najdete na našem webu. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Je 15 hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Na základních školách v regionu dokončují poslední přípravy na nový školní rok. Barokní faru v Nových Mitrovicích na jihu Plzeňska ozdobí věžní hodiny. Policie odložila případ požáru ve Žluticích, při kterém uhořilo 5 chovných psů. A zítra bude polojasno až oblačno, teploty do 25 stupňů. U zpráv vás vítá Andrea Samešová. Zaměstnanci základních a středních škol dokončují poslední úpravy před začátkem školního roku. Školníci opravují lavice, kuchařky míjí nádobí a učitelé sestavují rozvrhy nebo zdobí třídy. Práce na 22. základní škole v Plzni na Doubravce popisuje ředitel Josef Říčica.
2: Přípravy jsou v plném proudu, vrcholí, třídy už paní učitelky zdobí, už jsou víceméně nachystány. Tady ještě samozřejmě v souvislosti s výstavbou nové haly je tady nějaký nepořádek, takže tohle všechno musíme dorovnat nejpozději do pondělí, ale vypadá to nadějně, že opravdu 1.9. bude všechno připraveno, jak má být.
1: Barokní fara v Nových Mitrovicích na Plzeňsku bude mít nové věžní hodiny. Obec tak pokračuje v opravách poloroubené stavby ze 17. století, kterou má ve svém vlastnictví. Po sanaci základů a položení nové šindelové střechy s věžičkou je odborná firma osadí dálkově řízenými hodinami, které budou ovládat zvony nedalekého kostela, říká nezávislý starosta Miroslav Hakla.
3: Protože kostel je hned vedle, kde jsou 3 zvony, tak nám to sladí tak, že nám ty hodiny budou vlastně jako odbíjet čtvrt, půl, tři čtvrtě celou jedním zvonem. Hodiny jako takové budou odbíjet 2 zvony a protože máme polední zvonění, tak ještě k tomu polednímu večerní klekánici.
1: Nové věžní hodiny by měly kostelní zvony rozeznít poprvé ve středu 2. září. Ministerstvo práce plánuje návrat k předchozímu nastavení podpor v nezaměstnanosti a od ledna částky sníží. Příští rok tím plánuje ušetřit asi 4,5 miliardy korun. Částka by podle informací rezortu v prvních měsících znovu klesla z 80% výdělku na 65%. Maximální podpora by činila 60% průměrné mzdy místo dosavadních 80%. Proti jsou odbory a také zaměstnavatelé. Karlovarští kriminalisté odložili vyšetřování požáru chovné stanice ve Žluticích z poloviny srpna. V jedné ze zahrádkářských kolonií tehdy někdo zapálil kotce a požár nepřežilo 5 chovných psů. Policisté případ vyšetřovali pro podezření stírání zvířat a poškození cizí věci, pokračuje policejní mluvčí Jakub Kopřiva.
4: Ani přes rozsáhlé šetření se do této chvíle osobu pachatele určit nepodařilo. Karlovarští kriminalisté tedy případ odložili. To, že věc odkládáme, neznamená, že bychom se jí přestali zabývat. Pokud se nám podaří získat jakoukoliv informaci a pokud povede k ustanovení pachatele, bude neprodleně zahájeno trestní stíhání.
0: Sport.
1: Kanoista Martin Fuchsa postoupil na mistrovství světa do finále i na trati 500 metrů a může usilovat o 3. titul z této disciplíny. V semifinále 500 uspěla v Poznani i kanoistka Denisa Řáhová. Odpoledne čeká Fuchsu obhajoba zlata na olympijském kilometru. Ve finále bude útočit na 3. titul z této trati. Finálový blok začíná v Poznani právě v těchto chvílích.
0: Počasí.
1: V noci očekávají meteorologové velkou oblačnost s deštěm nebo přeháňkami, postupně ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Teploty 16 až 13, na horách až 11 stupňů. Zítra polojasno až oblačno, na horách ojediněle slabá přeháňka. Večer přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty zítra 22 až 25, na horách do 20 stupňů Celsia. Povane mírný jihozápadní vítr, rostelové podmínky většinou dobré, aby jo jednička, tedy mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Nehoda je v Plzni v Rokycanské ulici, stala se poblíž křižovatky s Revoluční ulicí ve směru do centra k divadlu Alfa. A se zdržením počítejte také na jižním Plzeňsku na hlavním tahu od Přeštic na Lužany. Kvůli stavebním pracím se tvoří v úseku kolony.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Hlavně dovedete si představit filmy Tři veteráni, Lotrando a Zubejda, Vrchní prchni nebo třeba Vratné láhve bez písniček? Jenom těžko. Autorem nejen scénářů, ale právě i filmových písňových textů je Zdeněk Svěrák, nikdo jiný. A dnes za textařství převezme cenu na soundtracku v Poděbradech. Více se o tom dozvíte už za chvíli. Jinak v té následující hodince se zase na chvíli podíváme do školy, kde sice ještě nejsou žáci, ale učitelé už ano. No a čeká na vás ještě jeden díl zámeckého léta, to znamená další návštěva některého ze šlechtických sídel Čech, Moravy nebo Slezska. Taky nadále hezké odpoledne s rádiem vašeho kraje.
0: Český rozhlas Plzeň a Roman Stupka.

0: Tak ještě než se dostanu ke Zdeňku Svěrákovi, jedno upozornění. Dnešní divadelní představení Oko tygra v rámci festivalu Nebílovské léto se z důvodu nepříznivého počasí ruší. Vstupenky ovšem zůstávají v platnosti. Bližší informace najdete na webu zámku Nebílovy. Tři bratři, Adží duchové, nebo Lotrando a Zubejda, tak to jsou jenom některé z filmů, ke kterým právě Zdeněk Svěrák napsal nejen scénář, ale i texty písní. A právě za přínos české filmové hudbě převezme dnes večer scénárista, textař a herec cenu na festivalu Soundtrack v Poděbradech.
1: Adží duchové, první film, ke kterému Zdeněk Svěrák společně s Jaroslavem Uhlířem napsal písničky. Zlidověly skoro všechny. U dalších snímků už Uhlíř skládal jen scénickou hudbu, z jejíhož motivu se vyvinula ústřední skladba filmu.
2: Jaroslav Uhlíř, když dělal Tři veterány jako filmovou hudbu, tak ten motiv té ústřední písně se tam připravuje od samého začátku. Tam třeba se ozve ta da da da a dost. Pak se tam přidá ta-da-da-da-da-da-da a dost.
1: Načež se rozezní celá skladba Není nutno. Píseň, která se stala jakousi společnou hymnou dua Svěrák Uhlíř.
2: Ale jsou třeba písničky, které by nevznikly nebýt ve filmu. Třeba Severní vítr je krutý, to se vysloveně objednal Láďa Smoljak do filmu Vrchní prchni. Protože řekl, kluci, já myslím, že by tenhle film měl mít ústřední písničku. A nemusí být přímo o tom vrchním, ale aby se nějak týkalo ty snaze být úspěšný, být bohatý.
3: Severní vítr je krutý, počítej, lásko má stín.
1: Zdeněk Svěrák cenu obdrží večer při projekci filmu Tmavomodrý svět. Ten na festivalu doprovodí živým soundtrackem Komorní filharmonie Pardubice. Stejnou cenu jen za přínos světové filmové hudbě převezme při svém koncertu Markéta Irglová. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Asi už víte, že po dnešním dopoledni známe výherce hlavních cen zámeckého léta, víkendových zámeckých pobytů na zámku Třešť. Pokud mezi nimi nejste, můžeme vám jako malou cenu útěchy nabídnout pozvánku na další ze šlechtických sídel Čech, Moravy a Slezska. Po celé prázdniny nám dělal průvodce František Kinský a ani dnešek nebude výjimkou.
1: Zámecké léto.
2: Dnes navštívíme na Karvinsku trojkřídlé empírové šlechtické sídlo na půdorysu písmene U, zámek Frštát. Posledním soukromým majitelem byl hraběcí rod Lárisch Mönichů, který byl spřízněn s císařovnou Alžbětou zvanou Sisi. Více nám už řekne Romana Kubicová.
3: Vstoupili jsme právě s kastelánem Petrem Zajíčkem do zámku v Karviné Frištátu.
4: Frištát byl založen ve 13. století jako knížecí město těšinských piastovců a na místě, kde stojí dnešní náš zámek, tak vlastně stál hrad ve středověku. Nebyl úplně bezvýznamný, některý ty těšinští piastovci sídlili dokonce tady, ale nevíme moc o jeho podobě, on zanikl v 16. století, vznikl tady zámek a ten různě jakoby měnil podoby a majitele a na dnešní podoba, kterou tady vidíme, tak je z konce 18. století, z doby, kdy ten zámek koupil s celým a empírově představil hrabě Lárisch Mönich. Ten rod tady pak sídlil až do roku 1945.
3: A hned to začalo sloužit takhle jako návštěvníkům, nebo taky tady byl nějaký sklad?
4: Tady se zpočátku vystřídalo několik institucí, ale pak vlastně po většinu socialismu tady byl Městský národní výbor. Po roce 1990 to potom převzalo do majetku město. Vznikla tady idea památkové obnovy a zámek byl v podstatě od roku 92 nebo 93 rekonstruován. V roce 1997 se otevřel veřejnosti tady v té dnešní podobě. Podařilo se pro ty expozice získat částečně něco z původních mobiliářů, to tady dneska tvoří, dejme tomu asi 40% toho, co tu máme, zbytek jsou různé zápůjčky, aby nám vlastně přiblížili to šlechtické bydlení, tak jak to bylo, ty jednotlivé komnaty. Potom v roce 2002 se otevírala druhý zámecký okruh, což je budova Lotty House, která stojí tady vedle. Vypadá sjednocená s tím zámkem, ta je postavená ve 30. letech 19. století, tady vlastně byl požár města, Lárišové tady pak skoupili zničené domy a vystavili tady ten dům.
3: Tak pojďme se podívat na nějakou tu originální věc, které si tady cení. Tak vejdeme hlavním vchodem. Vstoupili jsme k reprezentativnímu schodišti. Já už se začínám zamýšlet nad tím, jak to tady mohlo vypadat v době, kdy ještě to bylo hlavní sídlo Lárisch Mönichů.
4: To je na tom zámku právě krásné, to bych možná zdůraznil, že navzdory tomu, že tady byl ten městský národní výbor, tak spousta věcí se zakrývala a neničila. To znamená, když se pak v těch 90. letech přišlo k té památkové obnově, tak se třeba ukázalo, že pod nátěry je původních 2000 metrů čtverečních empírové iluzivní výmalby, kterou tady vidíme, vlastně na výmalba, která napodobuje iluzi prostoru. Stejně tak na různých místech se dochovaly původní parkety. Tady jak jsme vystoupali po tom schodišti, tak vidíme mozaiku, ta je původní. Šlo to třeba tak daleko, že v některých místnostech se pod dřevěným ostěním stěn zachovaly útržky původních tapet. Takže my víme, jaké tam byly tapety. Vlastně tapety, které tady máme dneska nové, jak jsou látkové, ty původní byly papírové, ale některé z nich jsou dělané podle těch původních vzorů. Nebo vlastně, co tady máme velký reprezentační sál, kde se dneska konají svatby a podobně, tak on má vlastně původní klembu. Tam bylo za socialismu vlastně to bylo rozdělené příčkami na kanceláře a celé se to jenom zakrylo. Takže když se to sejmulo v těch 90. letech, tak vlastně ta klemba po těch několika desítkách let zazářila zase v té krásy, tak jak byla někdy na počátku 19. století vymalována.
3: Možná by to chtělo pochválit Karviňáky tehdy, protože jak jim mizely ty části Karviné vlastně před očima, tak o to více snažili uchovat to hezké, co tady zbylo. Třeba tak mě napadá.
4: Myslím, že to říkáte úplně přesně, opravdu jakoby v rámci toho, že ta Karviná má pověst, hlavně při pohledu zvenčí, města, kde je jenom uhlí a paneláky a to říkám velmi nerad takhle, tak o to cennější je vlastně, že Frištát je opravdu původně středověké město, má tu středověké jádro a máme tady ty památky a ten zámek byl opravdu jakoby obnovován s takovým optimismem, že tady něco historického je a že to stojí za to připomínat, že Frištát jako historické centrum Karviné je historické sídlo. Ještě bych dodal, že vlastně tady v sousedství zámku je kostel Povýšení svatého kříže, který má gotické jádro a v něm se vlastně našly fresky z 15. století, to znamená opravdu se dotýkáme toho středověku a jsme na místě srovnatelném s jinými historickými sídly v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Frištát si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Jak se podle vás mají slavní lidé?
1: Dobře, protože se mají rádi, jsou šťastní.
2: Nějaký se můžou mít i špatně, protože když mají hodně peněz, tak se můžou zbaznit a můžou se udělat sebevraždu.
3: Mají hodně penízů a můžou si něco koupit, že můžou být třeba bohatý.
4: Kdyby to mohli oslavit.
5: Musí být šťastný a když jsou šťastní, tak si něco můžou koupit.
3: Že někdo může mít třeba ne.

0: vím.
1: Je 5 minut po půl čtvrté, posloucháte Český rozhlas Plzeň, tedy rádio vašeho kraje. Je také 28. srpna. Zatímco školákům zbývá ještě několik posledních dnů prázdnin, učitelé už jsou zpátky ve školách, sestavují rozvrhy, zdobí třídy a dokončují poslední přípravy na nový školní rok. Například ve školní jídelně na 22. základní škole v Plzni na Doubravce musí před začátkem školního roku umýt veškeré nádobí a doplnit zásoby pro zhruba 650 žáků a jejich učitele.
2: Holky, tak jdeme ještě domej tamto poslední nádobí. Hrnce na ty polívky, kýble a prosím vyleštit, jo, ať je to jako od babičky.
3: Ve školní jídelně na 22. základní škole v Plzni se právě domývají poslední kusy nádobí.
2: Jelikož tady vaříme hnedle 700 obědů, takže jako nádobí je požehnaně. Tady vidíte hrnce na polívky, na omáčky, leštíme kotle, umejeme konvektomaty, digestoře se mejou, drne se podlaha okna, je toho dost. No.
3: Říká vedoucí kuchařka Iveta Gabrielová.
2: Teď už to jenom tak dolaďujeme, no a můžeme začít vesele vařit v úterý.
3: V kanceláři školní jídelny vše řídí a koordinuje Zdeňka Hanzlíková.
4: Zásoby už máme navežené, protože těch zásob je skutečně hodně. Těstoviny, rýže, sterilovaná zelenina, kompoty, to, co má každý asi doma ve špajzu, mouku, cukr. A teď už budu dořešovat jenom objednávky čerstvého zboží.
3: A co uvaříte na uvítanou?
4: Jelikož obědy vydáváme už po druhé vyučovací hodině, tak jak oni končí, takže mají gulášovou polívku a risotto. To mají děti rádi.
3: Třídu pro druháky právě zdobí paní učitelka Marcela Kliková.
5: Jako každý rok, už 38 let, co jsem na téhle škole, tak zdobíme třídy a hlavně připravujeme hezké prostředí pro děti. Aby děti se cítily ve třídě ne jako ve školní třídě, ale trošku tak jako doma.
3: Já vidím tady na magnetické tabuli žirafy s číslicemi 10, 20, 30 a tak dál.
5: Ano, já se snažím, aby to bylo tematicky k výuce, ale přitom, aby to bylo příjemné. Takže používám i obrázky, zvířátek, vždycky se to snažím oživit, aby do té školy chodili rádi. Takže často zpíváme, cvičíme, i když je matematika.
3: Na nový školní rok škola chystá i lepší zabezpečení žáků a učitelů, potvrzuje ředitel 22. základní školy v Plzni Josef Řičica.
6: Novinky se budou týkat nového čipového systému. Máme tady takové brány do každého pavilonu, jsme pavilonová škola. To znamená, kdokoliv, jakákoliv cizí osoba se dostane pouze do vestibulu a do kanceláře školy a dál už se přes ten čipový systém nedostane. Takže chtěli jsme posílit bezpečnost a posunout školu taky trošku do budoucna, to byl náš záměr.
3: Poprvé ve škole otevřou taky 4 první třídy s menším počtem žáků.
6: Bude tam ve třídách přibližně 19 žáků. Rozhodli jsme se v souvislosti se zrušením odkladů. To znamená, že v té třídě bude paní učitelka a bude tam asistent pedagoga, aby vlastně tu různorodou skladbu třídy dokázali zvládnout a nějak dotáhnout úspěšně do druhého ročníku.
3: Nový školní rok začne v úterý 1. září. Z Plzně Martina Klímová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Plzeň žije.

0: Je rok 2026 a to je také mimo jiné už 10. pochoutkový rok. U příležitosti tohoto jubilea spolu s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí. A my si jejich recepty připomínáme týden co týden. Pozor, už je nedělají oni sami. Všech 36 výherních receptů vaří a peče porota spolu s našimi profesionálními kolegy. V neděli tedy bude připravovat dančí závitky od Václava Segla z Praskoles na Hořovicku, druhý nejlepší recept roku 2024 podle poroty, šéfkuchař Jaroslav Sapík. Recept vylepšil ovinou omáčku. Je prostě znát, jak zjistil Patrik Rozehnal, že byl Jarda už před lety zařazen do kuchyňské síně slávy.
1: Já znám tolik kuchařů, který nemá žádný jméno, ale nikdo o nich neví a jsou velmi dobří kuchaři. A jestli někdo dá otázku, no Jarošku, prosím tě, kde na světě jsou nejlepší kuchaři, kde se jim vaří? A já na to mám jednoduchou odpověď, já vždycky říkám, jsou pouze dobří a blbí.
2: Myslím, že jsme dojeli na to správné místo, pokud budeme dělat dančí závitky. Jarda Sapík totiž zvěřinu miluje a rád ji dělá i na víně.
1: Ale každý upozorňuje, ne nějaký kravice.
3: Tvoje změna, když to shrnu, tedy oproti panu Seglovi je, že děláme vinou omáčku.
1: Originál recept je vlastně přírodně udělaný, jako jo.
2: No a když závitky, tak do nich přijde spousta dobrot. Mrkev, šunka, hořčice, nebude chybět ani špek.
1: Když si dáme takovýhle plátečky pěkný.
4: Pěkné, hezké, silné.
1: Poslouchejte, nevidějí, ale já když na něco zapomenu, tak patří mi tady hned. Jak říkáme český zjebe a musím to předělat někdy. Hrznej pedant.
5: Černý muž s plbičem od rokáře.

0: Ta omáčka, ve které se pak hezky dusily ty závitky, tak bude na konci rozmixována.
1: To mícháš jak maltu.
2: No, teď to je stejný.
0: Tohle je opravdu skvělý recept. Bude vám chutnat.
2: Je to bomba. Vynikající.
0: Tak si život s námi opět vychutnejte.
2: A hlavně vlastně a tu zvěřině se nebojte, je úžasná.
3: No a návod nabídneme v neděli po 10. hodině v pořadu Pochoutkový rok. Recept na dančí závitky s vinou omáčkou od šéf kuchaře Jaroslava Sapíka ovšem najdete už teď, třeba na našem Facebooku nebo Instagramu a později na stránce pochoutkovýrok.cz. Původní recept od Václava Segla z Praskoles na Hořovicku bude spolu s těmi dalšími výherními recepty z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
4: Užijte si s námi narozeninový Pochoutkový rok. Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
3: No a pomalu se zase blíží 16. hodina s aktuálními zprávami Českého rozhlasu Plzeň s Andreou Samešovou a pak Humoriáda. Dnes bude nabízet scénky a ukázky z pořadu moderátor Aleš Cibulka. Taky nadále příjemný poslech.

Věděli jste, že u Chlumčan na jižním Plzeňsku mají kamenný kruh? Nachází se na vrcholu kopce Hujáb. Jde o moderní megalitickou stavbu, která stojí na energeticky bohatém místě. Kruh je složen z 16 velkých kamenů po obvodu, jedním středovým menhirem a je doplněný o 4 menhiry dotvářející keltský kříž. Z nich jsou nejvýznamnější dva vysoké, zhruba 7-tunové menhiry na křídlech kruhu a dva vstupní menhiry. Ke kamennému kruhu se lze dostat po naučné stezce vedoucí z náměstí v Chlumčanech.

Písničky pro vás. To je hodina plná vašich přání a hezkých písniček. Zavolejte přímo do studia a pozdravte své nejbližší. Písničky pro vás. Každý den v pravé poledne na rádiu vašeho kraje.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Plzeňský kraj zadal studii cyklotrasy, která propojí Český les a Šumavu. Odborníci budou po téměř 80 letech exhumovat ostatky Jana Masaryka. A zítra čekejte polojasno až oblačno s teplotami do 25 stupňů. Zprávy přináší Andrea Samešová. Plzeňský kraj zadal studii na dálkovou cyklotrasu z Boru na Tachovsku do Sušice na Klatovsku. Propojí západní pohraničí, konkrétně Český les se Šumavou přes Hostouň, Poběžovice, Domažlice, Kdyni, Klatovy, Běšiny a Velhartice. Délka trasy bude 120 až 130 kilometrů. Dnes to uvedl náměstek hejtmana Pavel Čížek z Hnutí STAN. Studie za 420 tisíc korun by měla být hotová na jaře. V Mochtíně na Klatovsku chystají na zítřek rozloučení s prázdninami aneb den s IZS. Na hřišti pod Lipkami začne v 11 hodin a k vidění budou i sanitky nebo hasičská technika. Zajímavosti připojí za organizátory Lukáš Týmla.
2: Největším tahákem bude virtuální realita, kterou tam budeme mít, a figuríny, takže vlastně návštěvníci si budou moci navolit nějaké modelové situace a ve virtuální realitě skutečně poskytnout první pomoc. Takže to si myslím, že to je velmi edukativní. A bude tam maňáskové divadlo Šumaňásek, balonková show, dětské stanoviště se soutěžemi a také žonglerské vystoupení Kašpara Klepala.
0: Historici a vyšetřovatelé budou po téměř 80 letech zkoumat ostatky Jana Masaryka. Českému rozhlasu to potvrdili zdroje blízké vyšetřování. Podle nich by to mohlo přispět k objasnění smrti bývalého československého ministra zahraničí. Naposledy se případem začal letos v lednu zabývat městské státní zastupitelství v Praze. Jan Masaryk zemřel 10. března 1948 po pádu z okna služebního bytu v Černínském paláci. Komunistický režim jeho smrt označil za sebevraždu.
3: Sport.
0: Fotbalisté Sparty a Plzně znají soupeře pro základní část Evropské ligy. Rozhodl o nich dnešní los. Podrobnosti zjišťoval Pavel Tilšar.
4: Sparta a Plzeň mají v Evropské lize dva stejné soupeře, Bournemouth a Lillestrøm. Pražané oba přivítají doma. Viktorii čeká cesta na jih Anglie a do Norska. Sparta se na letné utká ještě s nizozemským AZ Alkmaar a francouzským Rennes. V Řecku bude hrát s Olympiakosem Pireus, v Londýně s Crystal Palace, v Rakousku se Salzburgem a v Jerevanu s týmem Ararat Arménia. Plzeň se představí ještě ve Španělsku proti Realu Sociedad San Sebastian a v Budapešti proti Ferencvároši. Doma Viktoria přivítá Benfiku Lisabon, belgický Royal Union Saint-Gilloise, polskou Jagiellonii a bulharský celek Levski Sofia. Termíny zápasů určí Evropská fotbalová unie UEFA do konce týdne.
3: Počasí.
0: V noci velká oblačnost, déšť nebo přeháňky, postupně ubývání oblačnosti, teploty 16 až 11 stupňů. Zítra polojasno až oblačno, na horách ojedinělé přeháňky, večer přibývání oblačnosti, teploty 22 až 25 stupňů. A biozátěž mírná na stupni 1.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 na kilometru 120 u Benešovic ve směru na Rozvadov stojí porouchané auto, stejně na čtvrtém kilometru ve směru na Prahu. Před Prahou se tvoří kolony. A na tahu z Plzně na Klatovy v úseku Přeštice Lužany se tvoří dlouhé kolony kvůli výstavbě kruhového objezdu. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
5: Dobrou náladu vám všem, kteří posloucháte. Začíná Humoriáda, zábavný pořad plný ukázek z archívu toho televizního, rozhlasového, někdy i divadelního, z desek a tak podobně. Bereme, vybíráme z hosty, kteří přichází. Dnes bych chtěl říct, že je to spíš Aleš Růžička, podle toho, co má na košili. A je jich tam dost, a trochu zežloutli. Trochu si nám zlistopadovatěl, Aleši Cibulko.
6: Ne, hezké dobré odpoledne. Ne, to je taková prostě nová květovaná košile. Já myslím, že to jsou jako nejrůznější kytky, takový indiferentní. A po téhle žluté košili jsem sáhl, protože venku už to začíná pomalu vypadat jako by podzimně a ano. I ten pohled do kalendáře už není úplně optimistický a já jsem se rozhodl, že se tomu budu bránit. Ano. Takže ne, je tady léto, rozkvetla louka, prázdniny nekončí a máme před sebou ještě hodně volna, hodně krásných ano. dnů a podzim a Vánoce jsou ještě v dalekém nedohlednu.
7: Ano, kdyby náhodou šustil, tak až na konci, jak už nám pomalu se sychá na podzim.
6: Ne, já to já.

0: Kdy jsi byl naposledy na Karlově mostě, Aleši?
1: To ježiš, tak to je popasová národní otázka. Ne, no to je národní ostuda, ale teď si mi připomněl jednu věc. Můj brácha, který je o 4 roky starší, když odešel od nás ze západních Čech do Prahy na vysokou školu a vždycky přijel, tak jsem se ho ptal, jako co je novýho na Karlově mostě a co se tak jako tam děje.
0: Ty jsi ho znal ten most nějak, jako viděl, že tam prodává?
1: No, já jsem tam ještě jako nebyl, nebo prostě celou tu dobu jsem tam nebyl. Jsi říkal, když jsi byl v Praze, jo. Takže na Karlově mostě, hele, teda hodně dlouho ne. Hodně dlouho ne, kolem, úžasně je, že člověk kolem projíždí tramvají, nebo když je na Malostranském náměstí, tak ho vidí, ale to je totiž spojnice, kterou nepotřebuješ vlastně k životu. Že na Staroměstský náměstí, no, na Staroměstský náměstí se dostaneš, že třeba procházíš od někud někam, když z Kaprovky na Václavák, ale vlastně přes Karlův most vůbec nemusíš vlastně jít, no. Ne, já jsem úplně zostuzený, já tam ještě prázdniny jsou ještě před námi, já slibuju, že do konce prázdnin ještě zajdu zajdeme na Karlův most tam
0: příště
1: i zpátky.
0: Nám řekne, jak tam bylo.
1: Ne, já se nafotím a lípnu to na Instač, to my mladí takhle děláme.
0: Jo. Co mladí vybírají z těch starých?
1: Ne, já jsem si říkal, jak jsem ti popsal, že jsem se rozhodl, že budu bojovat proti tomu končícímu létu. Já bych nasadil kalibr nejtěžší a to je Felix Holzmann. Ovšem pozor, vždycky se říkalo, když se ptali známých osobností, když je někdo paroduje, ať to byly třeba zpěvačky a dělali je travesty zpěváci, nebo někdo něco parodoval, tak někdo chytrý řekl, že se paroduje jenom to, co už je opravdu legendární, protože tu věc musíš hodně dobře znát, aby si ji mohl parodovat. Takže Felix Holzmann a byť je to parodie, myslím, že to bude hezký.
0: Dobrá, takže v podání Davida Šíra a Miroslava Rejla Sportka, tak se jmenuje tahle scénka.
2: Dobrý večer, vážení přátelé. Dobrý večer, dámy a pánové. Vítám vás tady v krásném prostředí Pražského divadla Semafor na opravdu speciálním, výjimečném vzpomínkovém večeru na génia českého humoru pana Felixe Holzmanna. Dámy a pánové, pojďte se společně se mnou vydat například do roku 1975. Tak vidíte, já si ostatně myslím, že většina z vás, jak tady sedíte, jistě ještě tuto dobu velice dobře pamatujete. Tak například rohlík, ten stál 30 haléřů, že? Nebo jinak, půl litr piva, korunu 70? Je to tak, přesně. Můžeme to vzít úplně jinak. Podívejte se, neděli co neděli nás z televizní obrazovky při slosování státní loterie zdravil pan Šíma, zástupce Sasky, že? Pardon. Jaký tiket?
3: Ne, no tadyhle ten tiket na tu Sportku, vy jste mě tamhle vzadu říkal, že mě potom pomůžete vyplnit tadyhle ten tiket na Sportku, páč, já si s tím nevím rady.
2: A jo, tenhle tiket, prosím vás, ale tu přece za mnou nemůžete chodit, až jsem na jeviště.
3: Ne, já bych sem nechodil na jeviště a my jsme se tamhle vzadu, tadyhle v portáli jsme se bavili, vy jste řekl, že mě potom pomůžete to vyplnit, abyste tadyhle na jeviště, abyste mě neutek potom, víte, páč, já si nevím rady, ty čínslíčka, jak se to dělá nějak ten systém, aby se nějak hodně vyhrálo, víte?
2: Prosím vás, ale už jsem vám to jednou vysvětloval, že stačí zaškrtnout 3x6 stejných čísel a je to.
3: Jo, tohle jste říkal, ale počkejte, no. 6 stejných čísel je to?
2: No přesně tak.
4: Ale to, počkejte, to říkal, že se vám do toho, já tomu teda sice vůbec tady koukám, tady baj vočko, tady je každý číslo úplně jiný. A,
2: tak to víte, že 6 různých čísel, ale 3x stejně.
3: No stejně 3x různých, ale samozřejmě, tak počkejte, já jenom když už jsem tady, abych tady nějak zbytečně nějaký nesmysl tady dlouho nevyprávěl, kdybyste mě to pomohl rovnou vyplnit, abych potom šel. Co jste říkal, nějak, jak na to, aby se hodně peněz vyhrálo, jste tam neříkal vzadu něco takového, co?
2: Podívejte se, to já samozřejmě vůbec nemůžu znát, vědět, ale důležité je, aby vám hlavně pak všech těch 6 čísel vyšlo, víte?
3: Všech vyšlo čísel 6?
2: Přesně tak.
3: Počkejte, ale to, když třeba se strefím a vyjde mi 5 z nich, až to 6. ne, to potom třeba nedostanu vůbec nic?
2: No to se vám taky úplně klidně může stát.
4: Ježišmaďa, tak jdeme z vrchu dolů, dáme to tady, zaškrtneme všechno, aby byla jako větší šance, že se strefí.
2: Ne, to právě nemůžete, to právě jenom těch 6 čísel, víte? No a podívejte se, můžete zvolit nějaký systém. Systém má samozřejmě každý tak nějak soukromně nastaven. Vy můžete například zvolit čísla sportů, které jste sám provozoval, rozumíte?
3: Nebo který sporty, který jsem já sám provozoval, říkám, můžeme z vrchu dolů, to zaškrtneme všechno, prosím vás.
2: Jde to, vy jste takový sportovec.
3: Já vody jak živa, prosím, a celý život já vám sport jede. Hlavně teda proti proti hopnutí sportu.
2: Na proti tlousnutí.
3: Proti aby se nehublo zbytečně.
2: A víte co, mohl byste nám říct tak pro zajímavost, který sport teď konkrétně provozujete?
3: Jo, teď myslíte ten poslední, co jste
2: poslední, ano.
3: Vám musím říct, Vencera, tohle to. To je teď, je to, já nevím, takový 3-4 měsíce zpátky, že jo?
2: No.
3: Jsem se začal aktivně věnovat sbírání poštovních známek.
2: Počkejte, ale tohle přece není vůbec nic proti tlousnutí.
4: To proti tlousto, to může dělat každý, jak chce, ne?
2: Ale to samozřejmě může každý, jak chce, ale to spíš vsaďte čísla sportu, které vy sám jste provozoval. Podívejte se, to můžete například zvolit nějaký sport vodní, anebo potom můžete...
3: Od koho?
2: Co od koho?
4: No, jo, teď říkáte vodní, tak já nevím, tady jde od tejhle, nebo tadyhle...
2: Vodní, já myslím vodní, co si jako vody týká.
3: No vody týká, ježiš, tak řeknu, tady jsme sportní ve vodě a nemusíte tady... Jestli... Samozřejmě, tak to říkám, to bychom tady mohli taky...
0: Ještě dlouho, ale my si samozřejmě nabídneme a dopřejeme třeba ještě pokračování téhleté scénky. Kdo ví, sportku si sadil někdy v poslední době a vyhrál?
1: Pozor, já ne, ale to je Michalova doména, sází jednu nejmenovanou slavnou takovou sázkovou hru. Každý ano. Pátek, teď už i každé úterý a já vždycky pravidelně počítám, když vždycky říká, vyhráli jsme 270 korun. Já jsem říkal, ten tiket stojí 400, čili jsme prohráli 130, jo? Ale on vždycky říká, že si zaplatíš za tu naději. Takže ano, a sázela, pokud vím, celá naše rodina, děda, babička, rodičové, my jsme pořád, furt nic nemáme, jako,
0: s úspěchem,
1: jo, ale furt všichni. Vím, že jsme si koupili ještě za totáče sektorovou stěnu, vím, že jsme pozorovali za totáče, vyhráli 27 tisíc korun,
0: no to
1: což
0: bylo.
1: Tenkrát byly strašný prachy a rozhodovali jsme, jako, co se bude kupovat. My s
0: a pak jste se museli shodovat odstěhovat, pro závist.
1: To ani ne, ale koupili jsme si tu sektorovou stěnu, která stála, rozumíš to, kdo neměl sektorovou stěnu v obejváku, tak.
0: Máte ještě?
1: No je tam, ano, stojí ta, za ty prachy, ta tam bude stát pořád, ta se jednou prodá s tím bytem.
0: Říká Aleš Cibulka. Vy nám řekněte, budeme pokračovat se sportkou s Davidem Šírem, Miroslavem Rejlem, anebo si dáme povídání o tom, jak je možné zápasit se sportem od Luďka Soboty. Nabízím já varianta B. Ačko tedy parodie Felixe Holcmana, Bčko Luděk Sobota, hlasujete na telefonním čísle 731 800 900 anebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Humor, mizera A nebo B, tak do toho.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek, v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
3: Vítěze zámeckého léta už známe, všechny ty výlety jsme taky podnikli, zbývají ještě dvě velké zastávky o víkendu, tedy v Lnářích a taky v Kostelci nad Orlicí, ale pozor, už zítra v sobotu 29. se s Františkem Kinským můžete osobně potkat jako s naším hostem na oslavách 10 let pochoutkového roku na food festivalu u něj u zámku, bude naším hostem a dvakrát taková talk show a určitě bude čas si s ním i popovídat a zažít spoustu krásného. Na to ještě dnes určitě přijde řeč, ale teď je tu humoriáda s Alešem Cibulkou, nabídl Davida Šíra Miroslava Rejla jako parodii na Holcmana. Já nabízím trochu sportu od Luďka Soboty a vy si vybíráte na telefonu 731 800 900. Kdo tam je? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady dávám Bčko.
5: Zdravíme, dobře, Davide.
3: Děkujeme za to. Kdo další?
6: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, i pana Cibulku.
5: Zdravíme.
6: A chlapi, určitě Luďka Sobotu.
3: Dobře, hlas pro něj.
6: Díky.
3: My taky děkujeme, mějte se krásně. Další telefon, střídáme tedy.
7: Kdo tam je? Dobré
3: odpoledne.
7: I vám. Pánové oba na zdraví.
5: Děkujem.
7: Ta první ukázka byla dobrá, já bych ji chtěl dokončit, ale já si zase budu převálcovaný.
5: To zjistíme.
3: Zase, děkuju, už jste byl dneska převálcovaný. Dobrý den, ještě jeden hlas někomu dalšímu.
8: Honzo, dobrý den. Já vás zdravím do studia a aby pán převálcovaný nebyl, tak zkusím, protože Felix Holcman v jakékoliv podobě, takže Ačko.
3: No, já to můžu říct, on tak vypadal pod těch posledních hlasů, ale i během toho, kdy jsme poslouchali písničku, tak se tu hlasovalo pro tu parodii, takže vyhrává to svým způsobem Felix Holcman. Dáme mu hold. Děkujeme moc, mějte se hezky.
8: Super.
5: Mějte se hezky, den.
3: Tak pokračujeme se sportkou.
9: Opravdu máte mě, řekněte,
10: já se podívám, těch je tady spousta, například hned tady 34, kanoistika, nebo najdeme jiný.
9: Kanonistika?
10: Kanoistika.
9: No. To bude loď asi nějaká. Že?
10: No, no, to je taková loď, kano je.
9: No, samozřejmě, nějaký ty válečný to budou, že jo, ty určitě takový ty
10: vědětí. Proč válečný?
9: Ne, no tak s těma kanónama, že jo, ty mají namířený na všechny strany možný.
10: Ale ne, počkejte, to je taková malá loďka k pádlování, kano je.
9: Jo, počkejte, tenhle stále, tenhle úplně nevěděl, to jste mě připomněl teď kon. Jak takhle popitý, já na něčem podobným jsem vám, počkejte, co to bylo, to se na vojně jsem vám jezdil na něčem takovým, to se dalo do vody takhle, takhle se na tom takhle pádlo, počkejte, jak ono se to jmenovalo, teď jste mě připomněl, to bylo po nějakým chlapovi pojmenovaný, to byl nějaký ten, počkejte, pan Anton, to byl, myslím, takhle.
10: Pan Anton.
9: Ve vodě takhle se dalo.
10: Snad Ponton, ne?
9: Pan Ponton, to byl, takhle se dalo do vody.
10: To ale není spor. Ale zase taková jízda na lodičce, to je velice dobrý sport proti tlousnutí.
9: Na lodičce proti tlousnutí? Kdo vám tohle to zase povídá?
10: Prostě to tady víme každý.
9: Jo, to všichni to víme, já vám můžu dát příkladů různých s tímhletím. Já, ježišmarie, já nevím, je to takových 5-6 let zpátky, že jo, jsem vám měl takový, to je trošku problémy s nadváhou, že jo, jsem potřeboval něco schodit, tak já vám šel za doktorem. Ten mě vám předepsal, že bych měl jezdit na lodičce.
10: No.
9: Já vám ho poslech, já jezdíval denně, 3 hodiny na lodičce, denně.
10: No tak vidíte.
9: Já vám neschodil ani 10 deka.
10: Myslím vás, jak je to možné.
9: Ten chudák z tohoto lilo vždycky, ten vám byl zlitej, spocenej, to kopal.
10: Počkejte, kdo jako, kdo?
9: No to je ten kluk, co mě vozil na té lodičce.
10: Ale to musím vás, člověče, to přece musíte sám veslovat.
11: Ale to doví furt sám, hoví a může každý dělat, jak chce.
10: Ale ne? Samozřejmě, ať si to každý dělá, jak chce, ale vy potřebujete zvolit čísla sportu, které jste pěstoval. Podívejte se, tak já nevím, například tady máme číslo 25, vodní sport, plavání, nebo...
9: Plavání, dejte to sem, jsme povídali plavání, vodní dáme plavání, prosím vás, já celý život jsem vám...
10: Plaval jste?
9: Ježišmarja, závodně.
10: Vy jste plaval závodně.
9: No
10: vidíte, to je zajímavé. Ale a v čem jste závodil?
9: Ve vodě to bylo většinou.
10: Ale no tak, to já samozřejmě vím, ale mě by zajímalo, víte, jaký styl jste plaval?
9: Jo, styl jste, myslím, jo, styl. Tak já jsem vám si pamatuju nejčastěji, jsem vám provozoval, to byl ten... kruhovej styl to byl, jsem měl nejraději.
10: Kruhovej styl.
9: Kruhovej, ano.
10: Tak bohužel já se omlouvám, ale kruhový styl to já neznám. To, co to je za styl?
9: Neznáte styl kruhovej, je to možný?
10: Ne, bohužel všechno neznám. To
9: jak bych mu to teďkonc... Kruhovej, to je přece, si pomeňte člověče, jak máte... To musíte znát, tohle je, máte kolem sebe, kolem pasu takový ten kruh nafukovací.
10: Ne, prosím, to přece není styl. Styl to je, já nevím, jak zrovna vám bych to měl nejlíp vysvětlit, tak například Karaula znáte?
9: Koho?
10: No já se vás ptám, jestli Karaula znáte.
9: Karaula?
10: No ano, Karaula.
9: Kraula vám dejte, počkejte, já znám podobnýho. Já znám Gdoulu. To je, nevím, jestli vám pomůže. Toho vašeho ne, ale s Gdoulou toho znám. A pak s tím jsme se chodívali potápět s Gdoulou.
10: Potápět.
9: S Gdoulou.
10: Potápění, tady taky, ukažte mi to. To má číslo 42, ano, to já vím, ano.
9: Tady. Máme 42, prosím vás, v tomhle listom já vám vždycky Gdoulu porazil. V tomhle
10: no vidíte to je zajímavé taky, to je samozřejmě. Hlejte se a... Vy jste se potápěl ve skafandru?
9: Co říkáte?
10: No jestli jste se potápěl ve skafandru?
9: Ne, v Labín to bylo většinou.
10: Ale samozřejmě, no jistě, ale mě by zajímalo, víte, jako jestli jste se potápěl jen tak, bez ničeho, anebo jestli...
11: Jen tak, bez ničeho, to prostě, co vás nemá, bez ničeho, by si bych si v životě nedovolil přece. No, jsme slušní lidi taky, že jo, to není... Vždycky jsem měl sebou plavky, prosím vás.
10: Ale
11: když náhodou, že jo, nebyly plavky, pak člověk se zapomene, občas nikdy neví, že jo, tak vždycky jsem měl sebou aspoň kapesník.
10: Počkejte, kapesník místo plave?
9: Ne, místo plave, já jsem si ten kapesník dal přes obličej, aby mě nebylo poznat.
10: A jo, takže bez skafandru.
3: Ty sebou vozíš plavky, když někam jedeš? Nebo kapesník?
12: No, ale jak kdy. Ale je teda pravda, vidíš, to jsem ještě nikdy neprozradil, když jsme jezdívali s Michalem na Ibizu, na takovou jednu pláž úplně na jihu ostrova, tak tam byla nudistická pláž a tam jsme jezdívali rádi. Ale to je, prosím tě, 25 let. To je 25 let.
3: Ty tam můžeš taky rád jezdit.
12: To je pravda, ale tenkrát ještě bylo co ukázat. Jako teď už by člověk
3: teď si jedeš dívat.
12: teď přes sebe hodíme ten kapesník.
3: Jo. Já jsem nikdy nebyl na nudistický pláži teda.
12: Nebylo to jako takový, jako tenkrát samozřejmě nebyly fotoaparáty v mobilech, nebylo nic takového. Jo, a tam byla taková pláž na jihu.
3: Takže dnes už by se zbál.
12: No, dneska už bych se bál, že mě někdo vyfotografoval.
3: Jo.
12: Ne, že bych jako nešel, no, ale tak.
3: Říká Aleš Cibulka, náš dnešní host. Za malou chvíli dostane další úkol, vybrat ukázku číslo 3.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje, jak už jsem řekl, ukázka číslo 3 před námi vybírá Aleš Cibulka. Tak já už zase znám co.
2: Nejdřív mě dostaneš na to, že jsem nebyl na Karlově mostě dlouho, pak zjistíš, že jsem chodil na Nuda pláž a už musím opatrně, ale víš, co je zajímavý? Nedávno jsme si povídali o tom, že bylo období, kdy bylo plno zábavných pořadů v rozhlase, v televizi, a to bylo období, kdy měl Vráďa Hron pořád a kdy běželi Čundr Country Show a tak podobně, a potom jakoby se potom všem slehla zem a opravdu zůstala humoriáda, pár zábavných pořadů. Vzpomínám na to, a jedním z těch pořadů, a na to jsme vzpomínali, bylo Gogo Show. To byli vlastně Gondíci, tam začínali a tam se objevila celá řada úžasných osobností, které tam pravidelně bývaly, a tím se dostávám k tomu výběru. Petr Martinák, Jaroušek Sypal a něco tam páchali se Superstar, jak se na to dívám, takže možná vzpomínka ano. Na tenhle ten zábavný pořad. Někdejší.
1: No tak to je vlastně taky důvod, proč ty pořady skončily, protože přišlo Superstar a jiné reality show.
2: No to je pravda, no a no. Potom ještě hele Instagram a všechny tyhle ty věci. No a kde jsou zábavné pořady? Jak si nedávno posteskla jedna zpěvačka, my nemáme kam chodit zpívat. Nejsou zábavné pořady. Vem si, kolik toho kdysi bylo. Mm-hmm. No, dneska se všude jenom vraždí, vyšetřuje ano. A žádná zábava.
1: Tak adepti do soutěže.
2: Teď jsem teda promluvil jak senior nespokojený. Zavolám do noční linky.
3: Soutěž Klondike hledá Superstar. Jak si to představujete, madam? To, že váš syn umí nosem napodobit těhotného mravenečníka, nikoho nezajímá. My hledáme Superstar, ne Supermagora. Ne, kolega Hlušec tady není. Jel s autem na myčku a kartáče mu skřípli hlavičku. Tak, kdo pak se nám dneska představí? Kdo by to byl řek? Tři adepti z Čech. Toho prvního jsem přihlásila nějaká Dáša. Už prý nekouří, nepije, a to ostatní už prý taky ne. Tak pojďte dál, Václave.
4: Dobrý večer.
3: Dobrý večer, Václave. Co vás přivedlo z dalekých Čech k nám do soutěže?
4: Ono, je to trošku složitější, že? Abych to vysvětlil, já se každé ráno pravidelně holím, že? A pravidelně si u toho holení taky zpívám, že? A moje žena Dáša se nemůže soustředit na svou pleťovou masku. Jednou se nám takhle stalo, že jsme se procházeli po chábečku a najednou sousedi si mysleli, že k nám přijel velvyslanec z Mongolska, že? Proto mě poslala sem do vaší soutěže, abych tady něco jaksi vyrýžoval, že jo?
3: No to uvidíme, Václave, podle toho, jak budete zpívat. Tak, dejte se do toho.
4: Umbabau. Ten, kdo chce mít pravou princeznu, musí být z vyšších sfér. Kdo prosí o ruku, musí mít za ruku. A to je jeho ryčné
3: No, nemůžu říct, Václave, že by mě to nějak uchvátilo. To nebyl zpěv, ale lidožroucká píseň lásky. Zlato v hrdle nemáte, ale zkuste si ho narýžovat vedle ve stoce. Ale nespívejte při tom.
4: Tak to je váš názor. A ten vám brát nebudu, že?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Zazvoníme konec tady té ukázky. Možná bude pokračovat, kdo ví, tak... Kdyby se hlásil do Superstar, Aleš Cibulka, jakou píseň by si vybral? Kod koho? Co by zaspívala, předvedl?
2: Je, do Superstar.
1: Co tam je zpíval v koupelně?
2: Tam je to nějak omezený věkem, ne? Tam už bychom asi nesměli. Já nevím, jestli Superstar je nějak omezený.
1: Fakt je to omezený věkem? Já nevím, ze spoda ale... možná to už si starší 18 byl.
2: Nedávno, vidíš, jak jsme u toho omezení věku, jsme se viděli se Zuzkou Bubílkovou, která je vždycky v porotě toho muže ruku a přišla. Já jsem si tak jako postesknul, že už bych tam taky nemohl.
1: Ty si soutěžil.
2: A ona řekla, nesoutěžil, ale
1: ty jsi odstoupil.
2: Oni zvedli tu hranici, kdy se tam můžeš přihlásit.
1: Aby někdo byl.
2: Aby jako mohli jít i další, tak jsem zajásal, ale zvedli to jenom do 38 let. Což mě jako hrubě urazilo, protože my padesátníci, že
1: proč
2: jo?
1: 8:30?
2: Já nevím, asi tam byl nějaký uchazeč, který ho tam někdo protlačil.
1: Tomu
2: bylo 8:30, tak aby tam ještě tenhle ten stařík.
1: Jo, a on to vyhrál nějaký třicátník nebo pětatřicátník.
2: No tak možná proto to zvedali. Jo. Ale co bych zpíval v Superstar? Já nevím, možná by byla jenom zajímavá třeba ta zkušenost se tam dostat a uvidíme, letos vlastně to začíná znova, že jo, po letech, jestli ještě vůbec může vzejít nějaká nová Aneta Langerová, Vlasta Horová, ta vůbec jako...
1: Tak mohl by si pak v tobogánu zpívat sám i...
2: To je pravda, ale je fakt, že až se jednou začne spořit, tak odvyprávím veselou historku, sám si potom zaspívám, zhasnu, vytřu,
1: ano,
2: půjdu domů
1: si.
2: A sám si to poslechnu ze záznamu.
1: Jak budeme pokračovat se Superstar anebo s festivalem a Jiřím Krejčíkem ve vzpomínkách Miroslava Donutila, nabízím proti variantu B. Ačko Petr Martináka, Jaroslav Sypal, Bčko Miroslav Donutil. Vybíráte na telefonu 731 800 900 anebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Michal Tučník tomu. Medicine man!

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
3: Určitě přijde i kouzelník, karikaturista a taky bubeníci. Bude tam toho mnohem víc. Ale teď, co přichází na řadu? Tak Jaroslav Sypal s Petrem Martinákem znovu, anebo Miroslav Donutil dnes poprvé. Ptáme se vás, co voláte. Ptáme se s Alešem Cibulkou po telefonu. Dobrý den.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den, Patriku, já vás zdravím a vašeho hosta Aleše.
4: Zdravím vás.
5: Já vás taky zdravím, pane Alešku. A dala bych pana Donutila.
3: Dobře, děkujeme. Děkujeme moc. A kdo dál?
6: Dobrý den, tady Eva Schodová, zdravím vás a bývalého Chodováka pana Cibulku.
4: Zdravím vás, já jsem ale pořád Chodovák, tělem a duší 100% zdravím do Chodova, no jasně.
6: A chtěl bych Ačko.
3: Ačko, pokračovat, dobrá.
4: Děkujeme a zdravíme na západ.
3: Děkujeme, ještě jeden.

0: Hlas? Od koho?
1: Ano, dobrý den, tady Kroměříš, Ačko a pane Cibulka, co zelí?
2: To byla podpásovka.
3: Ježišmarja, nevidíte, ještě jsem nebyl, až půjdu na krev, ale celý léto jsem zlobil, opravdu, takže myslím, že tentokrát to použiju, abych ošalil pro ostatní posluchače. Prosím, když jdete na krev, abyste neměli vysoký cukr, dejte si kyselé zelí. To je taková naše niť, která se line všemi humory. Já vás zdravím.
2: Roku, rozhodnuto, nakonec vyhrává Miroslav Donutil. Mm-hmm. Vybrali jste povídání a vzpomínka na festivale Jiřího Krejčíka.
4: Máte nějaký veselý zážitek s režiséry? Například pan Krejčík, no s panem Krejčíkem, to je na jeden večer vyprávění. Samozřejmě režiséři jsou různí, o některých z nich už tady dneska padla řeč. Pan Krejčík to je režisér, který je proslulej tím, že herce bije, že když to na něho přijde, tak jí i trávu při natáčení. Dneska už je to starší decentní pán, tak se umírnil, ale byli to opravdu s ním velký zážitky. Já lituju toho, že jsem nikdy nezažil opravdovou práci s panem Krejčíkem. Vždycky mi to bylo strašně líto a rád bych ji zažil. My jsme pouze byli představeni, bylo to na filmovém festivalu v Karlových Varech a když nás představili a tak řekli, to je pan Donutil z provázku, to je pan režisér Krejčík, tak pan Krejčík řekl, já vás znám, já jsem vás 4x viděl. Já jsem říkal, proč na mě křičíte?
5: Nekřičím, mluvím normálně. Pojďte na recepci.
4: Já říkám, kam na recepci?
5: Na německou. Němci dávají recepci.
4: Já říkám, mě nikdo nezval.
5: Mě taky ne.
4: Tak jsme šli. Tam ty holky roznášely ty táci s těma chlebičkama a s různýma nápojema a pan režisér Krejčík mávnul na tu jednu holku a ona přišla a on řekl,
5: zlatíčko, vypadáš úžasně, jsi gazela. Přines mi sodovku.
4: Ona odešla, přinesla tu sodovku, pan režisér Krejčík ji poděkoval, řekl,
5: jsi nádherná, gazelo.
4: Napil se,
5: ty krávo, vždyť je to teplé.
4: Tam jsem pochopil, že má velký smysl pro rozporuplnost. Ale skutečně s ním asi musely být zážitky veliký. Já to znám všecko jenom z prostředkování a z vyprávění, ale třeba ta jeho slavná historka, když jel autem a vezl několik herců na natáčení a zastavili ho policajti a říkali mu, pane řidiči, kontrola, víte, jakou rychlostí se má jet přes uzavřenou obci?
5: Ano, vím, 60.
4: No a kolik jste jel vy?
5: Já jsem jel 90. Možná 110. Ale já taky vyžaduji trest. Já vyžaduji nejvyšší trest. Já vyžaduji trest smrti.
4: Ten policajt řekl, prosím vás, pokračujte víc.
5: Vidíte, takhle se na ně musí.
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: To by byl host, co, Jiří Krejčík?
3: To byl host, já jsem měl Jiřího Krejčíka, já jsem ho stihnul. Pořad host do domu na dvojce, tenkrát na stanici Praha, rok 2001-2002. Vím to jako dneska, vysílal jsem na státní svátek 28. října a chtěl jsem někoho takového státotvorného. Pan režisér Krejčík byl ideální, přímý přenos. A byl to, jak to říct decentně, dědek naštvaný. Všechno bylo špatně, všechno bylo vošklivý, kinematografie, politická situace. A Jitka Paříková, která byla v režii, tenkrát si mě zavolala v polovině, říkala, prosím tě, je státní svátek, ty lidi jsou doma u rády a teď on je tak negativní, prosím tě, dostaň z něho aspoň něco trošku pozitivního. Tak jsem tam šel a těsně před tím polednem se říkala, pan režisér, a dělá vám něco ještě radost ze života, máte z něčeho radost? A on se úplně rozářil a říká, ano, když jsem doma večer sám, vyndám si psací stroj a píšu stížnosti. Na všechny a na všechno, na dopravní podniky, na poštu a úplně zářil a vyprávil o tom, jak píše stížnosti. Byl kouzelný, pak jsem ho měl na jedné besedě, pak se promítala božská Ema, to už byl staříček, ale legenda neskutečná. Krásný. Ale šla z něj hrůza teda, opravdu jo.
2: Tak jiná vzpomínka na Frantu a švédskou trojku může být od Miroslava Donutila.
3: Na to se budeš taky ptát. Ne, Frantu neznám.
2: A nebo Jiřina Bohdalová s Vladimírem Dvořákem. Vyberte si 731 800 900.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Kdo komu pro koho? Humoriáda, povídejte po telefonu.
2: Dobrý den do studia, pánové, zdravím, tady Monika, taky z Alešova Chodova.
3: Zdravím do Chodova.
2: Já hlasuji taky pro Ačko. Mm-hmm. A můžu mít jenom krátký dotaz, jestli jste krátkej. S rodičema jezdili ještě za totáče do Tatrovic.
3: No samozřejmě, nakoupali ještě do Tatrovic, ano, a jako malý jsem tam našel paroží a dneška ho máme na chalupě. To byly Tatrovice, úžasný, no jistě.
1: Děkujeme za to vzpomínku, co se všechno nedozvíme. A vy teď, že vyhrál Miroslav Donutil, tak o Frantovi a švédské trojce.
4: Ale my se takhle cvičíme od rána do večera, to je nádherný. Tohle nás prostě Franta Kocourek naučil, to nám tady zanechal. Cvičit se takovýmhle způsobem. My spolu dokonce jezdíme do lázní, do Třeboně. Tam léčíme svoje stará kolena ve společnosti našich starých spolupacientek, protože tam nepotkáte nikoho jiného. A zase je čas na ryby. Jednou jsem tam byl o 3 dny dřív, Franta se někde v Brně spozdil, přijel a on je pinklich, on musí mít stejný pokoj. Když ho měl jednou, už ho musí mít po druhý. Já jsem to věděl. Jsem se domluvil s tím recepčním, Franta se ubytovával a recepční říká: pane kocmane, bohužel váš pokoj je obsazen, bydlí tam pan Holoubek. Počkej, co to mědeš, jaký Holoubek, jako, kdybys mě tam dal kuřátko, neřeknu nic, ale Holoubka mě tam necpí, chlapče. Ne, vy mě nerozumíte, to je starší pacient, pan Holoubek, 87 let. Jo, takhle, jako přestárlý holub, dobře. Chlapče, okrožkuj ho, ať si letí svou cestou, jo? Ne, vy mě opravdu nerozumíte, my už nemáme místa, v tom už já jdu ze schodu a říkám: Franto, to je co? A Franta, včetně mi tam šopli nějakého holuba na cimuru, ten mě tam bude vrkat před večerkou, já na to nejsou zvědavý, já jedu dom. Říkám: neblbni, berou candáti. Jo, no tak to zůstanu do zítřka, jo? No tak jo, tak jsme šli k tomu pokoji. Franta chtěl odemknout, já říkám: radši zaťukej, Holoubek je starý, mohlo by to s ním seknout. Ticho. Ten recepční byl naprosto dokonalej, říká: možná už pan Holoubek. Franta úplně zcepeň a říká: ježišmarja, já tam nebudu spát po mrtvým. Říkám: Franto, já ti nerozumím, chceš tam být sám nebo s Holoubkem? No ne, ale po mrtvým. Říkám: tak odemkni, ať víme, na čem jsme. Franta odemknul, bylo domluvený, že tam byly 2 postele, na každý spala 1 důchodkyně. Říkám: Františku, spíš uprostřed? Dobrou, šel jsem. Jenomže to musíte čekat okamžitou odvetu. Ráno v 5 hodin u mě na pokoji. Říkám: jasně, Franto, já se omlouvám, promiň, běž si lehnout. Franto, prosím tě, já se ti omlouvám za ten včerejšek, běž spát, pro boha. Ježíš, běž si lehnout, stáváme až v 8, je 5 hodin ráno. Ach jo, otevřu tam, taková dáma: dobrý den, mistře. Už její první věta byla velmi zlá. Říká: nebudím. Říká: milostivá paní, není to nejlepší hodina, co si račte přát? Mě k vám z mého balkonu nad vámi, na váš balkon pode mnou, upadl kartáč. Říkám: pojďte si ho vzít. Baba tam vlítla, ale jak tam mě projela pokoj, jestli tam není někdo, kdo tam nemá být, jestli tam není něco, co ona tam nemá. Našla kartáč na balkoně, nevím, kde se tam vzal. Když odcházela, otočila se ve dveřích a řekla: a kocmanova švédská trojka vám přeje dobré jitro.
1: Humoriáda. Tak dnešní dvojka ve studiu se loučí. Děkujeme za účast, za pomoc, za to, že jste poslouchali. Příští týden se zase těším na slyšenou. Aleši, tobě hezký zbytek léta.
3: Ne zbytek léta, léto je v plném proudu a nekončí podzim, je daleko, rozumíš tomu?
1: Ano.
3: Všechno teprve začíná.
1: Ano,
3: děti, ať si jdou do školy, ale my máme dovolenou dál.
1: Ty prázdný. Máš babí léto, už podle barvy.
3: Mějte se krásně.
1: Ať se daří.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Opravenou část náměstí Republiky v Plzni doplní čtvercové slunečníky. Podpora v nezaměstnanosti se zřejmě od ledna sníží, plánuje to ministerstvo práce. Kanoista Fuxa obhájil světový titul na kilometru a zítra čekejte polojasno až oblačno, teploty do 25 stupňů. Pěkné odpoledne přeje Andrea Samešová. Součástí rekonstrukce plzeňského náměstí jsou opatření, která mimo jiné ochladí centrum města a zajistí více stínu. V rámci první etapy nechalo město do prostoru před katedrálou zasadit 14 vzrostlých stromů a prostor doplnilo i mlžítko. Jak upozornil náměstek primátora Pavel Bosák z Pirátů, stín zajistí v budoucnu i slunečníky, které bude možné zapíchnout 5 metrů od fasád domu do připravených otvorů.
4: To jsou špunty, které když se odšroubují, tak je tam příprava na umístění velkých deštníků, velkých slunečníků, čtvercových. To budou typizované slunečníky, které budou k dispozici budoucím provozovatelům zahrádek, aby to byl prostě jeden styl těch velkých čtvercových deštníků, které na sebe budou navazovat a vlastně vytvoří další pás stínu.
3: Nezaměstnaní zřejmě budou mít od ledna nižší podporu. Ministerstvo práce a sociálních věcí se totiž plánuje vrátit k předchozímu nastavení systému. V prvních měsících by lidé dostávali 65% předchozího výdělku namísto současných 80%. Maximálně by mohli získat 60% průměrné mzdy v předchozím roce, dnes je to 80%. Vládní koalice si od toho slibuje úsporu asi 4,5 miliardy korun. S návrhem nesouhlasí odbory a zaměstnavatelé. Snížení podpory je podle nich nelogické. Tlučná na Plzni severu zmodernizovala střechu školní jídelny. Nová krytina má v souladu s ekologickou technologií vysoce reflexní bílou barvu, která v horkých letních dnech zabraňuje přehřívání budovy a snižuje také energetickou náročnost, pokračuje nezávislý starosta Jan Opla.
5: Celkové náklady akce činily 2 milióny 52 tisíc korun. Střecha o ploše 360 metrech čtverečních byla v havarijním stavu a bylo nutné ji opravit. Zatékalo nám na několika místech. Věříme, že tato akce přinese i úsporu za energie.
3: Očkování proti chřipce začne letos na podzim později než obvykle. Lékaři totiž nedostanou včas některé vakcíny. Českému rozhlasu to řekl předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek. Podle něj za to mohou komplikace ve výrobě.
6: Výpadek se týká i dalších evropských zemí. Podle Chlíbka by ale neměl narušit celou očkovací sezónu.
7: K dispozici budou ty vakcíny počátkem listopadu. No na druhou stranu, my jako říkáme, že hlavní očkovací měsíce jsou říjen, listopad.
6: Chybět budou hlavně vakcíny pro děti a dospělé. Naopak seniorů by se výpadek týkat neměl. Podle předsedy Sdružení praktických lékařů Petra Šonky pozdější očkování neovlivní jeho účinnost během chřipkové sezóny.
8: Ohrožení by bylo, kdyby kvůli tomu, že ta vakcína nepřišla včas, pacienti to očkování úplně vynechali v té sezóně.
6: Proti chřipce se v Česku podle České vakcinologické společnosti nechává dlouhodobě očkovat jen 7 až 10% lidí. Anna Millerová, Český rozhlas. Sport.
3: Kanoista Martin Fuxa obhájil světový titul na kilometrové trati. Olympijský šampion z Paříže se na šampionátu v Poznani podělal o první místo s Maďarem Fejesem. Oba dojeli ve stejném čase. Kajakářka Barbora Betlachová skončila na kilometru čtvrtá.
2: Počasí.
3: V noci velká oblačnost, déšť nebo přehánky, postupně budou ubývat srážky i oblačnost. Teploty 16 až 13, na horách až 11 stupňů. Zítra polojasno až oblačno, na horách ojediněle přehánky, večer přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty zítra 22 až 25, na horách do 20 stupňů. Povane mírný jihozápadní vítr a biozátěž mírná na stupni 1.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Se zdržením počítejte na dálnici D5 před Prahou, kolona měří zhruba 2 kilometry. Stojí se také obousměrně od kilometru 102 u Heřmanovy huti. A ještě se řidiči zdrží na hlavním tahu z Plzně na Klatově v úseku Přeštice Lůžany. Důvodem je výstavba kruhového objezdu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
0: Ano, je 5 minut po páté, začíná přehled událostí dne, tak jak je viděl Český rozhlas Plzeň. U mikrofonu je s vámi Roman Stupka. Fanoušci fotbalové Viktorky včera prožili zázračný večer. Viktorka vymazala tříbrankové manko ze hřiště Červené zvezdy Bělehrad a na svém stadionu nasázala soupeři 5 gólů. V našem vysílání se dozvíte další zajímavosti. Připomeneme si také dnešního hosta, který zval na další ročník festivalu Plzeň Basking Fest. No a taky zavoláme meteorologům, jak je to s těmi hlášenými bouřkami. Tak hezké odpoledne.
2: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: A ve studiu už je Andrea Samešová.
2: Pěkné páteční odpoledne. Lidé mohli dnes ráno pozorovat částečné zatmění měsíce. Zemský stín zakryla až 93% jeho průměru. K zatmění dochází, když se Země dostane mezi Slunce a Měsíc. Kvůli sklonu jeho dráhy ale nastává pouze několikrát do roka. Zajímavý úkaz bylo možné sledovat i na hvězdárně v Plzni, jak potvrdil její pracovník Lukáš Winkler.
3: Pozorování bylo hodně narušeno oblačností, bylo tam krátké okno, kdy to vidět bylo někdy okolo 4:45 a poslední záchvěvy měsíce jsme viděli v 5:30 ráno.
2: Další podrobnosti si můžete poslechnout v reportáži už za několik minut. Barokní fara v Nových Mitrovicích na Plzeňsku bude mít nové věžní hodiny. Obec pokračuje v opravách poloroubené stavby ze 17. století. Po sanaci základů a položení nové šindelové střechy s věžičkou je odborná firma osadí dálkově řízenými hodinami, které budou ovládat zvony nedalekého kostela. Podle vedení obce by se měly nové věžní hodiny poprvé rozeznít ve středu 2. září. Zatímco děti si užívají poslední dny prázdnin, učitelé se už naplno věnovali přípravě na nový školní rok. Museli se stavit rozvrhy nebo vyzdobit třídy. Pracuje se také v jídelnách. Například na 22. základní škole v Plzni na Doubravce musí do začátku školního roku umýt veškeré nádobí a doplnit zásoby pro zhruba 650 žáků. Chystá se i několik novinek, říká ředitel Josef Řičica.
4: Novinky se budou týkat nového čipového systému. Máme tady takové brány do každého pavilonu, to znamená, kdokoliv, jakákoliv cizí osoba se dostane pouze do vestibulu a do kanceláře školy a dál už se přes ten čipový systém nedostane.
2: Více se dozvíte z našeho vysílání zhruba za půl hodiny. Kvalita vody ve většině z 30 kontrolovaných venkovních koupališť v Plzeňském kraji je před posledním prázdninovým víkendem dobrá. Nevhodný ke koupání je pouze rybník Babylon u Domažlic. Zhoršenou jakost vody zaznamenali hygienici v rybníku Bušek ve Velharticích a na přehradě Hracholusky. Hydrobiolog Jindřich Doraz, který kvalitu vody v některých rybnících a nádržích sleduje, nedoporučuje koupání v plzeňské nádrži České údolí. Naopak nejkvalitnější voda je podle něj v Šídlovském a Velkém Boleveckém rybníku v Plzni.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Jak už jste slyšeli, v Česku dnes ráno bylo možné pozorovat zatmění, částečné zatmění měsíce. Zemský stín zakryl až 93% jeho průměru. K zatmění dochází, když se Země dostane mezi Slunce a Měsíc. Kvůli sklonu jeho dráhy ale nastává jen několikrát do roka. Zajímavý úkaz dnes mohli lidé pozorovat například na hvězdárně v Plzni.
1: Pojďte se podívat, teď je to jak dalekohledu, tak očima, že je to opravdu stín Země. Takže teď je tam příležitost, kde opravdu to zatmění poprvé vidíme.
2: Komentuje na hvězdárně v Plzni Lukáš Winkler.
1: Máme tady takový velký zrcadlový dalekohled, ale bez dalekohledu je ten pohled možná lepší, protože tam toho světla nám přijde méně do toho oka. Takže zatmění měsíce má výhodu, že se dá na něj podívat očima bez naprosto jakékoliv pomůcky.
2: Na pozorování se svojí dcerou přišla paní Zuzana.
3: Jsme tady úplně poprvé a je to díky tomu, že dcera přišla o zatmění slunce, protože byla u babičky a tam to nepozorovali, tak chtěla vidět aspoň zatmění měsíce. Tak proto jsme přišli.
2: Tak jste si přivstali.
3: Ano, ano, ano.
2: A v kolik jste vstávali?
3: 3:30.
1: Ten spodek je ukousnutý. No, jako je teď těžký říct, jestli je měsíc ukousnutý díky zatmění nebo díky mraku, jo, ale je to asi bude díky zatmění, jo.
2: A to je teda z té levé strany?
1: Pouhýma očima z levé strany, daleko let převracíme to naopak.
2: Na pozorování částečného zatmění měsíce přišla i 9letá Klárka. Tak jaký je to pro tebe zážitek?
4: Takový, že to vidím poprvé, takže je dobrý.
2: Líbí se ti to?
4: Mhm.
2: Kvůli velkému množství mraků hvězdáři pozorování předčasně ukončili, potvrzuje znovu Lukáš Winkler.
1: Pozorování bylo hodně narušeno v oblačností, bylo tam krátké okno, kdy to vidět bylo někdy okolo 4:45 a poslední záchvěvy měsíce jsme viděli v 5:30 ráno.
2: A pro vás je to jaký zážitek, pokolikáte vidíte zatmění měsíce?
1: Už si na to nespomenu, možná to už bude po páté, ale samozřejmě viděl jsem už hezčí díky tomu, že počasí spolupracovalo víc než dnes.
2: Další, tentokrát úplné zatmění měsíce, bude možné pozorovat v Česku na Silvestra 2028. Z Plzně Martina Klímová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Naučíme vás stříhat levanduly, aby na jaře krásně obrazila. Pustíme se do chovu čmeláku a poradíme s dotacemi na zateplení a na fotovoltaiku.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: počasí.
1: No a u telefonu je právě Ivo Bouman z Meteorologického ústavu, tak přeji dobré odpoledne.
2: Hezké odpoledne.
1: Tak pane Bomane, po těch předpovědích a výstrahách jsme čekali nějakou tu bouřku odpoledne, ale ono nic, teda aspoň tady v Plzni ne. Tak jak to momentálně vypadá?
2: Tak já myslím, že jsme se dočkali, když ty bouřky nejsou nějak silné, z Bavorska dorazili do plzeňského kraje zhruba před hodinou a brzo se dočkáme i v Plzni, ale jde spíš o takové dešťové pásmo doprovázené tu a tam slabšími bouřkami a přechází od jeho západu a půjdou k severovýchodu.
1: Tak mě hlavně zajímá, a co přinese ten nadcházející víkend, jestli bude příjemné počasí?
2: Řekl bych, že poměrně ano, i když samozřejmě každý to má trošku jinak, tak dneska večer ještě tedy doznívání deště a místních bouřek, no ale už ve druhé polovině noci té oblačnosti bude ubývat a srážky budou ustávat. Zítra bude polojasno až oblačno, no a přeháněk se dočkáme jen zcela výjimečně spíše na horách a stejné to bude pak i v neděli, kdy očekáváme polojasnou oblohu se zcela výjimečnou slabou přehánkou. Teploty budou takové až na hranici letních hodnot. V noci na sobotu 16 až 13 stupňů, zítra během dne 22 až 25, v neděli 15 až 12 nad ránem a potom 23 až 26 během nedělního dne.
1: Tak to byly docela příjemné zprávy od Iva Boumana. Děkujeme za ně. Naslyšenou.
2: Naslyšenou, díky.

0: Je po 6:01 minuta, posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Plzeň. Začátek září bude v Plzni patřit akci zvané Pilsen Basking Fest. Dnes dopoledne nás na něj přišel pozvat jeden z organizátorů Jan Šinko. Moderátorka Michála Vondráčková se našeho hosta v úvodu ptala, co to vlastně ten basking je.
1: Basking je spojený se slovem buscar, španělským slovem hledat, takže jsou to takzvaní hledači slávy. O co v baskingu jde, tak je to vlastně pouliční umění, který se provozuje za účelem výdělku, takže tam je vlastně zásadní to, že jsou to vlastně profesionální umělci často, který cestují různě po světě, po městech, kde je to umožněný, máme různý pravidla v různých městech a vystupují na ulici, ať už je to hudební vystoupení, cirkusový, akrobatický, vlastně jakákoliv forma performance, tak vystupují také na ulici a nějakým způsobem pak očekávají i odměnu za to své vystoupení.
2: Která buď přijde nebo nepřijde.
1: Přesně tak.
2: Kolikátý ročník to letos bude?
1: Jo, bude to 13. ročník. Vlastně začali jsme v roce 2014.
2: Tak budeme věřit, že to je šťastné číslo 13.
1: Doufám, no.
2: Vy jste stál na úplném začátku toho festivalu.
1: Já jsem vlastně tam jediný, který tam zůstal od začátku. Máme teď už asi 6. možná 7. rokem ustálený tým a takhle dál pokračujeme, ale jsem vlastně, nejsem sice ten, který to vymyslel, který s tím přišel, ale jsem tam od začátku.
2: Na ty úplné počátky, to jsem se právě chtěla zeptat, kde se vzal ten nápad v Plzni založit takový festival, byla tam, nevím, nějaká inspirace v zahraničí třeba?
1: Kolega vlastně, který taky je basker, nebo býval basker, tak byl jednou na takovém festivale v zahraničí v Makedonii a přijel úplně nadšený s tím, že jestli bychom něco podobného nechtěli dělat v Plzni. Jo, takže já jsem se nechci zeptal, jaký basking, nikdy jsem to v životě neslyšel, říkám, co to má, jako něco s autobusama, nebo o co ti jde. A tak jsem si vlastně o tom víc načet, sami jsme se pak vydali podívat se na různý festivaly, například do Lince na Flaster Spectacle, jestli to řeknu dobře, což je festival, který má skoro 40-letou tradici. A moc se nám to zalíbilo a říkali jsme si, proč něco neskusit v Plzni, tak jsme uspořádali takový testovací první ročník, kdy jsme měli na přípravu asi 2 měsíce. Ale probíhal ku podivu celý týden, takže vlastně nejdéle ze všech ročníků festivalu. A začalo to fungovat, lidi na to začali chodit a tak v tom pokračujeme dál.
2: Čili když je to těch 13 let a vy jste byl na začátku, můžete se nějak ohlédnout a ohodnotit to období, čili z vašeho pohledu vidíte tam nějaký vývoj festivalu?
1: No já si myslím, že určitě, no, hlavně jako už je to taky jako i pro mě osobně klidnější, protože nějaký ty procesy a systémy se nastavily. Vybral jsem si tým skvělých pomocníků, vlastně pořádáme to jako dobrovolníci po práci, jo, není to naše práce, aby každý věděl. A tak jsme to postupně vychytali a je zajímavým faktorem, že spíš jsme ubrali počet vystupujících, aby vlastně byli všichni víc spokojení a myslím si, že už to má jakousi takousi úroveň.
0: Jan Šinko nás zval na Pilsen a Basking Fest. Celý rozhovor s ním si můžete poslechnout v našem internetovém audioarchivu na adrese plzeň.rozhlas.cz. Den v kraji.

0: Je 28. srpna a zatímco školákům zbývá ještě několik posledních dnů prázdnin, učitelé už jsou zpátky ve školách, sestavují rozvrhy, zdobí třídy a dokončují poslední přípravy na nový školní rok. Například ve školní jídelně na 22. základní škole v Plzni na Doubravce musí před začátkem školního roku umýt veškeré nádobí a doplnit zásoby pro zhruba 650 žáků, no a také pro jejich učitele.
1: Holky, tak jdeme ještě domy, tam to poslední nádobí. Hrnce na ty polívky, kýble a prosím vyleštit, jo, ať je to jako od babičky.
2: Ve školní jídelně na 22. základní škole v Plzni se právě domývají poslední kusy nádobí.
1: Jelikož tady vaříme hnedle 700 obědů, takže jako nádobí je poženaně. Drhne se podlaha, okna, je toho dost, no.
2: Říká vedoucí kuchařka Iveta Gabrielová.
1: Teď už to jenom tak dolaďujeme, no a můžeme začít vesele vařit v úterý.
2: V kanceláři školní jídelny vše řídí a koordinuje Zdeňka Hanzlíková.
3: Zásoby už máme navežen, protože těch zásob je skutečně hodně. Těstoviny, rýže, sterilovaná zelenina a teď už budu dořešovat jenom objednávky čerstvého zboží.
2: A co uvaříte na uvítanou?
3: Jelikož obědy vydáváme už po druhé vyučovací hodině, tak jak oni končí, takže mají gulášovou polívku a risotto. To mají děti rádi.
2: Třídu pro druháky právě zdobí paní učitelka Marcela Kliková.
4: Jako každý rok, už 38 let, co jsem na téhle škole, tak zdobíme třídy a hlavně připravujeme hezké prostředí pro děti.
2: Já vidím tady na magnetické tabuli žirafy s číslicemi 10, 20, 30 a tak dál.
4: Ano, já se snažím, aby to bylo tematicky k výuce, ale přitom, aby to bylo příjemné. Takže používám i obrázky zvířátek, vždycky se to snažím oživit.
2: Na nový školní rok škola chystá i lepší zabezpečení žáků a učitelů, potvrzuje ředitel 22. základní školy v Plzni Josef Řičica.
5: Novinky se budou týkat nového čipového systému. Máme tady takové brány do každého pavilonu, jsme pavilonová škola, to znamená, kdokoliv, jakákoliv cizí osoba se dostane pouze do vestibulu a do kanceláře školy a dál už se přes ten čipový systém nedostane. Takže chtěli jsme posílit bezpečnost a posunout školu taky trošku do budoucna, to byl náš záměr.
2: Poprvé ve škole otevřou taky 4 první třídy s menším počtem žáků.
5: Bude tam ve třídách přibližně 19 žáků. Rozhodli jsme se v souvislosti se zrušením odkladů. To znamená, že v té třídě bude paní učitelka a bude tam asistent pedagoga, aby vlastně tu různorodou skladbu třídy dokázali zvládnout a nějak dotáhnout úspěšně do druhého ročníku.
2: Nový školní rok začne v úterý 1. září. Z Plzně Martina Klímová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: No a teď už pojďme k té včerejší fotbalové radosti. Kouzlo nového trenéra Radoslava Kováče zafungovalo a fotbalisté Plzně předvedli v odvětě play-off Evropské ligy s Červenou zvezdou fantastický obrat. Po prohře v Bělehradě 0-3 porazili srbský celek doma 5-1 po prodloužení, které rozhodl David Krčík. Nejdůležitější moment ale přišel v nastaveném čase řádné hrací doby, kdy proměnil penaltu Christophe Kabongo.
1: Věřme mu, že penaltu dá, on si určitě věří. Moment, který tenhle zápas může poslat do prodloužení. Kabongo nebo Mateus. Kabongo, gól! Viktoria Plzeň dává gól z pokutového kopu ve čtvrté minutě nastavení. Christophe Kabongo pravděpodobně zařizuje prodloužení tohoto neuvěřitelného zápasu.
2: Vždycky je to o těch hráčích, jako, jaký mají sebevědomí, co a jak, a Kabo to zvládl skvěle na to, jak je mladý kluk a už vlastně ty zápasy předtím vlastně proměňoval a ten hráč, který o tom moc nepřemýšlí, jde prostě dát gól a to je na tom to krásný.
3: Chválil klid Kabonga při klíčové penaltě trenér Viktorie Radoslav Kováč. Po prvním poločase to přitom nevypadalo na žádné drama. Zvláště když pak po návratu z kabin autor první branky zápasu Princ Adu nedal penaltu. Poté ovšem Bukary udeřil doskyho úrohového praporku do obličeje a červená karta byla pro Viktorii vítaným dárkem.
2: Pomohla nám samozřejmě červená karta, ale dokonce jsme věřili, že to zvládneme a jak jsme dali ten třetí gól, tak jsem viděl z kluku jako obrovskou energii, že prostě cítili krev, že to chcou zvládnout.
3: Další penaltu už proměnil Vyšinský a po trefě Hrošovského Plzeň mohutně tlačila oslabeného soupeře. Faul na golmana Vígeleho přinesl třetí penaltu a vytoužený gól Kabonga, který zařídil prodloužení. Díky hlavičce střídajícího Krčíka v prodloužení Plzeň poprvé v historii obrátila pohárový dvojzápas, ve kterém prohrávala 0-3. Viktoria si tak po třetí v řadě zahraje ligovou fázi Evropské ligy. Z Plzně Vladislav Janouškovec, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.
5: Život plne dál.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: 17:51, dnešní den v kraji se chýlí ku svému konci. Ještě vám řeknu, že zítra se v našem vysílání ohlédneme za letošní sezónou na koupalištích v regionu. Pozveme vás do plzeňské zóny Africký den a v rubrice Můj kraj se dozvíte o další významné osobnosti, která měla vztah k našemu kraji. Možná nevíte, že Štěpánka Haničincová se narodila v Kvíčovicích na Domažlicku. Roman Stupka vám všem i nadále přeje příjemný poslech dalších pořadů Rádia vašeho kraje. Třeba za chvíli po zprávách už tady bude dechovka a pořad Muziky.

0: Český rozhlas Plzeň najdete na Facebooku a Instagramu. Čeká vás přísun zajímavostí, fotky, reportáže, rozhovory nebo se můžete zapojit i do diskuze a soutěží. Stačí vyhledat Český rozhlas Plzeň na Facebooku a Instagramu a začít nás sledovat. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i online.
1: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, Tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo Král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Plzeňské peklo obsadí od září stavební firma. Česká ekonomika roste ve druhém čtvrtletí o necelá 2%. Fotbalisté Plzně už znají soupeře pro Evropskou ligu. A zítra čekejte polojasno až oblačno s teplotami do 25 stupňů. Pěkný večer přeje u zpráv Andrea Samešová. Plzeň chce v září začít s renovací památkově chráněné části kulturního domu Peklo s historickým velkým sálem. Na první etapu postupné opravy komplexu má město připraveno 3,25 miliardy korun. Úvodní etapa by měla trvat zhruba 2 roky a poté by měly práce pokračovat ve střední části, která zahrnuje moderní dostavbu. Uvedl to technický náměstek primátora Pavel Bosák z Pirátů. Aktuálně je Peklo kvůli havarijnímu stavu zavřené. Na Božkovském ostrově v Plzni se lidé mohou zapojit do dobročinného běhu. Akci pořádá pacientská organizace MSR spolu s běžci Tempo Makers. Hlavní závod začne zítra v 10:30. Peníze ze startovného podpoří maminky s rakovinou, říká spořádající organizace Markéta Čekanová.
3: Každý uběhnutý metr pomůže rodinám, kde se maminka léčí s rakovinou. Startovné za jednoho běžce pomůže uhradit třeba 1 hodinu hlídání dětí maminky, která musí na chemoterapii. 3 běžci zase dokáží nemocné mamince zaplatit hodinovou konzultaci s psychologem. Účastníci běhu můžou vyhrát ceny, které darovali partneři akce.
2: Startovné činí 100 až 500 korun. Připravený je také doprovodný program pro děti. Česká ekonomika letos ve druhém čtvrtletí rostla meziročně o 1,9%. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Statistici tak mírně snížili původní odhad z července, kdy předpokládali 2% růst. Oproti prvnímu čtvrtletí se HDP zvýšil o necelé 0,5%. Dařilo se průmyslu, dopravě nebo ubytování. Další příčiny růstu ekonomiky popsal za statistiky Vladimír Kremít.
4: Na straně poptávky byly hlavními faktory mezičtvrtletního růstu výdaje na konečnou spotřebu domácností, tvorba hrubého fixního kapitálu a zahraniční poptávka.
0: Sport.
2: Fotbalisté Plzně už znají soupeře pro hlavní fázi Evropské ligy. Doma přivítají Benfiku Lisabon, belgický Saint-Gilloise, bulharský Levski Sofia a polskou Jagiellonie Bialystok. Venku se střetnou s anglickým Bournemouthem, maďarským Ferencvárosem, Realem Sociedad a norským Lillestrémem. Kapitán Matěj Vidra se těší, že si zahraje v Anglii, kde v minulosti působil.
5: Škoda, že není Benfica venku, ale los dobrý, soupeři taky a hlavně ta Anglie, takže já se tam strašně těším a návrat na ostrov bude super. Tak víme, že ta anglická liga je ve vysoké intenzitě a uvidíme, jak se na nás připraví, kdy se to bude hrát, takže těším se moc.
2: Přesné datumy zápasů se týmy dozví v neděli.
0: Počasí.
2: V noci velká oblačnost, déšť nebo přehánky, postupně budou ubývat srážky i oblačnost. Nejnižší teploty 16 až 13, na horách až 11 stupňů. Zítra polojasno až oblačno, na horách ojediněle přehánky, večer přibývání oblačnosti. Teploty 22 až 25, na horách 17 až 20 stupňů. Povane mírný jihozápadní vítr a biozátěž mírná na stupni 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: U Klatov na hlavním tahu 1/22 se aktuálně provádí práce údržby a opravy vozovek. Na stejné silnici se pracuje také u Dlažova na Klatovsku. Projíždějte oběma úseky opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Muziky, muziky.
6: Dobrý podvečer na vlnách Českého rozhlasu. V dnešním pořadu Muziky, muziky už po osmé pokračujeme cyklem půlhodinovek lidových písniček z hudebního archivu Českého rozhlasu Plzeň, který jsme nazvali Šumavské noty. Hraje pošumavská dechová muzika Lesanka Václava Palečka, rozhlasová Plzeňačka a pošumavská dechovka Štěpánka se svými zpěváky. Příjemný poslech vám přeje Antonín Bulka.

Ten čachrovský kostelíček. Tuto lidovou polku natočila Lesanka se zpěváky Evou Giretovou, Jiřím Langmajerem, Jiřím Dinebírem a Karlem Kučerou v roce 1988. O 8 let starší je Valčík písnička Z žitečka v podání Gerty Ledínské a Jiřího Langmajera.

Blížící se podzim nám tak trochu připomene svou náladou valčíková píseň Pasáci, pasáci, sluníčko krvácí. V roce 1981 ji naspíval s lesankou Jiří Langmajer.

Měl jsem tu čest režírovat nahrávky králechodských zpěváků Jaromíra Horáka, který naspíval v plzeňském rozhlasovém studiu například s plzeňským lidovým souborem nebo s konrádiodudáckou muzikou mnoho krásných jihozápadních a chodských lidových písniček. Rád si také zaspíval s Dechovkou. Spolu s Lesankou a mužskou částí pěveckého sboru Česká píseň natočili v roce 1977 polku Teče voda po vantrokách dolů.

Z roku 1980 je nahrávka Valčíku Výjdu já si na vršíček. Tuto písničku jsem slýchával od své babičky na horách Matky Boží. Zpívají Jitka Koutecká a Jiří Dynebír.

Lesanku vystřídá rozhlasová plzeňačka, která se zpěvákem Jiřím Langmajerem zahrají lidovou píseň z jihočeských Blat Koupím já si koně vraný. Úpravou této lidové písničky jsem zakončil v roce 2015 svoji upravovatelskou činnost. Byla v pořadí 164. Není náhodou, že ona byla tou poslední. Bylo by škoda tak krásnou píseň pokazit mladistvou upravovatelskou neskušeností. Koupím já si koně vraný.

Poslední dechovkou v dnešním pořadu bude klatovská Štěpánka, která zahraje dvě lidové písničky. Obě mají svůj původ z oblasti Sušice. Nejprve zazní žertovná polka Šel Pepíček, šel na led, kterou měla v repertoáru také Polatová Šumavanka. Zpívají Hana Krauzová, Eva Soukupová, Jiří Pfeffer a Václav Tomajer.

Dnes jsme již po osmé pokračovali v cyklu lidových písniček, který jsme nazvali Šumavské noty. Závěr dnešního pořadu bude patřit směsi lidových písniček z Pošumoví v podání pošumavské dechovky Štěpánky. Naslyšenou v pořadu muziky Muziky Českého rozhlasu se těší Antonín Bulka.

Pěkný dobrý večer na vlnách Českého rozhlasu. Teď vítejte u poslechu Špalíčku lidových písní. V něm se dnes podíváme do minulosti a připomeneme staré řemeslo drátnické. Pěkný poslech přeje Michaela Vondráčková.

Tak schválně, co se vám vybaví, když se řekne dráteník a drátenictví? Encyklopedie drátenictví popisují buď jako specializaci kovářství, vyrábějící drát protahováním nahřátých tyčí ze železa, anebo jako podomní opravování anebo zpevňování nádob drátem spolu se zhotovováním výrobků z drátů a z plechu. No a právě na tento druhý výklad se v následujících minutách zaměříme. Jako společenský jev vyniklo drátenictví provozované podomními vandrovními dráteníky zpravidla slovenského původu. A dráteníci se dostali dokonce i do písniček.

dnešním špalíčku si povídáme o drátenictví a drátenicích. Ti kromě měkkého železného drátu používali i jednoduché nářadí, kleště, kladivo nebo šídlo. Nosili je v dřevěné krosně na zádech. Drátovali buď nepoškozené nádoby, aby se zvýšila jejich pevnost a odolnost, ale uměli také dobře vyspravit nádobí rozbité, prasklé. Nejstarším způsobem drátování přitom bylo takzvané haftování, tedy stahování praskliny v nádobě drátěnými kroužky. Kolem praskliny se vyvrtaly otvory, kterými se kousky drátu protahovaly a spojovaly. V 19. století pak převážilo obepnutí celé nádoby drátěnou sítí, uchycenou stažením v horní části.

Českého rozhlasu posloucháte Špalíček lidových písní, dnes věnovaný dráteníkům. Ti se kromě zpevňování a spravování prasklého nádobí věnovali i výrobě drátěných pastí, cedníků, klícek pro ptáky, věšáků a podobně. Po roce 1875 začali opravovat také plechové nádobí. Mnozí dráteníci dokázali sami vyrobit i jednoduché domácí nářadí, třeba lopatky na uhlí, struhadla anebo plechy na pečení.

Starému řemeslu drátenickému se věnujeme v dnešním Špalíčku a je třeba ještě dodat, že drátenici většinou vandrovali samostatně. Přespání a jednoduché jídlo si většinou na hospodářstvích prostě odpracovali. Vandrovali obvykle po celý rok, někdy i dva, nepřetržitě, dokud něco nevydělali a neušetřili i nějaký peníz pro vlastní domácnost. Domů se drátenici vracívali na Vánoce. Většinou ale žili ve špatných sociálních podmínkách. Po roce 1918 se drátenictví omezilo s nástupem levnějšího plechového nádobí, no a v českých zemích pak drátenictví zcela zaniklo po roce 1960. Faktem ale zůstává, že se drátenici dostali nejen do lidových písniček, ale také třeba do beletrie, výtvarného umění a nebo dokonce do opery. První původní česká opera, napsaná na české libreto, je právě Dráteník Františka Škroupa a je z roku 1826. My jsme si staré řemeslo drátenické připomněli i v dnešním Špalíčku. Pro dnešek už se ale s vámi loučí a pěkný večer přeje Michaela Vondráčková.

Mitrovice, Mitrovice, Mitrovice, slíbila mě moje milá i Trnice, až půjdu do Mitrovic, najím

Mitrovice, Mitrovice, Mitrovice, schovala mě moje milá i trnice. A když jsem šel z Mitrovic, měl jsem filec i

Mitrovice, Mitrovice, Mitrovice. Zradila mě moje milá nevěrnice. Nepůjdu do Mitrovic, už bych tam nedostal nic. Mitrovice, Mitrovice, Mitrovice.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Letošní léto zatím přineslo vysoký počet tropických dní i nocí. Lidé se mohou o víkendu naposledy projet historickou linkou plzeňských městských dopravních podniků. Polojasno až oblačno, teploty do 25 stupňů, takové bude zítra počasí. U zpráv přeje pěkný večer Andrea Samešová. Letošní léto bude patřit k nejteplejším. Meteorologové spočítali, že přineslo 53 tropických dní a 34 tropických nocí.
2: Nejvíce horkých nocí, kdy teplota neklesne pod 20 stupňů Celsia, letos nastalo v centru Prahy.
3: Na stanici Praha Klementinu bylo zaznamenáno 24 tropických nocí.
2: Říká klimatoložka Lenka Crhová z Českého hydrometeorologického ústavu. Nejteplejší noc pak naměřili v Bystřici pod Hostýnem z 3. na 4. srpna.
3: Teplota klesla pouze na 27,9 stupňů Celsia.
2: Podle meteorologů se letošní léto zapíše do paměti také teplotními rekordy. Nový český absolutní rekord má hodnotu 41,9 stupně Celsia. Tereza Janouškovcová, Český rozhlas.
1: Plzeňská historická linka vyjede o víkendu naposledy. Jízdenka za 100 korun platí pro libovolný počet jízd. Linka jezdí po Plzni vždy o víkendech a svácích a už ji využilo téměř 500 cestujících, říká mluvčí dopravního podniku René Vávro.
4: Předpokládáme, že o závěrečné jízdy bude velký zájem a proto bude během tohoto víkendu do provozu nasazen také náš jediný kloubový historický trolejbus Škoda 15TR z roku 1987. Jedná se o nejstarší dochovaný vůz tohoto typu na světě s délkou přes 17 metrů a kapacitou až 144 cestujících.
1: Policisté chystají na poslední prázdninový víkend bezpečnostní akci. Očekávají totiž silný provoz kvůli návratu lidí z dovolených. Podrobnosti doplní policejní mluvčí Violeta Siřišťová.
5: Naše zkušenosti z terénu ukazují, že největší hrozbou je únava a mikrospánek, hlavně na konci dlouhé cesty. Proto tento víkend posilujeme kontroly na hlavních tazích i v okolí rekreačních oblastí. Každému řidiči připomínáme, domů je potřeba dojet v klidu, není důležité dorazit o pár minut dřív, ale dorazit bezpečně.
1: V červenci na silnicích zemřelo 42 lidí. Bilanci za celé prázdniny policie zveřejní v září. Sport. Kanoista Martin Fuchsa obhájil světový titul na kilometrové trati. Olympijský šampion z Paříže se na šampionátu v Poznani podělil o první místo s Maďarem Fejesem. Čtvrtou příčku obsadila na kilometru kajakářka Barbora Betlachová. Novým kapitánem fotbalistů Sparty se stal ofenzivní záložník Adam Karabec. 23-letý odchovanec letenského klubu převzal pásku po odchodu Lukáše Haraslína.
0: Počasí.
1: V noci velká oblačnost, déšť nebo přeháňky, postupně budou ubývat srážky i oblačnost, teploty 16 až 11 stupňů, zítra polojasno až oblačno, ojediněle přeháňky, teploty 22 až 25 stupňů a biojednička, mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Aktuálně už nemáme hlášené ze silnic v regionu žádné mimořádné události, a to včetně dopravních nehod. Bez dalšího zdržení je už průjezdná také dálnice D5. I přesto ale buďte za volantem opatrní.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Nedávno prohlásila jedna naše rozhlasová kolegyně, že se s manželem nezhodla. Ona je totiž z Moravy. No a nás samozřejmě hned napadlo, jestli to může směroplatně, právoplatně a vlastně legálně, to znamená spisovně, říct třeba i ve vysílání to z, nebo jestli je možné jenom neshodli. Tak jak to je, paní magistro?
2: Nejen legálně, ale i legitimně lze říct, nezhodli jsme se. Totiž, abychom vysvětlili podstatu, jde tady o spisovnou výslovnost, o tom mluvíme, a konkrétně o případ sporoby znělosti neboli znělostní asimilace, kdy se sejdou dvě hlásky, konkrétně tady s a h, a ta druhá ovlivňuje výslovnost té první. Moravská výslovnost upřednostňuje tu znělou podobu, takže zhodovat se.
1: Napadá mě zhrabovat.
2: Tak a všechna podobná slova. A ku podivu se v příručkách píše, že stejně spisovně lze říct i shodovat se nebo schrabovat. Takže vlastně to, co nám připadá jako vhodnější, ta neznělá výslovnost, tak ta byla až později uznána za spisovnou.
1: Takže v Čechách vůbec můžeme být rádi, že máme možnost říct shodovat se.
2: Tak nějak, díky tomu zřejmě, že veškeré to kulturní centrum je v Čechách, kde je jiný původní dialekt.
1: No ale co takové, my jsme tam šli.
2: Ta asimilace obecně se řídí takzvaným územ, to znamená tím, co se rozšířilo na co největší území a co chápeme jako normu. A to jsme se, myslím, už pohybuje trošku na hraně z našeho pohledu.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že se rostliny umí účinně bránit proti škůdcům, a to různými strategiemi? Za prvé je to chemická defenziva. Mnoho rostlin obsahuje takové látky, které jejím přirozeným škůdcům nevoní nebo jsou pro ně jedovaté. Tyhle strategie ale fungují zaručeně jen proti konkrétním útočníkům. Dobrým příkladem je třeba zelí. Mnoho škůdců se jim vyhýbá, proti housenkám běláska ale nemají hlávky šanci. Stejně tak brambory produkují solanin, kvůli kterému jsou zelené části nejedlé. Mandelinky se ale na jejich konzumaci adaptovaly. Zároveň některé rostliny dovedou při útoku škůdců zalarmovat své soukmenovce. Když je napadeno obyčejné rajče, začne produkovat toxiny a zároveň uvolní oblak chemických látek, aby varovalo sousední rajčata, aby se také začala bránit. Následně rajče produkuje jiné vůně, tentokrát aby přilákalo užitečný hmyz k obraně. Rajče dokáže rozpoznat, že je napadeno, a biochemicky identifikuje i kdo ho napadá. A jakým způsobem to určí? Dokáže analyzovat útočníkovy sliny.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovirok.cz.

se, že tu pro mě končí. Jeden fám na to, kde se začal, marně vzpomínám. Jsem jak vagon, když ho odpojím.

skazí, jas na to skazí, nejspíš mi to skazí obojí. S cizí ženskou v cizím pokoji,

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Jubiläum der Woche. In unserem Jubiläum der Woche erinnern wir heute an den Maler und Grafiker August Brömse. Brömse wurde am 2. September 1873 in Franzensbad geboren. Sein Vater war ein aus Mecklenburg stammender Dekorationsmaler, seine Mutter kam aus dem Egerland. August erbte das künstlerische Talent seines Vaters. Zunächst lernte er in der Werkstatt seines Vaters zeichnen und malen. Später besuchte er eine höhere Schule und schließlich die Kunstakademie in Berlin. Besonders faszinierte ihn die Grafik, vor allem der Kupferstich und die Radierung. Nach einigen Jahren in Berlin kehrte Brömse in seine Heimat zurück und widmete sich der freien künstlerischen Arbeit. Sein eigenwilliger Stil, beeinflusst von Symbolismus, Jugendstil und Expressionismus, fand bald zahlreiche Anhänger. Seine Grafiken und Gemälde hatten häufig biblische, religiöse oder mystische Themen. Gleich mit seinem ersten grafischen Zyklus »Der Tod und das Mädchen« gewann er eine Goldmedaille der Pariser Akademie der schönen Künste. Der gesamte Zyklus wurde anschließend von der modernen Galerie in Prag gekauft. Auch an weiteren grafischen und malerischen Arbeiten Brömses bestand großes Interesse. Ab 1910 unterrichtete er selbst an der Akademie der bildenden Künste in Prag. Zu seinen Schülern gehörte eine ganze Reihe tschechisch- und deutschsprachiger Künstler aus den böhmischen Ländern. Junge Künstler aus seinem Umfeld gründeten 1919 die Künstlergruppe Die Pilger, deren Ehrenvorsitzende August Brömse wurde. Zu den bekanntesten Mitgliedern gehörten Mary Duras und Maxim Kopf. Nach Brömses Tod entwickelte sich aus dem Kreis der Pilger die Künstlergruppe Prager Sezession. Brömse war außerdem Mitglied des Metznerbundes, des 1920 gegründeten Verbandes deutscher Künstler in der Tschechoslowakei. August Brömse starb 1925 an Tuberkulose. In der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg geriet er, wie die meisten deutschsprachigen Künstler aus den böhmischen Ländern, weitgehend in Vergessenheit. Heute werden seine Werke wiederentdeckt. Sie kommen bei Auktionen auf den Markt und sind unter anderem in der Nationalgalerie Prag sowie in verschiedenen regionalen Galerien und Museen zu sehen.
1: Dnes si ve výročí týdne připomeneme malíře a grafika Augusta Brömse. Narodil se 2. září 1873 ve Františkových Lázních. Jeho otec byl dekorativní malíř z Mecklenburska, matka pocházela z Chebska. August zdědil po otci výtvarné nadání. Nejprve se učil kreslit a malovat v otcově dílně, pak na střední škole a umělecké akademii v Berlíně. Zaujalo ho především grafika, mědirit a lept. Z Berlína se po několika letech vrátil do rodné země a věnoval se volné tvorbě. Jeho osobitý výtvarný styl, ovlivněný symbolismem, secesí a expresionismem, si získal řadu příznivců. Jeho grafiky i malby měly často biblické nebo mystické náměty. Hned se svým prvním grafickým cyklem Smrt a dívka získal zlatou medaili Pařížské akademie krásných umění a cyklus odkoupila Moderní galerie v Praze. Také o další Brömsovy grafické a malířské práce byl zájem. On sám od roku 1910 vyučoval na grafické reálce Akademie výtvarných umění v Praze, kde mezi jeho žáky patřila řada česko- i německojazyčných výtvarníků z českých zemí. Mladí umělci, kteří patřili k Brömseho okruhu, založili v roce 1919 uměleckou skupinu Poutníci, již byl August Brömse jmenován čestným předsedou. Nejznámějšími členy této skupiny je Mary Duras a Maxim Kopf. Po smrti Augusta Brömse z poutníků vznikla skupina Prager Secession. Brömse se stal také členem Metznerbundu, tedy Svazu německých umělců v Československu, založeného v roce 1920. Zemřel v roce 1925 na tuberkulózu. V období po druhé světové válce byl jako většina německojazyčných umělců z českých zemí zapomenut. Dnes jsou jeho díla znovu objevována. Prodávají se na aukcích, můžete je vidět třeba v Národní galerii nebo v některých regionálních galeriích a muzeích.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Lékaři začnou na podzim očkovat proti chřipce se zpožděním. Stovky policistů budou v neděli dohlížet na pražské fotbalové utkání Sparty a Slávie. Zítra čekáme polojasno až oblačno a teploty do 28 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Provoz vlaku na hlavní trati mezi Prahou a Berounem je omezený. Může za to závada rychlíků v úseku mezi stanicemi Praha, Radotín a Dobřichovice. České dráhy o tom informovaly na svém webu. Regionální i dálkové spoje jsou odřeknuté nebo nabírají zpoždění. Plné obnovení provozu národní dopravce očekává asi v 9 hodin večer. Očkování proti chřipce začne letos na podzim později než obvykle. Lékaři totiž nedostanou včas některé vakcíny. Českému rozhlasu to řekl předseda vakcinologické společnosti Roman Chlíbek. Podle něj za to můžou komplikace ve výrobě.
2: Výpadek se týká i dalších evropských zemí. Podle Chlíbka by ale neměl narušit celou očkovací sezónu.
3: K dispozici budou ty vakcíny počátkem listopadu. No na druhou stranu my jako říkáme, že hlavní očkovací měsíce jsou říjen, listopad.
2: Chybět budou hlavně vakcíny pro děti a dospělé. Naopak seniorů by se výpadek týkat neměl. Podle předsedy Sdružení praktických lékařů Petra Šonky pozdější očkování neovlivní jeho účinnost během chřipkové sezóny.
4: Ohrožení by bylo, kdyby kvůli tomu, že ta vakcína nepřišla včas, pacienti to očkování úplně vynechali v té sezóně.
2: Proti chřipce se v Česku podle České vakcinologické společnosti nechává dlouhodobě očkovat jen 7 až 10% lidí. Anna Millerová, Český rozhlas.
0: Na nedělní derby mezi Spartou a Slaví budou v Praze dohlížet stovky policistů. Utkání policie považuje za rizikové. Poslední zápas mezi Spartou a Slaví skončil na jaře předčasně potom, co v Edenu vtrhli na trávník fanoušci Slávie. Na nedělní zápas, tentokrát na Letné, se proto policie připravuje několik týdnů, říká policejní mluvčí Jan Daněk.
5: Na tomto bezpečnostním opatření se bude podílet několik stovek policistů z pořádkové, kriminální, dopravní i cizinecké služby, antikonfliktního týmu, speciální pořádkové jednotky, krajské pořádkové jednotky a v neposlední řadě také policisté z oddělení služební hypologie a kynologie.
0: Nové hlubinné vrty chtějí budovat Jetřichovice na Děčínsku. Pod Jetřichovice spadají také Všemily, Rejnartice a Vysoká Lípa. Právě ve Vysoké Lípě se zaseklo čerpadlo ve stávajícím vrtu, který zásobuje veřejný vodovod a nejde vytáhnout. Obec tak ve spolupráci se Severočeskou vodárenskou společností hledá řešení.
6: Podle nezávislého starosty Marka Kny teď Jetřichovice hledají nový pozemek, na kterém by bylo možné hlubinný vrt vybudovat. U něj by měly být navíc položené akumulační nádrže na vodu o objemu 20 metrů krychlových. Stejná situace je pak podle starosty i v sousedních Všemilech. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme na východě ještě zpočátku zataženost doznívajícím deštěm, jinak polojasno až oblačno. Večer začne oblačnost na západě přibývat, nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na jihu Moravy až 28, na horách většinou kolem 16.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna pozor za exitem na Chocerady na kilometru 31,5 blokuje vpravo stoupací pruh porouchané vozidlo. Tak jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je to repríza pořadu Vesele a zdravě.
1: Vesele a zdravě.
7: Posloucháte pořad Vesele a zdravě, Patrik Rozehnal
8: a doktorka Kateřina Seidhamlová a dnes si budeme povídat, Patriku, o
7: kostech
8: a o všem, co se jich týká, o zlomeninách, o osteoporóze, o všem možné.
7: Jinými slovy hlavně o tom, když jsou křehké a ano. Přichází s nimi nejrůznější zranění a problémy.
8: Přesně tak.
7: Po operaci. Pane doktore, budu ještě chodit, ale jistě, pokud máte dost peněz na umělé nohy.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Seidhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě. Křehké kosti a následkem toho občas přichází i zlomeniny. To vám připomneme právě v tom dnešním pořadu. Vydali jsme se s redaktorkou Eliškou Pilařovou i do nemocnice, kde s nimi mají bohaté zkušenosti.
1: Před Vrchlabskou nemocnicí nastartovaná sanitka.
2: Pan Hlušek, ambulance.
1: Chirurg, traumatolog, doktor Ondřej Mišík.
3: Dolní končetiny, různá poranění kolene, buď praskne kost nebo prasknou vazy. Nejhorší jsou vždycky polytraumata, vysokoenergetické poranění, lyžaři, automobilové nehody, cyklisti.
1: Seniori.
3: Koukat se, kam šlapou. Často pády na schodech, takže doma mít posypaný schody a chodit na lačno. Protože když přijde na jeden pacient, tak musíme nechat vylačnit a nemůžeme hned operovat.
1: V čem pokročila medicína, pokud jde o fraktury?
3: Jednoznačně máme skvělé implantáty, kterými zlomeniny můžeme léčit, řešit, operovat. Tam to jde neuvěřitelně kupředu.
1: Spočítal byste, kolik tak zhruba denně máte těch fraktur?
3: No, teď v plné sezóně, když vezmu pouze ambulanci, tak řekněme 70-80 pacientů a hrubým odhadem, jestli polovina z nich jsou úrazy.
1: Existuje nějaký takový dobrý chirurgický vtip?
3: V noci ve službě přijde pacient na chirurgickou ambulanci a tomu sloužícímu chirurgovi říká: pane doktore, já mám pocit, že jsem můra. A chirurg říká: no ale s tím byste měli jít na psychiatrii. A on říká: já vím, ale tady se svítilo.
4: Vesele a zdravě.
5: Krásné. Hleďte, Patriku, já bych jenom teda, vidíte, to je přesně ono, chirurg si přeje, aby lidi chodili na lačno, aby počítali s tím, že si zlomějí nohu. Zatímco my říkáme, jdete-li, tak běžte radši na jedení, protože jináč si můžete zlomit nohu.
3: Ano.
5: A tady se nám to dostává do konfliktu. Jinak, Patriku, jestli pak víte, kdy se častěji láme noha, když se jde do schodů nebo ze schodů?
0: Já si myslím, že ze schodu,
5: ano.
0: Protože se dokonce starým lidem radí, jezděte raději výtahem dolů,
5: ano.
0: Protože dochází víc ke zraněním a nahoru šlapejte schody pěkně, protože se trénujete.
5: Je to takový to, že člověku to připadá, že létá, když běží z těch schodů a tam právě mine schod. To se mi stalo a jenom chci říct, že rizikové faktory zlomenin je pozitivní rodinná anamnéza výskytu fraktur ve stáří, předčasná menopauza, příslušnost k bílé rase, představte si, a nesnášenlivost mléčných výrobků.
0: My jako bělši jsme náchylnější se lámat ruce, nohy.
5: No ano, přesně tak.
0: To je dáno celou jako genetikou, že jsme válčili a ty nohy jsme si lámali a
5: ne, ne, ne, já bych řekla, že to máme po neandrtálcích, po nich máme spoustu věcí, aha. Bílou pleť, máme viscerální tuk a máme velký...
0: To je ten útrobník, který máme
5: ano,
0: na břiše.
5: Ano, třeba ten... A máme čelní lalok, který je pravděpodobně centrem telepatickým, protože oni nemohli mluvit. No a já si myslím, že oni toho Dčka prostě tolik v tom těle neuschovávali, protože my jsme na té severní polokouli, kde je tma.
0: Aha. Tomu, abychom předcházeli zlomeninám, pomáhá i vhodná strava,
5: ano.
0: Co by měla obsahovat.
5: Představte si, já tu mám takový droboulinký seznam 20 věcí. Mléko, sýry, jogurty, to ví každý. Tofu, to už tak každý neví.
0: Asi tam, tuší.
5: No, ale to jsou vlastně rostlinné původy a izoflavony vápníku jsou důležité pro podporu zdravých a silných kostí. Sezamová semínka obsahují vitamíny K a D a je potřeba denně, ale aspoň čtvrt šálku semínek v sušené nebo pražené formě. Další je zelená kapustová zelenina, to by člověka nenapadlo. Vápník, hořčík a omega-3 mastné kyseliny, špenát, fazole, pak losos, sardinky, to se ví, fíky, no to už se neví, ale je velmi zajímavé pomeranče. 74 mg vápníku.
0: Vápník a kromě, v pomerančí?
5: No,
0: tam je vitamin C, ne?
5: V jednom pomeranči je 74 mg vápníku. Pak jsou to taky ještě mandle, švestky, melasa. O máku se to ví. Ve 100 gramech máku je, představte si, 1300 mg vápníku, kam se teda hrabou pomeranče. A potom ve vejcích a máme to. A to je neuvěřitelný, kolik vlastně věcí nám zabrání tomu, abychom měli špatné lámavé kosti.
0: Říká doktorka Kateřina Cajdanlová v našem pořadu Vesele a zdravě.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Vesele a zdravě dnes na téma křehké kosti posloucháte s doktorkou Kateřinou Cejdamovou a s Patrikem Rozehnalem. Když už jsme u těch zlomenin, jsou seniori, paní doktorko, opravdu náchylnější ke zlomeninám?
1: Tady bych řekla, že je to strašně nefér, protože my ženy jsme náchylnější, my jsme křehčí.
0: A ženy, nám, seniorky ještě víc?
1: No jasně, protože nám v polovině doby dožití vysadí pohlavní hormony a to jsou anabolické steroidy, které mimo jiné pomáhají novotvorbě svalové a kostní hmoty. Vy chlapi se máte, protože u vás ty poklesy jsou maličkatý a vám vydrží vlastně tvorba anabolických steroidů takřka do smrti. To znamená, že ženy opravdu si musí dávat větší pozor, měly by nějak cvičit a měly by jíst ten D vitamin.
0: Když mluvíme o křehkých kostech, tak kolik toho ty kosti vydrží? Je to nějak definováno?
1: Určitě ano. Samozřejmě záleží, která kost.
0: Říká se, že nejpevnější je ta stehenní, je to pravda?
1: Správně. Ona totiž nese váhu celého těla a je to něco, co vlastně musí vydržet i různé nárazy. Je to zajímavé. Já jsem za svou kariéru vlastně slyšela o třech zlomeninách této kosti a ve všech případech se jednalo o dopravní nehody. To znamená, při běžném pádu prostě ona se nemá...
0: Se zlomí spíš něco jiného?
1: Ano, ano. Nejčastěji se lámou kůstky rukou, velmi často se lámou kůstky zánártní, docela často jsou nějaké problémy s klíční kostí, to samozřejmě jsou tenoulinké kosti se žebry, ale ta stehenní je opravdu silná, nejsilnější kost.
0: A čím nám křehnou? Tedy je to jenom těmi steroidy, o kterých jste mluvila, nebo i nějaký jiný důvod, proč s přibývajícím věkem vznikají tyto problémy, i pak osteoporóza a tak podobně.
1: Tam je velmi důležité množství vápníku a my jsme přírodní druh, který vlastně býval na slunci. A na to, aby se nám vápník dostal do kostí a nikoli do ledvin, kde by tvořil kameny, tak my potřebujeme vlastně být, a já to vždycky říkám, a lidi žasnou, 40 až 50 hodin týdně na slunci. A vzhledem k tomu, že člověk je druh, který pravděpodobně pochází z Afriky jako ta většina, tak my jsme na to slunce byli prostě zvyklí. A v současné době my trávíme většinu našeho bělého času ve vnitřních prostorách v umělém osvětlení, takže my musíme to Dčko brát. A aby se nám to Dčko dostalo do kostí, tak potřebuje rovnováhu s hořčíkem a s vitaminem K2. A to už jako to už lidé většinou nedělají. Řeknou, mám moc prášku a prostě nebudou to brát, no.
0: Kdy o tu křehkost začínáme přicházet? Kdy to startuje ten problém?
1: Ne, my ne, že u ní přicházíme, my ji získáváme. A startuje to u těch, kdo se nehýbou, prakticky tím, že se nehýbou furt, tak vlastně to začne startovat docela brzy.
0: Když máme každý, sedavé zaměstnání, doma přijdeme,
1: každý orgán, se kterým nepracujeme, a ono za tu kost musí tahat svaly. To znamená, že i mohou řídnout víc kosti, kde ty svaly nepracují.
0: Já bych řekl, když se budeme hýbat, že je budeme víc opotřebovávat. Ne, my jim prospíváme
1: ne,
0: těm
1: ne,
0: kostem.
1: Ne, ne, ne. To je stejné jako třeba svaly. V okamžiku, kdy my ten orgán používáme a ještě správně jíme, tak on se regeneruje a to, že my se hýbeme, zvyšuje prokrvení a zvyšuje vlastně regeneraci těch kostí. Čili my bychom se měli hýbat od rána do večera pořád, no.
0: Poznáme to laicky my, že ty kosti už dostávají zabrat, že už nejsou jako v mládí?
1: Poznáme. Ta osteoporóza, to znamená, nebo osteopenie, to začíná, vlastně to jsou ty první začátky, tak ono to začne bolet, protože jak ta kost vlastně začíná trošku řídnout, tak ona tlačí na svůj periost a začne nás to, to je obal kosti, ve kterém jsou ty nervy, a ono to začne vlastně jako tak divně pobolívat. Jsou to tupé bolesti, takové podivné, velmi často lidi to vlastně zamíchají s tím, že bolí sval, ale může klidně takhle bolet kost. Další, ten člověk si vlastně všimne toho, že najednou při úplně sebemenším nějakém drobném úrazu dochází právě k těm zlomeninám nebo nalomení. Takže všimneme si toho, ano.
0: Říká, prozrazuje ve vysílání doktorka Kateřina Cejdamlová v pořadu Veselé a zdravě. Už za chvíli se budeme věnovat i dotazům, které přišly dopředu, pak i těm vašim naživo položeným přes telefon. Teď ještě připomínka toho, co nás čeká společně zítra. Jste zváni na jednu velkou oslavu.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Yeah!

0: Vesele a zdravě náš pořad o zdravém životním stylu na téma, které nám v tuhle chvíli připomene i náš posluchač Petr.
1: Zdravý Petr, stáří bývá občas k zlosti. Teď prý mi zas řídnou kosti, takže možná stojím před děsivou vizí, že má kostra časem beze stopy zmizí.
0: Je to možné.
2: Tak mohu uklidnit pana Petra, medúza se z něj nestane, takže kostra mu nezmizí, stále zůstane vlastně tvorem, který tu kostru má. Osteoporóza, to znamená to řídnutí kostí, se projevuje jenom jako redukce normálně mineralizované kostní hmoty s tím, že dochází ke snížení té hustoty pod hladinu skóre minus 2,5 směrodatných odchylek, což každý přesně ví, co znamená. Ano. Protože osteopenie, to je ten první vlastně předstupeň, ano. To je v pouhým rozmezí minus 1 až minus 2,5 směrodatných odchylek té skore, takže to každý ví, co je. A já teda ne, ale určitě lidé, kteří se tím zabývají, vědí. A jenom chci říct, že primární osteoporóza je nejčastější formou a ta úplně nejčastější, typická pro ženy ve věku 55 až 65, to jsme my, že jo, souvisí se snížením hladiny estrogenu. Postihuje spíš ty to nebudu vám říkat, a ohrožuje pacienty zejména zlomeninami obratlů. Pak je senilní osteoporóza, to slovo senilní už by se fakt nemělo říkat, protože dnešní doba dožití je klidně 90 let a tohle se týká pacientů nad 70, přičemž za chvíli tohle budou ještě pracující, přičemž ženy jsou postiženy dvakrát častěji než muži. To je to, co jsem říkala. A tam dochází ke zvýšení parathormonu, kdy se snižuje vlastně vychytávání vápníku ve střevě tím, že klesá aktivní D vitamin. A jsme zas u toho, my ho musíme dodávat, protože daný typ osteoporózy jinak se projevuje zejména zlomeninami dlouhých kostí a krčku kosti stehení.
0: Vy jste se na problémy s kostmi, s křehkými kostmi a vůbec s tímto tématem mohli ptát dopředu. Přejdou přes stránky veseleazdravie.cz nebo nechat vzkaz na záznamníku, jako třeba tento.
3: Dobrý den, tady je Věra z Trutnova. Já jsem se chtěla zeptat, jaká je souvislost zubů a braní léku na osteoporózu. Prý to je docela takový nějaký začarovaný kruh, tak jsem se chtěla zeptat, já jsem to brala asi 8 roků a úplně se mě zhoršily kosti, protože na stomatologii potom na klinice mě řekli, že já jsem měla takovou prohlubeň v čelní kosti a v dolní čelisti a tam mě řekli, že to mám od toho, že jsem brala ty léky. Je mě 77 roku a beru na štítnou žlázu a na vysoký tlak.
2: Ano, já bych řekla, že existuje takzvaná sekundární osteoporóza, to znamená to, o čem jsme mluvili, je ta primární a ta sekundární vzniká v důsledku jiných onemocnění a právě bohužel nejčastější jsou onemocnění endokrinní povahy, čili ta hypertyreóza, to znamená zvýšená činnost štítné žlázy a potom taky hyperkortikalismus, nedá se to říct tak snadno. To znamená, že situace, kdy je zvýšeně, vlastně se vytváří kortikoidy. A to někdy, paní bohužel neřekla, které léky brala, ale to někdy může indikovat zubař jako protizánětlivý lék a výsledkem potom může být sekundární osteoporóza. Jinak další, může to být v důsledku chronických onemocnění jater, ledvin, cukrovky, nádorů, nebo další dlouhodobá buď imobilizace anebo braní glukokortikoidů. Čili já bohužel nevím, které léky ona brala, ale v některých případech to tak může být, že se akceleruje osteoporóza, bohužel.
0: Máte problémy, časté zlomeniny, trápí vás křehké kosti, osteoporóza, tedy definovali to takto lékaři to onemocnění. Proberte jakýkoliv dotaz ohledně tohoto s doktorkou Kateřinou Cejdanovou právě teď živě v našem vysílání. Otevíráme naši telefonní linku.
4: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě, voláte, telefony se, jak se říká, netrhnou, tak další bereme do vysílání, už jsme na některé odpověděli. Týká se to křehkých kostí, osteoporózy. Na co se ptáte? Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je posluchačka z Hustopečska, Ivana. Já zdravím paní doktorku i
1: dobrý
2: pana
1: den.
2: Moderátora. Jste úžasní, sleduju každý pátek, nebo poslouchám.
1: Děkujeme.
2: Ale k otázce. Bude mě za rok 60 a chtěla bych se za všechny ženy zeptat, jaké vyšetření bychom měli tady v tomhle věku absolvovat, nebo kam nás má paní doktorka obvodní
1: ano.
2: poslat,
1: ano.
2: aby jsme se vyhnuli dalším problémům ve stáří.
1: Výborně.
2: Nebo jak to mám říct.
1: Tak,
2: jo?
1: Já budu předpokládat, že na gynekologii chodíte, to znamená,
2: ano?
1: že tam vědí, jestli už vás potkalo klimakterium nebo ne, neříkejte
2: ano?
1: nám to do vysílání. A může vám váš gynekolog, pokud nepatříte do rizikové skupiny, přidat estrogel a někdy i progesteron. Ten gel estrogel se maže, to znamená, že obchází játra a není rizikový, ale musí to indikovat gynekolog. A další se doporučuje vyšetření takzvané kostní denzy, neboli hustoty kostí. Tam jsou ty čísla, jak jsem říkala na začátku. A další bych doporučovala hladiny hořčíku, vápníku a D-vitamínu. A v okamžiku, kdy máte tohle, tak máte podle mého kompletní vyšetření na to, abyste věděla, co máte dělat.
0: Tak jsme to doporučili.
2: Děkuji.
0: Víte všechno. Ať to dobře dopadne,
2: děkuji
0: to vyšetření.
2: Moc.
1: Taky děkujem.
2: Přeju hodně zdraví, jste úžasní.
1: Nápodobně. Kdo
2: děkuji.
1: To říká, tento je na toho, to pasuje. Naschledanou.
0: Dobrý den dalšímu po telefonu s číslem 731 800 900.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den, je to paní doktorka?
1: Je to.
3: Ano, tak tady Martinková Jaroslava.
1: Ano.
3: Rok narození 33.
1: Páni!
0: Gratulujeme.
1: Moc gratulujeme. To jste hodná, že nás posloucháte.
3: 18.8. mi bylo 93 let.
1: To je nádhera. Co děláte? Jak to děláte? Jak jste
3: to? Musím bohužel ležet, protože mám silnou, jak vy říkáte, tu osteoporózu.
1: Ano.
3: Potom klouby na obou kolenou.
1: No.
3: Tle.
1: Ano.
3: A teďka během 2 let jsem si zlomila, mám 3 zlomeniny.
1: Ajaj. Heleďte,
3: Bylo to vždycky doma.
1: Jo. Heleďte, a jestli pak vy berete nějaké preparáty s D-vitaminem a vápníkem? Berete něco?
3: Tak teďka mám nasazený hořčík.
1: Ano.
3: A jinak beru vitamin C.
1: Já bych doporučovala vitamin D a jinak z těch zdrojů přírodních bych doporučovala věci, jako je mléko, sýr a mák.
3: Ano, všechno beru. Ano.
1: Potom ano. Sardinky, ty jsou velikým
3: ano,
1: zdrojem.
3: Tak mám ráda, ano.
1: A když tak zkuste i ty rostlinné zdroje, jako jsou různé kapusty a další věci, které, a říkali jsme i ten pomeranč, tak ten není tak velkým zdrojem. Ale stejně,
3: ano, takže
1: bych doporučovala tohle všechno a teda, teď se budete asi smát, ale já bych doporučovala takzvaná izometrická cvičení. Vy říkáte, že ležíte.
3: Chodí ke mně 3x za týden.
1: Výborně.
3: Péče.
1: Výborně. Výborně.
3: Ano.
1: A pak by mě ještě zajímalo, jestli jíte dost bílkovin, protože kostra se neustále obnovuje i ve vyšším
3: ano.
1: věku, ale potřebuje bílkoviny. Zdrojem
3: ano.
1: bílkovin je ano. maso a další věci.
3: Ano.
1: Jíte?
3: Ano, paní doktorko, ale já jim hlavně kuřata teda.
1: Aha.
3: Mám dnu, tak nesmím ho vězit.
1: Rozumím.
3: A tak jednou za čas vepřové.
1: Jo.
3: Ale no. ošetřuje mě syn, který
1: ano.
3: jako bohužel je taky trošičku nemocný, postižený
1: aha.
3: na nohu a na to. Takže chodí jenom 2x za týden
1: jo.
3: do obchodu, že jo?
1: Jasně.
3: Tak teď jsem mu nařídila, aby mě koupil vepřovou.
1: A taky sardinky. Papejte sardinky. Ty můžete...
3: Děláme pomazánku.
1: Pomazánku, ano, s tvarohem. Ano, ideální ano, jídlo ano, pro kosti. Ano. No tak vám přejeme, ať se to zlepší. Já bych neházela flintu do žita. Věřím, že při té rehabilitaci, že se to pomůže. Hmm. No, držíme palce.
0: Ať to dobře dopadne, ať se to nehorší. No, a budeme dál lepší. Odpovídat na otázky, které souvisí s křehkými kostmi, s osteoporozou, se zlomeninami. Ptejte se na telefonním čísle 731 800 900 doktorky Kateřiny Cajdamlové.
4: Vesele a zdravě. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Vstupte do éteru pomocí linky 731 800 900, ptejte se na křehké kosti, osteoporózu, na svou kostru. Ptejte se doktorky Kateřiny Zajdamlové. Dobrý den.
1: Dobrý den. Povídejte, zopakujte, co jste nám říkal během písničky. Je to strašně důležité. Říkal jste, že když jdete s manželkou, takže ona říká, že...
2: Já se bojím vám dopředu, jako napadám.
1: Kolik vám je let?
2: 73.
1: Ano, tak já moc děkuji, protože tohle je jeden z příznaků osteoporózy, na který jsem zapomněla, protože tím, jak se vlastně snižují obratle, tak se jednak snižuje tělesná výška, ale jednak se člověk nahýbá dopředu. To znamená, doporučovala bych přesně to, co jsme říkali té dámě ze začátku, nechat si vyšetřit jednak kosti na kostní denzitu, nechat si udělat snímek třeba i té páteře, začít rehabilitovat a nechat si udělat hladinu vápníku, hořčíku a D-vitamínu a začít to brát. Dokud to jenom začíná, tak to ještě jde zrehabilitovat a vrátit zpátky.
0: Tak držíme palce, ať to dobře dopadne. A děkujeme za tu otázku.
1: A ještě, že máte manželku, to je zajímavá věc. Muži, kteří žijí ve vztahu, tak se dožívají dalšího věku, lépe berou léky a lépe chodí na různá preventivní vyšetření. My si toho všímáme prostě, my ženský.
0: A pouštíme do éteru dalšího s dotazem, kdo pak tam je.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den, tady posluchačka Anna od Hradišťského Hradiště. Paní doktorko, já mám osteoporózu. Brala jsem, jak jsem měla osteopenii, nebo jak se to jmenuje, tak to jsem, to nevím, jak už jsem jaké brala v léky, ale teď, když mám tu osteoporózu, tak jsem vzala Gerosia jednou za měsíc a pan doktor říkal, jestli už to bylo 4 roky, tak už to brát nemusím, jo?
1: Ano.
3: Takže teď beru Dčko, vitamin, Vigantol.
1: Kolik berete? Týdně. To jsou 2000,
3: jednou týdně 20 kapek. Jednou týdně 20 kapek.
1: Jasně. Kapka je 500 jednotek, to znamená, to berete 10 000 jednou týdně, ano.
3: A ten kalcišev mám. A chtěla jsem se zeptat, ještě jak chodím každým rokem na měření kosti, tak dřív jsem chodila na Lačno a teďka už nemusím chodit na Lačno.
1: No, oni se zlepšují jako metody.
3: Zlepšilo se to, ano. A ještě to zlepšilo jako, takže to možná proto to Gerosia už nemusím brát.
1: Může být, ale jenom chci říct, zajímalo by mě, jestli vám třeba nedali ještě nějaký fluoridy, natrium fluoridy.
3: Ne.
1: To zvyšuje novotvorbu kostní hmoty, takže když tak byste se mohla zeptat, no. Se současným podáváním teda kalcia. Léčba trvá od 2 do 5 let, takže uvidíme.
0: Dobrá, děkujeme za to.
1: Díky,
0: ať se všechno spraví,
1: ať se daří.
0: Další dotaz, další telefon, ptáte se na křehké kosti.
1: A máte puštěné rádio, prosím, vypněte ho, prosím.
4: No, pardon, omlouvám se. Dobrý den, tady je Frýsková. Vážená paní doktorko, je mi 83 let.
1: Ano.
4: Mám plnou osteoporózu.
1: Ano.
4: Už mnoho let se léčím. Beru na to teda ten Vigantol taky, ale já jsem sama, jo, takže já se starám o všechno sama. Všechno si musím nakoupit, vyřídit a tak dále. A už to nezvládám.
1: Aha.
4: A paní doktorka mě vyloučila, že nemám brát magnézium, tak jsem se chtěla zeptat, proč?
1: To já nevím, proč ona vám ho vyloučila. Je možné, že jeho hladiny v krevních testech byly vysoké. Jo? V tu chvíli, v okamžiku, kdy máme krevní testy a zjistíme, že něčeho už tam pacient má moc, tak doporučíme to vysadit.
4: Jo, takže... Dobře.
1: Jo, ale máte pravděpodobně paní doktorku, která je pečlivá, protože ne vždycky obvodní lékaři tohleto vyšetřují. Čili gratuluju, paráda. A mohla byste se paní doktorky zeptat na nějaké sociální služby, aby vám někdo pomohl, protože řada zdravotních pojišťoven financuje třeba dovážení obědů nebo těch nákupů a další věci. Zeptejte se na to.
0: Tak to zkuste. Dobře. Další dotaz, další telefon 731 800 900. Kdo tam je?
5: Halo.

0: Ano, jste to vy.
1: A máte puštěné rádio.
0: Taky poprosíme tak stišit, vypnout.
1: Ano, halo, tak halo. Tak, povídejte.
2: No, chci se zeptat. Já měl jsem doporučený od pana doktora na ten D-vitamin brat Uperol, abych nemusel počítat kapky.
1: No.
2: 40 kapek.
1: No, já upřímně řečeno nevím, proč furt se dává Vigantol, což je lék pro děti. Pro dospělé existují preparáty, které obsahují v jedné kapsli 2000 jednotek. Jo? Čili to vlastně místo 4 kapek jedna kapsle a je to. A existují i kapsle, které obsahují daleko víc, třeba 10 000 jednotek.
0: Není to možná tím, že právě ten konkrétní přípravek hradí pojišťovny na rozdíl od ostatních? Kdo ví? Možná
1: já to nevím. To asi každá pojišťovna má jinak. No
0: a dotaz zní tedy?
1: Dotaz zní, ano.
2: No a pak mám další dotaz. Může mě ten Uperol vliv na vidění, na oči?
1: Jo, tak to já nevím, nemyslím si, ale pokud chodíte k očnímu lékaři a ten zjišťuje kataraktu, to je šedý zákal, pravděpodobně.
2: No to mám.
1: Ano, tak ten sám zhoršuje zrak, ale tam to Dčko jako s tím by nemělo souviset.
0: Dobrá, tak snad jsme odpověděli i na tento dotaz. Ještě nás čeká malé shrnutí toho dnešního tématu, ano. Tak rychlý je ten čas, ale to až za malou chvíli v našem pořadu.
3: Okay. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě, dnes na téma křehké kosti. Ještě jednou připomeňme, na koho se obrátit, o co požádat, když máme tyto problémy, paní doktorko.
1: Tak, včasná diagnóza osteoporózy je strašně důležitá. Jak jsme říkali, tak u žen je důležité vlastně na to myslet už kolem 50. roku věku. Čím déle udržujeme sportovní aktivitu a vůbec pohyb a pohybujeme se venku, tím lépe. Léčba by měla být komplexní, dlouhodobá. To vyšetření je osteodenzitometrie, to je rentgenové vyšetření. Další je vyšetření ultrasonodenzitometrie, to je ultrazvukové, anebo u těch složitějších typů kvantitativní výpočetní tomografie, ale tam je větší radiační zátěž. Z krve se vyšetřuje hladina vápníku, hladina fosforu, aktivita ALP, to je jeden z jaterních enzymů, a potom se zjišťuje, jestli člověk nemočí příliš mnoho vápníku, zejména když ho bere, aby vlastně ho nebral a nešlo mu to celé do moče. A pak se ještě zjišťuje alkalická fosfatáza, což je ukazatel kostní novotvorby, případně další látky nebo další věci. To, co je důležité, tak u žen se dělá, pokud je to možné, hormonální substituční terapie, ta trvá 5 až 7 let a pomáhá to, že ten estrogen stimuluje novotvorbu kosti. Berou se bifosfonáty, fluoridy, biologická léčba, vápník, D-vitamin, těch věcí je mnoho, takže prosím, obraťte se včas na své lékaře, ať už je to gynekolog, u mužů to může být obvodní lékař, rehabilitační lékař, lékař, který zná váš zdravotní stav a on vám poradí.
0: Když se vrátím k té zlomenině, kterou jsme začali, tak na co myslet, jak léčit třeba i po tom, co nám sundají sádru, nebo těsně předtím?
1: Dokonce i během té doby, co je ta končetina v sádře, tak my můžeme těmi izometrickými cviky, a jenom abych vysvětlila rozdíl, izotonický cvik je, kdy dochází vlastně k pohybu té končetiny, zatímco izometrický, tam jenom zvyšujeme vlastně tu svalovou sílu, ale k tomu pohybu nedochází. Ano, zatneme správně, Patriku. Takže tohle můžeme dělat už v té sádře a dochází potom k tomu, že vlastně ty svaly tahají za tu kost a pomáhají jí nějakým způsobem novotvořit, zlepšuje se vlastně ta regenerace a je důležité pravidelně dostatečně jíst, protože lidi, kteří jsou znehybnění, tak někdy přestávají dostatečně jíst, takže jináč všechno ostatní dělat podle doporučení doktora.
0: Jestli vám zbyl nějaký dotaz, klidně nám ho nahrajte na záznamník 221 553 770, my se k tomu někdy příště vrátíme. Pro dnešek děkujeme a ještě jeden vtip nakonec, paní doktorko.
1: Jsem s ním.
0: Povídá chirurg sestře. Pro dnešek s operacemi končíme. Odvezte pacienta na patologii.
1: Ne.
2: Veselé a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Podpora nezaměstnanosti nejspíš od ledna klesne. Elektrifikace železniční trati mezi Ostravou a Frýdkem Místkem začne nejdřív za rok. Zítra čekáme polojasno až oblačno a teploty do 28 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Nezaměstnaní nejspíš budou mít od ledna nižší podporu. Ministerstvo práce a sociálních věcí se totiž plánuje vrátit k předchozímu nastavení systému. V prvních měsících by nezaměstnaní dostali 65% předchozího výdělku na místo současných 80. Současná vláda by tak zrušila navýšení, které prosadil minulý kabinet. Od opatření si vládní koalice slibuje úsporu asi 4,5 miliardy korun. S návrhem nesouhlasí odbory a zaměstnavatelé. Snížení podpory je podle nich nelogické. Policejní hlídky začaly na silnicích s kontrolami na konci prázdnin. Zaměřují se na rychlost pití alkoholu před řízením a používáním bezpečnostních pásů a autosedaček. Řidiče kontrolují hlavně na frekventovaných silnicích nebo na rizikových úsecích. Zastavují osobní auta, karavany i autobusy.
3: Tak, dechová zkouška je negativní, za mě všechno v pořádku.
4: Byli jsme v Rakousku, v Itálii, teď jsme končili taky v Rakousku a vracíme se domů.
5: Pana Jiřího zastavila hlídka na dálnici D2 při cestě do Brna. Při kontrolách dávají policisté řidičům i rady, jak dlouhé cesty zvládnout, popisuje koordinátor prevence Miroslav Měchura.
6: Pokud jedou na dálnici nebo se vrací z nějaké další cesty, dostatečně si ji plánovat, mít dostatek paliva, dostatek tekutin nejenom samozřejmě pro sebe, ale i pro zbytek posádky.
5: Hlídky budou na silnicích celý víkend. Hana Novotná, Český rozhlas.
2: Nejdřív za rok začne elektrifikace železnice mezi Ostravou a Frýdkem Místkem. Správa železnice dokončuje majetkové vypořádání i úpravu projektové dokumentace. Správa železnice ale začne hledat stavební firmu nejdřív koncem letošního roku, potvrzuje mluvčí firmy David Kabele.
7: Stavět by se pak mělo od příštího podzimu. Záležet ale bude na schválení upraveného řešení přeložek kanalizace, odvodnění a vodovodů a také odsouhlasení technického řešení přeložek v oblasti řek Ostravice a Morávky. Bez toho nemůže proběhnout stavební řízení. Sport.
2: Kanoista Martin Fuchsa obhájil světový titul na 1000 metrů. Olympijský šampion z Paříže se na šampionátu v Poznani po silném finiši podělil o první místo s Maďarem Pejesem. Celkově páté světové zlato vybojoval navzdory tomu, že startoval v krajní dráze, která měla být kvůli větru nevýhodná.
8: Nedával jsem si to do hlavy, samozřejmě okolo mě spousta lidí říkala spoustu věcí, ale já se to snažil prostě nevnímat. Já jsem si říkal, mám jedničku, takže chci být jednička. Neřešil jsem jiný dráhy, protože jsem to nemohl ovlivnit. Byl jsem vlastně trošku rád, že jsem do finále vůbec postoupil a nebudu si vybírat dráhy, prostě jsem ready jet ve všech dráhách a to jsem ukázal. Počasí.
2: Zítra čekáme na východě ještě zpočátku zataženost doznívajícím deštěm, jinak polojasno až oblačno. Večer začne oblačnost na západě přibývat, nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na jihu Moravy až 28, na horách většinou kolem 16.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D3 ve směru z Dolního Dvořiště na České Budějovice pozor, hned za sjezdem na Kamenný újezd na kilometru 147 narazilo auto do svodidel, provoz vedený jen vpravo do odstavného pruhu. Provoz je zatím slabý, bez kolony, ale brzdí se pod horizontem a na mokré vozovce po dešti, tak jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A teď už je tu Zlatá láska.
1: Zlatá láska.
9: Lásku, o které vám budeme dnes vyprávět, snesl na zem anděl, posvětil Mikuláš a vášeň jí dal čert.
10: 17letý mladík tehdy potkal o 2,5 roku mladší dívku, na kterou si už myslel nějaký čas.
9: Na začátku své city před rodiči skrývali, i když nebylo proč. Brali se proto, že chtěli, a vychovali dvě krásné milující děti.
10: Dnešní příběh o vroucím milování je před zvěstí Vánoc.
9: A tak věřme na zázraky.
1: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Čím jsme starší, tím je náš vánoční seznam kratší. Postupem času totiž pochopíme, že ty nejkrásnější a nejdůležitější věci se koupit nedají.
1: Tak to cítí také Marie a Karel Berkovcovi. Ona už oslavila 70. narozeniny, jemu je 72. Jsou svoji už 51 let.
0: Proto jsme je vybrali a poslali za nimi do Šťáhlav na Plzeňsku našeho laskavého reportéra Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Vy budete Marie.
4: Ano, já jsem Marie.
3: A kde máte Karla? Karel je tady.
5: Dobrý den.
3: Tak moment, já předám květici, to je pro vás.
4: Ježiš, to je ale nádherná. No, to je krásná.
3: Vybrali jsme dobře s hortenzí.
4: No, samozřejmě.
3: Tady to máte hezký. Je, ale vy tu máte i gramofon, budeme hrát nějakou svatební?
4: Svatební zrovna ne, tam jsou nějaký orchestrálky.
3: Máte ráda?
4: Mám ráda a dokonce i jsem našla po dlouhé době čajkovského klavíru, takže to taky miluju. Aha.
3: No a když jsme u toho, Karla se tam pamatuje si, co se hrálo na svatbě?
5: Svatební pochod. No a jo, to už bylo dávno.
3: No o tom si budeme povídat, vážení.
4: To je už 50 let.
0: V 15 letech se mladinká Marie rozhodovala o budoucím studiu.
1: Na vysněnou střední ekonomickou školu se nedostala. Místo toho nastoupila alespoň do ekonomické třídy střední zemědělské školy v Blatné.
0: Z praxe ale byla nešťastná a rozhodla se utéct a vrátit domů.
1: S několika týdenním zpožděním ji nakonec vzali na dopravní průmyslovku v Plzni.
0: A jako by to naplánoval osud. Do stejné školy, ale o 2 roky výš, totiž jezdil vlakem z domova i Karel. A protože se znali ze vsi, začali jí pomáhat s doháněním promeškané látky.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: A teď bych řekla, jestli můžu, kdy přišel ten den D. Do té doby jsme samozřejmě byli kamarádi. On mi pomáhal prostě s učením ho dohnat, protože látka mi byla absolutně neznámá z té školy. A přišel 5. prosinec 1970 a byl Mikuláš a čerti. A pro mě přišla moje kamarádka a říkala, pojď, budeme se na ně podívat, jak chodí prostě po těch dětech. No a najednou jsme potkali manžela s jeho kamarádem. No a tak jsme prostě chodili ve 4. No a on najednou říká, že já už musím běžet domů, už je moc hodin. Tak my jsme ho šli doprovodit a najednou ruka byla v ruce. A když jsme říkali ahoj, tak jsem dostala první pusu.
5: Tak jsem jí dal pusu a utíkal se na vlak.
3: On vám dal pusu a utek v podstatě.
4: V podstatě ano. A nechal mi tam stát takovou, že jo, rozhozenou, protože přesto, že se mi líbil, tak to bylo něco takového nečekaného.
3: A co jste si říkala?
4: No, v myšlenkách samozřejmě mi bylo necelých 16 let. Takže takový ten zamilovaný pocit, no a prostě pořád jsem na něj musela myslet. A v pondělí, když se jelo do školy, tak on přišel do vlaku, sedl si vedle mě, vzal mi kolem ramen a dal všem najevo, že k sobě patříme.
3: Toto vzalo rychlý spát. Jaké to bylo, když vás vzal za tu ruku?
4: No samozřejmě takový to, ten krásný pocit, takový to teplo, jak dneska říkají mladý motýly v břiše. Prostě byl to velice příjemný. No. Od toho okamžiku, když to tak vezmu, jsme se od sebe vlastně ani nehnuli. Protože ono to mělo ještě takovej trošku podtext, že on, my jsme oba dva teda chodili do tanečních a on se svojí taneční partnerkou, tak v podstatě v té době chodil. A ona s náma v tom vlaku jezdila. Takže jsem se bála toho okamžiku, co nastane, nebo spíš jsem byla zvědavá, jak se k tomu postaví. Jo?
3: Kamarádka nebo Karel?
4: Karel, kamarádka se k tomu postavila tak, že jsme spolu 20 let nepromluvili a pak z nás byly nejlepší kamarádky a scházeli jsme se každý měsíc v Plzně na kafíčku no, a prostě podobně. Ale začátek nebyl příjemný.
3: Popište nám Marušku tehdy ve vašich očích. Jak vypadala?
5: No zkrátka, líbila se mi, jak jsem říkal už na začátku. Měla delší vlasy, jako na půl blondýna, sympatická. No zkrátka se mi líbila, no. Tak to jak bylo na postavu, tak na všechno možno.
3: Maruško, čím vám imponoval Karel tehdy?
4: On byl v podstatě, se říkalo, že jeden z nejhezčích kluků v okolí a opravdu byl.
3: Kdo to říkal?
4: Říkali to ty ostatní děvčata. Na rozdíl od dneška byl černej, vysoký, štíhlej, hrál házenou, takže sportovní postavu. A trošku, i když v té době se ani nevymykal tím ostatním chlapcům, jo? Protože dneska, když poslouchám, jak se baví mládež, tak tam on prostě nepatřil, jak říká, takový kultivovaný chování. Což už měl z domova, protože u jeho rodičů maminka nechodila do práce, celý život byla doma, starala se o rodinu a mně se u nich strašně líbilo to, že když přišel jako otec, tak jsme si všichni museli sednout kolem stolu a povídali jsme si, co jsme za ten den kdo prostě jako prožil. Jo, co bylo dobrýho, co bylo špatného, když tak se poradilo, nebo mi se tam líbila ta komunita, nebo jak bych to řekla. Jo, že prostě k sobě všichni tak nějak tíhli a hezky. A moje maminka vždycky měla takové řečení, když si někoho najdeš a budeš s ním mít pocit, že s ním už můžeš zůstat dál, tak si všímej, jak se chová ke svojí mamince. Tak se bude jednou chovat k tobě. A svoji maminku on měl celý život strašně rád. Takže a myslím, že nejenom jí, ale i mě a má sestru, o kterou se stará dodnes. Prostě byl takovej jako...
3: Pro rodinu.
4: Pro rodinu a bylo na něj hlavně spolehnutí. Když byl nějaký problém, tak jsem věděla, že ho určitě nějakým způsobem vyřešíme a že od toho nepůjde pryč.
0: Jejich vztah sílil. Po Karlově maturitě všichni očekávali, že bude jako jedničkář pokračovat na vysoké škole.
1: On si ale postavil hlavu. Nechtěl odjet na studium do Žiliny a opustit svou lásku.
0: Zůstali tedy spolu, ale záhy dostal povolávací rozkaz na vojnu.
4: A ten den pro mě byl něco prostě příšerného, takové jako... No, myslela jsem si, že skončil svět a asi dva dny před tím, než na tu vojnu odešel, tak došlo k tomu, že došlo k velkému zblížení mezi námi dvouma a kdy jsme si slibovali, že spolu zůstaneme a ještě moje maminka se nečekaně vrátila z práce domů, protože tento akt se odehrál u nás. Takže to bylo docela dost takový ještě vzrušo k tomu.
5: No, tak jsme to nějak uhráli, jo. Nenechali jsme na sobě něco znát, že bylo, jo. A mami to jako přišla mlčky, jakože jsme tam byli sami a bylo to v pohodě.
4: Takže to byl takovej ten... okamžik, když jsme už věděli, že prostě spolu budeme.
3: Pro vás ale to byl akt loučení. Vy jste vlastně dokázal tím rozhodnutím, že nebudete pokračovat na vysoké škole tu lásku k té Marušce, ale na druhou stranu muselo nastat to loučení kvůli vojně. Co ve vás se odehrávalo? Co se děje v chlapecké duši, když ví, že odejde daleko, tu Marušku tady nechá a hoří asi láskou?
5: No... Bylo to, prakticky já jsem narukoval do Popradu, takže to bylo daleko, že jo. Takže ty večery tak byly smutný, by se dalo říct. A prakticky každý druhý den já jsem vzal dopisní papír a psal jsem víceméně dopisy. Lásky plný. Protože jenom mezi chlapama, že jo, takže to v tom přijímači to nebyl med v tom roce 73, kdy se narukoval.
3: Co jste v nich psal?
5: Že mi velmi chybí, no a že se těším na její odpovědi, jo, na dopisy, který dostanu, protože jsem věděl, že když ten dopis dostanu, takže tam nejsem sám. Že někoho mám a na kterého se můžu spolehnout a myslet na něj.
1: Během vojny si vzájemně napsali asi 400 dopisů. Bylo v nich tolik lásky.
4: Kaňko, píšeš, že jsi se do mě zamiloval. Jestli je to pravda, tak jsem tak šťastná jako žádná jiná. Tak brzy napiš, budu se moc těšit, líbá tě tvá milující Máša.
5: Má nejdražší Mášenko, předem ti moc líbám a myslím na tebe, kudy chodím. Miláčku, je mi moc smutno, protože tě moc miluju, tak pa, pozdravuj doma a na brzké sledání se těší tvůj věrně milující Kájík.
0: Jak napsal Anton Pavlovič Čechov, milovat a být milován, to je nesmírné štěstí.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
6: Ty spíš, ponorená do snu, čo blúdia sem a tam. Je noc a padá dážď, iba ja tu bdiem a rozmýšľam. Aj o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smieš. I čoho sa bojíš? Si taká, po akej som už dávno túžil. Múdra, nežná, prosto moja žena.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh patří manželům Marii a Karlu Berkovcovým ze Šťáhlav.
2: Zamilovali se do sebe na Mikuláše roku 1970. Za dva roky Karel maturoval a v roce 1973 nastoupil na vojnu.
1: Mladinká Maruška za ním po celou dobu jeho služby v Zeleném jezdila vlakem na režijní jízdenky ze školy.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: A potom mi všichni říkali, že jsem si ho vyjezdila. Jo, jako.
4: Karle, tohle by asi málo která dívka udělala. To, že jezdili za chlapci, viděli se občas, ale týden co týden, to je láska jako trám. Byl to pro vás důkaz lásky?
5: Byl. Byl, protože jsem se i těšil, že se uvidíme. Prakticky v dopisech se to všechno neobsáhlo, že jo. Ale co se děje tady v Srbě, v Nepomuku, že jo, co, jak se to žije, jak se tady mají, toto, tak to si tak nějak.
4: Jaký byl návrat z té vojny? Byl to pro vás zlom, že jste začali o něčem uvažovat, že ten vztah postoupí, někam to posunete, nebo to přivítání, jaké to bylo?
3: Ne. My totiž na té vojně, tak oni potom manžela přeložili do Berouna. A tam, když dodělal jako tu podůstojnickou školu, a v Berouně začal dělat velitele čety. Takže toho času už měl poměrně mnohem a mnohem víc. A já jsem do toho Berouna jezdila opravdu tenkrát. Jednou týdně určitě, někdy jsem se odpoledne sebrala z práce a protože rychlíkem jsem tam byla za chvilku. No a přišla zima a my jsme najednou začali strašně závidět těm lidem, co jsou doma, že jsou v teple a my jsme mrzli prostě venku a chodili jsme od hospody k hospodě, jo, protože tam jsme si sice dali čaj, ale jako to. A začali jsme jim to strašně závidět. A nevím, jak nás to prostě napadlo, jsme si prostě řekli, že se vezmeme. Ještě na té vojně. No, ale problém byl v tom, že když za ním přijeli jeho rodiče, tak z toho byli docela dost prostě jako nervózní, protože proč? Brát jsme se nemuseli, těhotná jsem nebyla, prostě to, ale my jsme to strašně chtěli. My jsme chtěli být spolu.
5: No, to jsme do toho praštili. Takže se udal termín, jo, kdy jsem měl jako volno, no a vyšlo to na 14. prosince.
2: Psal se rok 1974. Věděli, že chtějí jít dál společnou cestou. Věřit si, odpouštět a mít se rádi.
1: A tak byla svatba. Čím ta sláva v Nepomuku začínala?
3: Ten byl hodně, hodně zmatkovitý, protože když jsme přijeli na městský úřad a už jsme všichni vystupovali a můj tatínek byl takovej plašan, ale takovej jako, no všichni ho prostě milovali, jo, jako to. Tak on vystoupil z toho auta, takhle jsme se chytli, že půjdeme prostě na výbor.
4: Nabídl vám rámě tady?
3: Ano, a najednou někdo řekl, my jsme zapomněli výslušku doma pro ten městský úřad. Tatínek neletnil, skočil do auta a odjel. A už šla matrikářka, už musíte, už jako je čas, a já jsem neměla otce, jo. Takže tam byl takový určitý prostě zmatek.
4: Chvíli čekání.
3: Jo, nakonec tam ten den, myslím, byly asi 3 svatby, takže jedna chvilinku počkala teda, no.
4: Karle, jaká byla Maruš nevěsta? Jak vypadala?
5: Krásně. Tak to opravdu nemá slov. Stačí jenom krásně. byl to hezký den.
4: Vy jste z toho ještě teď dojatý, co?
5: Na měko. Protože byl to vlastně krok do nového života.
4: Vybavíte si, jaké šaty měla?
5: Vybavím bílý závojíček, toto, tak to opravdu.
4: Jaký byl ten první polibek, manželský?
5: Vychutnal jsem si ho.
4: Byl to pro vás den, že jste v tu chvíli pochopil, teď už si beru Marušku, bude moje, jak se říká, na věky?
5: Byla to radost. Vysloveně, že konečně už jsme spolu a když někam spolu půjdeme, nebo když za mnou přijde, že jo, tak, že už se nemusíme otáčet na další lidi, že, jo, že vlastně jako manžele, tak máme dveře otevřený, kamkoliv přijde.
4: Byl jste na ní hrdý?
5: Byl.
3: A tenkrát se chodilo přímo k fotografovi do ateliéru a trvalo to strašně dlouho, to focení, takže všichni už byli hladoví. A my jsme teda obřad měli v Nepomuku a svatbu jsme měli v Elnářích, což je mezi Nepomukem a Blatnou. Tam byl takový sympatický hotýlek a tam jsme i potom měli svatební noc. A do dneška se tam vždycky jedeme podívat na oběd nebo na večeři, jako když to jde zrovna v ten den. Takže svatba byla bujará. Když si představíte 100 lidí takových těch venkovských, měli jsme venkovskou hudbu, pána s housličkama a harmoniku. Ale co ty dva dokázali prostě udělat za atmosféru, a teďko i ty všechny ty tetičky si dali o to jedno pivo víc a tak byl takový rozverný, všichni zpívali, jako bylo to úžasný. A moje maminka byla celý život taková hodně puritánská, jo. Tak nezapomenu na to, že když jako jsme se rozloučili a my že jdeme na ten náš pokoj, tak Karel ještě tajně, aby to nikdo neviděl, vzal flašku, už nevím, vína, šampaňského, nějaký chlebíčky a odnes to na ten pokoj, aby to nikdo neviděl. Nevím už proč, s náma šli všichni jako před ten pokoj, to řekl, prostě nechápu proč. A moje maminka pronesla památnou větu. Jestli se do 9 měsíců něco narodí, tak já to nepřežiju.
4: Přijde ta svatební noc, byla?
5: Byla svatební noc, pochopitelně, že byla, to musí být, že jo, ale bylo to, rádově by se dalo říct, co člověk z vojny, že jo, tak nějak, ale dopadlo to všechno v pohodě, takže.
4: Co tím chcete říct, byl jste tak natěšený, že to proběhlo rychle?
5: No, i tak by se to dalo říct a možná, že to nebylo jenom jednou.
4: Jaký byl? Byl rychlý, něžný, jaký byl?
3: Samozřejmě, že ano, i když ta poslední věta té maminky tam byla znát. Takže to bylo takový, jako, aby opravdu se nic jako nestalo. A takže jsme si tu noc užili tak, jak jsme si ji užít měli se vším všudy. No a syn se nám narodil v roce 76, takže 2 roky po svatbě.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
1: Zlatou lásku prožívají manželé Marie a Karel Berkovcovi ze Šťáhlav.
2: Jakoby si na konci roku 1974 řekli slova básníka Vítězslava Nezvala. Láska je vzácné koření a my ji máme. My jsme svoji.
1: Přišly obyčejné manželské dny. Jak se ti dva po svatbě cítili? Změnily se jejich city? Ochabla prvotní zamilovanost?
3: Řekl bych, že naopak to sílí. A sílí to v tom, že prakticky potom přijdou děti, že jo? A ten vztah se úplně otočí, že už jsou tady i nějaké rodičovské povinnosti vůči potomstvu.
4: To, že budete mít děti, bylo plánované, rozhodli jste se, nebo to přišlo nečekaně?
3: Ne, přišlo to nečekaně. Plánovali jsme, že teda chceme mít děti, pochopitelně, ale nějak jsme se na to nesoustředili, že jo, tak to, když to přišlo, tak to přišlo.
4: Jaký to pro vás byl ten pocit, když ten syn přišel na svět, najednou jste nejenom holka, žena, manželka, ale už i máma?
5: No, je to strašně krásný pocit. Snad asi ten nejhezčí, který vůbec v životě může ženská prostě prožít.
4: Co to s vámi jako s chlapem udělá, když se narodí syn?
3: No. Já to nedovedu popsat. No, je hrdej ten pocit, že opravdu něco tady po něm zůstane. Asi tak.
4: Že se v něm trochu vidíte, že pokračuje.
3: Že pokračuje ten rod. Přesně. Přesně tak. A je to pochopitelně, ta mužská jistnost je tam, že je to vlastně chlap. Že to bude chlap.
4: Myslíte si, že i proto na tom světě jsme, aby jsme ten život dali dál?
3: Určitě. Určitě, jo. A je třeba to života svážit.
1: V roce 1976 se jim narodil syn Karel a o 4 roky později Roman.
2: Jedno španělské přísloví říká, kde je láska, je také bolest. Tu pocítili Marie s Karlem ještě jako mladí manželé. Prožili strach o svého mladšího syna.
5: Ten se jmenuje Roman a když mu byly, teď nevím, 3-4 roky a já jsem jim šla dělat snídani a oni byli oba dva ještě v pyžámkách, tak jsem jim tam odnesla věci a říkám, kluci, oblečte se a budeme snídat. Na balkoně jsem měla nějaký prádlo, takže vidíte, že ten byt je malý, takže jenom z té kuchyně jsem přišla na ten balkon sebrat to prádlo a najednou strašný křik, tak jsem vyběhla a na chodbě ležel ten mladší jak fangle, hořel. Protože my jsme od jakživa měli léky, nože, všechno vysoko, že jo, nesmí. A já jsem šla a tenkrát neexistovaly žádné varné konvice, normálně pískací konvice, takže jsem zapálila pod tím plynem. Osud, nebo já nevím, jak bych to řekla, já jsem ty sirky nechala ležet na tom mycím stole. A teď on tam přišel do té kuchyně a najednou viděl to zakázaný, to, co nesmí, tak si to vzal a začal to škrtat a škrtal si to proti sobě a měl po bratrovi pyžámko, takže ta vazba už byla řídká, takže to opravdu chytlo jako papír. Já jsem po něm skočila, začala jsem to na něm dusit rukama. Kája, ten starší, běžel pro hrnec a polejval ho vodou, což jsme udělali hrozně špatně. Jo, jenomže jsme to tenkrát nevěděli. Jak jsem ho, ten oheň dusila těma rukama, tak jsem mu to vlastně dávala dovnitř. Jo, jako do hloubky. On byl popálený jako na bříško, na prsou a do půlky rukou. Začala jsem křičet. Ten starší běžel pro sousedku nahoru, která k nám chodila velice často. Takže ten byt dobře znala a byla duchopřítomná, takže z něj okamžitě začala ty věci prostě strhávat. Vzala, tenkrát nebyly žádný, to byly klasický prostě radla, že jo, jako vzala prostě radlo, zabalila ho do toho prostě radla, strčila mi ho do ruky a zařvala, jeď. Jo, já se o toho Káju, jako o toho staršího postarám. Tak jsem sedla do auta, jela jsem na tu brigádu, kde byl manžel a otevřel to auto, beze slova skočil, jel možná 150, tady odtaď do Plzně, jako jo, prostě okamžitě to, tam plná čekárna lidí a jak vidíte, manžel je spíš takovej hodně zpátky a prostě to v tu chvíli rozkop dveře u té ordinace a jo, aby toho kluka, on byl úplně černý. Úplně prostě černý. To byl poslední okamžik, kdy jsme ho viděli.
3: Ani nevím, jak jsem jel zpátky do šála. Jo, to si vůbec nepamatuju, protože jenom myšlenky byly na toho kluka. To strach. A hlavně, aby to všechno dobře dopadlo.
5: Já jsem tam telefonovala po půl hodinách a byli na mě docela i zlí a prostě říkali, volala jste před půl hodinou, co se asi může změnit. Já jsem říkala, nezlobte se, já budu volat třeba po 5 minutách, ale já potřebuji vědět, že bude žít. Já jsem si to dávala za vinu, jo, že jsem nechala ty zápalky prostě na tom stole. No a oni mi akorát řekli, nevíme, máme připravenou helikoptéru do Prahy na popáleniny a jestli to bude k životu, to zatím vám nedokážeme říct. No a pak jsme ho neviděli 3/4 roku. To bylo v době, dneska to ty maminky a ty děcka mají jednodušší, že dneska by ta máma s tím dítětem byla. Tenkrát to neexistovalo. Všichni svatý zřejmě stáli při nás a takže on se z toho dostal. Dobře, teď jsme ale přišli po 3/4 roce, kdy oni řekli, že už si ho můžeme odvést domů. Zavolal si mi primář a řekl mi, paní Berkovcová, já jenom připravte se na to, že on vás nepozná. Jo, on vlastně 3/4 roku ve 3 letech neviděl matku a prostě to. A on vás zřejmě nepozná, ale všechno se napraví, ale buďte statečná, trpělivá a jako prostě to.

0: běžel ke mně a křičel, maminko, maminko. Jo, jak se prostě bál, že si ho tam zase nechají a v tu chvíli...
1: Se rozeběh za to mámo.
2: I s vámi to hnulo asi.
1: Určitě. Ještě teď.
2: Je tohle důkaz lásky podle vás?
1: Určitě je. Určitě je. A vzájemného porozumění.
3: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: O svém 51 let trvajícím manželství nám dnes vyprávějí Marie a Karel Berkovcovi.
2: Prožili toho spolu opravdu hodně.
1: Zaslouží si od nás malý dárek, kterým za nás předá kolega Patrik Rozehnal. Přivezl jim dva zlaté hrnečky zlaté lásky.
3: Krásně, hrnečky miluju, jak jste se všimli, mám ráda. Je nádherný. Takže paní Carmen i panu Petrovi Koskovi moc děkujeme.
4: Děkujem.
5: Pozor, to není všechno. Zavřete oči. Teď už je můžete otevřít.
4: Rádio.
5: Digitální.
4: Digitální. Jo.
5: Velký, pořádný, ať nás můžete poslouchat.
3: O, to je krásný. Nádhera.
5: Co si na tom pustíte jako první?
4: Tak rád poslouchám. Konkrétně od 4 hodin. Homoriádu. A na rádiu je mám Rádio Plzeň nastavenou. Takže...
5: Tak to se uslyšíme.
4: určitě jo. To sleduji jako pravidelně, tu Homoriádu. Děkujeme moc.
3: Děkuju moc ještě jednou.
2: A teď pro ně máme malý manželský test.

0: chceme zjistit, jak se za více než půl století mohou dva lidé poznat, pochopit a odhadnout, co ten druhý udělá, co má rád a jak vnímá lásku.
1: Patrik Rozehnal jim oběma položil stejné otázky, ale zvlášť, aby se neslyšeli.
0: Jak to dopadlo, uslyšíme všichni teprve teď.
2: Co si myslíte, že na vašich rukou vaše žena obdivuje?
3: No, těžko říct. Jestli prsty, jejich šikovnost, těžko říct.
4: Mám ráda jeho ruce, protože jsou takové, jak bych to řekla, vypěstované z toho sportu, z té házený. Mám takový pocit, že mě udrží vždy ty ruce.
2: Co vám dal poprvé k Vánocům, těm prvním, co jste měli spolu?
4: K prvním Vánocům, to si pamatuju úplně přesně a mám ho skovaný do dneška, byl zlatý medailonek.
3: Byl to zlatý řetízek a jako znak ryb.
2: Kdo u vás drží nebo držel kasu?
3: Pochopitelně manželka. Bez řečí.
4: Samozřejmě já.
2: Nechává vám něco?
3: Jo, pochopitelně si o to musím poprosit.
2: Jakou dovolenou jste si nejvíc užili?
3: Tak v Bulharsku.
4: Bulharsku.
2: Za co žena nejvíc utrácí?
3: No tak je to na nás vidět, tak hodně utrácíme teda za jídlo, pochopitelně. No a nějaká ta paráda tam musí být.
2: Za co nejvíc utrácíte?
4: Za dobrý jídlo.
2: Jakou barvu máte nejraději?
4: Já těch barech mám ráda hodně, ale takovou tyrkysově modrou.
3: No, já si myslím, že růžovou.
2: Jak chodíte nakupovat?
3: No, nechodím, jezdím autem.
2: Spolu nebo sám?
3: Zpravidla sám.
4: Chodíme z 90% společně nakupovat.
2: Kdo koho škádlil pod peřinou?
4: No, já si myslím, že to bylo vzájemný, že jeden začal a druhý pokračoval.
3: Podle situace, tak spíš se přikláním, že by to byl člověk. Že bych to byl já jako chlap.
2: Jak jste svou ženu objímal třeba, když byly chvíle potřeby jí dodat nějakou sílu? Jaký je váš stisk, vaše metoda?
3: Takhle, no, moje metoda byla, že se jim teda obejmul a víceméně jako jsem si položil hlavu na svý rameno a zmak jsem jí a podobně.
4: Nevím, jestli by se mu to líbilo, když to teď řeknu, takový medvěd. Protože on opravdu tu postavu měl vždycky vypracovanou z té házený a jak byl zvyklý na ten, že musí mít ten stisk, jo, jako na ten míč a tuto, tak to v podstatě provozoval i v tom obejmutí mě.
2: Kdybyste měla básnicky popsat jeho oči, jaké jsou, nebo co se v nich zračí, co v nich vidíte?
4: Očima modré nebo do modrá a mluví očima. Já přesně vím, kdy co chce říct, znám ten pohled, kdy má pocit, že by mi měl pochválit, taky znám ten pohled, takže očima mluví.
2: Kdybyste měl popsat její oči, jaké jsou, co se v nich třeba zračí, co v nich vidíte?
3: Tak vidím v nich jiskru a myslím si, že i barva očí a její postřeh je jako nenahraditelný.
5: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
1: Jak kdo si chytrý řekl, jen pohled z očí do očí vydá za všechna sladká písmena.
0: Mají Marie s Karlem pro nás ostatní nějakou radu? Co je v manželství tím nejdůležitějším?
3: Tak určitě by to muselo být vzájemné pochopení, vzájemná důvěra a láska mezi osobami.
4: Já si myslím, že tam je důležitá tolerance a musí se ty lidi poslouchat jako vzájemně a pochopit, když tomu druhému třeba vidí, že je mu smutno, nebo tak s ním prostě říct, hele, jestli chceš, řekni mi, co tě trápí, jestli tě můžu pomoct, jestli ne, tak nemluv. Jo, jako mluvit a prostě mluvit, pokud ten druhej teda jako chce. A určitě si myslím, že ty mladí, oni sice dneska říkají všichni, že jako ta naše generace, že ne, ale myslím si, že nejsou zkažený a že tam ta láska mezi nima taky probíhá tak, jak prostě probíhala u nás.
2: V tomhle věku vašem je čas na to ještě chytnout se za ruce, pohladit toho druhého třeba?
4: Máme takový rituál, který vypadal trošku jako, že to, my jsme nikdy neusnuli. Teďko se to trošku změnilo díky tomu zdravotnímu stavu, ale nikdy jsme neusnuli, aby jsme se nedrželi za ruce. Opravdu. Jako, když jako to tak manžel vždycky prohlásil. Pacinku. A pak jsme usnuli. A zrovna tak ještě další věc je, teď už v našem věku nebudu mluvit o nějaké vášni nebo prostě jako to, ale můj muž by mi nikdy nedovolil, abych byla v jiné místnosti, jako spala. Hodně našich známých má každý svoji vlastní prostě ložnici a my do dneška prostě máme jednu společnou ložnici, byť jsou to někdy takový to, problémy nebo to a třeba špatně spíme, takže můj muž hrozně čte a rád čte, takže třeba se zbudí v 2:30 a do 4 hodin si čte při lampičce a mě to nevadí. Jo, prostě, že musíte být tolerantní a že si nedovedu představit, že bychom každý žil prostě odděleně někde jako v jiné místnosti.
2: Tenhle rituál, je to tak, že potřebujete tu Marošku chytnout za ruku? Nešlo by bez toho usnout?
3: Nešlo by bez toho usnout a nešlo by ani, když ta druhá postel by byla prázdná.
2: Já mám z vás takový pocit, a klidně mě opravte, jestli se mýlím, ale že Karel, byť je to chlap, tak v sobě skrývá takovýho nějakého něžného kluka, možná trochu zranitelného. Je to cítě, který občas se to trochu bojí z toho chlapského hlediska dát možná někdy najevo, ale dá. Maruška zase je taková ta silná, o kterou se i ten Karel může občas opřít, která někdy třeba i rozhodne, když je to potřeba, když Karel se třeba k tomu nemá. Pletu se nebo je to jinak?
4: Ne, určitě, teď jste to řekl úplně výstižně, přesně takhle to je. Je to jako skládačka. Jo, že prostě zapadáme ve všech těch různých činnostech, myšlenkách a tuto, že nám to zapadá, že se to krásně slouží.
2: Našel jste v Marušce ten správný dílek svého života?
3: Našel určitě jo, určitě jo. Proto taky už táhneme ten 52. rok společného života.
4: Je prostě jako takový poctivý. Já si myslím, že se snad ani do dnešní doby nehodí. A je strašně ohleduplný i k ostatním lidem. A v podstatě se mu, jako bych mu chtěla poděkovat za to, co pro nás právě za celou dobu udělal a opravdu toho nebylo málo. A čím jako stárneme, tak zjišťujeme, že ten druhý je pro toho druhého důležitý. Máte komu co říct, víte, že bude problém, budeme mít obavy o některého syna a budeme tu lásku, teda ne tu lásku, ale tu obavu nebo prostě prožívat spolu a můžeme se o tom bavit a podporujeme se tím, že neboj se, ono to dobře dopadne, jo, nebo prostě to. Takže v tom je pro mě hrozně důležitý. Prostě si nedovedu představit, že jednou přijde a on přijde ten čas, že jeden z nás tady nebude. Bude to hodně, hodně smutný, ale ten život za to stál. Jako, bylo to hezký a...
2: A to je asi ta láska?
4: Já myslím, že ano.
2: Milujete ho?
4: Já si myslím, že pořád ano.
2: Jak moc jí milujete?
3: Tady těžko s něčím srovnávat, protože láska je jenom jedna a... Takže jako... Ta láska především.
2: Milujete jí?
3: Pochopitelně, pochopitelně.

0: Marie a Karel Berkovcovi pochopili, že láska je jako dech. Není vidět, ale nemůžou bez ní žít. Láska je objímá jako něžný šál, chrání, hřeje a dává pocit jistoty.
1: Jak to napsal François Mauriac, milovat někoho znamená být jediným, kdo hledí na zázrak, jenž je pro ostatní neviditelný.
0: Nezavírejte lásce dveře. Na světě jsme jen jednou a až z něj budeme odcházet, s láskou a něhou to bude příjemnější.
1: To už ve svém věku dobře ví Carmen Majerová.
0: I Petr Kostka.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek, v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas, zprávy.
2: Po téměř 80 letech budou exhumovány ostatky Jana Masaryka. Nový přivaděč k dálnici D3 zrychlí dopravu na Lipno a uleví od tranzitní dopravy okolním obcím. Zítra čekáme polojasno až oblačno a teploty do 28 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Historici a vyšetřovatelé na začátku září exhumují ostatky Jana Masaryka. Českému rozhlasu to potvrdili zdroje blízké vyšetřování. Exhumace má pomoct s vyšetřováním Masarykovy smrti. Tu už skoro 80 let nikdo nedokázal objasnit.
3: Při jméně jež nosím, prohlašuju vám slavnostně, že boj vyhrajeme a že pravda zvítězí.
4: Tak zahájil Jan Masaryk rozhlasové vysílání z Londýna během druhé světové války. Ministrem zahraničí zůstal i po komunistickém převratu v roce 1948. Jen o dva týdny později byl ale za dosud nevyjasněných okolností nalezený mrtvý pod okny Černínského paláce. Naposledy případ v lednu otevřelo městské státní zastupitelství, říká jeho mluvčí Aleš Cimbala.
5: Jsou nyní prověřovány další nové poznatky a indicie, které se k předmětné věci objevily.
4: Exhumaci vítá badatelka Václava Jandečková, která je přesvědčená, že Masaryka někdo zavraždil.
6: Pokud by tam byla střelná rána nebo poranění prostě nad zatím pravým uchem, tak by mohla být třeba i kulka ještě v hlavě.
4: Exhumace by tak podle Jandečkové mohla vyvrátit dobová tvrzení o sebevraždě. Adéla Burešová, Český rozhlas.
2: Ředitelství silnic a dálnic dnes otevřelo nový přivaděč z dálnice D3 na Český Krumlov. Víc než 3 kilometry dlouhý úsek za 400 milionů korun zkrátí cestu z Prahy na Lipno. Pro obyvatele okolních obcí znamená klidnější dopravu, říká generální ředitel ředitelství silnic a dálnice Radek Mátl.
7: Velmi důležité je odvedení té tranzitní dopravy od dálnice D3 směrem na Český Krumlov z Dolního Třebonína a zmizí vlastně i z těch míst 1/39 Kamenný Úvěz a dalších míst, kde ta doprava dlouhodobě jezdila mezi Českými Budějovicemi a Českým Krumlovem a řidiči věřím, že dneska budou jenom využívat de facto dálnici D3 a nový převaděč.
2: V Hradci Králové začaly královské slavnosti. 9denní kulturní program navazuje na tradici slavností královny Elišky a propojuje několik dosud samostatných městských akcí. Návštěvníci uvidí víc než 100 různých představení, včetně koncertů, pouličního umění, historických trhů nebo soutěžních letů 5 horkovzdušných balónů.
0: Počasí.
2: Zítra čekáme na východě ještě zpočátku zataženo s doznívajícím deštěm, jinak polojasno až oblačno. Večer začne oblačnost na západě přibývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na jihu Moravy až 28, na horách většinou kolem 16.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D3 z Dolního Dvořiště na České Budějovice pozor, hned za sjezdem na Kamenný Újezd na kilometru 147 narazilo auto do svodidel. Následky blokují už jen levý pruh. Je to bez kolon, ale brzdí se na mokré vozovce, tak jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: To byly poslední dnešní zprávy a teď už začíná Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
8: Buďte vítáni, dámy a pánové, to se vám tak stane. Zrovinka nedávno jsem pro vás vybíral něco ze starších záznamů s Milošem Kopeckým a pan Karel Votruba z Jižních Čech mi napsal, jak ho to celé pobavilo a že se tak už dlouho nezasmál. No a jestli bych s panem Kopeckým jako projednou neměl ještě něco v podobném duchu, tak samozřejmě, že mám. Taková přání přece nelze odmítnout.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Miroslav Horníček, tedy alespoň na úvod společně s Milošem Kopeckým, protože hosty našeho divadla budou dnes především velké zahraniční hvězdy. Například z Itálie bude řeč o herečce paní Sofii Lorenové, nebo ze Slovenska se dostaví pánové Milan Lasica a Julius Satinský. V jejich druhdy tak populárním pořadu, vlastně takové společné jevištně televizní talk show Kto si je za dverami?
2: Já vás znám z doslechu. Víte?
3: Ano? A co jste počuli?
2: To nejhoroucnější. Aha. Já se musím představit. Kopecký. Divadelník Kopecký. Ovšem, pánové, dovolíte mi upřímné slovo. Já jsem si vás představoval trošičku jinak.
3: No, a
2: řekl bych, méně ošuntělé. Přece jen drobátko inteligentnější. Pánové, vy jste si mě pozvali, Jářku, proč? No. Jako chcete se blejsknout, že mě znáte, nebo naopak chcete vyniknout?
3: Pozrite se, já vám to povím takto. Já kdyby som se chcel blisknout, tak si nepozovem vás. Však já si pozovem někoho úplně jiného. No, teda, radšej...
2: Nemenovat.
3: No právě jsem si myslel.
2: Proč jste sem přišli vy? To je jiná píseň. To je má povaha. Já jsem strašně slabá povaha.
3: Aha.
2: Já jsem to ze svým způsobem lehký muž. Já nedovedu říct nikomu ne.
3: Vy nedokážete povedat nie.
2: Ne.
3: Mohl bych som vám požičať 5 000?
2: Jo. Naozaj, nevie povedať nie. Na mou duši, já musím pít, abych nebyl tak povolný. Já musím pít, aby ten charakter dostal tvár a páteř a nějaké kostru, aby dostal.
3: Ale když vy, keď si trošku vypijete, tak získáváte charakter.
2: To, co ostatní mají ve stavu střízlivém.
3: V tom případě si vás dovolujem ubezpečit, že jste tu mezi samými charakternými lidmi.
2: Někdo mě psal, že si budeme povídat ve třech.
3: Někdo vám písal. A to jsem bol já, my to máme podělené, já vím písať.
2: Ano. Já celé dny čítám. Není to vidět. Já jsem předpokládal, že v tom případě tak si budeme mít víc, řekl bych, intimního prostředí.
3: No já bych se mohl zavolat nějaké...
2: Ne. Abych vám řekl upřímně, já vám to řeknu na rovinu. Já bych se chtěl trošku uvolnit, jo?
3: No ale to byste sám mal, protože působíte trochu krčovitým dojmem.
2: Já si, jestli dovolíte, rozepnu to sako.
3: Ale len sako, ano.
2: A trošku uvolním, pač. Zapnutých sak, to mám na jevišti, to mám pořád. Upnutá saka, perfektní obleky, já celý život hraju. Elegantní, šaramantní, mladíky z nejlepší společnosti.
4: No ale to bylo ještě vtedy, když se nosili kajzerovky.
2: Já pro vás něco udělám, já jsem to jako neslyšel, jo? Já hraju lidi z high society. Jestli víte, co tím slyšíš. Pánové, už jste hráli někdy s noblesou lidi z vyšších kruhů?
3: No, sice bez noblesy, ale hráli.
4: Dnes večer jsem dal služobnictvu vojnu. Chcem totiž zabít svoju ženu.
3: Nebojte se, papa vás z toho vyseká.
4: Však papa.
3: A co robí mama? Ještě stále v nízkých Tatrách?
2: Ve vysokých, to bych si vyprosil. Mama i papa.
3: A jako se hovorí o vyšších kruhoch, mamas and papas.
2: Jsou teď právě ve Vysokých Tatrách. My jsme to celý koupili. Sakum prás i s lanovkama. Vy, sir, co vy? Už jste po transplantaci?
4: Víte, že ještě nie? Nevím se rozhodnout, co si má dát transplantat.
3: si myslím, že najlepšie by bolo mozog. No.
2: Já bych věděl, co bych si dal transplantovat. A? Jenže to neseženete. Dneska už to ani chudí lidi neprodají.
3: To je fakt. Uši si nedá nikto odrezat. To je fakt.
2: Pánové, no? Já vám musím říct, vy jste podali sami největší důkaz, že herecké umění je. Herecké umění je.
3: No,
2: herecké umění, to není nalepit si fouzo.
3: Ale mě to drží, mě to drží.
2: Metamorfózy přímo. Já vám,
3: Já hovoríte, že jsem to hrál dobře, ano?
2: To dokonal perfektně.
3: Vy si je to vážně? Nebylo na mě ani trošku vidět, že jsem z chudobných poměrů.
5: Ani na mě?
2: Ani v nejmenší. Pánové, vy jste dokonalý podvodníci.
3: Výborně.
5: Vidíte, já jsem vám hovoril, že jste podvodník.
3: Já jsem si myslel, že ma chcete utěšovat. No, děkujeme.
2: Víte, jak si zabydlet se nebo adaptovat se ve vyšších kruzích, nebo hrát lidi z vyšších kruhů. Koncem konců není to tak velká meta.
3: Ano.
2: Jsou jiná prostředí,
3: no,
2: kde je to trošku získat si sympatie v tom, no, prostředí. To
3: například?
2: No? Například nemocnice, že jo? Nemocnice. No? Byl jste někdy v nemocnici?
3: No, ne.
2: Proč se nelečíte?
3: To už by bylo zbytočné, no tak pokračujeme.
2: Nebo se ten nádher. Všechno se leskne.
3: Nemocnici,
2: ano. Blejská a zacházení nás přivezou na vozičku přímo rovnou do operačního sálu.
3: To jako se na vás jdem do půrodnice, že? Bude...
2: Spíš naopak. Přímo až do operačního sálu, tam už je schromážděn tým.
5: S kým?
3: Team. Po slovensky čaj.
2: Jeden specialista odboru vedle druhého, přesto jsou ty...
3: Přivezu vás tam však, vy se vstýčíte na tom vozíku však a poviete tým lekárom, tak páni, který z vás je vrah?
5: Je.
2: Tak to právě ne. Naopak vy musíte začít žoviálně.
3: A?
2: Teplé lidské slovo. Dobrý den, pane profesore.
3: Vyrástol jste.
2: Jak se máme? A co gáže stoupá.
3: No.
2: Co pak to máme v ručičce? Co pak to máme v ručičce? To je ten proslulý skalpel. To bude kov, to je kov, to je ocel. Švédská zajisté, že ano. Kde bychom u nás vzali tu rudu? Sestři, podejte mě nůžky, já si udělám manikýr. No, ale je báječná atmosféra. Jim se uleví, spadne z nich ta zodpovědnost, řeknou si, no i kdyby to s tím troubou nedopadlo dobře, nebude to tak velký malér.
5: Já jsem počul, že na té operačné sále zvyknou pacientové uspať.
2: No, ne, no, to se dělalo, teď už 2 roky se to takhle nedělalo. Teď vás uspává anesteziolog.
5: Prosím?
2: Anesteziolog.
3: To je zřejmě specialista nějaký.
2: Specialista uspávání.
3: Na uspávání. Zpěvat je uspávanky.
2: Ne, ale ne.
3: Ali?
2: Ne. Ne. On vám řekne, abyste počítal.
3: S čím?
2: No, jednak ze vším a jednak, abyste počítal, jak si... Řekne vám, zavřete oči a počítejte, řekne, jo. A řekněme tak, když jste tak kolem té 30, jo,
3: ano,
2: tak jako usnete.
3: To jsem já už prešvihol, já mám 38.
2: Když se náhodou stane a vy neusnete kolem té 30, radím vám dělat předstírat, že jste usnuli, aby měli radost.
5: No, nejlepší.
2: No,
5: to by bylo aj drzé voči tomu anesteziologu. Všechno
2: dělám, že spím, oni mají radost, no a je všechno v pořádku. No, no, no. Okamžitě vás rozšmelcují na cudky z radosti.
3: No dobré, prostředí a nemocnica, tam se viete správať, to vím, ale povedzme, prostředí je celkom iného charakteru. Prostředí, kde se objavují však děvčata a...
2: s vaším dovolením. Vy můžete myslet buď bar, anebo plovárnu.
3: No tak já myslím, že bychom mali radši hovořit o takom prostředí, které je nám bližší, však plavárny.
2: Bar! Zůstaneme u té plovárny. Pane, radím na plovárně zásadně v županu. Župan, župan.
3: Župan.
2: V plavkách si vás nikdo nevšimne. Teda mě, jo. Mě si všimnou právě. Normální, či ne, no. Jo. Župan.
3: A keď si vás nevšimnu?
2: No, tak fakt radím najít nějakého známého, domluvit se s ním.
3: Ano, aby se on začal topit, skočit za ním, no. Župan dole, nafackat ho, vytiahnout zapače si na breh a jste hrdina.
2: Celá plovárna je vaše! Ano, no. To samozřejmě sympatie patří hrdinovi. Já si vždycky říkám, třeba například písničky, že ano. No kdo je oblíbenější než zpěváci, jenže?
3: Snad zpěváčky, ale to je vlastně...
2: Ano, ano, ano, zpěváce, že musíte to být. Jenže já si říkám, ano, jsou oblíbení, ale za jakou cenu? Čím je to vykoupeno? Přemýšlej. Je to vykoupeno obsahem, smyslem, písně. Tam přijde tam mladý, krásně, vypadá urostlý, šlachovitý, čistý chlap. Ne. Perfektně oblečený vypadá.
3: Samý šperk.
2: No, ještě kroužek do nosu by měl. Sako podle posledního střihu.
3: Prosím. Co je to?
2: Tak to ne, asi... to není ono, ne. Samozřejmě to lidi rozptiluje. Oni se koukají na ně, jak vypadá. A ta písnička se vytrácí.
3: Obsah se ztrácí.
2: Ano, proto já se domnívám, že při písni by kamera měla zabírat jaksi z člověka to jednak méně důležité a méně zajímavé.
3: Nepodstatné.
2: Nepodstatné, tak se řekněme. Chodidla a nohy řekněme po kolena, jo? Ano.
3: Nohy samozřejmě u mužů, však?
2: Ano, no u žen hlavu. Mhm. No?

0: choroby, z mikro bude hrůza. Zima je mi z pomyšlení, že by se mi nastydla chodidla.
1: Rytmus bol náš kamarád.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
3: Stejně jako dnes už jednou zmíněný Miroslav Horníček, i pan Miloš Kopecký se nikdy nebránil vystoupením s publikem nebo před publikem. V našem případě mu tedy v jednu chvíli byla partnerkou v roli novinářky herečka Marie Drahokoupilová. Ale i sám za sebe Miloš Kopecký dokázal pohotově reagovat na všetečné otázky a hlavně, jak sám říkával, ono to procvičuje nejenom rychlost, ale taky schopnost improvizace a pozor, paměť, když se vás třeba zeptají na nějaký ten divadelní trapas.
4: Je to moje dávno, když jsem byl členem Studia Národního divadla, jeho šéfem byl Jindřich Honzel. Muž s velikou autoritou, my jsme si ho všichni velmi považovali a právě byla to veliká osobnost. A já jsem měl vždycky, a ještě mám furt takovej zvyk, že před představením vždycky jdu k oponě a dívám se tou proslulou, každá opona má tuto dírku pro herce, dívám se dírkou v oponě do obecenstva, abych věděl, pro koho ten večer hraju. Jednou večer, před začátkem představení, já se dívám tou dírkou a vedle mě stál kolega Brousek. Jo? V páté řadě vám seděla černá, krásná holka, rasy. No něco pátkovýho, já jsem se koukal. Něco tak krásného, to by byl přímo hřích to hospodinovi nepochválit. Já povídám Brouskovi, podívej se. Brousek přiklek a taky se podíval a povídá, no jo, to je holt věc. Já říkám, no tak co uděláme? No to je jednoduchý. Tak jsme vzali takovou škartičku, letříček, brýfeček a napsali jsme tam, já jsem tam napsal. Krásná, neznámá. Já byl ještě blbější než teď. Krásná neznámá. Jestliže vaše krása láme mužská srdce, nesete za to zodpovědnost. Počkejte na nás po představení ve foaje divadla. Vaši Miloš Kopecký a Otakar Brousek. Zavolali jsme uvaděčku a řekli, aby té dívce v páté řadě ten lístek dala. A teď jsme se dívali a pozorovali. No a viděli jsme, jak ta dobrá žena jde tou uličkou v Mozarteu, tenkrát to bylo rozděláno takhle napůl, jak jde a hledá, konečně tu dívku spatřila, dojde k ní, předává jí ten lístek, ta dívka takhle ten lístek vzala, otevřela kabelku, dala ho dovnitř a kabelku zaklapla. A my jsme skoprněli. Říká, no tak to je tedy, co teď? Ona si to ani nepřečtla. Já říkám, ona si to přečte o přestávce, teď se s tím nechce jaksi rozptýlovat. Prostě uvidíme. A hrálo se. No my jsme hráli. Skončilo představení, my vyšli do foaje. Tam nikdo nebyl. Na ulici nebyl nikdo, ve foaje nikdo. Byli jsme trošku zklamáni, chvilku jsme zaraženě čekali, já jsem úplně přemýšlel, v čem jsme se dopustili chyby. Ještě jsem si říkal, že by snad naše umělecká kreace tu dívku jako odpudila, no to je vyloučený, to jsem zavrhnul. Nepřišla, povídá Brousek, půjdeme. A já říkám, její škoda, ona se okradla. A šli jsme domů a zapomněli jsme na to jako na smrt. Asi za týden se hrála opět Mášenka. A já a Brousek jsme seděli v šatně před zrcadlem, takže jsme se líčili. Když tu najednou vstoupila sekretářka ředitele Honzla, slečna Karasová, a pravila. Pánové Kopecký a Brousek, prosím do kanceláře k soudruhu řediteli Honzlovi. My jsme se na sebe udíveně podívali a já povídám, Oto, to je výborný den, dostaneme přidám. A šli jsme. Já jsem se v té chvíli podoval trošku oné krávě, která vedena jsouc na jatka pravila druhé krávě. To dámo bude asi kvůli očkování. V kanceláři už seděl u stolu Jindřich Honzl a vypadal neprostupně. Brousek se posadil naproti na židli, já v moutném plnovousu profesora Okajemova vedle něj. Slečna Karasová se tiše zasunula do kouta k psacímu stroji a bylo ticho. A já jsem uvažoval, Jestli ten Honzel teďko hledá vhodná slova, jak si sdělit nějakou radostnou zprávu. No, na moment mě taky napadlo, že by to nutně třeba ani nemusela být radostná zpráva. Ale hned jsem to zase zavrhnul. Konečně Honzel promluvil. Za pravidelného dotýkání se prsteníkem pravé ruky špičky nosu, jak měl ve zvyku, spustil velmi obšírnou a naprosto vědecky fundovanou přednášku o vzniku a vývoji divadla, o jeho smyslu a společenském poslání. No a my dva jsme tam seděli úplně v recesi. Já jsem si ještě říkal, hele, no jo, on chce vzdělávat soubor a začíná u těch nejlepších. Ten humor mě měl záhy přejít. Na to Honzel prudce odbočil a přešel k jiným formám jevištního umění, řekl bych periferii, jaksi ke kabaretům, šantánům, barům a podobně. Jsou takové profání podniky, pravil, kde si pánové ze svých lóží zvou pochybné ženštiny, tanečnice nebo artistky po jejich produkci k sobě do chambre separé. To je známé a odpovídá to tomu prostředí. Ale je neslýchané, pokračoval se znatelně zvýšeným i silnějším hlasem, je do nebe volající a kuriózní představa, aby si pokrokový a vážný umělec, notabene socialistický umělec, aby si zval a obtěžoval počestnou ženu z obecenstva. A zase bylo ticho. My jsme tam seděli úplně na větvi jako zařezení. Když to ticho najednou jaksi dostatečně vyčerpalo naše nervy, pokynul Honza slečně Karasové a řekl: podejte mě, prosím, to svinstvo. A slečna Karasová mu podala malou, nám povědomou obálku. On z ní vyňal lísteček a četl, musím říct, rozkošným způsobem četl: krásná neznámá, zraňuje-li váš oslnivý zjev mužská srdce, nesete za to zodpovědnost. Nenechte nás vykrvácet a počkejte na nás ve foaje po představení vaší Otakar Brousek a Miloš Kopec. My jsme byli paf. My jsme stáli před největší záhadou, jakou si můžete představit. To bylo nevysvětlitelné. Jak ten člověk přišel k tomuhle? Já to zkrátím, já vám řeknu poentu. Ta dívka, to byla hospodyně Jindřicha Honzla, Maďarka, neuměla slovo česky. Myslela, že to je vzkaz pro svého šéfa, šla domů a dala mu to.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Tady je ta žena.
2: Ano?
1: Jedna slabá žena se hlásí o slovo.
2: Aha, když řekne žena slabá žena, tak vytáhla ty nejsilnější kalibry.
3: Jsem od Tisku.
2: No vy to říkáte, jako jsem od Neštovic, máme.
3: Ráda bych vám položila několik otázek na tělo.
2: Na tohle?
3: Máte snad jiný?
2: Ne.
3: Škoda.
2: Začala jste výborně, jo. Tak tím jste si mě koupila, prosím.
3: Jak jste se dostala k divadlu?
2: To je dobře, že se ptáte a že ta otázka není napsaná, protože tady strašně záleží na tónu. Tón macht Musik. To je jako v té anekdotě, jak rodiče dostanou telegram od svého kluka, který je na vojně, jo? A otec říká mamice, podívej se, tak se podívej, jakýho nevychovanýho drzýho spratka jsme si to vychovali. On si prostě pošle telegram, táto, pošli peníze. A maminka veme ten telegram a říká, teď ty neumíš číst. On přece píše, táto, pošli peníze. A zrovna tak je to s touhletou otázkou. Ta otázka taky může znít, no jak vy jste se dostal k divadlu?
3: Co si myslíte o vlastním herectví?
2: No, můj názor na vlastní herectví, řekl bych na vlastní tvorbu, na určité prohlubně, řekl bych, a sondy, které provádím do lidských duší, na určitá stvárňování a na určitá přetělesňování, žáno, která tedy dělám ve svém, tak a protože pochopitelně hraju sice rychle, ale nikoli v povrchně, to vždycky ano, říkám kolegům každý večer před představením, hele, budeme hrát rychle, ale nikoli v povrchně, jo? No tak můj názor na vlastní tvorbu prodělal určité změny. Když mě bylo 20, tak jsem říkal Chaplin. Když mě bylo 25, tak jsem říkal Chaplin a já. Ve 30 jsem říkal já. Ve 40 letech jsem říkal já a Chaplin. A teď už říkám jenom Chaplin.
3: Mildo, mají být ženy snadno nebo těžko získatelné?
2: To je takové, mají, co to mají? To žádný předpis není, no tak některá je taková, jiná je zvonaká. Podívejte se, u některé ženy je síla v tom, že je jakoby nedobytná, že jo? A že tedy dělá ciráty. A u jiné je zase ta síla v tom, že nedělá ciráty. Že to bude, řekl bych, ano. Že to bere útokem. Přiznávám se vám k tomu, že, ale prosím vás, na mou duši, nechápejte to teď lascivně, ani dokonce pikantně, to je fakt. Tento druhý typ žen, které nedělají ciráty, jsou v mých očích malý stupínek mravně vejš. Oni, jak si řekl bych, nekšeftují se svým ženstvím a nehrajou ten teatr, kterou někteří muži, bohužel většina mužů, má ráda a potřebuje, aby si toho vážila. Jsou lidi, kteří nedovedou ocenit, když ta žena je upřímná a nedělá se rád. Jo? Jo, je to tak. No, já si myslím, že tak jako muži se vychloubají tím, koho všeho dobili, tak ženy zase se vychloubají tím, koho všeho odmítli. A myslím si, že takovou obranou pózou je to dát najevo, já jsem nedobytná. Já jsem nedobytná. Tady marně děláte obchvat, pane. Marně koulíte očima. Marně vysunujete bradu, pane. Já jsem nedobytná. A jsou ženy, které s tím pochopitelně dosáhnou velikých úspěchů. Kromě toho, některé ženy odolají i těm nejsilnějším náporům. Pánové, já vám mohu říct neocenitelnou radu. Čím dobydete většinu ženských srdcí? Čím se vetřete do ženských srdcí? Já vám to řeknu. Květiny. Květiny, orchidé nebo růže. Koš květin, ale pozor, uprostřed ovar. Ano, uprostřed vepřová hlava. Něco k snědku. Ale místo citronu útlý svazek básní. Velmi rafinované. Něco pro cit, něco pro fantazii, něco k snědku. No, teď i v přírodě to vlastně je tak zařízené. Když to pozorujete, Ty sladké lásky hry, to je nádherná, podívám. Podívejte se, dejme tomu na náš kur domácí, jo? Taková slepice a kohout. Viděla jste někdy, když kohout po dvoře honí slepici?
3: To jsem viděla.
2: Já jsem z venkova, viděl jsem to milionkrát a vždycky jsem si říkal, co pak se asi v té slepičí hlavě v tom mozečku děje. Já jsem na to přišel.
3: Ne.
2: Když kohout běží za slepicí, tak si říká, tak teď jí potvoru do stěnu a zmocním se jim. A kdyby náhodou ne a nevyšlo to, tak jsem se aspoň proběhnul. No. Furt lepší než nic. Slepice naproti tomu si říká, teď musím ještě dvakrát oběhnout ten dvůr, aby on si neřekl, že jsem lehká.
3: Děkuji za odpověď, ale vy jste mě strašně překvapil, Milo.
2: Čím pak? Že mluvím plynule, jo?
3: Ne, to je naprosto samozřejmě u vás to ne, ale vy jste mě překvapil tou odpovědí v půlce té odpovědi. Já jsem se domnívala, že vy máte raději ženy rafinované než upřímné.
2: Ne, no tak to není to. Pravda je, že už jako kluk jsem měl raději takzvané vampy. Když si to byla v americkém filmu John Harlow, slavná, která potom zemřela. Já jsem vždycky miloval tyto vampy, nikdy mě nic neříkalo čisté, otevře, blankitné oči, modré, to je to nic neříkalo. Ano, ne, jak si netrpím tím stařeckým komplexem prznit mládí. Tak pravda je, že jsem vždycky měl radši ženy vampy. No já jsem s tou Hálovou chodil, ale ona o tom nevěděla.
3: A teď se vás mohu zeptat, co soudíte o stáří?
2: No, to je nádherná otázka. O stáří soudím, že je to jediný způsob, jak se dožít dlouhého věku.
3: Nedochtěl byste být krasavec?
2: Chcete tím říct, že nejsem?
3: Zapomeňme na to, ano?
2: Výborně. No, chtěl bych být krasavec. Samozřejmě. Zkusmo, experimentálně. Na nějakou dobu, ne furt. Chtěl bych to poznat, řekněme tak půl roku, dejme tomu. Protože jsem duše zvídavá a zajímalo by mě to, jako by mě zajímalo třeba, co se děje v hlavě koně. Jo? Tak bych chtěl taky poznat, co to s lidma dělá, když je člověk krásný. Jaký efekt to hodí, protože vím, že to hraje velkou roli. Obrovskou roli to hraje, větší než lidi tušej. Ani si to neuvědomují, protože vnímáme svými smysly a krásný člověk lahodí našim smyslům. Ten má napůl vyhrán. Jenom si zase na druhé straně říkám, abych potom jako krasavec nenosil nějakému vošklivému kufry.

0: Poraďte mi, jak má vypadat ideální muž. No, na první pohled.
1: No tak na první to nevím. Na první pohled to nevím.
0: Tak na druhý pohled.
1: To bych věděl, ale je mi ženantní to říct.
0: Tak mi to napište.
1: To je velice těžká otázka. Protože ono je nás pár.
2: Podívej se.
3: Co?
2: Tady.
3: Slečno, vaše temně rudé réty svichlují mi ten a dech mi tají.

0: všechno vaše slibující ústa. Chtěl bych slyšet šeptnout jednu větu,
1: že vím, kterou.
0: Bez ní je má duše, hleďte, pustá. Připadám si jako traget v kabaretu.
1: Slečno, vaše povzbudivá očka, je studánky modré v mechu šimínky. Říká se, kdo čeká, že se dočká. Však kdo čeká v lásce, čeká na vzpomínky.
0: Pozvěte nás, slečno, dále ve váš družstevní byt. Pozvěte nás, slečno, dále, my vás budem učit žít. Pozvěte nás, slečno, dále,
1: savanou letí šít.
2: Podívejme.
0: Pozvěte

0: mluví za vše.
1: Lidi mě nedají pokoj ani o přestávce těch dotazů. Těch otázek a některý tak drzí otázky, například kdy vrátím vypučený peníze a takhle. Co pak se to vůbec sluší? Tak, no. Vážení diváci, chce z vás někdo něco vědět, co bych snad mohl zodpovědět?
2: Ano.
1: Ano, prosím.
2: Pane Kopecký, čím byste chtěl být, kdybyste nebyl hercem?
1: Herečkou. Prosím, co byla ta otázka?
3: Pane Kopecký, měl jste úmysl někdy zanechat své povolání?
1: To mám před každou premiérou. To si vždycky přísahám, říkám, proč já jsem se neučil? Proč já jsem, táta, otec mi to říkal, uč se, chlapče, špatně dopadneš, už je to tak. Ano, můj otec chtěl, abych byl průmyslník. On si přesloval, už to viděl, Kopecký and Company. Kožešiny ve velkém, Paříž, Londýn. Paříž, Londýn, Amsterdam, New York, všude velká firma kožešiny, no. Já jsem mu říkal, tati, slyšel jsi někdy slovo říjnová revoluce? Víte, když jsem se na tu dobrou tvář svého otce... Když jsem se na tu bezelstnou tvář svého otce podíval, tak jsem viděl, že to neslyšel. No, vidíte, dneska by ho stejně už nějaký obrovský koncern nebo monopol kožešinovej stejně rozemlel jako prášek a stejně by z toho nebylo nic. Zajímavý, já jsem nic nevěděl, ale jakýsi čuch, řekl bych, takový instinkt. Co si tam mě napovídalo, že tudy cesta nevede? A tak jsem ty kožešiny trošku flinkal. No, ještě něco?
4: Mistře, jak jste se bavil se sobou?
1: Řekl jste mistře? Vidím, že jste muž mimořádné inteligence. Kdybych byl se Sophie Lorenovou sám, tak podívejte se, to si tak moc vymýšlet nemusím, protože já jsem s ní opravdu večeřel. Když jsem, ano, v 58. roce jsem byl na filmovém festivalu v Cannes s filmem Muž z prvního století, byla veliká recepce, já to vidím jako dnes nádherný na takovém ostrůvku, přenádherný prostředí, krásný to bylo. Takhle naproti mě seděl Alain Delon a Romy Schneiderová, tehdy ještě byli manželé. A ta Romy Schneiderová, já jsem furt na ní tak koukal, nejenom protože to je mimořádně krásná ženská, ale taky protože ona mě připomínala moje mládí, totiž její matka byla herečka, slavná herečka německého filmu Magda Schneider. No a tak jsme si lámanou němčinou povídali, ona německy umí, povídali jsme... Potom jsem se tam nějak nachomejt, kdo si, už nevím, myslím, Anita Kajlichová, nebo kdo si mě přivlékl k té Sophie Lorenové, která se mnou ztratila několik chvílek rozhovoru. Ale ani na moment se mě nepodařilo s ní být o samotě. Furt se tam plet mezi nás nějaký malej chlap, takovej plešatej, nějaký ponty, nenechal nás o samotě a nenechal. A ona takhle to... No a abych ji pobavil, tak jsem ji vyprávěl o Barandově. Mimochodem, jednou už se mě skutečně někdo ptal na tu Sophie Lorenovou, jo? A já jsem tohleto vyprávěl a z obecenstva přišel dotaz... Co myslíte, jak by se zachoval Horníček s tou Lorenovou? Jako bych já to mohl vědět? No já jsem říkal, no co by Horníček? Především by se začal vytahovat, že zná mě.

0: kecal by, to není problém, to u něj není problém, že? No.
1: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
2: Řeknu vám tedy, že bych u toho setkání Sophie Loren s Miroslavem Horníčkem nebo Milošem Kopeckým chtěl být takovou malou muškou na stěně. Ale Miloš Kopecký nebyl jediný, kdo se pyšnil vzpomínkou na setkání s velkou italskou herečkou. Já vám dnes na závěr ještě nabídnu vyprávění Vladimíra Svitáčka o tom, jak se podíval Sophie Loren do očí na světové výstavě v kanadském Montrealu společně s režisérem Janko Roháčem a Jiřím Šlitrem. A to už bude skutečná tečka za dnešním naším listováním v archivu. Já se těším zase někdy příště, brzy naslyšenou.
3: Tam se v rámci světové výstavy pořádal světový filmový festival. A na zahajovací představení byla pozvaná Sophia Lorenová. A potom se říkalo, že nepřijede, pak se vědělo, že přijede a že dokonce bude sedět vedle krále. Tohleto se dověděl Jiří Šlitr. Samozřejmě Jiří Šlitr, protože ten z nás tří, můžeme to teď už říct otevřeně, měl největší šarm. Já nevím, jak to dělal ten chlapec, ale to, co mu padalo do klína, to já jsem mu vždycky záviděl, já to musel dohánět trpělivostí, vůlí, někdy i intelektem, no a tak chápete. Ale Jiří s tím šarmem a se svou francouzštinou, tak asi během tří neděl se seznámil s nějakou belgickou hosteskou, která vlastně byla nám velice užitečná, protože musím k jeho světlé památce přidat, že on s výsledky svého šarmu, a ty byly někdy udivující, pokud byly dělitelné třemi, tak se dělil. A tady to bylo dělitelné třemi, pač on z ní vymámil tři lístky na to zahajovací představení toho festivalu, jo, toho prvního představení, kde teda, to už se vidělo z těch novin, že Sophia Lorenová bude sedět vedle krále. Ale nejen, že zajistil ty tři lístky, ale vymámil z té hostesky zprávu, že ona ví, kterou chodbou Sophia Lorenová půjde do té haly, kde se má setkat s králem. No to byla samozřejmě šance pro nás. Janík dal povel smokingy, my jsme věděli, co máme dělat. Hodili jsme na sebe smokingy a pro jistotu 3/4 hodiny předtím, než to mělo nastat, jsme šli tam do té chodby. Ale buď ta hosteska měla víc známých, anebo se to nějakým způsobem rozkecalo, tam už byla spousta lidí, takže se dá mluvit o štěstí, že Šlitr a Roháč se dostali ještě do první řady, která tam stála jako ve špalíru. No na mě už nezbylo, ale já pak jsem vyšší, tak jsem se klidnil mezi ně a jako z pozadí jsem mezi nima vykukoval. No a za těchto podmínek jsme strávili tu 3/4 hodinu, o kterou jsme přišli dřív. A potom tam u vchodu něco zašumělo a přicházela Sophia Lorenová. Všimněte si, na tomto místě, který je napínavý, udělám odbočku. To jsem vyčetl z klasiků teorii prózy, že když člověk to vyžene jaksi do zajímavosti, takže může udělat odbočku, ovšem nedlouhou. Já neudělám dlouhou odbočku, jenom vysvětlím, že Sophia Lorenová v té hale se měla setkat s králem a ona, protože podle nějakého toho ceremoniálu nesměla přijít dřív, ale nesměla přijít později. A na tom my jsme velice vydělali, protože jak šla tou chodbou, tak když byla asi tak 3 metry od nás, tak ty pořadatelé ji zastavili, poněvadž tam byla o 40 vteřin dřív. Čili stála od nás na 3 metry. Napřed se dívala tak 10 vteřin jako dolů. Potom ten pohled zvedla a podívala se rovnou na nás, jak jsme tam stáli v těch smokincích. To byl pohled já v tu chvíli myslel na vlast.

Já nevím, na co mysleli ty dva hoši přede mnou. A taky mám takový neblahý pocit, jestli oni se jí dívali do očí. Protože si jinak nedovedu vysvětlit, jak je možný, že kdykoliv později, když jsme se vrátili do své vlasti, na kterou jsem tehdy myslel, že kdykoliv na to přišla řeč, tak mezi Roháčem a Šlitrem vznikl spor. Spor, někdy se o to hádali do krve, na koho z nich v té chvíli se Sofia Lorenová dívala. No tak Šlitr samozřejmě, paněč, věděl svoje s tím šarmem, říkal, že Janík neměl vůbec šanci, že evidentně se dívala na ní, na Šlitra, ale Janík ku podivu výjimečně tvrdil, no ne, teď to vím, dívala se na mě. Jenom já celou tu dobu, celý ty leta jsem se zhovývavě jejich sporu vždycky usmíval. Ano. Protože, jak ano, někteří z vás pochopili a vědí, tak ona se dívala na mě a šíleně mě chtěla.

0: Nutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Naučíme vás stříhat levanduly, aby na jaře krásně obrazila. Pustíme se do chovu čmeláku a poradíme s dotacemi na zateplení a na fotovoltaiku.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas v Plzeň. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Dobrý večer, milí posluchači, vítám vás u dnešní páteční noční linky Českého rozhlasu. Zdravím vás ze zlínského studia a jsem ráda, že dnešní večer můžeme trávit společně. Léto se pomalu loučí, prázdniny končí, srpen se chýlí ke svému závěru a před námi je září. Možná si říkáte, kam se ty dva letní měsíce vlastně poděly. Vždyť ještě nedávno jsme se těšili na první prázdninové dny a najednou už stojíme na jejich konci. A právě dnes bych se společně s vámi chtěla za letošním létem trochu ohlédnout. Jaké bylo? Vyšlo vám všechno, co jste si plánovali? Byli jste u vody, u moře, na horách, na výletě, nebo jste si nejlépe odpočinuli doma, třeba na zahradě? A možná bylo nakonec všechno úplně jinak, než jste si představovali. Ale léto nemuselo být pro každého jen bezstarostné. Někdo mohl prožít nějaké těžší období, řešit nějaké starosti, vyrovnat se s něčím, co do života přišlo nečekaně. I takové příběhy k životu patří. A tak se vás dnes ptám, jaké bylo vaše letošní léto? 731 800 900, to je telefon, volejte nebo pište na linka@rozhlas.cz. U mikrofonu Jarka Barboříková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Ano, dlouhé letní večery budou pomalu střídat první náznaky podzimu. Pojďme si dnes ale povídat o tom, co jste během těchto prázdnin zažili. Paní Libuše je s námi, zdravíme ze Zlína do Mníchovic.
1: Já vás zdravím ještě jednou, Jaruško, a všechny posluchače, co jsou napřímo. No, léto jsme prožili jako doma, a hlavně v krátku, protože byly horka, to já nesnáším. A tak jako jsme se to usili doma. Ale už se natěším na ten podzem.
0: Povídejte, s kým jste letos strávila nejvíc času v létě? Potkala jste nějakého člověka třeba, i kterého jste dlouho neviděla? Ne, jaké milé setkání vás potěšilo a překvapilo?
1: Já tak nemůžu, tak že jsem většinou doma, jo? Takže jako jsme byli se sestrou. Takže to nejde, no.
0: Tak Libuško, jaký den letošního léta byste si chtěla zopakovat?
1: Jaký den? Mm-hmm. No, aby ještě bylo hezké a teplo. Ne, to je horka, ale teplo. To já mám ráda teplo. A ty horka ne, protože to mi nedělá dobře. To jako ne. A já mám strašně ráda teda léto, to miluju a jaro. No a teď je ten podzim a i ta zima, no tak to už je horší pro nás.
0: A to kdybyste bohužel si mohla, Libuško, prodloužit léto o jeden jediný den, jak by vypadal, kdybyste mohla dělat cokoliv byste chtěla?
1: No to nevím, jako prodloužit, nebo jak to myslíte?
0: Kdyby jsem vám přidala jeden den prázdnin, tak jak byste ho chtěla strávit?
1: No tak jako s přáteli a se sestrou, ale tak v klidu, no, v pohodě. A tak no.
0: Dobře, když jste mluvila o tom, že se těšíte už na nějaké chladnější období, tak ty léta, jak jste se je snažila zvládnout? Co vám pomáhalo, když přišly tropy?
1: Jo, já jsem nikam nechodila a mám ta v pokoji v ložnici krásný krádek, tak tam jsem si buď chvilku odpočinula, tak tam jsem to trávila, protože na sluníčko nemůžu, teda to ne. Tam jsem trávila, aby jsem trošku, no, bych měla chládek, aby tam to je dobrý, když je takovýhle vedře. Ale já ty horka nesnáším, no, bohužel. Někdo to miluje, no a to, co bylo letos, tak to si myslím, že bylo hodně horka.
0: To jako je pravda, že ano, léta vypadají úplně jinak než dříve, mění se to. Tak řekněte, co vám chybí z těch dob, když jste byla mladší? Jak jste léto trávila odlišně od toho letošního? Byla jste velmi aktivní, jezdili jste po dovolených, nebo se vlastně zas tak moc nezměnilo?
1: No, bych řekla pravděpodobně, my jsme jezdili do Plzně s rodiči, tam na tatínek bratrance, tak každý rok jsme byli v Plzně. Jako někde jsme nebyli a tam jsme byli. Tam no, tak pak přijeli zase k nám, že jo, tak se to střídalo.
0: Návštěvy, ano, i to patří k létu. Já vám děkuji za tu vaši návštěvu tady u nás ve vysílání Českého rozhlasu.
1: Jaruško, prosím vás, já bych potřeba číslo, jestli se můžu na paní doktorku, no, potřebuji poradit, mám kvasinky, ústek už dlouho.
0: Dobře, Libuško, tak počkejte mimo éter, uvidíme, co pro vás můžu udělat. Hana Zagorová, tak ta nám právě teď zaspívá píseň Dotazník.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Před námi je září, s ním návrat k povinnostem, školám, každodennímu zhonu. Než se do něj ale pustíme, pojďme ještě na chvíli zůstat u toho, co nám přinesly prázdniny. Právě o tom si dnes povídáme v Noční lince Českého rozhlasu. Pěknou noc!

0: Máme 11 minut po 23. hodině. Srpaň se pomalu loučí, s ním přichází čas bilancovat, co nám letošní léto přineslo. Bylo podle vašich představ, nebo vás život zavedl někam docela jinam? Na to se teď ptáme další volající. Krásnou noc přejeme.
1: Tady paní Věrka z Ostrova u Prchatic. Teď jsem se zrovna dovolila, tak je to narychlo, ale stejně mám svůj příběh, protože co jsem zažila během 14 dnů, to asi málo kdo zažil. Já jsem měla akorát dovolenou a chtěla jsem prožít dovolenou letos, jak má být, tak jsem vlastně těch 14 dní prožila nejkrásnější asi dovolenou, jako si je neviděl. Jo, zažila jsem vlastně, našla jsem si přítele po telefonu, už jsem tam teda volám po 11. za ten měsíc. A prostě jsem si našla přítele po telefonu, teda dovolala jsem se asi do Zlína, že jo? Já no, právě nevím přesno. A ještě nemám pohled ze Zlína, takže asi se tam budu muset co nejdřív podívat. A přítele po telefonu, druhý den mě vlastně příbuzný dal dohromady po telefonu, tak já jsem se ten hned třetí den vydala do Vodňan na výlet a říkám, no tak pojedu, tak jsem volal tomu neznámému a říkám, že chci teda poznat, teda, no tak jsem jela jako do Vodňa na rande, teď jsem neviděla, co bude mít na sobě, no tak říkám, tak jako jsem si vzpomněla na příběh z televize, tam měla vlastně růži, jednu s ornamentem a jedna přišla jako živá růže, tak jsem říkala, co bude mít na sobě, nebo se poznám, já mu říká, je horko, tak já budu mít na sobě slaměný klobouk. A já říkám, no to se mi teda bude líbit, ale to jsem zvědavá, to snad najdu, když je tolika lidí ve vlaku. No tak jsem dojela do Vodňan a nikdo nikde. Říkám, no na rande se má chodit hodinu nebo půl hodiny před, abych toho člověka poznala. Tak všichni lidi se roztrhli a já tam zůstala sama. Tak jsem si říkala, no tady je nějak někdo pohřbený, tak tam má jako ceduly, tak jsem to přečetla. V lištany seděl pán, takovej tohle popíjel tam pivo, nebo co to měl ve flašťáku, limonádu, já vám nevím. A prostě říkám, můžu si k vám sednout, můžete. Já říkám, a někdo se tamhle už konečně s slaměným kloboukem, že ne? Tak jsem říkal, a tak to asi bude on. No tak jsem jako s pánem, taky se jmenoval Jirka, říkám, tak Jiří, já se sebou loučím, já tam asi mám toho dotyčního, kterým už tady měl být. No tak nakonec on přišel a říkám, jo, to jste vy, Jiří, a říkám, jo, to jsem já. Já říkám, no celou dobu si říkám, z který ulice tam jdete nebo odkud. A on to měl pár, no tak asi 4 hodiny, jako pěšky se jde k němu. Ale prostě, no tak ten, tak jsme si dali to a říkám, no tak já zítra teda, no tak já už tady zůstanu teda, no a zavolám, když tak při nejhorším domů, nebo to bude. No tak jsme šli jako na vycházku, no a třetí den jsem říkal, no tak sem přijedu, tak nahlásím to doma, k synovi bude 30 letos, tak říkám, no tak jo. No a on vlastně je narozený. Ve stejný měsíc má svátek, v dubnu, já mám teda 10. dubna narozeně, on má ve stejný měsíc svátek a on má, jo, a on má narozeniny, vlastně syn má 14. prosince a on má 20. prosince, i když on má syn 30 a on teda víc než jednou tolik plus 10. Zase ta desítka prostě, jo, když než 14, tak 10. Vlastně mu bude 70. Tak jsem říkala prázdniny a on říká, no a nechtěli byste takhle, já říkám tomu, co nás vozí, říkám, hele, Michele, nepojedeme někam do Hajcmíle a jako dál za Hajcmíle, třeba 20 kilometrů do nějaký jiný vesnice a on říká, no to bychom mohli. No tak já říkám, no tak já se zeptám toho neznámého přítele, jestli by náhodou nechtěli s námi a on říká, no to bych rád, já tam vlastně asi 3 roky bydlel a vařil jsem tam v kuchyni nebo pomáhal na té farmě německé. A já říkám, no když je to 20 kilometrů za Hajcmíle, tak to jedu. Zjedne na hodinu nebo dáme si hned, tak jsme si dali sena a je pojedem. Já říkám, neznáme Jirka, to je jedno, tak prostě oberem sebou. Tak Michal teda přijel do Vodňan a říká, Michale, hele, tak jedem do toho Hajcmíle, ale jedeme za 17 kilometrů za hranice a tady bereme známýho Jirku, který ho znám teda druhý den, to je jedno. Prostě mi padnul do oka a ze všem všude, i kdyby byl postižený prostě tohle. A no, tak vlastně jsme jeli do té Hajcmíle, do té vesnice tam, za Hajcmíle, do té vesnice, přijeli jsme tam A on říká Jiří, no tady jsem dělal a ve 2 hodiny tady je jako oběd. Začali jsme si to tam hajtnili v té vesnici. Prošli, dojeli jsme tam, tam bylo všude jako hromadu lidí cizích. Já říkám, ježmarja, proč tady na tom autě 108? To je nějaký znamení, nebo co to je? Tam je 108 z mých strany. A on říká, ne, to je 108, to je nějaký kuliček, tam nějaký znamení, hele. A já říkám, 108, to je znamení moje. 10. jsem narozená, 8. mám svátek. Říkám, to je znamení hned na první pohled. Já říkám, sem budu ráda, i když to tady neznám. No a on říká, no tady jsou samý skleníky, tady mají krávy. Já říkám, no to vím, jaký to je na farmě. Kluk se chtěl přihlásit taky na českou farmu. Já říkám, no to já bych tady ráda i prožila třeba celý týden. Jo, protože vlastně ráda vařím, bez masí a nemasní jídla, takže jsem se tam jako bych se tam jako ze všim všudy vlastně zahrádkářím, takže to tam jako bych to poznala, ne? No tak jo, my se známe s nějakýma českýma lidma, vlastně některým jsme to přeložili do Německa, protože Michal umí vlastně německy, no tak potom teda odjel někam a já si říkám, ale to se domluvíme, když ne německy, tak rukama nebo tohle. No tak prostě jsme se tam jako najedli.
0: Věruško, jestli můžu poprosit, kde bychom přišli k té pointě?
1: No.
0: Ano, abychom dokončili myšlenku.
1: No, tak já to dokončím. Tak prostě jsem prožila vlastně ten jeden den se vším všudy v Německu, jako to, jo. A každý den jsme jezdili takhle po vejletech, těch 14 dní, co jsem měla dovolenou. Takže jsem vlastně prožila jak v Česku, tak v německým vlastně jezeře. Tam jsem říkala, že se teď ještě vrátíme, abych si tam zaplavila na tom, jak se šlapadle, tam si koupíte šlapadlo, prostě pro 4 lidi, když tady 2 nějaký nebedem neznámý, to bude jedno, ty to budou jako gratis a tam jedině bych se ještě vrátila.
0: No, to zní dobře. Vy jste hodně cestovala, užila jste si báječné prázdniny a ještě jste po telefonu poznala teda nového přítele. Tak to začalo právě tím telefonátem. No, tak to vypadá, že vám letošní léto opravdu přálo, tak doufám, že vás to nebude opouštět ani nadále a že si prožijete příjemný podzim.
1: To Matějo, králíka, tak jsem mu dneska udělal na půl. Už oběd na zítra, jo, a zbytek udělám ráno.
0: Opatrujte se, Věruško, moc zdraví.
1: No a vy taky, mějte se tam hezky a do toho zlína bych se ráda podívala, když sbírám ty pohledy a magnetky, tak tam někam zase uděláme vejlet kolem zlína.
0: Ano, ideálně v čase, kdy tady bude třeba den otevřených dveří, abyste mohla navštívit i nás vilu Jana Antonína Baťa.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Každé léto má svou atmosféru, vůni, místa i příběhy. Jakou stopu zanechalo to letošní léto právě ve vašem životě? Na to se teď ptáme, konkrétně paní Lidky. Zdravíme vás, prosíme, stlumte rádio a povídejte.
1: Nejteplejší léto mého života a nejsuší.
0: Liduško, poprosíme stlumit rádio.
1: Ano, ano, já vydržel večko, já jsem teďka dovolila zvenku.
0: Dobře. Ano, prázdniny utekly jak voda, máte pravdu, bylo opravdu velmi horké. Velmi
1: jo, hrozně rychle utekly ty prázdniny. Hlavně dětem, že? No, my jsme se taky vždycky těšívali na prázdniny a potom už, jak byl ten poslední týden, já říkám, no, nazdar, zase do školy, kdyby ta škola spadla. A dneska jsem říkala, dneska by nechtěla mít 20 a nikdy by mě k něm 20 letům dávali 20 milionů. Protože co čeká si mladé.
0: Tak Liduško, pojďme k tomu tématu, tak zkuste nám povědět, co vás nejvíc potěšilo letos v létě, co jste zažila?
1: No tam nemůžu mluvit, co mě dneska nejvíc potěšilo, dneska spíš jsem měla nejtěžší den mého života, se dá říct. Protože jsem vlastně jsem se bezlém rozešla s kamarádkou, s kterou jsme se znali jak 30 let. Ta má prostě rozmazleného synáčka, který se dal na drogy, na pití, že? A je to mamánek, vyložený mamánek. Ona se ho zřejmě bojí. Má doma dvě kočky, psa, do těch dává všechno, o ty se stará vzorně, ale o sebe vůbec. No to je její věc.
0: No, Leduško, tak to samozřejmě člověka zamrzí, protože když se někdo rozejde s někým ve zlém, tak to umí zabolet, hlavně když je to vaše dobrá kamarádka, ale já myslím, že by se to dalo snad zahojit, to, co teď vás trápí, tak snad čas trošku zalepí. I nejlepší kamarádky se můžou pohádat, to přece víte, tak budu doufat, že to tak bude i u vás. No a obecně, když se řekne letošní léto, co se vám vybaví? Jaký zážitek, třeba ten pozitivní? Bylo něco milého, co vás potkalo? Potkala jste po dlouhé době nějakého člověka nebo navštívila jste nějaké místo, přijal někdo z rodiny, koho jste nečekala?
1: 30 let, jo. A dneska měl pohřeb. Tento měsíc měl slavit 70. Už se jí nedožil, rakovina. Před 20 lety pochoval manželku, 52 roku, na roztroušenou sklerózu a nechala mu tady dvě děti. No, tak co vám mám na tom říct pozitivního? Byl to nejtěžší snad, nejtěžší den mého života, no, ale už to snad bude lepší. No. Protože už si užívám důchodu asi 16 let, no a jsem v prostředí, kde jsem nikdy předtím nebyla, ani jsem nevěděla, že něco takového, nějaká raková existuje, protože já jsem se narodila v Karolince, to byla vesnice, když jsem se já narodila, jestli vám to něco neříká z Kolárny.
0: Určitě ano, Karolinko známe.
1: Tam jsem vyrůstala, je tam krásně, no Brzkyby, no to každý říká, brzo jít do Brzky, tam je nádherně. Takže se tam vždycky ráda vracím, tak se to říká, nezapustilte. Člověk kořený, tam ho to potáhne celý život a je to pravda.
0: Tak, Liduško, je mi líto, že vaše léto nebylo takové, jaké byste si přála, ale věřím, že i když tyto prázdniny nebyly jednoduché, tak přijdou ještě dny, které vám přinesou mnohem víc radosti, klidu a hezkých chvil. My vám teď k tomu zahrajeme milou písničku, bude to od Michala Davida, doufám, že se vám bude líbit. Zdravíme vás, Liduško.
1: Já vás taky zdravím a mějte se hezky, nastojanou.

0: poslední srpnové večery mají v sobě trochu nostalgie, protože další léto už je zase o rok dál. Řekněte nám, Michale, co bylo pro vás během letošních prázdnin nejdůležitější? Vítejte ve vysílání Českého rozhlasu.
1: Dobrý den, chtěl bych vás všechny pozdravit a vás hlavně. Prosím vás pěkně. Co bylo nejhezčí? Celý prázdniny byly nejhezčí. Ty brďo, jsme mladí, máme děcka, máme prácu, máme všechno. Co víc si můžeme přát, ty brďo? Že někde někomu někdo se pohádá nebo umře. Bohužel to se stává, to patří k životu. Ale jsme tady teďka a užíváme si toho. Teď jsem přišel z práce, mám doma rodinu, která už spí a bomba, za mě super. A leto bylo krásný, protože bylo teplo. Nadáváme, když prší, co se jako holt svítí slunko, no tak jako zas nadáváme, že svítí slunko. No, to furt nadáváme, že jo. Ale bylo krásně, ty brďo. Když jsme byli u vody všude, teď to je bomba, bomba.
0: To je krásný pozitivní příspěvek. Michale, kam jste jeli na dovolenou? Co jste viděli?
1: V Itálii jsme byli s dětskama podívat se na potučku na terén. Já nevím, teď jsme třeba byli pod stanem v Dalšické přehradě. Super přehrada, krásný místo, všecko. Jedeme teďka do Jedovnic na potučku se otočit na víkend. Furt něco. Já nevím, když chci, tak si prostě zařídím život tak, aby fungoval, že jo. Mám doma tamhle koně, jezdíme na výlety s koníma. To se dá dělat věcí, užívat si, ty brďo. Já nevím, stezky je to úplně zbytečně.
0: No, takže vlastně děti vám pomohly zařídit krásné prázdninové dobrodružství.
1: Krásný prázdnin, super. Jasný. Bylo vedro, tak jsme jezdili na kolech, jezdíme kolem řeky na kolech, ty brďo. Vemte, teďka vám padají kadlátky ze švestky ze stromu, když to padá na zem, to krásně voní všechno. Slyklo se seno, že jo, voněly loky. Ty brďo, já nevím, na co si stěžovat.
0: A bylo něco, co jste podnikl o těchto prázdninách úplně poprvé?
1: Poprvé jsem jel autem do Itálie.
0: No, jak jste to zvládli? Kdo to zvládl nejlíp? Děti se hezky vyspaly a v pohodě.
1: Ne, děti celou dobu zhůru. Děti úplně superový. Jel jsem s modrahořkyňou a s mojima dvěma dětma. Já nevím, celou dobu se jako sranda. Přežili jsme celou cestu tam a i zpátky. Zasekli jsme se chvíli ve Vídni, bo jenom na nějakých 7 hodin, ale tak jsme se bavili ostatníma autama, jak předjížděli, kličkovali, jak se snažili v oběd kolonu, která nešla v oběd. Tak jsme se už bavili takhle. No.
0: Zážitku plno. Co poslední prázdninový víkend, co vás čeká?
1: To jdeme právě ještě pod stan tady do Jedovnic.
0: Jo, to jste říkal.
1: Se podívat.
0: Pravda, ono už, takže. Už těch posledních pár takže. Dní je před námi, takže
1: musíme využít
0: to by mohlo dojít, jako, že to bude právě
1: hele, prázdninama svět nekončí, že jo, on jako pokračujeme dál, takže jako palíme v dalších akcích a furt něco.
0: Tak vám přejeme celé vaší rodině, ať si užíváte poslední letní dny a ať vám ty hezké vzpomínky na letošní prázdniny vydrží co nejdéle.
1: Děkuji vám moc.
0: Naslyšenou, Michale, zdravíme vás.
1: Naslyšenou.

0: Máme 8 minut po půl 12. Možná už máte v telefonu desítky fotografií, které vám letošní prázdniny připomenou. Možná vám je vaši blízcí přinesli ukázat, hezky vytištěné. Která z nich by podle vás nejlépe vystihla letošní léto? Jaké byly letošní prázdniny? Na to se dnes ptáme v noční lince a odpovídat bude paní Anička z Miroslavy.
1: Krásný večer vám přeju, Jaruško, a samozřejmě všem posluchačům a zdravím všechny do všech koutů světa a zdravím taky ty své spřízněné duše. No musím říct, že mám ráda teplo, takže léto budíš pochváleno, i když možná ty teploty opravdu byly někdy extrémní. No tak jsme se schovali hol do chládečku, dovolenou jsme nikde netrávili, trávili jsme ji doma a taky někdy na zahrádce, když to počasí dovolilo, ale zalévat se muselo každý den, takže i to patřilo k denním povinnostem. No a opravdu jsme se z toho léta jako těšili, že je krásně teplo, i když té vody, samozřejmě voda je potřeba stále, tak je jí málo. Doufáme, že ten podzim to nějak vynahradí nám a budeme zase brblat, že stále prší. No a takže taky jsem nějaký den strávila v doprovodu své dcery na místním koupališti, což mi udělalo velikou, velikou radost, protože se ráda čachtám ve vodě. No a měli jsme tady taky pravnoučka na prázdninách s babičkou ze svojí, takže jsme si ho užili. A dneska zrovna odjel syn, takže tady byl syn, bohužel sám, protože snacha je dlouhodobě nemocná, takže a děti už mají taky vylétlej ze hnízda, jak se říká. No takže byl tady sám, tak jsme si zaspomínali tak, jak to bylo, když byl ještě, přijela včera i dcera chvíli na popovídání, tak jsme si povzpomínali, když ještě jsme byli takhle jako čtyři, ti děti byly naše, byly svobodní, bez závazků, tak jsme si na to zaspomínali a i slzíčku jsem uronila z těch vzpomínek. Takže takhle to léto proběhlo a opravdu, když si vzpomenu, že jsem říkala nedávno tomu našemu pravnoučkovi, když tady byl, jaké má naplánované prázdniny, a on mi to všechno vypovídal a teď najednou už ty končí. Tak to tak rychle uteklo, že člověk ani dvakrát se otočí a prázdniny jsou pryč. I když my, seniori, je máme celý rok a je jenom na nás, jak si je zařídíme a jak je prožijeme. Že jo? To je, to. A taky jsem se setkala s některými přáteli a posluchači a volajícími z noční linky. Takže tak uteklo to jako voda. Uteklo to jako voda.
0: To zní jako příjemně strávené léto. Pravda, že jo, někdy není potřeba nikam daleko cestovat, když má člověk zahrádku klid.
1: Tak na to už nemáme síl někde brouzdat se a to, takže už spíš takové ty dny jsou takové, jak bych řekla, odpočinkové a někdy naskočí ta práce, taky byly nějaký plody na zahrádce, tak se to muselo zpracovat, že jo, a Tak, jak ten život běží a já už se těším na příští léto, pokud se ho dožiju. Taky jsme měli takové s manželem výročí, že jsme neslavili, ale relativně tak, jak další seniori, tak jsme se dožili určitého společného života. Byla to diamantová svatba. Takže uprostřed léta zrovna, takže, ale my jsme si to jenom mezi sebou oslavili, protože to je jenom naše výročí a náš takové dospění do určitého stádia života, takže je to jenom mezi námi dvěma. Já to nechci slavit, já z toho nechci dělat žádný takový nějaký rodinný ten, to je jenom náš prožitek a je to, sami dva jsme začínali, tak i dva to oslavujeme.
0: No, Aničko, tak

0: zdraví už taky pokulhává samozřejmě, ale abychom byli soběstační a já jenom mám strach, abychom nestratili tu důstojnost lidskou, jo, která se na nás valí v těch různých nemocech a potom člověk je odkázaný, toho se snažíme a taky manžela v tom povzbuzu, abychom tady toto pořád zvládali, takový, aby jsme žili důstojný lidský život, abychom nebyli odkázáni na nějaké takové pomoci. A je to, protože pak už je ten život takový, už je smutnější, daleko smutný. Takže tak se snažíme, no, oba dva.
1: Ano, Aničko, aby to bylo. Můžete zkusit udělat maximum, výsledek neovlivníte, ale alespoň
0: ne,
1: si
0: ne,
1: to budete
0: právě
1: moci říct.
0: Ale tak se aspoň člověk má nějaké svědomí nebo ví, nebo že si jistý, že proto něco udělal, no, ale jaký bude konec, to nikdy neovlivníme. Takže takhle, no, tak musíme myslet optimisticky, že to přijde třeba náhle, ten konec života, ale na to nemyslíme. Já tady ještě chci být, nechci ještě jít do nebe. Takže se mějte krásně a zatím mějte se všichni moc hezký a ať se máme dobře a jsme v rámci možnosti zdraví a trošku optimističtí. Mějte se,
1: Aničko,
0: a dobrou noc přeji všem a krásné dny.
1: Užívejte si jeden druhého a zase někde naslyšenou.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Každý z nás se z uplynulých týdnů odnáší něco jiného. Co vám udělalo největší radost a na co budete vzpomínat, až venku začne podzim? Na to se vás dnes ptáme v noční lince a vysílání Českého rozhlasu teď navštíví pan Láďa. Zdravíme vás.
1: Dobrý večer, já taky vás zdravím a ještě krásnou letní noc a všem divákům. Já jsem ze Štětí, je to na severu, kousek od Mělníka a letošní léto úplně jsme se ženou zamilovaný do tohohle léta.
0: Ano?
1: Bylo krásně teplo, takže jsme se jezdili koupat, jezdili jsme po vejletech, dvakrát jsem byl na začátku června v Plzni, já jsem rocker, tak mám rád rockerskou hudbu, tak tam byl Metal Fest a teď jsem byl na Moravě, Moravský Krumlov, taky na Metal Festu. Tam jí super lidi. A jak si někdo myslí, že na Metal Festu lidi jenom pijou, tak to není pravda, vůbec tam nepijou. Samý hodný lidi. Bezvadný.
0: No tak ono někdy trocha alkoholu patří možná k jakémukoliv festivalu a nemusí se jednat o metalový,
1: no.
0: Ne?
1: No, jo, to je pravda.
0: A co se vám stalo takového výjimečného, že budete právě na tento festival dlouho vzpomínat ještě?
1: No tak byla tam jedna kapela, jmenuje se Powerwolf a měli úžasný vystoupení, hodinu a půl, nádherný kulisy, stage úplně v plamenech. No krásný.
0: To je stage v plamenech, no. Tak to no. Je lákadlo.
1: Ale můžu říct, že mě je 72 a furt mě to baví, mě to drží v životě.
0: To jste borec a říkáte, že i s manželkou teda.
1: Tohle to s manželkou ne, protože ona má ráda vaše rádio, ale jako je to rozdíl rok a vaše rádio, ale my si výborně rozumíme, už budeme 50 let spolu a já tam jezdím se svým synem a s kamarádama už leta pod stan.
0: Teda, žasnu. Řekněte, kde jste byli teda na dovolené letošní? Koho jste vzali, jaké to bylo?
1: Na dovolení jsme nikde nebyli, my jenom jsme se tady po Čechách jezdili koupat. Nevím, jestli to můžu říct, tady kousek od Štětí, blízko Mělníka, jsou želízy a mají tam nádherný koupaliště. Je tam všechno, my jsme si připadali jako moře. Opravdu, nelžu.
0: Tak to je báječné. Ono, pravda, při těch teplotách, které nás provázely v letošním létě, byl člověk nejraději u vody a
1: jo.
0: Nepotřeboval za tím mořem jet daleko, protože ty tropy jsme měli tady.
1: Přesně, a báječní lidi, jak říkal ten mladík, jak má tu rodinu a všechno nej, tak my to sami. Nám se tady strašně líbí.
0: To je dobře. Děkuju za váš pozitivní přístup a milý příspěvek do dnešní noční linky. Zdravíme vás, zavolejte zase někdy příště, ano?
1: Jo, mějte se všichni hezky a zdraví.

0: Noční linka.
1: Dobrý večer v Noční lince, milí posluchači. Je tady naše druhá společná hodina a já vás vítám u dalšího povídání. Večer pokračuje, srpen se chýlí ke konci a my se pořád ještě vracíme k letošnímu létu. K prázdninovým cestám, setkáním, radostem, ale i k tomu, co nám tyto letní týdny přinesly do života. Možná jste letošní léto strávili daleko od domova, možná jste si nejvíc užili vlastní zahrádku, nějaký obyčejný večer s lidmi, které máte rádi. Každý z nás má jinou vzpomínku. A právě ty vaše dnes večer společně skládáme do jednoho velkého letního příběhu. Tak pokud jste ještě vzhůru, zůstaňte se mnou. Telefonní číslo do zlínského studia je 731 800 900. Těším se na vaše příběhy. No a s dovolením teď ještě přečtu nějaké příspěvky, které přišly na váš web. Píše Zdeněk. Dobrý večer, moje letošní léto nebylo u moře, bylo se smutkem. Zemřela mi sestra. Vedra, která panovala, mě nedovolila někam se podívat, ale velikou radost mi udělala moje nejlepší kamarádka z mládí. Neviděli jsme se skoro přes 30 let a najednou u mých dveří. Píše pan třeba Michal. Bylo příšerné, nejhorší v mém životě. Dozvěděl jsem se nepříznivou diagnózu. Pak jsem docházel do nemocnice na infúze kortikoidů. A jak už jsem zmiňoval kdysi, těsně před týdnem mi odešla moje spřízněná duše. Srazil ji vlak. Měli jsme tolik společného. Platonický vztah, to se nedá vylíčit. Včera měla poslední rozloučení. Byl to působivý pravoslavný obřad. Přišel zpívat dětský sbor školy, kam chodila. Když už jsem nemohl přijet osobně, chtěl jsem poslat alespoň peníze na věnec nebo velkou kytici. Jenomže kvůli mezinárodním sankcím jsou mezibankovní převody nemožné. Píšu si každý den s její mámou, vzájemně se podporujeme. Nevím, co teď budu dělat. Skončil jsem na antidepresivech. Nemám důvod se tu v životě dál snažit. To nejcennější jsem ztratil. Druhou takovou Veroniku nenajdu. Děkuji všem posluchačům, kteří mi v minulých týdnech vyjádřili podporu. Děkuji také moderátoru Honzovi Macounovi, s níž jsem hned den poté hovořil v éteru. Tak Michale, to nás moc mrzí, že prožíváte takové těžké období, takové těžké časy. Od toho jsme tady, abychom to sdíleli, protože, jak se říká, radost, kterou sdílíte, je dvojnásobná a starost, kterou sdílíte, je poloviční. Tak jestli budete mít prostor, chuť, klidně se nám i ozvěte, můžeme si popovídat po telefonu a snažte se to všechno zvládat, jak nejlépe umíte, truchlete, smutněte. I to k tomu bohužel patří, k tomu životu a věřím, že čas vám pomůže.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Některé prázdninové okamžiky trvají jenom chvíli, ale v paměti mohou zůstat celé roky. Máte takový zážitek i z letošního léta? Na to se dnes ptáme v noční lince Českého rozhlasu. Vítám pana Olina.
1: Já vás zdravím taky, dobrý večer nebo dobré skoro ráno. Zážitek z letošních, já jsem teď právě přišel zvenku z procházky, měl jsem ze Spejskem se projít. Takže téma je jako zážitky z prázdnin?
0: Ano.
1: Ano. Takže já bych to shrnul asi takhle. Já mám zážitek každý den, protože jsem rád na světě. Dělám radost druhým, mám radost z toho, že mají radost ostatní. Víte, to jsem říkal moc krát, že máme takovou partu, že se scházíme, hráváme si, máme kytary, banjo, harmoniky, prostě sejdeme se a je to prostě nádhera. Můj poslední zážitek je z tohoto týdne, kdy jsem se ve středu rozhodl odjet z Kopřivnice na pár dnů, až do dneška, teda to bylo tři dny, na pár dnů na Jižní Moravu, do svého rodiště. Mě tak občas chytne takové, jakoby, neříkám stesk, ale prostě mám potřebu tam zajet, potkat se se svými příbuznými, mám tam sestřenku, teda dvě sestřenky, bratrance a tak dále. Takže jsem to začal tím způsobem, že jsem přijel na, jestli vám něco říká, název Smraďavka.
0: Ano.
1: Asi vám to ne...
0: ano, Uherského hradiště, ano, Buchlovice.
1: Uherské hradiště, Buchlovice a tak dále. Správně se to říká Sírné lázně Leopoldov.
0: Ano.
1: To jsou regulární lázně, kam můžete na křížek. Takže tam jsem začal. A jenom proto, že moje sestřenka tam má chatu, říká, klidně si tam zajeď, řekla mi, kde jsou klíče, přišel jsem do chaty, vybalil jsem se a ten večer, v tu středu, v těch lázních, tam je takové venkovní posezení, tak tam hrála partia, byli tam čtyři takový dětci, jak jsem já, ten věk 70 až 80 roku, byly tam dvě kytary, basa a mandolina. A já jsem s sebou měl banjo a foukací harmoniky. Tak jsem tam přišel jako nenápadně a sedl jsem si kousek od nich a potom mi přizvali k sobě. Tak jsme hráli krásně, jsme si zahráli do 8 hodin, potom tam mělo vystoupení nějaký místní umělec, který tam oficiálně vystupuje skoro každý večer. Takže to byl začátek té středy. Pak jsem se vrátil na tu chatu a řeknu vám potom takovým stresu, který jsem tady prožíval, protože léčil jsem včely, zakrmoval jsem včely, neměl jsem všechno hotové, to, co jsem chtěl, nebo jsem si představoval, tak jsem opravdu chodil spávat v jednu hodinu, ve dvě hodiny po půlnoci, budil jsem se v 6, 7, pokračoval jsem v práci, ale tam ten balzám, seděl jsem na verandě té chaty, před sebou lahvinku s pivečkem, pocucával jsem a víte, co tam bylo úžasné? Co byste řekla? Klid. Ticho. Prostě už byla tma, tak jsem zasnul teda samozřejmě světla a teď jsem se díval jakoby na ten obzor, tam to prosvítalo trošku a měl jsem tam sebou toho svýho pejska, tentokrát jsem ho vzal sebou, já to nikdy neberu. Vzal jsem si ho a ta Korina, to je jako ta fénka, ona byla vydivočená, protože stala na tom balkoně, tam pod tím, pod náma, po trávě chodili ježci. Lítali tam netopíři, křových, tam byli nějací ptáci uhnízdění nebo usazení. Prostě ona jiné pachy, než tady má v tom městě. To byla první noc, to jsem do rána, tam jsem si potom ještě spočnul. Pak jsem jel směrem ke svému rodišti, městečku Žeravice. Stavil jsem se u sestřenky. Bohužel je to 14 dní, zemřela manžel, tak jsme prostě tak nostalgicky zazpomínali, tak jsme povykládali. Pak jsem se zebral a jel jsem za druhým bratrancem do Řesovic, kde má můj brácha teda i chatu, ale já jsem měl k tomu bratranci. Je to 2 roky, jsem mu přivezl kytaru. On hraje takový ten jazz, takový ty slaďáky. A přišel jsem před 14 dny nebo 3 týdny, předtím jsme tam byli zpátky hrát. A já říkám, nemáš kytaru? No, přišla vnučka a řekla, dědo, já si na chvilku půjčím. A ta chvilka už je 2 roky. Takže jsem sestavil novou kytaru, dovezl jsem mu tu kytaru a hráli jsme, začali jsme hrát v 9 a skončili jsme kolem 2 hodiny. Říkám, Františku, už to necháme, půjdeme spát. Ale ten pocit, že prostě jste s nějakým příbuzným, s kterým jste se neviděli třeba půl roku nebo rok, pořád si máte o čem vykládat, vzpomínáte na naše rodiče, my jsme jezdili na prázdniny k ním, on jezdil k nám na hory a všechno, a to bylo to prostě úžasné. On upekl takový tu bokovinu, nebo ten, jak se tomu říká bokovina, to je ten špek, maso, bylo tam to masné a prostě já jsem byl tak spokojený, že jsem nemusel nic dělat, protože já ráno vstanu, obleču se do monterek a celý den furt něco kutím, něco to a večer padám unavou, ale tam to bylo prostě, to byl balzám. To byl takový fantastický balzám. Dneska jsem se vrátil zpátky, vzal jsem to přes Sudol nad Odrou a Kletnou, kde každý pátek tam je westernový klub v Sudol nad Odrou a oni tam mají postavený krásný salon ve stylu country, ve stylu cowboyu a tak dál. Je tam poštovna číslo 21, přes tu poštovnu pojíždí dvakrát do roka takzvaný Pony Express, jestli víte, co to je. Vyjíždí koně někde ze severu a vezou poštu.
0: Oni vždycky, zní to zajímavě, ale ano, trošku přednáška, jsme se rozpovídali. Přednáška.
1: Ano, ano. Ne, tak já bych to zkrátil, nebo bych to zhrnul tím, že prostě moje radost je to, když přijedu někam, kde se mám dobře, kde cítím takovou tu pohodu, kde prostě i já přinesu nějakou tu pohodu, prostě někoho potěším a to je asi tak všechno.
0: To jste měl opravdu léto plné života. Muzika, kytara, zpívání, k tomu spousta zážitků. To jsou přesně ty prázdniny, ze kterých člověku zůstane v hlavě spousta krásných vzpomínek a můžete z toho těžit celý rok. Mějte se nádherně, Oline.
1: Já vám děkuji moc krát za prostor a nezlobte se, že jsem se rozvykladal. A to jsem ještě do toho nezapojil včely.
0: Tak léto trvá 2 měsíce a vy na to máte 5 minut, abyste je popsal, takže já vám úplně
1: to
0: rozumím.
1: To je jasné.
0: Tak
1: já vám moc
0: dobře. Krát
1: děkuji. Mějte se krásně taky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Moc hezká písnička od Jakuba Smolíka nám zahrála v noční lince. Blázen Žárlí končí 20 minut po půlnoci a s námi je paní Alenka, která volá z Krkonoš. Krásnou noc vám přejeme. Alenko, slyšíme se? A vypadá to, že ne, tak zkusíme linku číslo 2. Ta je také obsazená, jak slyšíme. Halo, halo. Pozdravíte nás? Nebo ani tady nám to nevíde? Já slyším, že tam jste. Halo. Halo. Tak už se podařilo.
1: Mě?
0: Ano, vypadá to, že teď nám všechno funguje, jak má. Tak se prosím představte a řekněte, odkud voláte.
1: Já volám z Ostravy.
0: A vaše jméno?
1: Jmenuji se Mirka.
0: Můžete prosím to rádio, abychom se dobře slyšeli? Halo? No, tak bohužel ani tentokrát nám to nevyšlo. Tak víte co, já se podívám znovu na webnoční linky, abychom si přečetli nějaký vzkaz. Píše Sváťa. Pohodový večer. Tak co pak mě letos o prázdninách potěšilo? To jsou tři události. Oslavy 80. sestřenice Boženky ve Svitavách. Další dobu jsme se neviděli a tak jsme si měli o čem povídat a na co vzpomínat. Velký dojem na mne udělala dvě utkání našich reprezentantek ve volejbalu žen, které se konalo v Brně. Byl jsem tam osobně. Těším se, že se potkáme po prázdninách spolu se spolužáky v Kácově u řeky Sázavy, a to u příležitosti 70. výročí ukončení školní docházky. Vše si zaznamenávám do své kroniky a tak mohu vzpomínat. Váš Sváťa. Sváťo, děkuji, ještě zkusíme jeden telefonát. Jarka, Český rozhlas, dobrý den. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, David, Praha.
0: David?
2: Ano, ano.
0: Davide, vítejte a povídejte.
2: No, já jsem jenom, jak mluvil ten pán nebo paní, u těch Krkonoších, jak to teď na to, tak jsem si vzpomněl, ale to jsem měl ty prázdné, nebo tu dovolenou takovou nějak, no bylo to horko a tak, tak jsem spíš tak jako chodil plavat, ale jestli ještě předtím to bylo nějak v Krkonoších, no. Jsem prodal obraz jeden a šel jsem takhle, jakoby, prostě jsem se vzal do těch Krkonoš, když jsem měl pár korun, kdy to máme takový domeček, no, a to bylo takový zvláštní, já moc jako necestuju teď poslední dobou, no, opustila mě, nebo opustila, prostě mám takový složitý vztah platonický a tak jsem takový smutný, tak jsem si řekl, tak si tam zajedu, no, a teď jsem prostě vyjel na tu Černou horu tam a šel jsem takhle na tu Sněžku, tam je taková dlouhá cesta, kamenitá. Prostě jsem si to tak užil tam, no, ta lanovka, to všechno. A bylo léto, taky nevím, tady, nebylo to léto úplně, bylo to nějak předloni, myslím, no. A teď jsem teda na té chaloupce, že jsem pustil vodu, než jsem odešel, elektřinu. No a zapomněl jsem, že tam je prasklá voda dole, no. A když jsem pak se vrátil už večer, že jo, spokojený, no, tak v tom sklepě, kde byla dílna, jako jo, tam byla vlastně, táta byl restaurátor, on to měl dílnu a tam byly takový různý věci, které se nesmí jako s tou vodou moc, jako nemají rádi vodu, no. A prostě tam bylo půl metru vody, že jo, no. A tak, že jsem pak někoho volal tam na to jako úpravu toho, ale no. Tak to je jedna věc, no a pak ještě Kompostela, jestli víte.
0: No určitě.
2: Kompost.
0: Byl jste, šel jste?
2: No takhle, já se tam chystám strašně dlouho, vždycky někoho potkám, jo, třeba teď jsem potkal jednu kamarádku, která tam právě šla a říkala, že to bylo jako hezký, ale že se bála jako celou cestu, protože je to holka, že jo. A vlastně, ale prostě došlo, ona má jako srdeční nějakou vadu, nevím teď přesně co, ale vím, že se to odvážilo, jako bylo jí asi 18, nebo já nevím, a prostě šla to celý vlastně tou těžší cestou, a já jsem prostě si říkal, že vlastně by hrozně rád někdy šel tu, jakoby u toho moře, jak je vlastně po těch útesech, no. A já víte co, no, já vždycky, když jako něco nemůžu udělat, nebo jsem to, se na to chystám, tak si udělám takový scénář, no. A prostě jenom jsem si říkal tak, jak vlastně já jsem pořád nějak sám, no, tak prostě jsem si říkal, že možná by mi to moře tak jako utěšilo ty bolesti vnitřní, no.
0: Podívejte, prostě... to je určitě velmi dobrý nápad, nebo spousta lidí ve chvíli, kdy jsou v nějaké takové situaci složitější, jako vy, tak volí třeba právě tu cestu do Santiago de Compostela. A taky bych šla jako vy ráda tu portugalskou, hezky podél pobřeží, podél Atlantiku, no. Tak jak moc je to pro vás reálné?
2: No tak víte co, já jsem třeba byl v Hamburku jednou, jo, a to bylo rok 2004 a to bylo v zimě, to bylo zase, to jsou takové skupiny jako, já jsem katolík, to nechci nějak, ale prostě já trošku jsem v tom okruhu a vlastně to bylo TZ, to je zase taková jakoby hezká, tam se zpívá, jo, ale to bylo v zimě. No a teďka, ono je to trochu po penězích, já jsem se nějak naučil, mě 50, jo. A já jsem dřív to bral všechno, že když jsem byl mladý, jako pohodě, jo, jak jsem někam běhal, teď to dopadlo někdy dobře, někdy špatně, jo, ale prostě jakoby moc jsem ty peníze neřešil, jo, vždycky prostě buď rodiče mi něco dali, nebo z práce jsem měl, já jsem dělal civilku a měl jsem ještě docela dobrý, jako k tomu nějaký peníze a nevím, jestli to platil, no prostě jako nebyl to problém, ale teďka bych zase musel něco podat, nějaký známky, nebo já mám po dědečkovi ještě pár známek tady zůstalo a už jen zbytek, no, nevím, no, reálný. A některý lidi říkali, že prostě vzali batoh někde z Teska, šli si koupit, nebo co se smí říkat, ale prostě šli do sámošky, koupili si batoh, jo, dali ho na záda a vyjeli, no, nebo vyšli.
0: No, tak třeba se tam někdy potkáme, protože můj sen je to taky. A zrovna dnes před noční linkou jsem se o tom bavila s mojí kamarádkou, tak to mi přijde neuvěřitelné. Tak to bude nějaké znamení. Tak Davide, děkujeme za vaši návštěvu, přejeme vám, aby se vám dařilo, aby se všechno zlepšovalo a abyste si ty sny plnil.
2: Děkuju. Všem hezký večer. Naschle.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Některé plány vyšly dokonale, jiné se rozplynuly a místo nich přišlo něco nového. Jak se letos vyvíjely vaše letní dny? Zavolejte noční linku.

0: Slunce možná ještě hřeje, ale kalendář nám připomíná, že léto se krátí. Který letošní den nebo zážitek byste si nejraději zopakovali? I o tom si můžeme povídat v dnešní noční lince Českého rozhlasu, protože téma je jasné. Jak jste prožili letošní léto a prázdninový čas? Zdeněk Kolín, vítejte.
1: Já vás zdravím srdečně, přeju dobré jítro nebo ráno, nebo já nevím. Ale abych pravdu řekl, tak tenhle ten rok bych úplně vymazal z mýho života. Přišel jsem po práci, musel jsem pustit byt, koupil jsem si autobus, že jsou udělaný karaván. Autobus mám, karaván z toho není. A teďko si říkám, zaplať pánbu, že mám aspoň ten autobus, že mi neprší na hlavu. No a teďko jsem chtěl, volal jsem známýmu, protože já na tu elektroniku jsem totální trotl, když to musím říct takhle. A protože mám ještě auto osobák, je docela pěkný, mám o 10 let a 5000 na to, tak říká, tak to mohu být tak z garáže. A ať mi dá nějaký inzerát na nějakou paní s řidičákem, která umí jezdit, a že bychom jezdili někam na dovolenou. No, to se taky nepovedlo, pochopitelně, že jo, tak tady trávím léto na parkovišti v autobuse.
0: Mm-hmm. Tak to je originální příspěvek. Jo. A co vás čeká dál? Jaké budou poslední 3 dny prázdnin?
1: No, nevím, no, zatím tady tvrdnu. Čekám na odtahovku, to už to taky tady naháním 2 měsíce, že mi odtahne někam do servisu, protože se tady u toho autobusu podívá motor ještě. No a to taky a? Nic. No, mi tady ještě otravujou policajti, že už tady stojím 2 měsíce a no. Takže se to nějak
0: tak,
1: se to podělává.
0: Tak, to se bude muset vyřešit, no, ano.
1: Furt dokola. No, hlavně mi naštalo to léto, že jo, já jsem říkal, vyrazíme někam na houby, na koupání, sluníčko je nádherný. A miloval takovýhle počasí, jo. To je 30 a ještě je pro mě.
0: To je pro vás, no, tak to.
1: A teď tady prší a prší a prší.
0: Vážně, no, tak u nás dnes bylo a stále je hezky, i ta noc je velmi teplá, takže teď by jsem si to s vámi klidně prohodila, protože já bych zase uvítala trošku
1: no,
0: toho deště svěžejšího vzduchu. No.
1: Sice se tady dá spát, jo, tady to bylo dělané vlastně pro 8 lidí, takže 8 lidí by se tady vyspalo, no ty to zase budu všechno bourat a nechám si tady vzádu akorát to spaní a nevím, jak to dopadne s tím autobusem, no peníze nejsou, protože to je státní příspěvek, co mi dávají, že jo, no to je, nebo s paní poštáčkou vždycky říkám, že mi poslali státní výsměch. Já teďka 50 let točím balantem, mám 10 000 z důchodu. Jo, a 13 korun teďko od nového roku od pana Babiše. Naliká to své vytrh.
0: Rozumím. No. Tak já vám teda přeju, abyste i teda s těmi možnostmi, jaké máte, našel nějaké důvody k úsměvu, aby se stalo něco, no, co vám tu podporu, kterou potřebujete, dodám. Jestli víte, kam se obrátit, tak se obraťte pro nějakou pomoc a nebo zkuste přemýšlet, co by se dalo udělat, abyste si žil lépe. Kdybyste chtěl, mě napadá nějaká možnost, zůstaňte klidně na lince. A teď se pojďme pustit písničku od Michala Tučného. Myslím si, že by se vám to mohlo líbit. Starýho psa novým kouskům nenaučíš. To je taková písnička pro chlapy. Tak i pro vás.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu je s vámi. Za 4 minuty je tady 1:45. A já vítám další volající. Krásnou noc.
1: Dobrý večer.
0: Na návštěvě je paní Marie. Paní Marie, ano. Vítejte a povídejte. Můžu připomenout téma letošní léto.
1: Já to vím. V červenci jsem byla v hotelu v Beskydech s vnučkou, pravnučkou a dcerkou. My tam byli 14 dní. A teďkom v srpnu jsem byla týden v Luhačovicích, zase se stejným obsazení. Krásné. V těch hotelích byl i krytý bazén, tak jsme si tam i zaplavali.
0: No ale to je krásné, Marie, jestli tomu rozumím a pochopila jsem to dobře, tak se tam na jednom místě sešly hned 4 generace. Vy, vaše dcera, vnučka, pravnučka, tak to je krásné a není to samozřejmé, že se takto umíte spolu sejít a užít si to. To jsou vzpomínky k nezaplacení.
1: To organizuje dcerka. A ta pravnučka má 2 ročky a tak to ještě betálka, vnučka je taky a dcerka to jsou šikovné holky, no. Vždycky se dneska z leto jezdím s nima na dovolenou. No. Protože už jsem sama, tak mě berou.
0: Co jste spolu podnikali?
1: My jsme, protože jsme měli, my jsme tam zrovna byli, tak bylo hodně vedro, tak jsme hlavně chodili do toho bazénu a večer jsme chodili kolem, tam bylo nádherné okolí, tak jsme večer chodili kolem toho hotelu a po lese a tak. Tak to, a v Luhačovicích jsme byli v lázních a pak jsme byli v zoologické zahradě, to byl druhou dovolenou. No.
0: Kdybych se měla zeptat, kdo z těch 4 generací měl nejvíc energie, tak by to asi byla zbytečná otázka. Asi to dvouleté baby,
1: ta mala,
0: že
1: to, ano. To mala, no, to jako,
0: a máte už v hlavě nějaký další společný výlet?

0: si našli ještě čas, předpokládám, vaše dcera a vaše vnučka. Tak to je fajn. A teď si dáme písničku Otec a syn od Pavla Bobka. Doufám, že se vám to bude hezky poslouchat.
1: Určitě. Taky o rodině. Děkuji.

buďané bol. Štěstí i vstárnutí, oheň barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty, živý změnou. Pak tě čas donutí,

0: Otec a syn Pavel Bobek. Za 12 minut je tady jedna hodina, noční linka Českého rozhlasu se chýlí ke konci. Ale ještě stihneme jednu návštěvu. Pan Robert z Olomouce je u nás. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý večer. Slunce možná ještě přes den hřeje, pálí, ale když se podíváme do kalendáře, tak je to neúprosné. Léto končí. Řekněte, na co budete nejvíce vzpomínat, Roberte?
1: No, na to, jak jsme se synem chodili na bazén, ale to budeme chodíme, i když nejsou prázdniny. Jak chodíme na bohoslužby, trávíme spolu čas, stavíme pucle, to je moc prima všecko. No a jinak jsem ještě chtěl říct. Nejzávažnější rozhodnutí, které jsem kdy v životě udělal, protože jsem mluvil o zvýšení platu.
0: Roberte, držíme se tématu léto. Patří to k němu?
1: Dobrý. Trošku.
0: Tak mělo by to...

0: k němu patřit úplně, takže pojďte mi raději říct, mluvil jste teda o tom, že jste chodili na bazén, to chodíte běžně. Bylo něco, co běžně neděláte, co bylo úplně mimořádné, že jste spolu mohli podniknout?
1: No, trávíme spolu hodně času, což si myslím, že je důležitý pro vztah, jo? Protože jako co mě umřela žena, tak se snažím být lepším tátovi, když to není jednoduchý.
0: Uh-huh. A kam jste se společně podívali?
1: Tak my jsme třeba si zaspomínali a jeli jsme společně třeba do náměště na Hané, je tam moc hezky. Nevím, jestli jste byla někdy v náměšti na Hané.
0: Nebyla.
1: Občas tam jezdím a tam jezdím rád.
0: Aha, takže jste podnikali výlety, to bylo za nějakými památkami, nebo co vás tam přitáhlo?
1: Tak jsme ke studánce, napili jsme se vody.
0: Takže
1: podívali jsme se. No, výlet. Ale my jezdíme do Vigde jako s klukem, ale tak jsem tam, jakože třeba já, žena s ním jezdila hodně po výletech a já jsem tam někde, jako, ale tak je to tako dobrý, že spolu trávíme čas. Třeba kam bych se ještě chtěl podívat, tak na Mohelnické bagr, potom na Fuňkovou studánku, to je ve Vilémově, ale to si musím pořídit mapu, protože žena mě varovala ještě, když žila oku, tam je za turistický značky, to v lese, tak aby jsme zablodilo.
0: A jak jste zvládali to teplo? Jste milovník tropických dnů, anebo už jste rád, že to je za námi?
1: Tak je to takový, když s tím člověk chodí do práce, tak je to nepříjemný. Ale řeknu tady z té druhé stránky, co třeba bylo příjemné, tak když jsem šel do té práce, jsem to udělal, tak jsem si vzal do kabele plavky, zajel jsem si v řece, my tam máme. Dá se tam zkrátka plavat v té řece, takže všechno dobrý, jak říkal blbý, je k něčemu dobrý, to říkal můj děda. No a jinak závěrem chci pozdravit Jinka, že paní Vlastičku, paní Skrnová, tak bych chtěl tu Ludmilu pozdravit, Olina, no zkrátka všechny linkaře. A chci vám poděkovat, že jste se mě vzala, jo, protože není těžko je se dovolat do mě. Tam přerušujete i té neštěstí, no. A víte, co jsem rád? Že v 91. sice jsem chodil do práce, ale nemusel jsem na vojnu a to je tak všecko.
0: Roberte, děkujeme. Milí posluchači, děkuji i vám, že jste byli dnes večer se mnou, že jste se podělili o své letní příběhy, radosti, vzpomínky i chvíle, které třeba nebyly úplně jednoduché. Bylo milé slyšet, kolik různých podob může jedno léto mít. Někdo cestoval, jiný si užíval doma, někdo potkal nové lidi, další strávil vzácný čas se svou rodinou. No a právě z těchto malých i velkých okamžiků se nakonec skládají vzpomínky, které si neseme dál. Teď se na chvíli rozloučíme, naše noční linka pro tuto chvíli končí, ale ve 23 hodin tady budu zpátky a doufám, že vy také. Těší se Jarka Barvoříková.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Další vydání právě začalo a s ním i lekce, jak si přivodit dobrou náladu a trénovat smích. Za vším bude schován jen jeden člověk, který bezesporu patří do síně slávy českého humoru. Jestliže minuta smíchu vám prodlouží život o půl hodiny a my máme před sebou 56 minut, tak to máme dohromady 28 hodin života navrch. Dlouhý život vám přeje Patrik Rozehnal. Čas si dnes uděláme na muže, který se narodil 21. prosince roku 1918 v Hradci Králové. A na svět tedy přišel velký komik, vypravěč a dovolím si říct, že i labužník života. Ale moc se mu sem nechtělo. Jak jste ráno přemluvil tu Lenoru?
2: No to víš, vstal jsem a rozchodil jsem to.
1: Ale jinak jste šikovnej mužskej, co vím.
2: Já si dělám všecko sám, já vařím, peru, žehlím, peču.
1: Novida. Tak tu máme jednu práci. Musíme se probrat těmito ukázkami.
2: Kdo to udělal?
1: Já myslel, že vy. Ale když vás tak viděl technik, tak to radši udělal sám.
2: A co za to chtěl?
1: Jak co? Je to jeho práce. Musí to udělat.
2: A ty?
1: Já vás provedu dalším dílem našeho pořadu. Dnes o Josefu Bekovi.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Josef Beck se narodil 21. prosince roku 1918 v Hradci Králové, kde má také v podloubí Malého náměstí, nedaleko studia Beseda, pamětní desku a je po něm pojmenována i ulice v městské části Plotiště nad Labem. Jeho příchod na svět byl hodně dramatický. Porodní bába, která u toho byla, sdělila zprvu šťastným rodičům, že jejich syn má jen velmi malé naděje na přežití. Josef Beck byl totiž po narození maličký a příliš slabý. Maminka budoucí herecké legendy vzala naštěstí rozum do hrsti a nepropadla panice. Rozhodla se svého třetího potomka zachránit stůj co stůj. Navíc měla štěstí, její syn byl už od malička obrovský bojovník a svého života se rozhodně nehodlal vzdát bez boje. Snadné to ale taky nebylo. Medicína nebyla ještě na takové úrovni, aby dokázala děťátku vypiplat, a i kdyby, tak Beckovi rodiče by si tak nákladnou péči tehdy nemohli dovolit. Malého synka proto s láskou den co den ukládali do pekáčku a nahřívali ho po dobu několika měsíců v troubě kamen. Jejich snaha nakonec přinesla své ovoce a Beck přežil svou smrt, k níž ho odsoudila porodní bába. Své mamince mohl být vděčný. Možná i proto tak miloval ženy.
2: Žena, to je, řekl bych, citoslovce. To je zaklínadlo, to je moc radosti, to je taky někdy dost velké trápení. Žena, to je něco ohromného. Žena, to je taky někdy něco dost protivného. Žena to zní hrdě. Žena, to je věčná inspirace hudebníků, zpěváků, básníků. Jan Neruda viděl v ženě to Adamovo žebro. Všechno je na ženách hladké a jemné, jako to hedvábí, jako ta pírka, všecko tak lákavé, k požitku zvoucí, inu, jak masíčko očebírka. Chceš lásku mou k ženám mi za zlé snad brát? Kdo rozený gurmán má kotlety rád?
1: Kolem žen se točí také slavná filmová pohádka, natočená podle stejnojmenné divadelní hry Hrátky s čertem. Film natočil podle scénáře Jana Drdy Josef Mach, který se taky podílel na scénáři. Příběh vysloužilého vojína Martina Kabáta, který se nezalekne ani hrozného loupežníka Sarka Farky, ani pekla plného rohatých čertů, patří totiž k těm, které nadšeně přijímá každá nová generace diváků. Všechno začíná okamžikem, kdy se dvě vdavek chtivé dívky, princezna Dišperanda a její služebná Káča, vlastní krví upíší čertu, výměnou za pohádkové ženichy.
3: To není pravda, ty klevetníku.
4: Říkám, mám znovu včera večer upsala princezna svou duši čertu.
5: A jak to můžeš dokázat?
4: Jaký pak důkaz? Na vlastní oči jsem to viděl.
5: A proč by to dělala? Co jí k tomu hnala?
4: A to je vidět, že neznáte ženský plemeno. Proč? Pro ženicha.
5: Kde pak? Cože? Pro ženicha? Je-li to pravda, vandrovníče, pak zvolám na tu bezbožnou holku oheň a síru hněvu božího.
4: Co se přísnosti tejče, vidím, že to umíte brát pěkně od podlahy, svaté oče.
5: Kéž by jí tlama pekelná.
6: Poslouchejte, pane poustevník, třeba ještě není pozdě. To by jsme byli divný mozky, kdyby jsme princeznu s Káčou nechali.
5: Tak říšná Káča se taky upsala.
6: No?
5: Bolej by je Radach sám napích na nejspičatější tento.
6: Dejte pokoj, pane poustevník. Neberte všecko tak Holky jsou mladý, spustili se z nerozumu. Takový 20letý tělo, to je horší než mlíko na rozpálené plotně.
5: Kdo podá peklu prst, je ztracen na věky.
4: To přece není možné, aby člověk pro jednu takovou mladickou hloupost na věky propad peklu.
5: Mlčíš, rouhači?
1: Takový byl rozhovor mezi Martinem Kabátem a otcem Školastikem. Titul otec Školastikus je odvozen od pojmu scholastika, označící jednu z etap středověké filozofie, pojmenovanou podle scholastické metody, kterou se tehdy řešily filozofické spory. Jména čertů ty zas pochází z latiny. A mimochodem, mezi kandidáty na Martina Kabáta, kterého nakonec hrál Josef Beck, byl i Karel Häger. Tak si ho představte, jak by asi zahrál tuhle scénu v pekle před čerty.
4: Tomhle je celý ten váš kůšt. Spitomět lidí. Dělat z nich ustrašený, zbabělý zvířata. Mučit je tak dlouho, až ztratí rozum a všechny smysly. Vy si myslíte, že taky já hned změknu a spitomím, že zničím a zradím ty dvě nevinný holky? Vy si myslíte, že poctivýho chlapa můžete jen tak zlehka stumpakovat jet, až vám bude poslušně žrát z ruky? Takovou hambu sám sobě neudělám. Koukejte. Tak, a je po všem. Lidi jsem zachránil, vaši moc zlomil. A jestli chcete, budeme se prát.
1: Vrozená bojovnost se u Josefa Becka už v mládí projevovala velmi často. Z nedonošeného drobného chlapečka vyrostl nakonec silný a zdravý kluk, který i přesto, že měl potíže s výslovností, vynikal jako recitátor ve škole. Že by se ale měl stát úspěšným hercem, o tom ani nepřemýšlel. Jeho snem tehdy bylo být nejdřív fotbalistou, pak hajným a později třeba knězem nebo vojákem. Ale ono se mu to vlastně všechno splnilo, protože si to všechno během své herecké kariéry zahrál. Teď třeba i ve scénce té rozhlasové společně s Jiřinou Bohdalovou a jmenuje se Žací stroj.
7: Že ale máme krásné ráno, no. Ptáci cvrlikají, rosa osýchá. Myslím, že půjdu a poseču trávník.
8: Jo, snad abys to nechal na Járovi, fanouši.
7: To proč?
8: Žací strojek je nový,
7: ale
8: že
7: prosím
8: jo,
7: tě, jinými slovy chceš říct, že jsem nešíka, no, který mu se nedá svěřit do ruky ani sekačka ale, na trávu.
8: No, že ti huba neupadne. Já si tě přece vážím, no. Že jsi moudrý člověk, ano. Taky otec rodiny,
7: ale
8: manžel.
7: Prosím tě, koukej, Máňo, tyhle řeči si nech na parté. Pus mě k tomu.
8: Ne,
7: to... Pus mě k tomu, Hergo. Přečet jsem návod a tak musím vědět, jak na to. Potvora mizerná nechce chytit.
9: Tati, není tam benzín.
7: No tak ho tam nalej.
9: No dobře, ale uhas tu cigaretu, jo.
7: Proč?
9: Benzín bouchá, je to explozivní látka.
7: No, jenom když poučuješ, jenom. A tohle já prosím, prožívám celý život. Věčně mě někdo poučuje.
8: Se divíš.
7: Když jsem byl kluk, prosím tě, tak jsem doma nesměl ani natahovat hodiny. Rozbiješ to, praskne péro. Celý den mě komandovali a ve škole to bylo to samý,
8: no,
7: to samý.
8: No se, ale když si tenkrát nepochopil ani kolo na hřídel.
7: No jsem tě, kolo ne, ale páka mě šla perfektně.
9: Tati, nádrž je plná.
7: Počkej, tak teď dokážu, že když se do něčeho vobuju, tak to taky zvládnu.
8: Jaro, prosím tě, zavři jo. kočku uvaž jo. psa a připrav minimax.
7: Chytil!
8: Běží!
7: Uhněte cesty, koukněte si, jak mi to jde. Já jedu a řídím strojek, který seče trávu. To je nádhera.
9: Tati, jeď rovně.
7: A nerad.
9: Uber plyn.
7: A proč?
9: No přehřeješ to.
7: Ale to nevadí. Čím víc plynu, tím bude kratší tráva.
9: Tati, tak to není.
7: Ale to je známý fyzikální úkaz.
9: Ne, tati, ne.
7: Jedu. Cítím, že bych uměl jezdit i s lunárním modulem. Už nikdy se mě nebudete dělat nekšiku. To by se vám tak líbilo, pane. Tatínek vybere šoufkem žumpu. Tatínek vykope díru na snílý jabka. Tatínek se hodinou potýce. No, vidíte to? Jedu a seču.
8: Vando, vyhni se sedmikrát, skála. Pozdě, takový krásný sedmikrát.
9: Už je v růžích.
8: Tak ho zastav. Nadběhni mu, co tu koukáš. No.
9: Zatočil do brambor.
7: Udělám tady z toho pláň. Širou pláň. Cítím kvění motoru. Cítím, jak mě poslouká.
9: Vypně to, tati, teče z toho benzín. Je to nebezpečný.
7: Co na tom? Žije snad Niki Lauda bezpečně. Jedu! Formule 1, když na to přijde, posečuj skalku.
8: Kde je tatínek?
10: Je na střeše.
8: Já ho nevidím.
10: Ale u sousedů na střeše.
8: Fanouši, proboha, nestalo se ti něco?
7: Jsem ti festráv a vede se mi dobře. Ich bin gesund und geht es mir gut. Ese geish vagio keši operse me kamata. Sono sano e to bene. Jestem zdorův i povodži mi se dobře. Máš pravdu, Máňo, ale toho strojku je škoda. Až budu ale brát prémie, koupím novej na elektriku.
8: Ne, to ti zakazuju.
9: Tatínku, ty chceš koupit žací strojek na třífázový proud?
7: Jaký fáze? Ať jich má třeba 10, nějakou tu ránu přece vydržíme.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Svým šarmem nás tentokrát na vlnách Českého rozhlasu oblažuje Josef Beck.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: I když měl v dětství jiné sny, nakonec nastoupil na obchodní akademii a začal poznávat kouzlo divadelních prken právě tam. Věnoval se ochotničení a taky zpěvu. Z toho nebyla pochopitelně moc nadšená jeho maminka, která svého syna viděla spíš ve spořitelně než v divadle. Když se jí Beck svěřil s tím, že by chtěl být hercem, maminka to rázně zamítla s tím, že by ho herečky ještě zkazily. V roce 1942 se ale právě herectví stalo Josefu Beckovi osudným a zachránilo ho před nucenými pracemi v říši. Profesionální herci byli totiž tehdy od totálního nasazení uvolněni a v životě Josefa Becka opět zasáhla štěstina. Na radu svého kamaráda odjel do Mladé Boleslavy, kde zrovna hostoval soubor olomoucké opery. Když se postavil na pódium a odspíval sotva pár tónů z árie Dalibora, bylo šéfovi souboru Karlu Nedbalovi okamžitě jasné, že před ním stojí obrovský talent. Neváhal ani minutu a okamžitě Becka doporučil řediteli divadla v Olomouci, kde herec nakonec zůstal dlouhých 12 let. Dostal se tak později i k mnoha hereckým příležitostem. Tahle ukázka, která je nachystána, je z roku 1963 a jmenuje se Existuje opravdu Mr. Jones? Režii měl tehdy Lukáš Filip.
2: Před 2 lety při automobilových závodech v Chicagu stal se obžalovaný obětí úrazu a přišel o nohu. Obrátil se tenkrát na naši firmu.
3: Kybernetics Company, jak známo, vyrábí protézy rukou, nohou, umělé ledviny, srdce, plíce, no a ostatní náhradní orgány.
2: Obžalovaný získal na splátky levou nohu a zaplatil první splátku. O 4 měsíce později obrátil se na nás poznovu. Tentokrát si objednal protézy 2 rukou, hrudníku, krku a půl hlavy.
4: Hlavu až na jaře po horských závodech.
5: Nerušte jednání, prosím.
2: Firma i tuto objednávku po zaplacení zálohy vyřídila. Podrobný soupis je prosím přiložen ke spisům. Figuruje tam mimo jiné náš elektronový mozek značky Genial v ceně $26,500. Nahrazuje celou polovinu lidského mozku. Upozorní slavný soud na tu skutečnost, že obžalovaný si u nás neobjednal náš velmi solidní a levný sériový mozek, ale právě luxusní model Geniálu s ocelovými elektronkami, s aparaturou pro sny v přirozených barvách, s filtrem nepříjemností a slumičem starostí, přesto, že to rozhodně převyšovalo jeho finanční možnosti.
4: Ovšem, vám by se líp hodilo, kdybych tady s tím vaším obyčejným sériovým mozečkem zhoupnul a zaostával.
5: Klid, prosím, klid.
2: Obžalovaný rovněž ve zlém úmyslu, aby naši firmu poškodil, si neobjednal normální protézu ruky, ale speciální, s montovanými hodinkami značky Schaffhausen, které mají 18 kamenů.
3: 18.
2: 18. Na krytí této nové pohledávky vystavil nám obžalovaný směnku ve výši 620 000 $, z nich do dnešního dne splatil pouze $232.18. Co je to situace? Šramný soude, obžalovaný ve zlém úmyslu, rušivě zasahuje do mého projevu a ustaviče brže a syčí. Prosím, slavný soud, aby ho napomenul.
4: Mr. Jones, prosím, nechte.
6: Ale já nic, slavný soude, to je jich geniál. To dělá vždycky, když intenzivně přemýšlím. To je kvalita výrobku, co?
0: Z drobných rolí a záskoků se postupně stávaly role významnější, až se Beck zařadil mezi přední divadelní hvězdy. Stále častěji si pak talentovaný herec odskakoval také do filmu a rozhlasu, kde mnohokrát natáčel i skvělé a košilaté anekdoty.
7: Tak sedí rybář u rybníka, má na hlavě cihlu a je kolem taková statná čtyřicítka. Brápu s vás, pane, mohl byste mě prozradit, proč máte tu cihlu na hlavě? Když se spolu pomilujeme, tak vám to řeknu. Ona by zprostěku a podešla. Za chvíli se vrátil, bo já snad zvědavosti neusnu. Prosím vás, proč máte tu cihlu na hlavě? Když se spolu pomilujeme, tak vám to povím. Ale manžel přijde za hodinu, pak to stihne. Tak to stihli, on pán, podívejte se, milost paní. Tady mám pixu s červem. Tady mám plný igelitový pytlik navozený krediku, tady mám prut. Čumím na něj od rána, nic jsem nechytil a na tu cihlu vy jste dneska šestá.
0: Bavit dokázal Josef Beck nejen anekdotami, písničkami, ale také skvělými historkami, a tak připomínal svým posluchačům a divákům taková jména, jako byl Eduard Kohout, Jiří Štajmar, pan Štěpánek, Rašilov.
8: Nebo Jarda Vojta, to byl boží člověk. Ohromnej. Oni o něm sice říkali, že zblbne každou anekdotu, a nebyla to pravda. A vydržel všecko. No já ho pamatuju, když jsme dělali Syny hor, to byl takový lyžařský sportovní film o Hančovi a Vrbatovi. Já dělal toho Hanča, já jim to zatajil, že neumím vůbec jezdit. Až potom, když už jsem byl nalíčený a dali mě to na nohy, tak to už to byla hrůza, tak mě dali hned 5 profesorů přes jízdu na lyže, tak pak jsem byl takový, já dělal letní sporty, tak jsem se to naučil brzo, ale dodnes neumím zarazit. Já si jedu každý kopec, ale musím mi dojezt, nebo aby mě odstřelili, víš. No a já jsem tam dělal tu slavnou 50, kterou ten Hanč vyhrál, a musel to ten režisér Duba udělat tak, že v cíle ty pořadatelé se na mě nahrnuli a od tím jsem se zastavil, ty byli pomlácený čověče. Takový ty těžký záběry za mě dělal profesor Sikora. To byl prorektor Karlovy univerzity, který mě byl dost podobný, akorát měl menší nos, který za mnou přišel do komorního, aby jsme se domluvili. Tak už si říkali, máš tam bráchu. A on měl akorát kratší nos, já mám vlastně nos, kde začínají, končej nosy, začínají choboty, tak mu to museli dělat z názyky. To a jednou v Jablonečku toho Sikoru líčili, měli jsme stejný svetr, stejnou čepici a Jardo, Vojta tam takhle vešel, ještě Ruse spolej a pal, co tomu Bekovi lepíte za reťofu, a kdyko má dost velký. My jsme dělali Mikuláše a Leše. To jsme dělali u Kršky, já tam měl Šikanédra, Jarda spal Chytuzí, opak Vašek Voska, Svatík Beneš, Karel Heger, Aleše, že jo, s Danou Medřickou. Byly to ohromné exteriéry v písku. My vždycky v Neci se tam po filmování sešli ve vinárně, já nevím, jestli to měl u Šramaru nebo jak. To končil exteriéry a ten končil. Ten měl vypitý sklepy a měl po sezóně. A Jarda Vojta tam dělal pedela na Akademie výtvarných umění. No a jednou jsme točili, měli jsme za úkol natočit svatýho Jana Křtitele, jak nese Ježíška přes moře. No aby měl jako pocit, tak Jardu slikli do plavek, měl nádhernou figuru, on furt štípal dřívy a tam mu to dali s teplou vodou. No a Feďa Pečenka, ten, to byl takový veliký ateliér, než to zasvětil, to trvalo dlouho. A ten Jarda stojí v té teplé vodě a najednou zařval. Vy furt nedělejte, kdo v té teplé vodě má stát, když se vám tady pochčíju. Tak oni ho uklidnili, no a pak ten Krška říká, hele Jarouško, to musíš dát ty plavky dolů, báč tam děláš jako to. Když jsou tady ženské, pak dám tak nějak vyhostovaná. Tak jsme ho obdivovali, jak je fundovaný, a bavili jsme, Jardo ještě furt. On pal porád, jsme pali doma, no přeci nebudu prznit matku vlastních dětí, volové, víš. A on člověče, dědek, tam je takový záběr, jestli to budou někdy dávat, tak si všimněte, jak jde takový švenk přes jeho zadek. A on těma půlkama měl takhle zahýbat, jako když vám dává nazdar. Já to doma zkoušel, nepořídil jsem to, člověče, moc jsem se po tento. A ten Jarda to stih. A dělali jsme takovou scénu, že on tam stojí nahej na tom soklu a teď jako přijdou dámy ze společnosti. Paní Horvátová, vždycky Krška měl ty dámy, které měly originál šmuky, víš, a brilanty. A ty tam vlezou v těch krojích, baba Horvátová to vedla, ten Arsepa dělal ředitele Akademie výtvarných umění a teď jako vidí tu nahou prdel předtím, tak to chce zachránit, tak letí a veme takovou plerézu a takhle to váže na to, aby ho zakryl. No když jsme to zkoušeli, ten Zepa byl malinký, tak stál na špičkách a teď to takhle zve, nejenom Jarda zařval, ty vole, ty mi za něj rveš, a ten Zepa pál nějaký hadrcej tím v ruce, tak to vážím. Takže ty chlapy byly ohromný, čověče.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
0: O písničku se teď postará tak trochu Josef Beck, ale i Ladislav Županič, a to díky filmu z roku 1971 100 dukátů za Juana v režii Jaromíra Pleskota a podle scénáře Vladimíra Dvořáka.
9: Poslyšte, mladí muži, chtěl bych s vámi sjednat slušný obchod. Postavíte se pod jedno okno, pošimráte to sladké dřevo a zabijete jímavou, milostnou serenádičku.
10: Přijde na to o za to.
11: Dovolte věcnou poznámku. Je švorc jak ikové eso.
9: Kybič drštla majznu. Zaplatím. V nejbližší době očekávám jistou sumu.
10: Se mám k službám. Hned jak ji dostanete.
11: A Kristýnka zůstane bez písničky, váleční důchodče.
10: Ono tu jde o Kristýnku.
9: Serenádička pro Kristýnečku.
10: Zaspívá mi
9: na dluh
10: zadarmo.
12: Ostatně je to za jedny peníze.
9: To je fakt. Mudprejský ty bimbale, Kristýnka musí vědět, že písnička je ode mne.

0: Výborně, mladíče, z vás bude ještě populární zpěváček. Přijmete soustrast, zesnula vaše naděje, vaše zvony, váš umíráček, píseň to řekla zcela jasně. Žádná na světě tě jenom nevábí, já chci jen to...
1: Hedvábí.
0: Hedvábí.
1: Odcházím.
2: Vy ještě neodcházejte, čeká nás další povídání o Josefu Beckovi.
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Do konce 70. let 20. století účinkoval Beck v přibližně 70 filmech v menších i větších rolích. Z toho v letech 1954 až 63 v 35. Mnoho z nich se už dávno ztratilo v propadlišti filmových dějin, protože, co si budeme namlouvat, převážně to byly dobově politicky zabarvené agitky. I tak ale stojí za zmínku třeba adaptace za dva týdny napsaného románu Ivana Olbrachta Anna Proletářka. Vzpomeňme ještě na filmy Němá barikáda, Hudba z Marzu, Florence 1330, anebo sérii detektivek Alibi, kde Alibi nestačí, a Alibi na vodě, kde hrál spolu s Karlem Hegrem. Teď ho ale uslyšíte po boku Viktora Prajze, což je nezvyklé, a taky Luďka Soboty. A co je ještě nezvyklejší, že půjde o humornou scénku. Z pořadu Pletky paní operetky, takový malý fotbalový rozhovor.
4: A teď pozor, přátelé, naše zahrádka se opět stává skutečnou zahrádkou, plot skutečným plotem, a navíc je tu jeden z nejslavnějších operetních dialogů, prosím.
5: Hezky se seberte, Roberte, a žádnou trému. Musíte to udělat. Jedem.
0: Jedem? A koho?
5: Co koho?
0: No právě jste říkal, že musím někoho oddělat jeden.
5: A ne, jedem, jako že jedeme pryč odsaď.
4: No víte, přátelé, že do toho ještě vstupují. Odpuste. Přátelé, ten muž s tou přilbou a s brýlemi na čele, co vypadá jako hrabě Cepelín. To není hrabě Cepelín, ale pan Roubíček, lanař z Prahy, tedy nákupčí jednoho fotbalového klubu, který si spletl obstarožního zahradníka Tydlitáta s mladým schopným středním útočníkem. Jak vidíte, tenkrát nebyla v operetách o omily nouze, ale lidem se to líbilo, až slzeli. No, já nebudu zdržovat. Prosím, můžete pokračovat.
0: No, tak
5: tady. Jedeme
0: kam?
5: No, do Prahy.
0: Proč?
5: No, chceme, abyste tam za nás kopal.
0: Jo, kopal? Za vás? No, já pak, na to já nemám kdy, kopejte si sami, já v sezóně musím kopat sám za sebe.
5: Člověče, neblázněte, musíte nás zachránit, my máme letos samý saláty.
0: Jo, tak s tím mě dejte, se salátama, člověče, to je náramná dřina.
5: Hlejte se, vy byste byl určitě nejlepším mužem v poli.
0: A to nás tam jako bude kopat víc?
5: No jistě, na každý straně 11.
0: A kde to pole máte?
5: V Praze, na Letný. 40 tisíc lidí by se tam na vás chodilo dívat.
0: To jsem si mohl myslet. Pražáci, lenoši. Člověk, aby dřel, kopal. A oni místo, aby píchli, tak čuměj.
5: Ale nezapomeňte, že si nadívají zadarmo. Dávají až 20 korun za osobu.
0: Prosím vás. Já tady kopu rok co rok takových dobrých, jestli ne víc. A v životě mě napadlo, abych za to vybíral, to jsem trouba, víte.
5: Helejte, když budete kopat za nás, tak budete za měsíc star.
0: A proč já bych měl být za měsíc star, člověk? Vy mě utřete. Pak za měsíc, já jsem v nejlepších letech a hodně dlouho.
5: No právě, protože jste ještě mlad, tak budete brzo star. Myslím jako hvězda.
0: Jo, hvězda, Pepík hvězda, ten třeba z prdelka. Koukejte, přestaňte s tím vyhrožováním, jo.
5: Dostanete 3000 měsíčně, jo, a za každý banán, který zasadíte navrch do brány, tak ještě 100 korun navíc.
0: Banán?
5: No.
0: Co to plácáte, člověče, banán?
5: No banány, čím víc, tím líp.
0: Za ty prachy já vám tam nasadím banánů, kolik budete chtít,
5: no,
0: jestli se vám tam ujmou. No to už je konečně vaše věc. Já myslím, lepší by byla mrkev.
5: Ale ne, soudce, nekupujem. Ten se přihlásí sám.
0: No počkat. Topr. S ouřadama nechci mít žádný oplítačky.
5: To už je vyřízený, s ouřadama, to je všecko v pořádku. Tak co, jedeme, Roberte?
0: No kamaráde, ukecal jste mě. Za ty prachy já vám rozkopu Prahu na hadry. Jen jestli to nevadí, že nejsem Robert.
5: Co? Vy nejste Robert Bárta?
0: Ne, já jsem nějaký Martin Tydlitát.
5: Čověče, tak co mě tady unavujete, čověče, já myslel, že kopete.
6: To taky kopu a vyhazuju.
5: No, s váma bysme to asi vykopali, čověče, dejte mi pokoj.
6: Nakopněte tu mašinu, nebo já nakopnu vás. Vy, ergot banány, v prašný bráně, to jsem teda úplnej blázen.
7: Tato!
6: Můj stará vykopávka se ozývá. Co pak chceš, maminko?
7: Obě.
6: Tak to si nám líbí.
2: Herecky začínal Josef Beck v Olomouci, kde poznal i solovou tanečnici Evu, se kterou se v roce 1947 oženil. Pak ale přešel do Prahy. V letech 1954 až 85 byl v hereckém angažmá v městských divadlech pražských. A tak měl i potom na co vzpomínat, hlavně na své kolegy a jejich a své kousky.
8: Mimochodem, vy jste točil někdy s panem Štěpánkem?
6: Jo, točil 48. rok. Udělal Palackýho a já Karla Havlíčka Borovskýho. Já jsem na tom prodělal, já měl dělat Friče, který opak dělal Láďa Ráš. No a najednou tak ten Krška, ten měl udělat ohromný prostředí tvůrčí, víš, to bylo genius. No a teď tam takhle chodili s tím návrhářem a takhle zkoušeli mě kostým a najednou povídala Oldovi Machovi, Misi Maskerovi, hele, dej Pepičku i Fousi, jak to bude vypadat. Oni dal Fousi a Krška, pán Ježíš, on je Karel Havlíček Borovský, já už jsem byl ztracenej. Ten buditel měl 17 dní a Frič 80, víš, tak jsem na tom finančně tratil. No a právě se mu narodil, myslím, dcera nebo syn, Petr, to jsme točili a on dělal Otce vlasti, tak to oslavoval Štěpas. My ho někde našli ráno. A bylo to zrovna po ty jeho premiéře, po ty dištanci, kdy dělal Sirána z Beržeraku, po ty roční pauze, tak byl v takovým oparu. Až to byla úplná demonstrace v divadle. To snad trvalo hodinu, ty aplauzy a ovace a byl takový to. A teď jsme jeli tou Tatrovkou Dejchavičinu a on mě tam recitoval svůj Širák odazují v dálno, to byla nádhera. No taky Rašilov byl vynikající, Ježíš. S tím byla taková sranda v tom 48. roce revolučním, tam dělal takovýho měšťanostu a já s ním měl šatnu, to on nevykládal anekdoty, to byly příběhy, kdy si vymýšlel. A on vždycky na nás hral takovou habaďůru, jako, že má jakou dozičku, když už jako byl unavený, tak si jako šňup z ty dozičky. A my jsme mysleli, že šňup je kokaina, pak jsme pochutnali, on to byl práškovej cukr. A my mu to žrali a ten byl tak bezvaný, to už jsme se svíjeli po zemi. Já jsem jednou měl záběr na začátku, já byl ještě v Olomouci, jsem prošvih tři rychlíky. Už to nebylo možný vodej, to už jsme ho prosili, aby držel hubu. Až on třeba, každý herec se přeci pere o práci, že jo. Je zoufalej, když nehraje, když neskouší. A Rašilov tak jednou stál rok a po té roční pauze dostal malou, ale krásnou roličku do hry Bratří Čapků ze života hmyzu. Toho chorobáka, malý ten majeteček, to hovinko, tu kuličku. A jeho se to nějak dotklo, že dostala takovou čurdu, jak my říkáme, tak si napsal na roli ve verších. Ač mezi vámi král a herec prvních kvalit, celý rok jsem hovno hrál, teď ho budu valit.
2: Pár hereckých vzpomínek teď vystřídá pár skvělých anekdot, kterými Josef Beck dokázal bavit nejen v rámci silvestrovských pořadů.
0: Povídá, že na manželovi v kuchyni se rozbilo okno, tak ho zpráv. A co pak jsem nějaký sklenář? No tak se aspoň podívej v koupelně na ten kapající vodovod. No co pak jsem inštalatér? Druhý den se už vrátí z práce. Všecko je opraveno. Kdo to udělal? Soused. A co za to chtěl? No abych mu byla po vůli, anebo mu zaspívala. A ty? No co pak já umím zpívat? Potkal kamaráda a říká, člověče, představ si, co mně se přihodilo. Po 20 letech jsem zatoužil po vlastní manželce. Pánu, jak to dopadlo? No to víš, vstal jsem a rozchodil jsem to.
9: Zoufalý manžel jde doktorovi a povídá, pane doktore, já mám hrozný manželství. Já mám tak studenou manželku, to snad bude frigitka. Nemáte nějaký pilulky na povzbuzení? On pále, člověče, máte kliku. Právě jsme vynalezli pilulky na hormonální bázi. Tu jednu pilulku dáte večer do kafe a uvidíte ten cvrkot. Tak on jí dal večer do kafe pilulku, sobě pro jistotu taky, aby nesklamali jako muž. Teď si lehli, ona se k němu přivine, říká, ty Pepouš, já mám takovou chuť na mužskýho. Pál Mařenkovi, že já taky. Jednou se vypravili televizní pracovníci na jednu samotu, kde žil 90-letý dědeček. Přijeli tam chaloupka jako klícka, děde jako cibulička, vonil tam kafe a říkají, dědečku, jak je to možný, že jste se na téhle samotě dožil tak požehnanýho věku? Ale to dělají ženský, že si jich nevšímám. Já si dělám všecko sám, já vařím, peru, žehlím, peču. A teď oni si všimli, takhle v koutě byla opřená kosa. Pali, dědečku, vy v tomhle věku ještě kosíte trávu. On pál, ne, včera jsem přišla taková potvora zubatá, tak se mi třikrát pomilovala, ona byla tak zblblá, že si tady zapomněla vercaj.
2: A teď pár informací k jedné slavné písni. K té, ke které byl natočen také první československý videoklip a říká se, že první světový vůbec. Původně šlo o písničku z filmu Snadný život režiséra Miloše Makovce z roku 1957. Zpíval ji Josef Zíma. Písnička měla ale dost smutný osud, protože ji cenzoři z filmu vystřihli. Tvrdili, že jde o rock'n'roll, který byl tenkrát ideově nevhodný. Písnička, kterou si pustíme, je z pera skladatele a muzikanta Vlastimila Hály a kvůli cenzorům se tedy dostala do trezoru. Ale televizním tvůrcům nedala spát. Byla melodická a zalíbila se i režiséru Ladislavu Rychmanovi. Ten si vydupal u šéfů její natočení jako filmové písničky. A vybral si dokonce interprety, herce, Irenu Kačírkovou a Josefa Beka.
3: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: jen jedno lůžko radši a dva kartáčky zubní. Když lůžku nepostačí, tak se má milá zhubní.
1: Dáme si do bytu, dáme si lampu.

0: barometr klesne, zůstanem na té židli. Počasí je dnes děsné, ale nám se to bydlí.
1: Dáme si do bytu, dáme si zámek, pod zámek si dáme všechno, co máme.
0: Tu židli a stůl a starostí půl, tu lampu a tu trochu petroleje.
2: Co svítí, když chytí, a když dosvítí, a když dosvítí.

0: Josef Beck jako zpěvák v prvním československém videoklipu, ale ještě naskok, povídání o jeho životě a ukázky z jeho tvorby.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Josef Beck byl nekonečný užívač života a bavič. Mnohdy svým natyrelem a schopností improvizace zachraňoval i pokažené představení. A taky se mnohokrát účastnil našich rozhlasových silvestrů. Tady je důkaz. Spolu se Simonou Stašovou sehráli scénku nazvanou Žehlička.
2: Ale proč jste tak smutná, Zdeničko?
3: Já nejsem smutná, pane Karas. Já mám starost.
2: Dnes na výletě, no to je hřích. Parníček pluje proti proudu. Na březích Vltavy se opalují pracující. No tak jaké pak starosti?
3: Nechala jsem doma zapnutou žehličku.
2: Joj, a to vás trápí, taková maličkost. Prosím vás, co je to jedna žehlička ve srovnání s letním dnem na parníku?
3: Je to kvalitní žehlička a má hodně dlouhou šňůru.
2: No, koupím vám novou.
3: Stojí na polici. Vlastně stála. Teď už se určitě propálila do zásuvky, kde mám papíry.
2: Jak můžete myslet na papíry při tak romantické plavbě? Když si vzpomenu, jak jsem já ve vašem věku jel poprvé parníkem, přestávám vás, mladé, chápat. Papíry, starosti. Měl jsem tenkrát oči navrch hlavy, až tady někde v těch místech nad ušima.
3: Jo, musel jste být velmi půvabný mladík.
2: Víte? Ne.
3: Co myslíte? Hoří si lod plamenem nebo se jen tak škvaří?
2: A proč?
3: Nad policí máme silonové záclony.
2: Už toho mám ale opravdu dost. To se ani na chvíli nedobrete povznést nad všednost, vypnout, relaxovat. Měla byste se s nadšením dívat na lesy a skály, no, které nás míjejí po levé i pravé straně a doufat, že prožijete nějaké dobrodružství. No, je mi vás líto.
3: Děkuji vám. Byt je vytapetovaný a plný hořlavých věcí.
2: Jako chlapec jsem často snil o opuštěných ostrovech.
3: A v komoře má tatínek spoustu plechovek s barvou. A asi 5 litrů toluenu. Co myslíte? Hoří toluen jako líh? Nebo je to třaskavina?
2: Ale prosím vás, Zdeničko, myslete na dobrodružství. Třeba se loď dostane do bouře. Zapomeňte, že jste v Modřanech a představte si oceán. Slyšela jste? Jako kdyby zahřmělo.
3: Nechala jsem doma zapnutou žehličku.
2: Nakonec ještě doopravdy zmoknem, víte. Vidíte ten mrak?
3: To není mrak, to je dým exploze. Nechala jsem doma zapnutou žehličku.
2: Aha, a kde, Zdeničko, kde bydlíte?
3: Bydlela jsem vedle plynárny.
0: Josef Beck někdy za své hraní platil i zdravím. Nejednou přepnul hlas, onemocněl, když čekal na nějakou roli, nebo se zranil při hraní. Jeho optimismus ho ale předurčoval do rolí bodrých, příjemných chlapíků. Ale on je nemusel hrát.

0: On jedním z nich byl, a to celý život.
1: Teď vám tak prozradím, co se někdy přihodí na divadle a nevyneslo se to ještě ven. Jako mladý činoherec jsem hrál v Durychově hře Svatý Václav titulní postavu. No jak víte, tam světec zemře ve třetím jednání rukou úkladného vraha Hněvsi. Toho Hněvsu hrál Pepík Langmiller, no co ten taky s tím ksichtem jiného může hrát než úkladného vraha. A hráli jsme to takhle v neděli odpoledne, on měl k obědu vepřový knedlík a zelí a neměl po ruce plzeňský pivo, tak to zapl minerálkou se sladkou příchutí a dostal šílený průjem. Takže během toho představí neustále odbíhal na záchod, těsně před tou vraždou, to na něj přišlo, inšpicent na něj tlouk, že už visím na chrámových dveřích, aby mě přišel probodnout. Tak Pepík si v rychlosti natáhl trika, jak byl zblblej, zapomněl tam ten řemen s tím mečem a teď vlít na divadlo a kouká, že mě nemá čím probodnout, tak to chtěl zachránit, zblbnul, rozběh se a šíleně mě kopsemle. Svatýho Václava, špičatou botou. No a já bych to zachránil zpátky, tak jsem se chyt za onu část a zařval jsem, ha, ta bota byla otrávená a umřel jsem.
0: Když se Josef Beck narodil podruhé, bylo to na oslavě jeho 75. narozenin, tak i přes varování lékařů nepolevil v životním tempu. Dál hrál v divadle, v televizi, účinkoval i u nás v rozhlase. Na pódiu uprostřed zpěvu jeho oblíbené písně Lišák Pedro skolaboval. O několik dní později už ale byl doma a užíval si s rodinou Vánoce roku 1993. Nedlouho poté se taky rozhodl napsat svůj životopis, takže až si o něm budete chtít něco přečíst, zajděte do knihovny pro knížku s Petrem Hořcem nazvanou Každý den je radost. O necelé dva roky později, 5. května roku 1995, ale Josef Beck všechny herce i nás, diváky, na tomto světě opustil. Štěstí, že máme ty archívy, ze kterých ho občas můžeme zase vytáhnout na světlo a k vašim uším. Mějte se hezky a ten úsměv, o který Josef Beck pečoval celý život, ať vám vydrží aspoň hodinu. Příště naslyšenou.